0: stanicím vyplácelo peníze předem, aby měli zajištěné financování včas. Při výbuchu poblíž kavárny v centru ruské Moskvy zemřeli 3 lidé a dalších 15 je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. K explozi došlo včera v 18 hodin českého času. Na místě zasahovali vyšetřovatelé a záchranné složky. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionů korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
1: Prostor nebude sloužit pouze souboru městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
0: Sport. Viktoria Plzeň ve druhém kole fotbalové šance ligy znovu klopítla, když s nováčkem Zbrojovkou Brno remizovala 1-1. Slavia zvítězila v Ostravě 4-0, Teplice v Liberci 1-0 a Slovácko hrálo s brněnským Artisem 1-1. Dnes jsou na programu duely Olomouc, Mladá Boleslav, Bohemians Hradec Králové a Pardubice Jablonec. Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou získali na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Varéze nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantrůčková, řekla to ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Ježiš, mě bylo strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Mirošovicemi a také u Vrbna pod Pradědem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 havarovala dvě osobní auta. Jsou v zálivu, u dálnice na místě už je i policie. Vozidla v místě zpomalují, tak dejte pozor. Na D1 opatrně i ve směru z Prahy do Brna. U nájezdu od Pražského okruhu na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Je v odstavném pruhu a stojí za ní světelná šipka. A nehodu vyšetřují na silnici 452 z Vrbna pod Pradědem do Bruntálu. Mezi Karlovicemi a Pustou Rudnou havarovalo v prudké zatáčce osobní auto. Projíždějte tímto místem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: 2:05 neděle 2. srpna, tak je pravdou, že ta dnešní noc je o něco chladnější, než byly ty předchozí. A tropické noci se ale vrátí opět příští týden v plné parádě. No a jednu tropickou noc pro vás mám i teď v telefonické soutěži nočního radiožurnálu. Právě takhle se totiž jmenuje nová audiokniha, je to psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta. Autorem je Jakub Fránek, no a vyhrát tropickou noc můžete právě teď. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
3: Noční radiožurnál a Jiří Šteffel.

0: Velmi slavný DJ, taky rozhlasový moderátor a velmi sympatický člověk, když jsem měl tu možnost ho poznat a na pár minut s ním mluvit, dělat rozhovor, tohle byl Armin van Buuren ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď je 10 minut po druhé hodině, startuje telefonická soutěž o novou audioknihu Jakub Fránek Tropické noci, vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Tady jsou telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má Tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Fránka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Radomír je na telefonu, já vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrou noci vám. Odkud nám voláte dneska v noci?
3: Z Krnova.
0: A jak se tam máte v Krnově?
3: No, dobře, no. Vykradlí mě pan Masinka s panem Turkem.
0: Tak ty nechme spát v tuhle chvíli, pojďme každopádně vyhrát v telefonické soutěži. Hrajete o audioknihu Tropické noci, je to nová audiokniha, kterou vydal Radioservis. My se zaměříme trochu na ten název, ten úplně evokuje tu soutěžní otázku. Radomíre, ptám se, pod kolik stupňů nesmí v noci venkovní teplota klesnout, abychom mohli mluvit o takzvané tropické noci? Za A 35 stupňů, za B 10 stupňů, za C 20 stupňů.
3: Za C.
0: Ano, je to 20 stupňů. Já se dívám na tu teplotní mapu aktuální, tak o tropické noci dneska si můžou mluvit na jižní Moravě. To v Čechách je to o něco lepším. Třeba v Praze teploty po 16 stupni, na horách dokonce třeba v tuhle chvíli na Sněžce necelých 10 stupňů Celsia. Tak ano, opravdu se dnes ochladilo. Kolik máte doma vy stupňů?
3: Nevím.
0: Ale už je to příjemnější noc.
3: Jsem
0: teď už je to hlavně příjemnější noc, než byly ty předchozí. Radomíre, prosím, zůstaňte mi na telefonu, vyhráváte v telefonické soutěži a přeju hezkou neděli. Naslyšenou. Telefonická soutěž za námi, dobrou noci vám. Tu další otevřeme zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Telefonická soutěž nočního radiožurnálu za námi, teď další téma. Atmosféra má stále větší žízeň a právě to vysvětluje, proč Evropu trápí stále silnější sucho. Taky to, zjednodušeně řečeno, vyplývá z nové analýzy vědců z iniciativy World Weather Attribution, která zkoumá vliv klimatických změn na konkrétní extrémní projevy počasí. Přestože srážky výrazněji neubývají, vyšší teploty podle výzkumníků zásadně zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Na studii se jako jediný český vědec podílel hydrolog Oldřich Rakovec z České zemědělské univerzity.
1: Tady, když se nadhneme, tak vidíme, jak část řetiště je obnažená. Je vidět, že ten průtok je teďko poměrně nízký.
2: S hydrologem Oldřichem Rakovcem teď pozorujeme Unětický potok, jeden z přítoků Vltavy. Kameny, které bývají pod hladinou, jsou na suchu a kořeny stromů vykukují z vody.
1: Pršelo málo na jaře, ale když si to sečteme třeba na nějakých 3 nebo 6 měsíců, jsou to velice nízká čísla, ale zase nejsou tak jako extrémně nízká. Ale co je naopak jakoby velká změna, kterou můžeme přičíst klimatické změně, je to, že ta atmosféra je žíznivější a tím pádem rychleji nasává tu vodu a ztrácí se z vegetace, z půdy i z otevřených koryt řek a jezer.
2: Právě tady se tedy vypařilo velké množství vody, ale to neplatí jenom pro ty malé potůčky, ale i pro větší řeky.
1: Přesně tak, tento obrázek není pouze ukázkou jednoho malého povodí zde uprostřed střední Čech, ale ten region, který je zasažený, má opravdu velké evropské měřítko. Je to střední Evropa, je to východní Evropa. Na Dunaji musí zastavovat lodní dopravu, protože je velice málo vody v korytech řek. Podobná situace i na řece Rýn, kde také se musí snižovat zátěž lodí pouze na 10% a tím pádem ta cena té dopravy lodní se velmi zvýšila.
2: Zjištěním nové studie je tak to, že hlavní příčinou sucha je horko. Pokračuje jedna z jejich autorek, klimatoložka Sarah Q z Nizozemského královského meteorologického ústavu.
3: Evropská léta se rychle mění. Naše studie ukázala, že hlavní příčinou sucha už není nedostatek deště, ale extrémní horko. To odpařuje vodu z půdy mnohem rychleji, než by tomu bylo bez klimatické změny. Jinými slovy, klimatická změna proměňuje období, která bychom dříve zvládali bez větších problémů, v těžká sucha. Pokud bude oteplování pokračovat, mohou se podobná sucha stát běžnou součástí evropského klimatu.
2: Vědci spočítali, že v západní Evropě je letošní půdní sucho kvůli klimatické změně přibližně 5x pravděpodobnější než ve světě bez vlivu člověka. Ve východní Evropě je to dokonce zhruba 10x. Jak se letošní sucho promítlo do českých řek, zkoumal pro mezinárodní tým právě Oldřich Rakovec. Analyzoval jejich průtoky za posledních 75 let a výsledkem je i jeden z varovných příkladů celé studie. Řeka Labe.
1: Koukal jsem se, jak rok 2026 je horší nebo lepší v porovnání s ostatními známými roky, kdy nastalo hydrologické sucho, jako například rok 2018, 2022 nebo 2025. Například ten průtok na Labi na jaře, duben, květen, červen, když si spočítáme ten průměr, tak je to nejnižší hodnota v porovnání s těma ostatními roky.
2: Podle vědců proto bude stále důležitější vracet vodu zpátky do krajiny, tedy obnovovat mokřady, říční nivy nebo zlepšovat vsakování vody do půdy, protože nejde jen o to, kolik vody spadne z nebe, ale kolik jí dokážeme v krajině udržet, než ji stále žíznivější atmosféra zase vysaje. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili?
3: A bylo to tak příjemné, jak je to v té písni.
4: No, úplně tak jako příjemně to zase bylo.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Dvě hodiny 30 minut. Ve studiu je taky Lukáš Pastejřík.
7: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale podle mluvčího rezortu Adama Rezlera můžou i po skončení platnosti. Peru se zřítilo malé turistické letadlo při přeletu nad archeologickým nálezištěm na Salines. Zemřelo všech 13 lidí na palubě, 11 cestujících a 2 piloti. Letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco a několik minut poté s ním kontrolní věž ztratila spojení. Irsko, které tento půl rok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dříve vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila. A v Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisti budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy.
0: Sport.
7: 37-letý skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo v polské Visle. Pro dlouholetou českou jedničku je to v této sérii nejlepší výsledek po 8 letech. Závod ve zdaleka ne nejsilnější konkurenci vyhrál Japonec Nakamura. Mezi ženami triumfovala Slovinka Klinecová. Kvůli problémům s kombinézami mohla do závodu nastoupit jen jedna z českých reprezentantek. Natálie Nejedlová a ve své premiéře skončila na 34. místě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Prahu a omezení na D2 v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Místo je

0: zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách a na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
1: A jsme za polovinou dnešního nočního vysílání, 3,5 minuty po půl třetí. Jestli ještě nevíte, co budete během druhé poloviny víkendu dělat, tak se určitě podívejte na náš web radiožurnál.cz. Právě tam najdete víkendové tipy i na neděli 2. srpna.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Dneska v noci vás z Radiožurnálu zdravíme taky do Humpolce. Tamní koupaliště Žabák má vlastní ochranku. Na začátku léta museli plavčíci a pokladní řešit ostrý konflikt několika návštěvníků. A taky město jako zřizovatel zaplatilo bezpečnostní agenturu. Plavčíci řeší provoz ve vodě. Muži v černých tričkách s nápisem Security dohlížejí na dění na souši a dodržování provozního řádu.
1: Začátek odpoledne je tady celkem dost lidí, takže začínáme být v pozoru.
2: S majitelem bezpečnostní agentury Janem Kolářem a kolegou se tady vydáme po koupališti Žabák. Místa, která teďka je dobré projít, máte asi ty ve stínu.
1: Asi nejvíce ty ve stínu, protože se tam zdržuje nejvíce lidí.
2: Dva ostatní muži tady mají spíš úlohu takového antikonfliktního týmu.
1: Tak, přesně tak. Snažíme se, aby tady bylo lidem příjemně, a ne, aby se nás ba naopak báli. Jsme schopni a jsme připraveni i pomáhat lidem na pokladně, kdy se tvoří fronty.
3: Pojďte taky, tup, tak. To máte rychlejší, tak.
4: My se jim nevšimli.
5: Tady byl vždycky klid, ale tak když tady je, tak je to jen dobře.
4: Ladislava.
5: Taky Ladislav.
2: Ladislava a Ladislav. Ochranku městské koupaliště najelo po incidentu z první vlny veder. Konflikt mezi dětmi v bazéně se přelil na souš mezi dospělé a známé.
6: My máme o starost mý, že víme, že jsme trošičku bezpečnější.
2: Popisuje strojník Jaroslav Bláha.
7: Já si myslím, že je to určitě dobře, no.
2: Třeba i právě kvůli tomu, že se máte malou dcerku.
7: Přesně tak, se tu někdo třeba prál, přičemž dostal ránu ve vodě, že jo, ať už malá nebo já, takže za mě dobrý, já s tím souhlasím.
2: Proto asi se jim nedá závidět to, že chodí v těch černých tričkách.
7: No, to bohužel ne, a kdyby si možná sundali, bylo by to lepší, že jo?
2: Zdeňka i kamarádka Lída mají takový zlepšovák, další úkol.
7: Zavazování plavek a podobné věci. A
8: mazání prostě,
7: ano, mazání zad.
2: Přeji si další vlny veder a pokračování pobytu ochranky. Z humpolského koupaliště Žabák, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Provozovatelé dětských letních táborů musí nově zajistit oplachování nádobí pod tekoucí vodou od letoška, to všem nařizuje novela hygienické vyhlášky. Některé letní tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Po jídle jde každý táborník k vaničkám s vodou, kde si umyje svůj ešus. Vedoucí tábora Vlasta Vasková ale popisuje letošní novinku.
2: Ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidan ocet a tím ještě uděláme ten koneční oplach.
1: Postup při mytí mi popisuje 11letá Nikol.
3: Tady je asi voda z jarem, si myslím.
1: Bereš do ruky takový velký kartáč,
3: no.
1: Tím ten ešus vydrhneš.
3: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce.
1: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
3: Jo.
1: Posunuli jsme se tedy k barelu.
3: A tady jste už umyli.
1: Pustíš si vodu a pod tekoucí vodou oplachuješ. Kvůli nové vyhlášce mají na táboře větší spotřebu vody. To řeší taky skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku, říká vedoucí tábora Mimi Irena Goldflamová.
4: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
1: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
5: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé.
1: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 3 hodiny. Lukáš Pastejřík má zprávy.
1: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii se může vrátit domů. Fotbalový Artis Brno získal historicky první bod v nejvyšší domácí soutěži. Zbrojovka remizovala v Plzni. A počasí dnes čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencl.
3: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
1: Do pražské nemocnice dorazila pacientka odpoledne. Nemocnice na Bulovce je na podobné případy vybavená a žena byla ihned přemístěna do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 000 evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli ohňům přes 200 000 lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
4: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé 5000 město hasiči uchránili před plameny. Z 200 000 evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vach na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Na jezu Mazourov na řece Sázavě se objevily další nepovolené úpravy. Těžká technika tam přebudovává koryto řeky. Situaci řeší s majitelem jezu vodoprávní úřad i Česká inspekce životního prostředí. Už začátkem léta tam taky někdo umístil na vodáckou propust traverzu. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka jde o nebezpečné zásahy.
5: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil vodovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc vjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
1: S majitelem jezu se nám nepodařilo spojit.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno získali premiérové prvoligové body. Nováček šance ligy totiž ve druhém kole remizoval na hřišti Slovácka 1-1, stejně jako Zbrojovka Brno na stadionu Plzně. Teplice vyhráli v Liberci 1-0 a Slavia v Ostravě 4-0. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Dan Lindberg. Nejlepším z Čechů byl Petr Vakoč, který skončil třetí.
6: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi dostalo hodně sil a ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem tam všechno a byla skvělá atmosféra, byl to super závěr v domácím prostředí.
1: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii ovládla Australanka Frejnová, druhá skončila Kristýna Zemanová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Prahu a nové omezení u Pardubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 nepojízdná dodávka zastavila na šráfování mezi pravým pruhem a nájezdem na dálnici. Je označená světelnou šipkou. U Pardubic počítejte s novým omezením na silnici 36 do Lázní Bohdaneč. Před areálem Syntézie začnou frézovat povrch vozovky. A průjezdné to je teď jedním pruhem Kyvadlově a provoz řídí semafor. A na Plzeňsku vyšetřují nehodu v Dýšině. Na silnici 180 do Chrásti havarovalo osobní auto a v ulici 5. května budou v křižovatce zasahovat záchranáři. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: 3 hodiny skoro 6 minut neděle 2. srpna přeju vám dobrý start do druhé poloviny víkendu. Americké ministerstvo spravedlnosti stáhlo žalobu proti bývalému olympijskému kanoistovi. Toho obvinilo z poškození vodní nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Případ jsem odpoledne probíral s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Detaily uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Posloucháte Radiožurnál. Obvinili ho z vandalismu, ale pak uznali, že se mýlili. Americký kanoista David Hearn byl federální prokuraturou obžalovaný, že poničil reflexní nádrž v centru Washingtonu. Tu nechal Donald Trump natřít na modro před oslavami 250. výročí nezávislosti. Barva se ale začala záhy odlupovat a bývalý olympionik Hearn k nádrži přijel a z částí nátěru se vyfotil právě na sociální sítě. Byl obžalován z vandalismu, hrozilo mu vězení. Teď ale prokuratura žalobu náhle stáhla. Proč? Tak i to už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Rád vás slyším. Tak proč je kauza s obžalovaným olympionikem tak sledovaná?
1: Donald Trump totiž letos na jaře nařídil drahou opravu reflexní nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Ta měla stát přes nějakých 14 milionů dolarů. Bylo to velmi sledované, protože on to dno nádrže nechal poněkud kontroverzně natřít modrou barvu. Jenže i ta se začala brzy odlupovat, dokonce kvůli řasám zezelenala a to odloupení lidé si tam začali fotit a poukazovat na to a Donald Trump za poškození a opakovaně obvinil vandaly, mluvil o zvrhlých zločincích, kterým prý patří roky vězení a podobně a jedním z těch lidí, kteří se u té odloupnuté barvy vyfotil na sociálních sítích, byl bývalý olympijský kanoista David Hearn, který byl záhy na to obviněn z vandalismu a hrozilo mu vězení dokonce. Ta kauza začala být sledovaná i proto, že řada lidí v ní viděla určitou ukázku toho, jak administrativa hledá viníky mezi občany místo toho, aby přiznala vlastní chybu. A to se ukázalo teď. A
0: co přesně americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo a Jano, proč zrovna teď žalobu stahuje?
1: Ministerstvo spravedlnosti totiž přiznalo, že celá ta oprava nádrže byla uspěchaná a spackaná. Udělalo si na to takové vyšetřování. Zjistilo, že to poškození toho dna nespůsobili žádní vandalové, ale že to byla nekvalitní a narychlo provedená instalace nátěru. Toto zveřejnili v takovém reportu z toho vyšetřování. Ukázali nové doklady o stavu nádrže. Ukázali, že to zničení vlastně bylo patrné až po dalším vypuštění té vody, kterou nastalo v polovině července. A i tehdy se zase ukázalo, že je poškození i uprostřed té nádrže. To znamená, tam by se nikdo nemohl dostat, aby tam odloupal ten nátěr. Takže ministerstvo vnitra podle žalobců zpočátku neposkytlo úplné informace a kdyby to udělalo dřív, tak k obžalobě by nejspíš vůbec nedošlo. Takže teď prokuratura žalobu proti Davidu Hearnu stáhla i dalším obviněním.
0: I tohle sleduje naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, prozatím děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: Pěkný den.

0: Oproti předchozím nocím je ta dnešním na mnoha místech výrazně chladnější, no příští týden budou podle předpovědi teploty opět šplhat nad 30 stupňů Celsia. Nejhůře můžou horko snášet lidé v rozpálených městech, kde se mnohdy není kam před vedrem schovat. Kde se ale schladit, třeba v Praze, tak tohle najdete nově v interaktivní mapě. Funguje i v mobilu, nabízí přehled o mlžítkách, fontánách, pítkách i plochách ke koupání.
1: Teď se nacházíme na dolní části Václavského náměstí u Můstku, kde v rámci rekonstrukce náměstí vznikla i také fontána.
2: 16 vodních trysek tady ochlazuje nejen okolní vzduch a rozpálenou dlažbu, ale i kolem jdoucí, jak říká specialista adaptace na změnu klimatu Jan Richter z magistrátu hlavního města Prahy.
1: Je to vlastně ten příjemný prvek, který pomáhá v těch vlnách veder se trochu schladit.
2: Nejen tuhle fontánu, ale stovky dalších vodních prvků Pražané nově najdou pohromadě v interaktivní mapě.
3: Všichni samozřejmě, kteří mají zájem podívat se do té mapy, tak ji naleznou na oazychladu.mojepraha.eu.
2: My jsme si teď mapu v mobilním telefonu otevřeli spolu s Vladimírem Antonínem Bláhou z městské společnosti Operátor ICT, která projekt dělá.
3: Teďka tam máte, jak jsme říkali, pítka, mlžítka, fontány, veřejně přístupné pumpy, studánky, prameny.
2: Když si mapu přiblížíme jen na naší oblast, tak vidíme, že poblíž máme i pítko.
3: Se nachází tady pasáží kousíček od nás, to znamená, je možné se napít, doplnit si vodu během těch horkých dní. A vy tady máte i samozřejmě třeba možnost navigovat k tomu místu.
2: Takže nám to ukáže cestu, jak se k pítku dostat a co dalšího se v mapě objeví, protože teď to ukazuje pouze vodní prvky.
3: Tu mapu chceme dále rozšiřovat, aby tam byly i třeba takzvané chladné zóny, to znamená prvky, chladnější místa. Dovedeme si výhledově představit třeba klimatizované prostory, kde bude možné opravdu v těch největších vedrech a budou otevřené třeba se schladit.
2: Už první červnová vlna veder ukázala, jak moc jsou taková místa potřeba. Klimatizované prostory otevřela třeba radnice Prahy 7 a 10. Lidé si tam mohli odpočinout od úmorných veder.
1: Třeba Paříž, Barcelona, takovéto prostory, které jsou klimatizované, otevírá právě na ty vlny veder. Máme v plánu oslovit městské části, aby se do té mapy zapojili a právě na příští rok se zamysleli, zda takovéto prostory by v rámci jejich městských částí nešly zřídit.
2: Doplňuje Jan Richter. Centrum Prahy patří k nejteplejším oblastem u nás. Přibývá tu tropických dnů a teplota vzduchu tady roste vyšším tempem než ve zbytku republiky.
4: Je to vlastně důsledek spojení dvou vlivů, jak klimatické změny, tak teplné ostrova města. Ty oba dva efekty se navzájem zesilují.
2: Říká Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Nevýhodou měst je, že i v noci teploty neklesnou tolik jako v okolí.
4: S západem slunce se okolní krajina dokáže vychladit, ale centrum města tolik ne. A ten rozdíl je 7 až 10 stupňů. V centru města jsou takzvané uliční kaňony, které brání lepšímu proudění vzduchu a teplo, které sálá z těch nahřátých budov zpátky do okolí, tak se nedokáže tak vyventilovat jako právě v té venkovské krajině.
2: Jednou z možností, jak proti tomu bojovat, je přidávat do měst nejen vodní prvky, ale také zeleň. Hlavně stromy dokáží snížit okolní teplotu, dodává za magistrát Prahy Jan Richter.
1: Strom je ta nejlepší přirozená klimatizace a my potřebujeme dostat do ulic co nejvíce velkých, vzrostlých a zdravých stromů.
2: V Praze tak vznikají nová stromořadí, sází se nové klimaticky odolné stromy, podporují se zelené střechy a fasády. Opatření jdou ale někdy pomaleji, než by si město přálo. Tereza Jarouškovcová, Radiožurnál.

0: Dobré jitro, je půl čtvrté. Přehled zpráv má Lukáš Pastejřík.
1: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce, vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení taky zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se. 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat s hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Na síti X napsala, že tím Ukrajina ukazuje, že do unijních struktur patří. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslalo do Francie protipožární techniku také státy jako Česko, Chorvatsko, Německo, Slovensko nebo Turecko. V Dolánkách u Turnova se otevřel nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun. Sport. Daniel Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane. Český miliardář a majitel Sparty měl původně koupit 16% akcí londýnského klubu od spolupředsedkyně Vanessy Goldové. Ta ale v prohlášení uvedla, že svůj zhruba čtvrtinový podíl prodá konsorciu vedenému Amandou Stelviovou. Křetínský tak ve West Hamu dál drží 27% klubu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Prahu a nehoda na čtyřce u Čimelic. Na dálnici D1 opatrně ve směru z Prahy do Brna. U nájezdu od Pražského okruhu na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Je v odstavném pruhu a stojí za ní světelná šipka. Na nehodu pozor na silnici 4 z Prahy do Strakonic. Na začátku Čimelic na Písecku havarovalo osobní auto. Na místo museli přijet záchranáři. S opatrností je to ale zatím průjezdné. A na Královéhradecku zpomalte na silnici 308 z Černilova do Libřic. V okolí odbočky na Výravu je na vozovce nebezpečný výtluk, hrozí poškození vozidla, tak raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách a na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až

0: U Vranovské přehrady můžete na vlastní oči pozorovat, jak rychle kvůli suchu ubývá voda. Hladina tam kvůli nedostatku srážek a horku klesá rychleji než v předchozích letech. S nedostatkem vody v Dyji by v téhle oblasti do budoucna mohl pomoct kanál z Dunaje. Ten je ale zatím ve fázi studie.
1: Paní Ilona Vranovskou přehradu navštívila naposledy před několika lety. To, jak nízko je hladina letos, ji překvapilo.
2: Nečekala jsem až takhle málo vody, no. Tady, co se týče té pláže, tak to bylo všechno vlastně pod vodou.
1: Ukazuje paní Ilona směrem ke břehu. Blíž se jdeme podívat s provozovatelem Vranovské pláže Pavlem Svobodou.
3: Tyto vody, tak jak je letos méně, tak bývá spíše koncem srpna nebo až v září, když už je potom létě.
1: Voda tady stále ubývá, což dokazují i čáry na břehu pláže, které vytvořily nánosy lehčího písku v místech, kde byla hladina včera.
3: Je to vidět jakoby i tady ty nánosy, že to je zhruba ten metr a půl, to plus minus udělá za den, jakoby na délku, jo.
1: Svoboda tak musí bedlivě sledovat zakotvené lodě s občerstvením u pláže. Mohly by totiž skončit na souši.
3: Musíme to častěji posouvat, jo. Takže má to vliv na to, že máme větší písečnou pláž.
1: Nedostatek vody v Dyji je dlouhodobý problém. Letos v kombinaci s horkem a sinicemi dál potoku uhynuly tuny ryb. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je i odběr vody z Dunaje 70 km dlouhým kanálem. Studie už potvrdila proveditelnost projektu. Na řadě jsou teď jednání s rakouskou stranou. Projektem se zabývá i pracovní skupina Dolních Rakous a Jihomoravského kraje. Pokračuje náměstek hejtmana lidovec Jan Zámečník.
4: Pokud by to mělo dávat z hydrologického hlediska největší smysl, tak by ta voda se měla čerpat na naší straně před nátokem Dyje do Vranovské přehrady.
1: Přítoky do přehrady jsou teď podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká. Upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž zajišťuje především odběr vody pro zásobování pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
1: Jestli nakonec kanál Dunaj-Dyje bude do přehrady vodu opravdu jednou přivádět, se ale zatím s jistotou říct nedá. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Necelých 11 minut a budou 4 hodiny v neděli 2. srpna posloucháte Radiožurnál. Do čtvrté třeba ještě Tears for Fears nebo zpěvačka Adele. No a teď máme něco pro vás, kteří řídíte taxík, ale i pro vás, kteří taxíkem třeba právě teď cestujete. Od 1. srpna si totiž připlatíte za jízdu taxíkem v Praze. Maximální ceny, které si řidiči taxislužby můžou naúčtovat, reguluje hlavní město. Sazba za kilometr se zvýšila z 630 na 42 korun. Takzvaná nástupní sazba může být nově až 70 korun.
1: Nám to samozřejmě nestačí a nejhorší je vlastně ta nástupní sazba, která absolutně nepokrývá vlastně naše náklady,
2: říká pan Petr, který dělá taxikáře už 23 let.
1: Cena třeba do 3 kilometrů je pro mě naprosto prodělečná. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
2: Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by se cena za kilometr měla zvýšit na zhruba 65 korun.
3: V principu ten vzorec pro ten výpočet té ceny v tom taxíku vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
2: A doplňuje, že zvýšit by se měla i takzvaná nástupní sazba.
3: To by měl být čtyřnásobek základního jízdného. V našem případě je to 260 korun, kdybych vycházel z ceny 65 za kilometr.
2: Podle Drozdanově zákazníci taxislužeb zaplatí na průměrné 5-kilometrové jízdě o zhruba 30 korun navíc. Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
4: My jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, ale zejména se jedná o vývoj cenových hladin, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření.
2: Od srpna cestující v hlavním městě za kilometr jízdy v taxi zaplatí 42 korun místo původních 36 korun. Nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70 korun. Regulace maximální sazby neplatí pro poskytovatele alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Dobré jitro, jsou 4 hodiny. U mikrofonu je také Lukáš Pastejřík.
3: Pro víc než 238 tisíc domácností začala 1. srpna platit takzvaná superdávka. Singapur vydal zákaz koncertů kapely Massive Attack kvůli vyjádření jejich podpory Palestině. Fotbalisté Artisu Brno remizovali na hřišti Slovácka 1-1 a mají premiérový prvoligový bod v historii klubu. A počasí čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Pro víc než 238 tisíc domácností začala platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
4: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Bývalý americký olympionik, vodní slalomář Davy Hearn si může oddechnout. Federální prokurátorka stáhla žalobu na něj z vandalismu ve vodní nádrži u slavného Lincolnova památníku ve Washingtonu. Žalobci přiznali, že nové výstelky nádrže nepoškodil on. Příčinou jejich odlupování byla vadně provedená rekonstrukce.
5: U reflexní nádrže se tehdy odlupovalo nově natřené dno a bývalý slalomář se u ní vyfotil. Prokuratura ho obvinila z vandalismu a za poškození majetku v hodnotě přes 20 tisíc korun mu hrozilo i vězení. On od začátku tvrdil, že je nevinný, a jeho právníci teď od úřadu žádají omluvu. Žalobci uznali, že nešlo o vandalismus, ale o důsledek uspěchané rekonstrukce, kterou se dodavatelé snažili stihnout před červencovými oslavami vzniku Spojených států. Obžalobu ještě musí zrušit soud. Mělo být ale jen o formalitu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Singapur zakázal další vystupování britské hudební skupině Massive Attack v zemi. Úřady této asijské zemi to odůvodnili tím, že dva členové kapely na závěr svého koncertu tento týden rozvinuli palestinskou vlajku. Singapur nedovoluje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Policie uvedla, že kvůli tomu taky zakázala vstup do země těmto dvěma členům. Massive Attack, britská trip-hopová kapela, to nekomentovala. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut, celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
6: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
3: Sport. Fotbalisté Artisu Brno ve druhém kole šance ligy remizovali 1-1 na hřišti Slovácka a získali svůj historicky první bod v nejvyšší soutěži. Ten zařídil vyrovnávacím gólem v 84. minutě střídajícího Fomba, který po pasu Aderdina zakončoval do prázdné branky. Ten Slovácka z 80. minuty si navíc srazil do branky obránce Golosa. Také o tom mluvil trenér Artisu Roman Nádvorník.
7: Šťastný gól, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna. Nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali 2 góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat, a myslím si, že tomu zápasu ve finále ta remíza si sluší.
3: Druhý brněnský nováček Zbrojovka remizoval v Plzni 1-1. Slavia zvítězila v Ostravě nad Baníkem 4-0 a Liberec, hrající víc než poločas o 9, podlehl Teplicím 0-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Pražského okruhu a nehoda u Čimelic na Písecku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Místo je označené, některá vozidla v místě vybočují. Nehodu vyšetřují na staré silnici 4 z Prahy do Strakonic. Na příjezdu do Čimelic zasahují záchranáři u havarovaného osobního auta. Je to s opatrností průjezdné. A se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Svitav. Na příjezdu do Letovic na Blanensku budou v následujících dnech opravovat vozovku. A projíždět se bude kyvadlově jedním pruhem, řídit to bude semafor a přes den se mohou tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A dobré jitro, neděle 2. srpna 6 minut po 4. hodině. Zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Jestli ještě nevíte, co podniknete během druhé poloviny víkendu, tak pro vás máme opravdu řadu víkendových typů. Stačí si vybrat a kliknout si klidně hned teď na náš web radiožurnál.cz.
1: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je vůbec nejhorší od konce druhé světové války. Většinu rozsáhlých požárů už mají hasiči pod kontrolou. Jejich dohašování ale bude trvat ještě týdny. Po celé zemi oheň spálil od začátku roku přes 90 tisíc hektarů půdy. S hašením pomáhají i Češi. Mluvil s nimi i náš nový zahraniční zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis.
1: Dva vrtulníky Black Hawk nabírají vodu. Do jednoho bambivaku se vejde asi 2,5 tisíce litrů vody, takže celkem 5 tisíc. Bambivaky jsou plné, vrtulníky teď vzlétají a letí hasit požár, který je asi 3 kilometry odsud.
2: Jsme v okolí obce Brio a teď se nacházíme u nějakého bývalého lomu zatopeného, kde máme plnící stanoviště pro oba vrtulníky střední třídy, které tady lítají. A odsud to lítají požářiště, který se nám každý den mění nějakým směrem.
3: Říká Jiří Buček z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Denně tady na jihu Francie, nedaleko Saint-Tropez, čeští hasiči vzlétnou zhruba 30krát. Podle velitele mise českých hasičů ve Francii Václava Novotného je sice zdejší požár menší, ale v náročnějším terénu.
4: U Bordeaux to mělo přes 42 tisíc hektarů, čili na evropský poměr je ohromný požár, kde ty síly a prostředky fungují trošku jinak než tady v Provence, kde to máme zatím v rámci nějakých stovek hektarů, takže ten rozdíl je ve ploše, nicméně zase my jsme byli u toho Bordeaux na rovině, tady jsme v kopcovitém terénu, takže přístup k některým ohniskům je problematický.
3: Říká Václav Novotný, podle Jiřího Bučka je velkou výhodou to, že tu můžou hasiči brát sladkou vodu z lomu.
2: Samozřejmě to, že je voda sladká, je pro nás výhodou a hlavně pro ty techniky, protože se ten vrtulník nemusí procházet tak složitým servisem jako poté, co nabereme někde z moře slanou vodu.
5: Vy jste právě nabírali slanou vodu, to už jste tady taky dělali u toho Bordeaux, tak co to pro vás znamená?
2: Je to pro nás asi o hodinu a půl víc práce večer, ale když se to nezdá, 8 hodin lítání a každá hodina potom k tomu je dobrá.
5: Kolik hodin denně tady čeští hasiči pracují a kolik hodin mají na odpočinek?
2: Ono, ten režim se řídí spíš podle pilotů, takže ti mají maximálně 8 hodin lítání a potom musí mezi lety mít 10 hodin minimálně odpočinku, z toho 8 hodin spánku. A když tomu připočteme nějaký servis, nějaký jídla, přesuny, tak to vychází v rotaci hasit, jest, spát, hotovo.
3: Říká Jiří Buček, čeští hasiči pomáhali likvidovat i rozsáhlý lesní požár nedaleko Bordeaux. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je nejhorší od konce druhé světové války. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Pojďme za sportem. Po více než roční pauze se vrátil na dostihovou dráhu a hned z toho bylo vítězství v kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Sedmiletý Ryzák Fort Medoc vyhrál v sedle s žokejem Ondřejem Velkem. Pátý skončil Greek Desert se sedminásobným vítězem Velké Pardubické žokejem Janem Faltejskem. Podle něj bylo tempo dostihu i přes rostoucí teplotu poměrně rychlé. Byl u toho i náš reportér Jakub Marek.
1: Musím říct, že byl velice poctivý. Vyhlášili jsme, já jsem se dobře svezl, myslím si, že příště by to zase bylo trošku lepší, taky je to o tom, že potřebuje trošku měkčej, ale na to se nikdo neptá, kvalifikovali jsme se.
2: Když vezmeme ty podmínky, teče z vás asi jako z každého tady na závodišti, tak dobré rozhodnutí, že se běhalo dopoledne.
1: No to určitě, jako ještě to trošku to počasí samozřejmě pomohlo, není úplně ten pečák, zaplať pánbu, ale to, že jedeme od 9 hodin je super. Trošku jsem se díval po tribunách a jako lidi přišli, takže to je super, jako to se mi líbí.
2: Pro koho je to těžší, pro koně nebo pro jezdce?
1: Ne, tak ty koně, to jsou ty hlavní závodníci, my jim samozřejmě se snažíme pomoct, jako co je v našich silách, ale oni to mají těžší, si myslím.
3: To říkal po hlavním dostihu sobotního mítinku v Pardubicích Jan Faltejsek. S přesunem závodu z odpoledních hodin na dřívější čas souhlasil i předseda Českého jockey klubu a také majitel vítězného koně z kvalifikace Fort Medoca Jiří Charvát.
4: Z pohledu aktuální situace se zdá to, nebo je to rozhodnutí, bylo dobrý, ale ono, víte jak, ono ten termín dostihu musíte oznámit několik dní dopředu a ono to několik dní dopředu se to počasí těžko předvídá.
2: Přesto to vypadá, že fanoušků dorazilo skoro ještě více než na jiné kvalifikace.
4: Nevím, jestli taky, to se bude muset spočítat, ale tady jde jenom o zvyk. Já už jsem starý člověk a já vidím, že prostě za posledních 5 let se ta situace ve všem na světě nebo v Evropě minimálně hrozně změnila. A jako je čas přijímat prostě nekonvenční rozhodnutí.
2: Nakonec ten hlavní dostih pro vás dopadl parádně.
4: Byl papírovým favoritem, ale já myslím, že 15 měsíců neběhal, ono to je vždycky těžký, že on i v tom pedoku nevypadal úplně dobře, nevypadal atleticky, byl z nich nejtlustší, skoro bych řekl. Ale to prostě svědčí o tom, že o to větší je to třída toho koně.
2: Bude 2. říjnovou neděli na startu Velké Pardubické v atletičtější ještě formě?
4: Já si myslím, že by měl být, ale to víte, to rozhoduje v zásadě trenér, to se můžete dohodnout a on, když nechce, tak mám 14 dní předtím zavolá, že se koň škrábnul a jste prostě pryč. No.
3: Zmiňuje Jiří Charvát trenéra Pavla Tůmu, který připravuje právě Fort Medoca. Pro mladého Ryzáka to byl v sobotu 12. start v kariéře a z toho 10. vítězství. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili?
3: A bylo to tak příjemné, jak je to v té písni.
4: No, úplně tak jako příjemně to zase bylo.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Dobré jitro, 4:30. A ještě jednou Lukáš Pastejříka zprávy.
7: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí totiž podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Na Novém Zélandu začal platit zákaz chrtích závodů. Až 150 psů jejich trenéři přepraví do Austrálie, kde je na většině území tento sport stále legální. Chtějí tam pokračovat v jejich tréninku, informuje o tom server BBC. Nový Zéland sport zakázal kvůli jeho rizikovosti. Závody podle něj doprovází vysoká míra zranění a úmrtí psů.
0: Sport.
7: Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla osmá. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Prahou a omezení na dálnici D2 v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 nepojízdná dodávka. Blokuje prostor mezi pravým pruhem dálnice a nájezdem. Na místě už je odtahová služba, je to označené šipkou, na vozovce se ale pohybují lidé tak opatrně. Na D2 se dnes v noci pracuje v Brně. Na začátku dálnice u napojení z Hněvkovského ulice silničáři instalovali nový portál nad vozovkou. V každém směru je provoz svedený do jednoho pruhu. A na Hodonínsku nebezpečná situace na silnici 71. Ve Velké nad Veličkou utekly koně, pobíhají po hlavní silnici, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy. V nočním Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
6: Přeju dobré ráno, neděle 2. srpna, skoro 4 minuty po 4:30, když se podíváme na tu aktuální teplotní mapu Česka, tak opravdu ta dnešní noc byla na mnoha místech, na většině místech v Česku, v České republice chladnější, v Čechách výrazněji, ale třeba na jižní Moravě, tam na některých místech tedy i ta dnešní noc byla tropická, tedy místa, kde teplota se nesnížila pod 20 stupňů Celsia. Přeju dobré jitro. Teď hrajeme dál Orange Blue.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

si za něj lehkou blíž. Jo, jo, karton na bůrek, kam taky po ruce lám. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: prachy. Si nekoupíš.
1: Teď se s námi vydejte na řeku Sázavu. Začátkem léta na jezu Mazourov v Soběšíně překvapila vodáky traverza. Teď tam dokonce bagry upravují koryto řeky a přibývají další železné prvky. Obě události řeší jak vodoprávní úřad v Benešově, tak Česká inspekce životního prostředí. Podle Asociace vodní turistiky a sportu jsou zásahy nepovolené, nenávratně poškozují koryto řeky a jsou navíc nebezpečné pro vodáky.
2: Změny na jezu Mazourov jsou viditelné. I když zrovna teď těžká technika nepracuje, odstavená hned vedle, přibývají tady takové zabudované železné sloupy a potom je tady vidět, jak se vedle koruny hráze hromadí haldy kamení a sedimentu. A přesně tyhle zásahy kritizuje předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
3: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil vodovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc vjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
2: Před podobnými zásahy, jako se dějí právě na jezu Mazourov, je podle ochránců přírody běžné, že se provádí průzkumy a případně transfery ohrožených živočichů. Tady se tomu tak podle Aleny Konvalinové z Českého svazu ochránců přírody Vlašim nestalo.
4: Je to tak, jako v případech, kdy se třeba dělalo nějaké odbahnění, tak vlastně my jsme tam nejdřív prováděli monitoring výskytu chráněných živočichů a následně vlastně i během těch úprav biodozor. Za mě by to určitě bylo potřeba a tady se to tak nestalo.
2: Zastavila jsem se kousek od Soběšína ve vodáckém kempu z vody, teď za mnou přišel pan.
5: Lukáš. Je tam ta traverza, je to nic moc, je to škoda pro ty vodáky.
2: A vy jste říkal, že jste tam zrovna viděli ten bagr v akci.
5: Ano, přesně tak, byl tam bagr, nějaký auto. Chtěli jsme to i minulý rok a docela se to za ten rok změnilo.
2: Marek Horáček, další vodák, co vy a je z Mazourov, jak jste se s ním popral?
6: Bylo to určitě zajímavý. Přijde mi to jako nebezpečný, tak i jako nemorální.
2: Majitelem jezu je soukromá osoba, jak v případě umístění traverzy, tak i dalších stávajících úprav jezu koryta a řeky se nám s ním ale nepodařilo spojit. Od Sázavy Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Znojmo slaví 800 let, pochází odtamtud i Robert Knebel, který se rozhodl tohle výročí oslavit trochu netradičně. Stopem se chce podívat do partnerských měst Znojma. Trasu si naplánoval právě na 800 kilometrů. Mezi partnery Znojma patří i východočeská Chrudima. Právě tam byla první zastávka. Byl u toho i náš reportér Josef Kopecký.
1: Batoh, široký úsměv a v ruce mapa, tohle bude náš stopař.
2: Vítejte v Chrudimi. Dobrý den.
3: Robert Knebel.
1: Jak se jelo? Kolikrát jste přesedal?
3: Jel jsem vlastně na 5 stopů a teď mě vezl velmi sympatický pán. Bylo to velmi příjemný, popovídali jsme si, byla tam klima, takže jsme pojížděli vlastně po celém Chrudimsku a on rozvážel nábytek, tak to bylo moc příjemný. Jako fakt perfektní cesta.
1: Vy jste tu cestu nazval stopem za přátelstvím. Co si po tím člověk může představit?
3: Já už jsem absolvoval 3x mistrovství České republiky v autostopu.
1: V tom je mistrovství?
3: Ano, v tom je mistrovství, už byl 10. ročník. A plus jsem vlastně vicemistr zimního autostopu. A já jsem chtěl, abych tím stopem zažil něco jako unikátního, zajímavého. Takže jsem se rozhodl, že pojedu stopem po partnerských městech, že to asi ještě nikdo v Česku a v Evropě a možná i na světě neudělal. A chtěl bych inspirovat prostě lidi, ať cestují. To je jedno, jestli vlakem, autobusem, pěšky, na kole, nebo takhle stopem. A aby aspoň každý Znojmák nebo každý z České republiky jednou jel do nějakého svého partnerského města. S rodinou, s blízkým, s kamarádem navštívil ty svoje partnerské města.
4: Těší mě, dobrý den, my jsme spolu mluvili.
3: Těší mě.
1: První kroky v Chrudimi vedou na radnici, na oficiální přivítání, protože nikdy tady nic podobného ještě nebylo.
5: Dobrý den. Buď jenom stopou palcem, nebo mám nápisy. A tady mám ještě připravené vlajky jako do jiných zemí, až pojedu do těch jiných partnerských měst.
6: Polsko, Německo,
5: Slovensko, Rakousko, Itálie.
1: Dojet stopem do 5 států chce Robert Knebel stihnout během 10 dnů. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Fotbalisté brněnské Zbrojovky ve fotbalové lize uhráli remízu v Plzni, Artis na hřišti Slovácka. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující, kteří jedou ze Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V minulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se jich nejméně 67 utopilo.
3: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy mimořádnou schůzku. Ministři vnitra členských států přes videokonferenci projednají aktuální vývoj situace. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
4: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: Návštěvníci památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu si dnes připomenou oběti genocidy Romů. Během tragické noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březince a zavraždili přes 4200 lidí. Lidé oběti uctí vzpomínkovým koncertem. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová na něm společně s cymbalistou Petrem Pavlincem zahrají zapomenuté písně Romů z Horňácka. Projekt s názvem Kala Zingarika přibližuje Iva Bitová.
5: Ty písně jsou o hladu, o smrti, o lásce, takové ty základní věmy, které prožívá každý. Takže my se vracíme k tomu do materiálu, který samozřejmě uchopíme po svém, aranžujeme, upravujeme a oživujeme zapomenuté písně.
1: Sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky i ve druhém zápase po návratu do šance ligy obrali o body favorita. Po výhře nad Spartou remizovali v Plzni 1-1. Domácí poslal v první půli do vedení Kabongo. Za hosty po změně stran srovnal Daniel Vašulín. Ten v létě přestoupil do Brna právě z Viktorie a stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
6: Teď jsem šel jako dva zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budem úspěšný jako tým.
1: Bod, svůj první v nejvyšší domácí soutěži v historii, získal i další brněnský nováček Artis. Remizoval na Slovácku 1-1. Ve zbylých sobotních duelech Baník Ostrava podlehl pražské Slavii 0-4 a Liberec Teplicím 0-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D8 za Doxany a nové omezení u Pardubic. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za odbočkou na Doxany. Na 39. kilometru máme hlášené odstavené osobní auto, zatím není výrazněji označené. U Pardubic počítejte s novým omezením na silnici 36 do Lázní Bohdaneč. Před areálem Syntézie začnou frézovat povrch vozovky. Průjezdné to bude 3 týdny vždy pouze jedním pruhem a provoz bude řídit semafor. A u Českých Budějovic pozor na nehodu. Na silnici 143 z Křemže do Brlohu. Za Rojšínem havarovalo osobní auto, na místo museli přijet záchranáři. Čekejte proto omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravě až 32, na horách většinou kolem 20 a foukat má slabý, na Moravě mírný, severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme, 5 hodin 5,5 minuty. Ve vedrech lidé hledají stín pod korunami stromů, města zase řeší, jak svou zeleň udržet v dobré kondici. No a v Bohumíně se zaměřili na nejstarší dvouřadou lipovou alej, která patří k dominantám jedné z hlavních ulic. Jak stromy ošetřují, tak to uslyšíte v úvodu dnešního ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Štěpán Pokorný.

0: V tropických dnech, které Česko stále častěji trápí, jsou k nezaplacení vzrostlé aleje. Pod korunami stromů lidé nacházejí stín i úlevu od rozpálených ulic. Bohumín proto své nejstarší lipové stromořadí chrání ozdravnými ořezy větví, které pomáhají předcházet napadení stromů škůdci a chorobami.
1: Je to v podstatě jediná oboustranná lipová alej v tomto věku, kterou v Bohumíně máme.
2: Bohumín podle mluvčí Jany Končítkové musí provést ozdravné ořezy.
1: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
2: Když je horko, tak lidé vyhledávají ten stín. Vy o ně takhle bojujete, aby zůstaly zdravé ty lípy.
1: V podstatě každým rokem o ty stromy bojujeme. Když se podíváte naproti té cesty, vidíte tady dva stromy, které už tou odbornou péčí prošly.
2: Aha, tady vidím ty ořezy, ano. Uh-huh.
1: Ono je potřeba opravdu každoročně ty stromy hlídat a kontrolovat, tak aby nám ty stromy vydržely co nejdéle.
2: Teď už se blíží poledne a je cítit, jak se to slunce opírá. To slunce je opravdu intenzivní.
1: Fungují jako čistička vzduchu a tím, že jsou vlastně ty stromy vedle toho parku našeho největšího dohromady, ta zóna opravdu tvoří takovou zelenou plíci toho Bohumína.
3: Já bydlím tu v tom baraku.
2: Aha.
3: Za prvé mi to tlumí ty auta, ty stromy, a mám pozor odevřené okna.
2: Senior Jiří Guňa. Právě teď tady pod korunami těch vzrostlých stromů hledá milosrdný stín opřený o své kolo.
3: Nejsem na slunku, jsem ve stínu, vzduch tu je dobrý, no bydlím tu od roku 68. Jak jsem se nastěhoval, byly to, no, poloviční ty stromy.
2: Zrají sláma.
3: Zrají.
2: Město už ve dvou lokalitách nechalo vysadit další stromy pro nové parky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Česká republika vstává do nedělního rána, které je polojasné nebo skoro jasné na Moravě a ve Slezsku. Tam se ale tvoří nízká oblačnost. Většinou se teploty drží mezi 19 a 15 stupni. Ještě do východu slunce budou teploty lehce klesat, potom už půjdou rychle nahoru. Očekáváme oblačno až polojasno, teď po ránu a dopoledne místy i zataženo, ojediněle přehánky, které se vyskytnou hlavně na horách. A nejvyšší teploty 25 až 30 a na jižní Moravě až 32 stupňů.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Asi jste poznali kapelu Queen v ranním víkendovém radiožurnálu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Samozřejmě se tomu budeme věnovat i v dalším vysílání radiožurnálu. Teď jiné téma. Po 84 letech se můžou perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. Teď už jen musí foukat správný vítr, anebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
1: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
2: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
1: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
3: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
1: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
4: Vlastně hlavní jsou kolí plína, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát.
1: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
3: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úhlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná.
1: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janišková, Radio.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2, městečko ohrožované bandity, přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
7: Tři oběti má výbuch poblíž italské restaurace v centru Moskvy. Zraněných je přes 20. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale chtěl zabránit. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není jasný. Podle ruské mutace BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu není ohrožený. Ústav to uvedl na síti X. Útok nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Speciální prohlídky pořádá dnes hrad Valdštejn v Českém ráji. Památkou návštěvníky provede buď hrabě nebo hraběnka, kteří představují reálné postavy z historie hradu. Valdštejn bude tyto prohlídky nabízet každou neděli až do konce prázdnin. Sport. Fotbalisté Plzně ani ve druhém kole šance ligy nevyhráli. Doma remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. 100% naopak zůstávají Slavia a Teplice. Ty zvítězili v Liberci 1-0. Obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získal Artis Brno, když v Uherském Hradišti remizoval se Slováckem 1-1.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D2 za Blučinou a překážka na D8 za Doksany. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu za nájezdem od Židlochovic. Na 11. kilometru u ní zasahují záchranáři. Je to s opatrností průjezdné levým pruhem. Kolona se tam zatím netvoří, ale zpomaluje se. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí za odbočkou na Doksany na 39. kilometru nepojízdné osobní auto. A projíždějte se zvýšenou opatrností. A se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Svitav. Na příjezdu do Letovic budou v následujících dnech opravovat vozovku a projíždět se bude Kyvadlově jedním pruhem. Řídit to bude semafor a mohou se tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: A jsou teplotní rozdíly. Dnes třeba Cheb má po ránu 11 stupňů Celsia. Na druhé straně republiky, když se podíváme do Ostravy, tam má aktuálně 19. V Brně je kolem 20 stupňů Celsia. 19 stupňů hlásí České Budějovice. Ústí nad Labem potom teplota aktuálně na 13 stupních a v centru Prahy se teplota drží kolem 19 taky. Málo srážek a mírnější teploty. Asi tak bychom mohli charakterizovat dnešní den. Očekáváme oblačno až polojasno teď po ránu a dopoledne ještě může být místy zataženo nízkou oblačností. Ojediněle se vyskytnou přehánky, dnes to bude hlavně na horách.
11: Dnes budou mírnější teploty než včera, vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno, hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
10: Podle meteoroložky Marie Odstrčilové budou zítřejší teploty mnohem vyšší než ty dnešní. Budou sahat až k 36 stupňům a na jihu Moravy až k 39. No a velmi teplé počasí to bude pokračovat i příští týden. Teď je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
6: Dobré ráno, Radiožurnál posloucháte v 5 hodin 34 minuty a teď pro vás máme Ellie Goulding.
12: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
12: I o prázdninách.

Vysoké teploty lákají k vodě, má taky na vodu. Výbornou sezónu hlásí například loděnice na Jizeře. Řada dalších řek v Česku se ale dá splouvat jen obtížně. K tématu se za chvilku vrátíme.

0: Česku se aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další pouze v některých úsecích, vyplývá to z webu raft.cz. Mezi splavné řeky teď patří například Jizera, kde si letošní sezónu chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a Jizera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a 1 kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne. Ne,
4: jezdíme takhle každý rok.
5: Já po sedmi.
3: Vždycky sem?
5: Ne.
2: Jsme byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
6: A máme stejný trička.
3: Máte všichni stejný trička?
6: Tam tyhle.
2: Nemáte jméno?
3: Nemám, no.
2: A palouka na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
7: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to? Asi dobrý, jo? Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
8: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Máme tu většinou polojasné nebo skoro jasné ráno, i když takové Karlovy Vary teď mají oblohu oblačnou, ve městě teplotu kolem 9 stupňů Celsia. Naopak skoro jasno je nad Prahou, v centru Prahy se teplota drží kolem 19 stupňů, na okrajích kolem 17. Když se podíváme do Beskyd, Beskydy, Lysá hora aktuálně hlásí 13 stupňů Celsia a předpověď říká, že bude málo srážek a taky mírnější teploty. Očekáváme oblačno až polojasné. No, teď po ránu a dopoledne, ale může být místy i zataženo. Jenom ojediněle se budou vyskytovat přehánky, pokud ano, pak to bude spíš na horách. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na jižní Moravě odpoledne naměříme až 32 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Poslouchali jste taky zpěvačku Janu Kiršner, stále s vámi ranní víkendový radiožurnál, 5 hodin 50 minut. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyšetřili jednu z nejstarších pacientek. Pomocí počítačové tomografie skenovali sošku žaršické Madony, starou více než 700 let. Je zobrazená jako královna nebe zdržící Ježíška. Farníci ze Žarošic na Kyjovsku se o gotické sošce chtějí pomocí neinvazivní metody dozvědět co nejvíc informací.
1: Můžete dýchat.
2: Socha žarošické Madony položená na stole pomalu věla do otvoru přístroje s počítačovou tomografií. Podle radiologického asistenta Radima Slobody má socha přes 140 cm a snímky jí vytvoří takzvaně od hlavy až k patě.
3: V podstatě tak, jak snímkujeme lidi, akorát bez kontrastní látky a z těch snímků, které jsou nasnímkovaný, zhruba po půl milimetru se pak dají vytvářet různé rekonstrukce.
2: Skenování trvá několik minut a potom už se s lékařem Vladimírem Červeňákem na počítači díváme na jednotlivé vrstvy.
4: Tady je zajímavý, tady je vidět kontura toho dřeva. Je tam spousta takových drážek a takových tunílků a takových defektů, které asi jsou způsobené tím červotočem, ale zároveň jsou tam do toho zavzaté kovové materiály, takže tady například je zavedený nějaký šroub.
2: Soška je z lipového dřeva. Podle struktur zjistili, že je téměř celá z jednoho kusu.
4: Tam jsou poměrně dobře vidět letokruhy, tyhle ty obloučky, ty linie, tak to opravdu by odpovídalo těm letokruhům.
2: Na CT vyšetření sošku přivezli, protože na podobném průzkumu ještě nebyla a znají o ní jen informace z literatury. Přibližuje opat a bývalý žarošický farář Marián Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
2: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně už zkoumali například sochu Krista z brněnského kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z paláce Šlechtičen. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: V pražské nemocnici Bulovka pečují o pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Většina evakuovaných kvůli požárům v jeho západní Francii už se vrací domů. Fotbalisté mistrovské Slavie zvítězili v lize v Ostravě, Teplice v Liberci. A bude oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražská nemocnice Bulovka přijala pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, kde je posledních měsících epidemie eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 000 evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovaly kvůli ohňům přes 200 000 lidí. Požár se zatím nešíří dál ani v Provence na jihu země.
6: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Arne nedaleko Bordeaux. Malé 5000 město hasiči uchránili před plameny. Z 200 000 evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Váh na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Dnes začne několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část tratí vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať až do 12. prosince. Budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
8: Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Góly Pražanů dali Novák, Zima, Sadílek a Aja Osi. Úvodní dvě branky padly po rohových kopech. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský si pochvaluje, že má v týmu několik obránců, kteří umí skórovat hlavou.
9: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou. Což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. O té typologii těch hráčů, který tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
8: 100% jsou po dvou ligových kolech i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Plzeň remizovala se Zbrojovkou Brno 1-1 a stejným výsledkem skončilo taky utkání Slovácka s brněnským Artisem. Dnes změří síly Olomouc s Mladou Boleslaví, Bohemian s Hradcem Králové a Pardubice s Jabloncem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D5 za Benešovicemi a na D2 u Blučiny. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně teď je čerstvá nehoda za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru těsně před omezením došetřují nehodu. Už je to průjezdné bez větších problémů, kolona se netvoří. A na dálnici D2 se stále ještě pracuje v Brně na začátku dálnice u napojení z Hněvkovského ulice a silničáři instalovali nový portál na dovozovku. V každém směru se teď jezdí pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, 5:30 po 6. hodině. Studna u zříceniny hradu Pišolec na Žďársku je plná vody. Zásluhu na tom mají hasiči z Víru. Jak se jim podařilo studnu naplnit a proč to dělali, to uslyšíte za chvilku v další naší reportáži. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Řemeslníci můžou pokračovat v opravách zříceniny hradu Pišolec na Žďársku. Studna u památky je totiž znovu plná vody, kterou potřebují hlavně na míchání malty. Studnu naplnili hasiči z Víru. Museli překonat 300 metrů s 30-metrovým převýšením a použili přitom 16 hadic.
1: Tak srovnáme to.
2: Člen hasičského sboru Vír, Radovan Žák. Můžu se vám dívat pod ruce?
3: Natahujeme řád, vlastně hadice, se napojí ten řád na tu cisternu a bude se dopravovat voda vlastně tam přímo na tu zříceninu do té studny.
2: Myslíte, že to bude fungovat hned na poprvé?
3: To se uvidí, to poznáme, no. Je pravda, že to nějaké převýšení tam je, ale auto má určitě ten výkon, takže to se pozná, no.
2: Ha, ale studna úplně prázdná, nebo trošku na dně něco.
4: 7 metrů hloubka.
2: Nakláníme se starostou Víru, Ladislavem Stalmachem za Piráty.
5: Tak kdysi to byl jediný zdroj vody pro obyvatele hradu a geniální, protože pravděpodobně té vody měli dost, ale teď ji používáme na ty stavební práce, všechny ty zdiva byly, veškerá ta malta byla namíchána z vody tady z cisterny.
2: Viděla jsem, že turisté můžou nosit kýble s pískem. Vodu jste po nich nechtěli, aby tahali.
5: Byla to taky varianta, ale nevěděli jsme, jak by to dopadlo a potřebovali jsme to rychle, takže naši hasiči, když jsem jim ve středu zavolal, tak vlastně v sobotu už počkáme ještě, jak to všechno dopadne, ale vypadá to, že už tady tlačí vodu a pevně věřím, že dostane až sem.
6: Už jde voda?
7: Už jde voda.
2: Běžím. Rychle.
8: Voda.
2: Tak se to podařilo. Tak krásný. Za 50 minut včetně přípravy. Docela rychlá akce.
8: Není. Při požáru to musí být rychlejší.
2: Hasiči se musí s cisternou otočit ještě zhruba 4x, než studnu úplně naplní. Od Víru Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je čtvrt na sedm. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Po silné páteční bouřce zůstává uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku. Teprve v pondělí začnou odklízecí práce. Uzavřené jsou i hlavní přístupové cesty kvůli hrozícímu pádu stromů. Ráten leží v části parku, která je vzdálenější od českých hranic. Poškozených je asi 25 hektarů lesa. V Jaroměřicích nad Rokytnou začal hudební festival Petra Dvorského. Do 8. srpna nabídne celkem 7 koncertů na různých místech. V kostele svaté Markéty večer vystoupila japonská sopranistka Inoue Shikiová. Dnes je na programu koncert houslisty Jaroslava Svěceného spolu se souborem Cigánsky Diabli. Začne v 19 hodin na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 u Bříství a nehoda na D5 u Benešovic. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se vyhněte překážce u nájezdu od Bříství a Českého Brodu. Na kilometru 18,5 leží na vozovce v levém pruhu pneumatika. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně pozor za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř. Následky nehody mohou ještě překážet provozu, tak raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
4: Podíváme se nejdřív na aktuální situaci. Sněžka v Krkonoších je teď schovaná v mlze. Teplota na Sněžce na poštovně je na 10 stupních Celsia. Dole v Peci pod Sněžkou je teplota na 14 stupních. Šumava, Churáňov hlásí 14 stupňů a Beskydy Lysá hora kolem 13 stupňů Celsia. Praděd má ještě o stupínek méně. Očekáváme oblačno až polojasno. Ještě dopoledne může místy zůstat obloha až zatažená a taky se budou vyskytovat přehánky. Dnes hlavně na horách. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříte 32 a na horách se má teplota držet kolem 20.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci, nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
2: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
3: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
2: Hlavně seš tady přes léto, tady, tak aby si vypomohl.
3: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, takže o víkendech chodím vypomáhat.
2: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky.
2: Je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
2: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
2: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 6 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Rekordní počty zvířat přijali letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc. To je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu. Budeme o tom mluvit v ranním Radiožurnálu už za pár minut. 7 zemí sdružených v organizaci OPEC dnes zhodnotí situaci na světovém trhu s ropou. Na minulém setkání se dohodli, že od srpna zvýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. Gotickou sošku žarošické Madony prozkoumali odborníci pomocí počítačové tomografie. Její sken udělali lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Zjistili, že soška je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva, obsahuje ale i jiné materiály. Z části je poškozená červotočem. 700 let stará socha na podobném průzkumu byla poprvé. Sport. Tenistka Darja Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. 23letá hráčka, která startuje za Česko, postoupila v Memphisu do finále po výhře nad Mexičankou Zarazuovou 2x6-3. O trofej se Vidmanová utká dnes večer českého času s 16letou ruskou Liutovovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 u Benešovice, omezení na D2 u Podivína. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 se střetlo osobní auto se zvěří. Na místě se vyšetřuje, projíždějte kolem opatrně. Na D2 z Brna do Bratislavy počítejte s omezením v okolí sjezdu na Podivín. Mezi 40. a 43. kilometrem budou silničáři až do dopoledne opravovat vozovku. A pravý pruh je uzavřený, zatím provoz plynulý. A nehodu teď vyšetřují v Brně. V Táborské ulici osobní auto narazilo do tramvajového ostrůvku. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teplota na 20 stupních Celsia se pořád ještě drží v Brně, kde mají skoro jasné nebe. Naopak Ostrava hlásí skoro zataženo a tam je kolem 18 stupňů Celsia. Ústí nad Labem má 13 stupňů, stejně jako Doksany na Litoměřicku. V Praze se teplota pohybuje kolem 16 stupňů, Telč na Vysočině má taky 16 a když se podíváme třeba na takovou stanici ve Znojmě, tak tam je aktuálně 18 stupňů Celsia. Před námi nakonec oblačný nebo polojasný den. Ještě po ránu a dopoledne může být místy zataženo. Pokud se někde budou dnes objevovat přeháňky, čekáme je hlavně na horách.
6: Dnes budou mírnější teploty než včera, vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno, hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, jen výjimečně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky.
5: Zítra nás opět podle meteoroložky Marie Odstrčilové čeká mimořádné horko. Bude až 36 a na jižní Moravě dokonce až 39 stupňů Celsia. A tohle velmi teplé počasí má pokračovat i příští týden. Tolik zprávy. Teď už je tu Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, 6 hodin 34 minuty, pokud už vyrážíte na nějaký nedělní výlet a nebo třeba na delší rodinnou dovolenou a řídíte, tak vám přejeme šťastnou cestu a určitě se můžete spolehnout na naší zelenou vlnu, která vysílá 24 hodin denně a sleduje všechny silnice a dálnice v Česku. Teď vám posíláme třeba na tu cestu Adama Ďuricu.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Adam Ďurica, nelutujem, na Radiožurnálu, který posloucháte chvilku po půl sedmé. Stejně jako Češi, i Angličani jsou vášniví zahrádkáři. Získat do pronájmu záhumenek není vůbec jednoduché. Nájemci musí také dodržovat řadu pravidel, aby o místo v zahrádkářské kolonii zase nepřišli. Jaká pravidla to jsou a jak složité je pronajmout si v Británii záhonek? Nejen o tom uslyšíte v zápisníku zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu dnes tradičně po 9. hodině. Co nás čeká teď v následujících minutách, tak záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Vy jste o tom slyšeli ve zprávách, my to teď ještě probereme podrobněji ve vysílání Radiožurnálu. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Zvířat přibývá, lidé častěji volají kvůli radám třeba při rekonstrukci domů, kde hnízdí ptáci, na vině jsou ale taky vysoké teploty. Ochranáři přitom ale naráží na kapacity, které pomalu nestačí.
1: Teďka dostali kaši. 1, 2, 3, 4, 5, rechku, 3 vrabčáci a ty už jsou trošku větší. A tohle je malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
2: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
1: Ještě?
3: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těchto těch druhů, právě rolísů.
2: Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
3: To někdy hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím kolik, 60 stupňů třeba možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopni vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutekly.
2: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
3: Máme dva malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
2: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
3: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
2: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
3: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc zvířat než v loňském roce.
2: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
4: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
2: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
4: Někde se stává, že ty stanice si musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
2: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
5: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
2: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice dál.

0: Radiožurnál je 6:45. Přejeme vám dobré ráno.
1: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště. Tam je ve speciálním izolačním bioboxu. O jakou nákazu jde, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Budeme o tom mluvit i ve zprávách v 7. Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy. Nový přímý spoj povede taky mezi Prahou a Pacovem.
2: Počasí.
3: A poměrně velké rozpětí máme v teplotách, zatímco v Chebu je teď 10 stupňů Celsia, tak na druhé straně republiky v Ostravě máme skoro zataženo a tam je teplota na 18 stupních. Přes den se to ale vyrovná, čekáme oblačno až polojasno, ještě ráno a dopoledne místy může být i zataženo, ojediněle se budou vyskytovat přehánky, pokud ano, bude to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě čekáme dnes nejtepleji, tam by mělo být až 32, na horách to bude kolem 20 a foukat má přes den jenom slabý vítr.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Tři zápasy nabídne dnešní program první fotbalové ligy a představí se oba úspěšní účastníci evropských pohárů, Jablonec a Hradec Králové. Východočeši před duelem s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole evropské ligy nastoupí v 17:30 na stadionu Bohemians 19:05. Jablonecký tým se bude chtít před třetím předkolem konferenční ligy proti Rize dobře naladit v Pardubicích. Tam to začne ve 20 hodin. No a už v 15 nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi. A my se teď vrátíme v ranním víkendovém radiožurnálu ke včerejšímu dění na ligových trávnících, konkrétně na tom ostravském. Fotbalisté Slávie tam zvítězili ve druhém kole šance ligy nad Baníkem 4-0 a domácí premiéra Baníku Ostrava tak byla hodně neúspěšná. První dva góly padly po rohových kopech Michala Sadílka, třetí přidal on sám.
1: Zpočátku tam měli asi tři rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
2: Říkal Michal Sadílek nejdříve k tomu, že právě Baník začal náporem a měl několik rohů, ale pak právě Sadílek dvěma skvělými centry nasměroval Slávii k jasné výhře. Slávia byla ve vzduchu silná na obou polovinách hřiště.
1: My si říkáme ubránit standardku, když to někdo vyndá z vlastního vápna, tak je to, jak když střelíte gól vlastně v útočném území pro nás. Každý má svůj úkol a všichni ho splní na jedničku, velmi důležité tři body.
2: Přidal Sadílek s bilancí gólu a dvou přihrávek. Trenér domácího Baníku Roman Skuhravý uznal obrovskou sílu Slávie ve standardních situacích.
3: Zasloužená prohra, darovaná na zlatém podnose, která jde jednoznačně za mnou. Slávie má prostě opěrný body jakoby svýho výkonu, je vlastně jedno, jakoby jestli to je před rokem, nebo jestli to je teď a útoční obranné standardky jsou jedni z nich.
2: Slávia vyhrála první dva ligové zápasy sezóny 5-1 a 4-0 a v Ostravě ukázala, jak skvělé hlavičkáře především mezi obránci má.
4: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí. Ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
2: Doplnil s nadsázkou trenér Slávie Jindřich Trpišovský. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Fotbalisté Teplic i Slavie jsou v lize 100% i po druhém kole. Plzeň znovu zaváhala a bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah popsal mluvčí hradeckých hasičů Radek Mencl.
3: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
1: Pražská nemocnice Bulovka je na podobné případy vybavená. Ženu hned přemístili do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila například ebolou nebo jiným typem krvácivé horečky, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky a může jít o běžnou infekci. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku.
4: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Ráten leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom a tři lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
1: Oběti romského holokaustu dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou zájemci navštívit i přednášku archeologa Pavla Vařeky. Přiblíží jim minulost bývalého koncentračního tábora. Po 17. hodině začne pieta u původního nouzového pohřebiště.
6: Sport. Fotbalisté Teplic a Slavie ve druhém kole šance ligy znovu naplno bodovali. Pražská Slavia vyhrála v Ostravě 4-0 a Teplice zvítězili 1-0 v Liberci. Domácí přitom už v první minutě přišli o vyloučeného Vasila Kušeje, kterého krátce před poločasem následoval spoluhráč Petr Hodouš. Výhru zajistil hostujícímu celku v 61. minutě gólem Lukáš Mareček.
7: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznilo. Navíc Liberec potom vypracoval ke konci 50 minut dobrý příležitosti, ten konec jsme dohráli úplně dobře.
6: Plzeňská Viktoria neudržela vedení a remizovala s Nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. Bod za remízu 1-1 vybojoval poprvé v prvoligové historii Artis Brno, a to na stadionu Slovácka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody jsou na D5 za Benešovicemi a taky v Liberci Rochlicích. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na Stříbro vyšetřují nehodu. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř, počítejte s možným omezením a raději zpomalte. V Liberci na silnici 14 do Vratislavy snad Nisou havarovalo osobní auto. Stojí u železniční zastávky Rochlice a čeká na odtažení. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A v Brně Židenicích překáží nehoda v Táborské ulici. Mezi Gajdošovou a Buskovou ulicí osobní auto narazilo do Ostrůvku. Je to teď s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, přesně 6 minut po 7 hodině pokračuje vysílání radiožurnálu. Nejžhavější místo Valašska je teď v Rožnovském skanzenu. K vedru, které panuje venku, tam kováři přidávají ještě vlastní bíhně a stojí u nich celý den. No a vy se tam s námi vypravíte už za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu, tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Kladiva, žhavé, železo, kouř a k tomu pořádné letní vedro. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se rozhořely kovářské výhně. Jsou tam dny řemesel a setkání kovářů. Sešli se tam pod kováři mistři, kováři i lidé, kteří taví železo ještě starou slovanskou metodou.
1: Už jsme něco nakoupili málo.
2: No, já sbírám nože, takže u mě je to jasné. Já se pohlížím po nějakém pěkném noži do sbírky, takže to bude určitě můj suvenýr.
1: Vedro, nevedro, půjdete hledat.
2: Ano, přesně tak.
3: Říká Martin, ono se dlouho u těch výhní nedá postávat a pozorovat.
2: No, to je velký žár a je moc horko na to dneska. V zimě by to bylo lepší.
3: A zatímco návštěvníci mají na vybranou, tak úplně jinak jsou na tom kováři.
1: Miroslav Žitník teď tady vyrábí hřebíček. Já stojím velmi blízko u jeho výhně, je tady docela horko. Vy máte zástěru, máte tričko s dlouhým rukavem.
4: Když mám triko s krátkým rukávem, tak se spálí moc slunka. To radši budu spocený a budu smrdět.
3: Od výhně, u které pracuje Miroslav Žitník a která je hned u vchodu do dřevěného městečka, se přesunuju k fojctví. Tady jsou hned dvě výhně, pracuje u nich mistr kovář David Mokrý. Je to pořádné horko, vy sám máte taky hrubou zástěru.
5: Ta zástěra mě hlavně cloní to teplo. Jo, kdybych ji neměla, tak by mě u té výhně bylo mnohem větší vedro a horko.
3: Vidíme, že tady pracuje taky podkovář.
5: Pan podkovář předvádí ukázku a mění vždycky jednu nohu u jednoho koně.
3: Pomocník drží nohu koně. A pan kovář má v ruce velkou rašpu, to je opravdu obrovská. Jak dlouho vám trvá, než takto okujete koně?
6: Tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
3: Tak vy jste teď úplně splavený.
6: Každou hodinu jedna noha.
3: Dřevěným městečkem se přesunuju k rozpálené šachtové peci, ze které sála obrovské teplo. Jak vlastně vypadá tavení železa starou slovanskou metodou, tady návštěvníkům ukazuje geoložka Andrea Dovicová.
7: V podstatě v té spodní části, v té nístěji, se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
3: Na den řemesel a setkání kovářů můžou lidé vyrazit do nedělního podvečera. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7:45. Jsou tu krátké zprávy.
1: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se vrátilo domů dalších 10 000 evakuovaných. Dnes by měly následovat další. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovaly kvůli ohňům přes 200 000 lidí. Požár se zatím nešíří dál ani v Provence na jihu země. Je světový týden kojení. Lékaři připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá jich chránit před infekcemi. Podle odborníků přispívá kojení taky ke zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy matka dítě kojí jen částečně a kromě toho ho i přikrmuje.
2: Počasí.
3: Podíváme se na aktuální stav a ten říká, že Náměšti nad Oslavou má skoro jasné nebe, je tam teplota na 16 stupních Celsia, v Liberci je teplota kolem 13 stupňů, se drží, Doksany na Litoměřicku, Ústí nad Labem to mají úplně stejné, tam je taky 13 na 17 stupních, potom je teď hodnota v centru Prahy a Ostrava, ta hlásí skoro zataženo a 18 stupňů. Málo srážek, mírnější teploty. Asi tak bude vypadat dnešek. Očekáváme oblačno až polojasno, teď po ránu a ještě i dopoledne místy zatažené nebe. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, ale na jižní Moravě může být teplota až na 32.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Dobré ráno vám přejeme, 7 hodin 20 a půl minuty, posloucháte ranní víkendový radiožurnál s datem 2. srpna. Vášnivými zahrádkáři jsou kromě nás Čechů například i Angličani. Získat do pronájmu záhonek ale v Británii není vůbec jednoduché. Nájemci taky musí dodržovat řadu pravidel, aby o místo v zahrádkářské kolonii nepřišli.
1: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
2: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhonků. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip chodí na zahrádku každý den.
1: Snažím se pěstovat ovoce, které nepotřebuje moc zalévat. Angrešt, rybíz, ten v obchodě nekoupíš, a když, tak za strašné peníze. Pěstuju rebarboru, ostruženy a taky květiny.
2: Kdysi byly zahrádkářské kolonie zdrojem ovoce a zeleniny. Téměř vlastenecký rozměr získali záhumenky během druhé světové války, kdy se nacisté snažili odříznout Británii od zásobování. Britská vláda vyhlásila kampaň Dig for Victory, tedy kopejte nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Jaká pravidla musí nájemci dodržovat a jak dlouho se na pozemek zahrádkářské kolonii třeba v Londýně čeká, to se dozvíte v zápisníku zahraničních zpravodajů dnes po 9. hodině. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Tři oběti má výbuch poblíž italské restaurace v centru Moskvy. Zraněných je přes 20. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale chtěl zabránit. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není jasný. Podle ruské mutace BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí, většinou seniorů. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti. Oběti genocidy Romů připomene dnešní koncert v památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu. Vystoupí na něm zpěvačka a huslistka Iva Bitová společně s cymbalistou Petrem Pavlincem. V projektu nazvaném Kala Zingarika zahrají staré písně Romů z Hornácka v nových aranžích. Sport. Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix ve Visle 5. místo. Je to pro něj nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech. Další Čech David Riegl skončil 55. Závod vyhrál Japonec Naoki Nakamura. Česká reprezentantka Natálie Nejedlová při své premiéře obsadila mezi ženami 34. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Benešovic a omezení na D7 za Buštěhradem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně pozor na nehodu za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř. Na místě se vyšetřuje, projíždějte opatrně. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kladno. Mezi 7. a 3. kilometrem silničáři připravují dopravní značení pro práce na vozovce. Čekejte je v pravém pruhu. A v Liberci pozor na nehodu na silnici 14 do Vratislavic nad Nisou. U železniční zastávky Rochlice havarovalo osobní auto. Čeká na odtažení, dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Málo srážek a mírnější teploty. Asi tak by se dal charakterizovat dnešní den. Očekáváme oblačno až polojasnou ráno a dopoledne místy i zataženo a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Měly by být hlavně na horách.
5: Dnes budou mírnější teploty než včera, vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno, hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
4: A teploty budou podle meteoroložky Marie Odstrčilové velmi vysoké, 31 až 36 stupňů. Na jižní Moravě zítra odpoledne naměříte až 39. No a velmi teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. Tolik zprávy. Teď už je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
0: Dobré ráno, 7 hodin 33,5 minutky k tomu, proč Jan Tříska při natáčení filmu Na samotě u lesa kdákal. Dozvěděli jsme se to v Obdinicích na Příbramsku, kde se film natáčel na oslavách 50. výročí premiéry. No a vám to řekneme už za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Filmový snímek Jiřího Mencla Na samotě u lesa letos slaví 50 let. Toto výročí si připomněli v Obděnicích na Příbramsku, kde se film natáčel. Na setkání přijeli taky někteří tvůrci a herci z filmu.
1: No, když je tam voda, on se víc bojí.
2: No počkejte, to snad přece...
3: Dům, kde se natáčela tato scéna, je dnes skoro k nepoznání. Má omítku a chybí mu příkop s lávkou. Je to první ze stanovišť na procházce po filmových místech v okolí Obděnic. Na výpravu vyrazila i Veronika s rodinou.
4: Máme rádi ten film, je to prostě česká klasika.
3: Teď se teda koukáme na jedno z těch filmových míst. Poznáváte to místo vlastně?
4: Ano, změnilo se to, ale když tady jsou vidět ty
3: fotky,
4: tak je to poznat, no.
5: Ale ty neznáte dědoušku.
6: Ty vypadají.
3: Když filmaři v Radešicích natáčeli scény posvícení u rodiny Miroslava Bardy, byl mu tehdy 14 let.
7: Tam vlezla do dvora slepice a začala tam kdákat, jo. No a oni z toho přenosového vozu mu volali, jo, bylo to dobrý, akorát tý slepici, tu musíte vyhnat. To tam to ruší. No, tak vyhnali slepici, jo, zatáčeli to po druhý. Teď pan Tříska nelenil, začal chodit po dvoře a začal kdákat jako ta slepice.
8: Pojďte vodu! Rychle! Už se to vaří!
3: Na film, zejména na Josefa Kemra, zavzpomínal i Zdeněk Svěrák.
9: Při na tom natáčení jsem byl řidičem pana Kemra. A jak jsme tak vedle sebe seděli, tak jsem si všiml, že při každém spatření boží chmuk se pokřižoval. A taky si vždycky vzpomenu, když po něm na Barandově chtěli nějakou brigádnickou činnost, tak on řekl, no já mám, já jsem nabílil boží muka.
10: Že bych ještě skvědil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasejí.
3: Pro návštěvníky pořadatelé taky připravili malou výstavu, říká Petr Čihák.
11: Tady se nám podařilo zapůjčit si originál původní sekiru z filmu, s kterou pan Svěrák chtěl původně porazit švestku.
3: Film Na samotě u lesa lidé podle něj v Obděnicích a v okolí prožívají dodnes.
11: V tom filmu si zahrála řada místních lidí a i pomáhali hercům a pomáhali štábu. Rádi na to vzpomínají.
3: Snímek měl premiéru v září roku 1976. Z Obděnic Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Jeden z brněnských fenoménů do pár let téměř zmizí z ulice. Jde o výduchy z parovodního potrubí, kterým místní obyvatelé přezdívají kouřící značky. Teplárny Brno brzy dokončí jejich letitou výměnu za úspornější horkovody. Pár trubek ale chtějí zachovat, aby symbolicky připomínali období pády, která zásobovala i dnes už neexistující textilní továrny.
1: Kulatá červená značka Zákaz vjezdu stojí před nejvyšším správním soudem, chrlí páru a ze správného úhlu to vypadá jako výduch z podzemní továrny na mraky. Často tu vídám turisty, jak si úkaz fotí. Dnes jsem ale nenarazil na žádného, tak se za jednoho vydávám a zjišťuju, jestli Brňané vědí, co je tahle kouřící značka zač.
2: Excuse me, do you know what it is?
3: Hot water, heat buildings.
4: Tím se ohřívá voda nebo se vytápí domy. Nebojte, žádný oheň pod zemí.
1: Tahle značka přestane kouřit zřejmě příští rok. A tím bude takřka dokonaná výměna parovodů za horkovody, která začala v roce 2010 a vyjde na asi 3 miliardy korun. Zrovna teď dělníci pracují mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím u hotelu Grand. Doplňuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
5: Vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů.
1: Potrubní síť se zároveň smrskne asi o třetinu a z původních 105 výduchů zůstane jen pár na odhadem 3-kilometrové trase mezi spalovnou odpadu a teplárenským kotlem nedaleko centra města. Pára tam pohání turbínu.
5: A pak je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky.
1: Přestože období brněnské páry zdánlivě končí, ne tak docela. Když loni teplárny vyměnili potrubí v blízkosti fakultní nemocnice u svaté Anny, musel si tam špitál postavit vlastní zdroj páry. Zdůvodňuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: Technickou páru si vyrábíme sami a používáme ji zejména pro sterilizaci a vlhčení vzduchu.
1: Čas od času taky některá trubka přibude, i když jenom dočasně. Naposledy to bylo posledních pár měsíců na dvoře místodržitelského paláce Moravské galerie, říká její mluvčí Eva Kadlčáková.
7: Loni na podzim došlo k havárii parovodu uprostřed místodržitelského paláce na jeho nádvoří, což významně ovlivnilo provoz celého paláce a i expozice umění do kapsy.
1: Parovod, který ale do pár let zanikne, už je opravený. Do expozice galerie se tak lidé po parní havárii dostanou znovu od příštího čtvrtka. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
0: Je 7:45. A vy posloucháte Radiožurnál.
8: Hackři napadli web Státního zdravotního ústavu. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu nejsou ohrožené. Ústav to uvedl na síti X. Útok nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. 13 mrtvých je po pádu turistického letadla v Peru. Stroj se zřítil při přeletu nad archeologickým nalezištěm Nazca Lines. Nikdo nepřežil. Mezi oběťmi jsou podle místních médií turisté ze Španělska, Itálie a Německa. Informaci ale zatím úřady nepotvrdily. Letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco. Krátce po startu ztratilo spojení s kontrolní věží a zřítilo se na pole.
9: Počasí.
10: Aktuální teploty stále většinou mezi 19 a 15 stupni Celsia, ale poměrně rychle půjdou nahoru. Mimochodem největší chladno bylo dnes po ránu na Šumavě. Kvilda Perla hlásila necelých 10 stupňů. A očekáváme oblačno až polojasno. Ještě dopoledne místy až zataženo, ojediněle se budou vyskytovat přehánky, hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 32 a na horách to bude většinou kolem 20. Radiožurnál.

0: Selhání kapela Činasky ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Jeden z nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě se každoročně těší zájmu 10 000 návštěvníků. Ani ten letošní, už 96. ročník festivalu Jiráskův Hronov, který je v plném proudu už od 31. července a bude až do 8. srpna, není výjimkou. Návštěvníci festivalu, který se tradičně koná v malebném 6 000 městečku Hronov, se můžou těšit na desítky divadelních představení, koncertů, výstavy, ale také na speciální dny věnované tanci, lidovým tradicím či živému kulturnímu dědictví. Tak kdybyste třeba dnes nevěděli, co dělat, můžete určitě vyrazit. A další tipy na nedělní výlety najdete na webu Radiožurnálu. Pražská národní knihovna představuje unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisti po celé Evropě. Neznámo, jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi i třeba vzácný svazek ze 16. století, vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderní historie, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Vzácné tisky budou v Klementinu k vidění od úterý 4. srpna.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3 000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Fotbalisté Plzně ztratili body i ve druhém zápase ligové sezóny. S brněnskou Zbrojovkou hráli 1-1. Na nehodu pozor na dálnici D2 z Brna do Bratislavy na kilometru 11,5. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující, kteří jedou do Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V minulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se jich nejméně 67 utopilo.
3: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy mimořádnou schůzku ministrů vnitra členských států. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště. Tam je ve speciálním izolačním bioboxu. O jakou nákazu jde, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky. A může tak jít i o běžnou infekci. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
4: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: Gotickou sošku žarošické Madony prozkoumali odborníci pomocí počítačové tomografie. Její sken udělali lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Zjistili, že soška je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva. Obsahuje ale jiné materiály. Z části je poškozená červotočem. 700 let stará socha na podobném průzkumu byla poprvé, vysvětluje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
6: Sport. Plzeňští fotbalisté mají po dvou kolech nové sezóny šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem tentokrát znovu doma remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo. Za hosty srovnal po změně stran Vašulín. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hyského.
7: Já respektuju diváky a samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
6: Slavia zvítězila nad domácím Baníkem Ostrava 4-0, Teplice vyhrály v Liberci 1-0 a nováček Artis Brno remizoval na hřišti Slovácka 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D2 u Židlochovic a také na silnici 13 za Ostrovem. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy zpomalte před sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru řeší nehodu v omezení, místem se projíždí plynule. Na silnici 13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem dejte pozor za odbočkou na Jáchymov. Osobní auto se tam střetlo se zvěří a musí se vybočovat. Na Českolipsku na silnici 263 zpozorněte před Kravařemi. Řeší tam nehodu osobního auta se zvěří. A v Liberci na tahu 14 směrem do Jablonce nad Nisou opatrně před Vratislavicemi nad Nisou. Stojí tam po nehodě osobní auto a čeká na odtah. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme. 8 hodin 6 minut pokračuje vysílání radiožurnálu. No a aktuálně si připomínáme Světový týden kojení a právě to bude naším tématem i za chvilku ve vysílání. Lékaři upozorňují hlavně na zdravotní benefity mateřského mléka, přesto je v prvním půlroce výlučně kojená jen část dětí. Tak vydržte poslouchat, počkejte si na podrobnosti už za chvilku po kapele Coldplay. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Štěpán Pokorný.

0: Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. V dalších měsících se ale situace výrazně mění. Podle organizace UNICEF zůstává v prvním půlroce života výlučně kojených jen 15 až 20% dětí. A právě na důležitost mateřského mléka teď upozorňuje Světový týden kojení. Podle lékařů kojení výrazně prospívá nejen zdraví dítěte a matky, ale pomáhá taky posilovat jejich vztah.
1: Je to hrozně hezký a je super, že jak to dítě má zacpanou pusu, tak prostě nemůže mluvit a nemůže křičet, takže je to i takovej okamžik jako sklidnění, no, celkově.
2: Říká Silva z Prahy, která s kojením nikdy velké problémy neměla. Teď kojí svou druhou dceru.
1: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
2: V mateřském mléku dítě dostává všechny podstatné živiny a chrání ho taky před různými infekcemi. Vysvětluje přínosy kojení předseda neonatologické společnosti Jan Malý.
3: A mezi další nezanedbatelné benefity kojení patří samozřejmě dlouhodobá ochrana proti některým civilizačním chorobám, proti alergiím.
2: U kojených dětí se snižuje i riziko astmatu, ekzému nebo taky obezity. A to nejspíš díky hormonům v mateřském mléku, které ovlivňují metabolismus. Ne všem ženám ale kojit jde, i když chtějí. Příčiny podle laktační poradkyně Lucie Páté mnoho. Velkou roli hraje psychická pohoda matky.
4: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
2: Proto by se ženy kvůli kojení neměly podle ní stresovat.
4: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity, ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
2: Pro předčasně narozené děti je ale mateřské mléko doslova životně důležité. Chrání totiž před závažným zánětem střev, na který umírá až polovina extrémně nedonošených dětí. Takové děti dostávají i mléko z mléčných bank. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 8:45. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Po silné páteční bouřce zůstává uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rathen je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku. Teprve v pondělí začnou odklízecí práce. Uzavřené jsou i hlavní přístupové cesty kvůli hrozícímu pádu stromů. Rathen leží v části parku, která je vzdálenější od českých hranic. Poškozených je asi 25 hektarů lesa. V Jaroměřicích nad Rokytnou začal hudební festival Petra Dvorského. Do 8. srpna nabídne celkem 7 koncertů na různých místech. Dnes je na programu koncert houslisty Jaroslava Svěceného spolu se souborem Cigánsky Diabli. Začne v 19 hodin na nádvoří Horácké galerie v Novém městě na Moravě.
2: Počasí. Aktuální teploty stále většinou mezi 19 a 15 stupni Celsia, ale poměrně rychle půjdou nahoru. Mimochodem největší chladno bylo dnes po ránu na Šumavě, Kvilda Perla hlásila necelých 10 stupňů. A očekáváme oblačno až polojasno. Ještě dopoledne místy až zataženo, ojediněle se budou vyskytovat přehánky, hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 32 a na horách to bude většinou kolem 20.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 8 hodin, 19 minut, dnešní program první fotbalové ligy nabídne 3 zápasy. Představí se úspěšní účastníci evropských pohárů, což znamená Jablonec a Hradec Králové. Východočeši před duelem s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole evropské ligy nastoupí od 17:30 večer na stadionu Bohemians. Jablonecký tým zase bude chtít před třetím předkolem konferenční ligy proti lize dobře naladit svůj výkon v Pardubicích. No a tento duel začne nejpozději ve 20 hodin a nejdříve v 15 nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi. Všechno budeme sledovat ve vysílání Radiožurnálu díky reportérům na Radiožurnálu Sport. Stejně jako jsme to dělali včera, kdy fotbalisté Plzně v úvodu nové sezóny se dál trápí po prohře s Libercem ve druhém kole šance ligy znovu na domácím stadionu. Remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. No a někteří fanoušci plzeňské Viktorie po utkání skandováním žádali konec trenéra Hiského.
1: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
2: Řekl po remíze se Zbrojovkou plzeňský kouč Martin Hiský. Viktoria před sezónou vyhlásila útok na mistrovský titul, už po dvou kolech ale na úřadující šampiony ze Slávie ztrácí 5 bodů. Západočeši přitom v duelu s Brňany od 14. minuty po trefě Kabonga vedli. Po změně stran ale srovnal hráč, kterého Plzeň v létě s lehkým srdcem do Zbrojovky prodala. Útočník Daniel Vašulín stejně jako před týdnem při výhře nad Spartou proměnil samostatný nájezd.
3: Daniel Vašulín neúplně sám na Vigeleho, Vašulín pálí a to bude gól!
4: Teď jsem šel jako dva zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budem úspěšný jako tým.
2: Přeje si kanonýr Zbrojovky Daniel Vašulín, o kterém na pozápasové tiskové konferenci mluvil i jeho bývalý trenér z Plzně.
1: Ten jeho půl rok tady se mnou nebyl úplně nejšťastnější. Já bych si hrozně moc přál, aby se mu tady dařilo, aby dával góly, ale on měl drobný zdravotní problémy, které mu nedovolili úplně projevit to, co v něm je. Nebylo to poprvé, co byl v Plzni, prostě hrát za Plzeň je mnohem složitější, než hrát za ostatní týmy a nikoho se nechci dotknout.
2: Prohlásil Martin Hiský, zatímco Viktoria má po dvou domácích zápasech v ligové tabulce jediný bod, nováček ze Zbrojovky navázal na výhru nad Spartou a ve Štruncových sadech obral dalšího favorita. Z Plzně Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: is that? Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Osm hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi do gastroprovozů. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto i agenturní pracovníky nebo brigádníky. V úterý bude mimořádná schůzka kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta. Svolává ji Irsko, které tento půl rok předsedá Evropské unii. Ministři vnitra členských států na videokonferenci projednají aktuální vývoj. Už dřív k tomu vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila. Nový rekreační biotop otevřeli v Dolánkách u Turnova. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Tento týden areál zprovoznil i sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun. Lidé se tam dostanou pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Koupání v jezírku je na vlastní nebezpečí. Voda se čistí pouze biologicky a její kvalita proto není zaručená.
2: Sport.
5: Český miliardář a majitel Sparty Daniel Křetínský se podle agentury Reuters nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. Spolupředsedkyně londýnského klubu Vanessa Goldová i přes dřívější dohodu prodá svůj 16% podíl konzorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Křetínský tak ve West Hamu zůstává vlastníkem 27% akcí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u Stříbra a také na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D5 z Rozvadova ve směru do Plzně zpozorněte za sjezdem na Stříbro. Na 11,5 kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na D3 mezi Dolním Dvořištěm a Prahou opatrně na obchvatu Českých Budějovic. U tunelu Pohůrka připravují omezení mezi 135. a 136. kilometrem. V obou směrech se projíždí pouze pravým pruhem. Na tahu 3 mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí dejte pozor před křížením s dálnicí D3. Srazila se tam dvě osobní auta, musí se vybočovat, výraznější zdržení ale nenaberete. A ještě na D8 z Prahy ve směru do Ústí velmi opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 14,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, na místo teď jedou záchranáři, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Málo srážek a mírnější teploty. Asi tak by se dal charakterizovat dnešní den. Očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne místy i zataženo a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Měly by být hlavně na horách.
8: Dnes budou mírnější teploty než včera. Vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno. Hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost. Jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
7: A teploty budou podle meteoroložky Marie Odstrčilové velmi vysoké, 31 až 36 stupňů. Na jižní Moravě zítra odpoledne naměříte až 39. No a velmi teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. Tolik zprávy. Teď už je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
4: Dobré ráno, v 8.34, týden po teroristickém útoku v Berlíně prošel severoněmeckým Hamburkem další průvod hrdosti. Nálada byla výborná, žádné incidenty se nestaly, 300 tisíc lidí oslavovalo tancem všechny formy lásky a protestovalo proti projevům nenávisti. Do průvodu Hamburg Pride se podíváme i my v ranním víkendovém radiožurnálu. Za chvilku.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: chyba. Prý je jich méně než loni. Zlé jazyky tvrdí, že korporace, které vozy vypravovaly, ztrácejí zájem o takzvaný queerwashing a že dobře vycítili, že se změnila doba a že v politice nastal konzervativní obrat. Na kamionech jsou tak k vidění spíš loga církví nebo sdružení poskytujících paliativní péči. Jeden kamion vypravil třeba hamburský spolek queer sportovců.
1: Jsme prostě sportovní sdružení. Máme víc než 1000 členů a nabízíme přes 20 sportů.
0: Říká jeho zástupkyně a z prezenční listiny vyškrtává jména přítomných a rozdává jim zelené pásky na ruku. Jednu mít a tancovat nahoře na kamionu mohli klidně i nečlenové, když si koupili lístek v předprodeji.
2: Primär Sichtbarkeit. Einfach irgendwie letzten Endes geht es ja irgendwie Etablierung auch unserer Daseins- oder Lebensform.
3: Jde především o to být vidět a v konečném důsledku etablovat to, že jsme tady. Zjednodušeně řečeno vládne patriarchát a v něm se považuje za normální jen vztah mezi mužem a ženou. Spousta lidí ale přitom žije v jiných než v heteronormativních vztazích a proto je důležité ukazovat i další pestré stránky naší existence.
2: Es ist halt wichtig, auch irgendwie andere bunte Facetten des Daseins zu zeigen.
0: Vysvětluje hamburská DJka Beck smysl akce, které se v Německu neřekne jinak než Christopher Street Day. To podle newyorské ulice, ve které policie na konci 60. let zaútočila na gay bar a tím vyvolala několikadenní protidemonstrace.
2: Sich davon nicht einschüchtern lassen.
0: Nenechat se zastrašit je podle Beck důležité i teď, po tom, co se stalo před týdnem v Berlíně. Jeden fanoušek takzvaného Islámského státu tam najel do účastníků queer průvodu a jednu ženu zabil a skoro 30 lidí zranil. Do hamburského průvodu o týden později se přihlásil rekordní počet organizací a pořadatelé očekávali až 250 000 lidí.
4: Diesem Jahr war es mir wichtig, persönlich teilzunehmen, die letzten 20-30 Jahre häufig.
5: Já tyhle pochody posledních 20 nebo 30 let sledoval spíš zpovzdálí a vždycky jsem jim fandil, ale letos pro mě poprvé bylo důležité, abych se zúčastnil osobně. V Evropě je na vzestupu krajní pravice i se svými homofobními postoji. Rád bych vyjádřil solidaritu po té, co se stalo v Berlíně.
0: Říká hamburský senior Axel. Doposud opodál stojících, zpovzdálí fandících se včera v Hamburku zapojilo hodně. Už je tak zlé, že přišli i introverti. Stálo na transparentu jednoho z účastníků. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: 8 hodin 45 minut. Jsou tu krátké zprávy.
1: Web Státního zdravotního ústavu od večera stále nefunguje. Napadli ho hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky ani jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Po silné páteční bouřce zůstává uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku. Teprve v pondělí začnou odklízecí práce. Víc od našeho zpravodaje Tomáše Havlína uslyšíte ve zprávách v 9.
2: Počasí.
3: Aktuální teploty stále většinou mezi 19 a 15 stupni Celsia, ale poměrně rychle půjdou nahoru. Mimochodem největší chladno bylo dnes po ránu na Šumavě, Kvilda Perla hlásila necelých 10 stupňů. A očekáváme oblačno až polojasno. Ještě dopoledne místy až zataženo, ojediněle se budou vyskytovat přehánky, hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 32 a na horách to bude většinou kolem 20.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Je s vámi Radiožurnál. Aktuálně si připomínáme Světový týden kojení. Podle lékařů je kojení prospěšné jak pro dítě, tak pro ženu. Přesto ne všechny matky kojí. Z dat organizace UNICEF vyplývá, že v prvním půlroce života je plně kojených jen 15 až 20% dětí. Naším hostem v ranním interview Radiožurnálu teď na nadcházejících několik minut bude vrchní sestra novorozenského oddělení ve fakultní nemocnici Olomouc Renáta Neplechová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak podle ministerstva zdravotnictví je při propuštění z porodnice plně kojených až 80% dětí. Jak jsme ale už řekli, některé ženy pak kojení omezí nebo s ním přestanou docela brzy. Tak proč tomu tak je?
1: Tak nejčastější důvody maminek, které kojit nechtějí, tak jsou určitě buď teda zdravotní důvody, kdy můžou, dejme tomu, užívat léky, které přecházejí do mateřského mléka, anebo trpí nějakým onemocněním třeba infekčního typu, u kterého kojit nelze. Mnohem častěji se setkáváme s tím, že jsou to psychologické důvody tohoto rozhodnutí maminky, kdy maminka má třeba negativní předchozí zkušenost, ať už vlastní, nebo má sdílenou zkušenost od kamarádek, blízkých a tak dále. Takže to jsou asi nejčastější důvody, ano.
0: Proč je pro miminka důležité to mateřské mléko?
1: Tak mateřské mléko poskytuje samozřejmě nejenom výživu, která je ta nejideálnější pro to každé děťátko, ale obsahuje i imunitní látky a co taky se nesmí zapomínat určitě, tak je to, že vlastně je důležitá ta blízkost během toho kojení, kdy dochází k tomu kontaktu s tou maminkou a pro ten jeho psychomotorický vývoj i zdravotní jako důvody to má, ale je to přesně takhle.
0: Když to pak tedy z nějakého důvodu nejde, maminky přestanou kojit své dítě, tak vyrovnají se ty dnešní náhražky mateřskému mléku? Alespoň trošičku.
1: Těžká otázka. Z výživového hlediska se firmy opravdu snaží, to bez zesporu, ale opravdu především v tom období těch prvních 6 měsíců, kdy se doporučuje i podle Světové zdravotnické organizace plně kojit, tak pokud ta maminka se pro tohleto rozhodnutí rozhodne, tak jsme tam pro ní, aby jsme jí pomohli všechny úskalí absolvovat, aby k tomu kojení ideálně došli.
0: Pojďme teď možná ještě připojit radu k aktuální situaci, co se venku týče, tedy počasí. Jsou horké dny, opravdu vysoké teploty, tak měly by maminky své děti kojit, nevím, třeba více, případně si pomoct něčím jiným, ale vlastně při kojení se to moc nedoporučuje, tak jaký je váš názor?
1: Doporučení je takové, že opravdu v těch prvních 6 měsících, kdy miminko je plně kojeno, tak se vůbec nedoporučují i v těchto horkých dnech podávat žádné další nápoje, ani voda, ani žádné čaje, protože mateřské mléčko se upravuje přesně podle potřeb miminka. Doporučuje se určitě kojit častěji na požádání, ony ty děti si v těchto horkých letních dnech právě i častěji o to kojení hlásí, ale na co maminka určitě nesmí zapomínat, tak je dodržovat pitný režim ona sama, že by vždycky měla mít pití po ruce, i během kojení vlastně by měla vždycky doplňovat tekutiny a nezapomínat na to v tom zápolu těch denních povinností ten pitný režim trošičku navýšit během těchto dnů.
0: Dnešním tématem v ranním interview Radiožurnálu bylo kojení, a to při příležitosti současného Světového týdne kojení. My jsme mluvili s Renátou Neplechovou, vrchní sestrou novorozeneckého oddělení ve fakultní nemocnici Olomouc. Moc díky za váš čas a pěknou neděli.
1: Já taky děkuji, naschledanou.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se podezření na nebezpečnou nákazu nepotvrdilo. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Fotbalisté Artisu Brno získali historicky první bod v nejvyšší soutěži. Se Slováckem remizovali 1-1. Na nehodu pozor na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na kilometru 14,5. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se podezření na nebezpečnou nákazu nepotvrdilo. Dnes ráno to Radiožurnálu řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně. Pacientka zůstává dál v péči lékařů na Bulovce. Pokračují v upřesnění diagnózy. Žena se vrátila z Ugandy. Měla vysoké horečky, žádné další příznaky se u ní neobjevily. Rekordní počty zvířat přijali letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc. To je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu.
3: A tohle je malý rolí.
4: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
5: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
4: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
5: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
4: Propočítává Marta Kroča Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Rathen je životu nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku.
6: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rathen leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a tři lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Národní knihovna v Praze otevírá novou výstavu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisté. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
7: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
8: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali, a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
7: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
8: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
2: Sport.
9: Fotbalisté Artisu Brno si ve druhém kole šance ligy připsali historicky první bod v nejvyšší soutěži. Na hřišti Slovácka remizovali 1-1. Vyrovnání zařídil v 84. minutě střídající Fomba. První gol zápasu pak padl po vlastním zásahu domácího obránce Glosoa. Právě k němu se po utkání vracel trenér Artisu Roman Nádvorník.
10: Šťastný gol, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna, nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali dva góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat, a myslím si, že tomu zápasu ve finále tady mi zase sluší.
9: Na bod dosáhl také druhý brněnský celek. Zbrojovka remizovala v Plzni 1-1. Slavia po výhře 4-0 nad Baníkem Ostrava zůstává po dvou kolech 100%. Uspěly i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou další tři zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D8 u Kralup nad Vltavou a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem zpozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 14,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, kolem se projíždí bez výraznějšího zdržení. Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem. Vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na tahu 6 mezi Karlovými Vary a Prahou velmi opatrně před Golfem. V zatáčkách tam na vozovce leží sražené divoké prase. Na D5 z Rozvadova ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Stříbro. Na 119. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. A na tahu 183 mezi Přešticemi a Merklínem dejte pozor za Horušany. Před Merklínem řeší nehodu osobního auta a může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Do oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.

0: 9 hodin, skoro 7 minut, přejeme vám pěkné dopoledne. Stejně jako Češi, i Angličané jsou vášniví zahrádkáři. Získat do pronájmu záhumenek není vůbec jednoduché a nájemci musí dodržovat řadu pravidel, aby o místo v zahrádkářské kolonii zase nepřišli. No a o zahradničení v Británii bude větší část z první půl hodiny dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Leckdo by si mohl myslet, že jsou zahrádkářské kolonie něco specificky českého. Zdaleka tomu tak ale není. Tenhle fenomén je typický pro řadu evropských zemí a měst. Dlouhou tradici má i ve Velké Británii. Kdysi se tam zrodil z nutnosti a stejně jako v Česku i v Británii měli zahrádkářské kolonie na kahánku. Dnes ale zažívají renesanci. S naším reportérem Jaromírem Markem se teď v zápisníku zahraničních zpravodajů vydáme do zahrádkářské kolonie v severním Londýně.
1: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
2: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhonků. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip chodí na zahrádku každý den.
1: Snažím se pěstovat ovoce, které nepotřebuje moc zalévat. Angrešt, rybíz, ten v obchodě nekoupíš, a když, tak za strašné peníze. Pěstuju rebarboru, ostruženy a taky květiny.
2: Kdysi byly zahrádkářské kolonie zdrojem ovoce a zeleniny. Téměř vlastenecký rozměr získali záhumenky během druhé světové války, kdy se nacisté snažili odříznout Británii od zásobování. Britská vláda vyhlásila kampaň Dig for Victory, tedy kopejte nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Zahrádky leží většinou na městských pozemcích. Nájem není vysoký, pravidla jsou ale přísná.
3: 70% of your allotment should be productive.
1: Musí být vidět, že zahradničíš. 70% pozemku musí být využito pro pěstování zeleniny nebo ovoce. Jinak dostaneš výstrahu, potom druhou a pak už následuje výpověď.
2: Zahrádkářské kolonie se často rozkládají na krásných místech. Například z pozemku paní Jill je nádherný výhled na půl Londýna. Tržní ceny takových pozemků by byly astronomické a developeři samozřejmě krouží kolem. Zahrádkářské kolonie jsou však v Británii chráněny zákonem a pokud by je místní zastupitelstvo chtělo změnit na stavební parcely, muselo by získat vládní souhlas. Před 30 lety to vypadalo, že o městské zahradničení už nebude zájem. Dnes se na záhumenky čeká roky.
1: Já sama čekala na tento záhumenek dlouhých 11 let. Seznam čekatelů na pozemek v naší kolonii je momentálně uzavřený. Je na něm přes 200 lidí, což znamená, že na většinu z nich se nikdy nedostane.
2: Hodnotí paní Jill z londýnské čtvrti Muswell Hill, Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů. My si o tom zahradničení ve Velké Británii teď víc povíme s autorem té reportáže Jaromírem Markem, kterého zdravím živě do našeho vysílání. Tak dobré dopoledne.
4: Pěkné dopoledne.
0: Pojďme teď ty informace ještě doplnit. Tak jak velkým fenoménem je v Británii to zahrádkářství?
4: No tak i z té reportáže je zřejmé, že opravdu je to veliký fenomén. Ono se opravdu zdálo na tom přelomu 80. a 90. let, že o to nebude příliš už zájem, že si prostě všichni všechno koupí v obchodě, ale posledních třeba 10-15 roků to zažívá opravdu velikou renesanci a ten zájem je obrovský a jak říkala paní Žil, ona čekala 11 let, dneska už by čekala asi podstatně déle, prostě dočkat se toho kousku půdy v zahrádkářské kolonii je opravdu snem mnohých, ale ne všem se to podaří, protože ten zájem je opravdu obrovský.
0: Jaká je to komunita, jaké je to společenství, je složité mezi britské zahradníky proniknout?
4: No, ta komunita je opravdu jako zásadní pro to, oni se občas scházejí, ti lidé v těch koloniích pořádají nějaké charitativní akce, prostě je to taková sousedské společenství, ale proniknout mezi ně musím říct, že vlastně nebylo jednoduché, já jsem tu reportáž o těch zahrádkářských koloniích chtěl točit už dávno, ještě když jsem žil v Londýně, kolem jedné jsem chodil docela často se psem, nakonec ty jsi u mě byl, takže si vzpomíná, že z okna toho domku jsme se přímo do jedné té kolonie dívali. Už jsem to měl domluvené, ale nakonec potom se mi ten člověk omluvil, že tam má tu zahrádku jenom nějaké 2-3 roky a že by to nebylo vhodné vůči ostatním, což je ta anglická zdvořilost, no a tak jsem dál rozhazoval sítě, až se mi to nakonec zase přes nějaké známé podařilo letos někdy v červnu.
0: Tak my dva už to malinku víme, jak si to představit, tu kolonii zahrádkářskou v tom Londýně, ale posluchači, kteří tam nebyli, tak jak to vlastně vypadá, když se tam dostaneš přímo dovnitř, do té komunity? Tak je to podobné těm českým koloniím, chatička, ohniště, nějaký záhonek, nebo jak to vypadá?
4: No, to je právě to, že ono je to vlastně úplně stejné. Je to prostě tak, jak já jsem chodil k dědečkovi do zahrádkářské kolonie v Brně, tak je to úplně podobné. Jen ty pozemečky jsou asi výrazně menší. V průměru mají třeba nějakých 100-120 metrů. I ty zahradní domky jsou menší, je to opravdu jenom na nářadí a ohniště, to by tam asi určitě neprošlo.
0: A nehrozí, že by ty pozemky odkoupili developeři?
4: To je vždycky veliké téma, samozřejmě, že by o něm měli zájem, protože ty zahrádkářské kolonie, jak historicky vznikaly, tak jsou často na opravdu nádherných místech. Tady tato kolonie je na kopci Muswell Hill, což tam by chtěl bydlet skoro každý. Chodil jsem kolem zahrádkářské kolonie, která byla taky v severním Londýně, vlastně hned vedle stanice metra. Nádherný veliký pozemek s vyhlídkou na půl města, ale naštěstí je to tam vlastně ošetřené legislativně. Ty zahrádkářské kolonie zpravidla patří městu nebo městské části. Je opravdu prolomit to, aby se tam mohlo postavit, je složité, musí k tomu být souhlas ministerstva financí. A vzpomínám se, že když nedávno byla taková politická krize v Británii, tak se vyčítalo tehdejší ministryni financí, že už za ty 2 roky se 4 zahrádkářské kolonie proměnily v nějaké stavební parcely, ale ono se to potom zase musí nahradit, že se ty zahrádkářské kolonie vytvoří někde jinde. Je to zkrátka veliké téma a často i téma politické a často třeba, vzpomínám, byl kdysi lídr opozice, šéf labouristické strany Jeremy Corbyn a to byl veliký zahrádkář a velmi to prodával, vystavoval různé dýně a tak dále a bylo to jeho součást politické, řekněme, kampaně nebo kariéry.
0: Bývalý zpravodaj radiožurnálu v Londýně Jaromír Marek živě v zápisníku zahraničních zpravodajů. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: V Německu ji hrají miliony lidí a její kolébkou je Durinský Altenburg. Právě tam vznikla karetní hra Skat, která se stala součástí německé kultury. Spolupracovník radiožurnálu v Německu Pavel Polák nás teď zavede do města karet.
1: Altenburg na první pohled nepůsobí nijak výjimečně. Má historické centrum, zámek, klidné ulice. Možná byste ho bez povšimnutí minuli. Jenže Altenburg výjimečný je. Právě tohle durinské město dalo Německu hrací karty. Tony János Krause je kulturní antropolog a kurátor muzea hracích karet v Altenburgu.
2: Pro Altenburg mají hrací karty mimořádný význam. Vyrábějí se tady už víc než 500 let. Nejstarší dochovaná karta pochází z roku 1509, takže víme, že nejpozději od té doby se ve městě vyrábějí. A tato tradice pokračuje dodnes. V Altenburgu stále funguje továrna na výrobu hracích karet.
1: Karetních her byla tehdy stejně jako dnes celá řada. Ovšem jen jedna udělala v Altenburgu a pak i v celém Německu velkou díru do světa. Jakáže to hra je, se dozví poměrně rychle každý, kdo se projde centrem města. Tam na vrcholu jedné kašny sedí chlapci, kteří hrají karty. Nehrají pokr, ani mariáš nebo prší. Co hrají, je skat, který možná v Česku tolik známý není. Za to v Německu je to karetní hra číslo jedna.
2: Skat je poměrně složitá hra, ale není založená na náhodě. Je to především hra strategie. Hrají ji tři lidé, dva proti jednomu. Po rozdání karet následuje licitace, při které hráči odhadují sílu svého listu. Ten, kdo věří, že má nejlepší karty, pak hraje sám proti zbývajícím dvěma a snaží se získat co nejvíce bodů. Jeho soupeři naopak spolupracují, aby ho porazili.
1: Skat vznikl na začátku 19. století. V jednom altenburském klubu se scházeli místní úředníci a vzdělanci.
3: Und die haben eigentlich Tarot gespielt, das ein altes.
2: Hrávali spolu opravdu často. Původně hráli Tarok, starou italskou karetní hru. Postupně z různých karetních her přebírali jednotlivé prvky a skládali z nich novou. Skat tak nevznikl jako dílo jednoho člověka. Vyvíjel se postupně a zrodil se spojením pravidel několika různých her.
1: Tak vznikla hra, ve které nerozhoduje jen štěstí, ale především taktika. V roce 2016 byl skat oficiálně zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví Německa. Není to jen hra, je to součást každodenního života. Podle odhadů hraje skat 20 až 25 milionů Němců, tedy více než třeba fotbal. Hodně štěstí nejen ve hře přeje z Altenburgu Pavel Polák, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kteří pokračují v upřesnění diagnózy. V Evropské unii platí ode dneška nová pravidla, která se týkají umělé inteligence. Nově budou muset chatboty a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také videa a obrázky upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti falešným zprávám, takzvaným deepfakes. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září. Vystupovat bude i dětské hudební divadlo Lampion a další hostující umělci. K dispozici bude i promítací velkoplošné plátno, takže scéna může sloužit i jako letní kino nebo prostor k pořádání koncertů.
0: Sport.
4: Tenistka Darja Vidmanová si dnes poprvé v kariéře zahraje finále turnaje WTA. V americkém Memphisu postoupila přes Mexičanku Zara Zuavou, kterou porazila ve dvou setech. O titul se tenistka nastupující za Česko utká s 16-letou Ruskou Kristýnou Jutovovou. A juniorka Barbora Bukovská vybojovala na mistrovství Evropy v horských kolech bronz v cross country. Ve švýcarském Monte Ceneri tak po zlatu ze short tracku získala už druhou medaili. Další Češka Lucie Grohová dojela osmá.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 u Rousínova a omezení na D5 u Stříbra. Na D1 z Brna ve směru do Vyškova velmi opatrně za sjezdem na Rousínov. Na 219,5 kilometrů leží sražená srna v levém pruhu a náhle se tak vybočuje. Na D5 z Rozvadova ve směru do Prahy zpozorněte před sjezdem na Stříbro. Na 119. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí dejte pozor před křížením s dálnicí D3. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždí se Kivadlovi a tvoří se kratší kolona. Na tahu 16 mezi Horní Pakou a Trutnovem dejte pozor v Horní Olešnici. Havarovalo tam osobní auto, na místo se sjíždějí záchranáři. A v Praze na magistrále řeší nehodu v Legerově. U muzea se srazilo osobní auto s motorkou a tvoří se kolona od náměstí IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky hlavně na horách a teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.
3: Dobré dopoledne, 9 hodin 33,5 minutky. K tomu mají vlastní dialekt, vlastní písně, vlastní zvyky. Latgalové jsou na svou specifickou kulturu, která přežila diktatury, hrdí, stejně jako jsou hrdými Lotyši. No a my za nimi půjdeme v zápisníku zahraničních zpravodajů hned po Beyoncé. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí, je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svou kulturu i tradice. Jeden region ale přeci jen vyčnívá, Latgalsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický

0: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Juris Willums.
1: Pocházím z malé vesničky Ezernéky. Když to přeložíte do angličtiny, znamená to Lakers. Takže máme vážně radost z basketbalového týmu v Los Angeles Lakers. To je vtip samozřejmě. Ale ano, jako mnoho Latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
0: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i latgalce samotné pohromadě. Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Ať už to byla vláda Karlise Ulmanise, sovětská nebo německá okupace. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
2: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás, jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
0: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují, i když jen v rámci dobrovolných předmětů.
1: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině i pro děti. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze. Současná situace je samozřejmě složitá. Mnoho lidí také od 90. let Latgalsko opustilo. Myslím, že i proto je důležité se scházet a zpívat naše písničky.
0: Uzavírá Juris Willums. Současní Latgalci tak dělají vše proto, aby latgalština nedopadla jako livonština. V roce 2013 totiž zemřela její poslední rodilá mluvčí. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů. O Jordánsku bylo v poslední době slyšet hlavně v souvislosti s íránskými údery na americké základny. Ale zatím, co nad pouští na východě jordánská armáda sestřelovala rakety, zachovalé ruiny antického města Džeraš už po 40. přivítali na uměleckém festivalu hudebníky, převážně ty arabské. Blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová si z programu vybrala koncert místních kapel.
1: Písnička Kajarty v překladu Změnila ses, která má na internetu několik milionů přehrání, teď rozeznívá antický amfiteátr. Jsme nové příběhy, jsme nová současnost. To zpívá palestinsko-jordánský písničkář a rapper El Faraj. Horké letní slunce už zašlo a antický amfiteátr starý přes 2000 let a zhruba 1000 z toho skrytý pod pískem se potkává se současnou jordánskou hudbou. Na ní sem přišla i skupina studentů jedné z amánských univerzit. Hned na okraji u schodu sedí Tulín.
2: Baví mě to tady, je to dobře organizované. Jsou tady zajímaví prodejci.
1: Kromě staré antické ulice, do které se teď vrátili místní hlavně obchodnice s jídlem i suvenýry, a tohoto severního divadla je v Džeraši ještě několik pódií. Koncerty těch největších hvězd, spíše tradiční arabské hudby, jsou v jižním divadle na druhém konci areálu dostatečně daleko, takže kytara hudebníka El Faraje je vůbec neruší.
2: Jako hudebník má široký záběr, pomalé akustické písně i rap a ví, jak to kombinovat. Líbí se mi.
1: El Faraj je ale jen předskokanem vlastně své dřívější kapele El Moraba. Ta o sobě píše, že spojuje indie a rock a taky experimentuje s elektronickou hudbou a hlavně právě teď přichází na pódium.
2: Jsou to jedny z mých nejoblíbenějších hudebních skupin. Jsou to místní jordánští hudebníci a jsou skvělí. Baví mě jejich texty, poselství a tu směs elektronické hudby, rocku, něčeho měkčího. Hodně to podněcuje k přemýšlení.
1: Ještě mě zajímá, co teď mladí jordánci poslouchají a odpovědi, jak to vidím, se teď ujme o kousek dál sedící May.
3: Mladé dost zajímají nové věci, jako je arabský rock. Všichni o tom mluví. Netřeba konkrétně o skupině El Moraba, ale třeba o místních kapelách Žadal nebo Autostrad. Já osobně mám ale taky hodně ráda starší hudbu z 90. a 80. let. Třeba starší saudskou muziku.
1: Teď se na chvíli kapela El Moraba vrátila do své dřívější podoby a Tulín s kamarády to zdvihlo ze sedadel, respektive tedy kamenných hlavic.
2: Je to skvělé, chce se mi z toho brečet. Je to asi nejlepší koncert, který jsem viděla. Osvětlení, akustika, hudba, ten dav lidí, všechno.
1: Koncert tady ve starořímském amfiteátru má ještě jednu nespornou výhodu toho, že i když jste v zadních řadách, tak máte stále skvělý výhled na pódium a v tomto případě taky na zdobené sloupy znovu objeveného antického města. Z jordánského Džeraše, Jana Karasová, Radiožurnál.

0: A před námi je poslední reportáž dnešního zápisníku. Šplhají po stromech a riskují zranění, a to všechno kvůli několika šiškám. V rakouském Tyrolsku z nich totiž dodnes vyrábějí tradiční likér, jehož recept si rodiny předávají po generace. Na sběr těch nejlepších mají jen několik letních týdnů, jak zjistila zpravodajka Bára Vránová.
1: Borová stezka neboli cervek v němčině je v Tyrolsku velmi oblíbená pro svoje panoramata. Bohužel dneska není moc hezké počasí, takže nic moc vidět není, všude je mlha. Ale my jsme tu s průvodkyní Kristýne i z jiného důvodu, protože tato stezka je pojmenovaná po borovicích, což je tady velice důležitý strom.
2: Borovice limba je opravdu výjimečná. Roste pomalu až vysoko v horách, ve výšce kolem 1800 metrů nad mořem, kde odolává drsnému počasí. A právě z jejich šišek u nás vzniká tradiční tyrolský likér.
1: Borovice všude vidím, zatím to tady i hezky borově voní po té smůle, ale nikde žádné šišky, protože ty stromy, které míjíme, jsou zatím malé. A šišky, které potřebují na borovicový likér, rostou až na těch opravdu vzrostlých, to znamená od 2 metrů výšky.
2: Těhle je ještě škoda, strom musí nejdřív dorůst. Limba se může dožít až 500 let, šišky pak rostou vysoko v korunách těch nejstarších stromů a dostat se k nim je vlastně to nejtěžší na celé výrobě.
3: Vzrostlé borovice stojí na strmých svazích nebo kolem nich bývá husté borůvčí a křoví. No a v tomto případě dokonce obojí.
2: Nejlepší doba na sběr je na konci července, kdy jsou šišky správně zralé. Nejlepší je počkat po bouřce nebo silném větru, kdy sami spadnou na zem.
3: Šišek přitom není potřeba mnoho. Na domácí várku stačí jen 3 nebo 4. Zpracovat se ale musí co nejdřív, dokud jsou ještě měkké a plné pryskyřice. Právě tehdy dají likéru jeho typickou vůni, chuť a sytě červenou barvu. V alkoholu leží několik týdnů. Co všechno se k ním pak přidá, to už záleží na rodinném receptu.
2: Mě to naučila maminka. Už jako malá jsem s ní chodila sbírat šišky a dělali jsme z nich sirup i likér. Někdo přidává med, někdo hnědý cukr, já třeba dávám ještě trochu džinu.
3: Likér ale rozhodně není to jediné, k čemu Tyroláci limbu využívají. Z jejího dřeva vyrábějí třeba nábytek, hlavně postele. Věří totiž, že borová pryskyřice pomáhá ke klidnějšímu spánku. Oblíbené jsou i polštářky nebo pytlíčky s limbovými hoblinami, které provoní celý pokoj. Limba je ovšem důležitá i pro celý alpský ekosystém.
2: Máme tu takového ptáčka, jmenuje se ořešník kropenatý. Vybírá ze šišek semena a schovává si je na zimu, jenže na část svých skrýší zapomene a právě z těch zapomenutých semen pak vyrostou nové limby.
3: A jak to tak v horách bývá, tak počasí se během chvíle úplně změnilo, mraky se zvedly a konečně se ukázalo i panorama Innsbrucku, jenže tentokrát byly ty výhledy spíš takový příjemný bonus. Kdyby totiž bylo hezky už od začátku, tak bych se nejspíš stejně jako většina turistů hlavně kochala a kolem těchto borovic jenom prošla. Z Cervenek nad Innsbruckem Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 10 hodin. Vysíláme zprávy. Testy neprokázaly nebezpečnou nákazu u ženy hospitalizované v Praze po návratu z Ugandy. Řecko bojuje s lesním požárem u Korinského zálivu. Na místě pomáhají i čeští hasiči. Fotbalisté Slavie vyhráli nad Baníkem 4-0. S omezením počítejte na dálnici D2 z Brna do Bratislavy mezi 40. a 43. kilometrem. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Nákaza nebezpečnou nemocí se u ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovko nepotvrdila. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kam ji zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se vrátila z Ugandy a měla horečku. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Web státního zdravotního ústavu od večera stále nefunguje. Napadli ho hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Jak Radiožurnálu řekla mluvčí zdravotního ústavu Štěpánka Čechová, v ohrožení nejsou žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten útok analyzuje. Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži na výstavbě farmy pracovali. V boji s požáry v zemi pomáhá taky tým českých hasičů. Včera zasahoval u města Navpaktos v pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
4: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neshořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus čtyřkolka bude vyjíždět právě do té black zóny, dohašovat ohniska.
2: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Vokovicích 110 kg medu. To je skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru, který včely nazbírali v nedaleké přírodní rezervaci Divoká šárka. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
0: Sport.
6: Obhájce titulu Pražská Slavia pokračuje ve výborném vstupu do nové sezóny. Po úvodní výhře 5-1 nad Slováckem tentokrát nedala šanci ani domácímu Baníku Ostrava a ve druhém kole šance ligy zvítězila 4-0. Na první dva góly nahrál z rohových kopů Michal Sadílek a sám se zapsal i mezi střelce.
7: Zpočátku tam měli asi 3 rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
6: Plzeň remizovala s brněnskou Zbrojovkou 1-1, stejně dopadl zápas Slovácka s Artisem Brno. Liberec prohrál s Teplicemi 0-1.
0: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Omezení na D2 u Podivína a také na D5 u Stříbra. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy počítejte s omezením za sjezdem na Hustopeče. Mezi 40. a 43. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pouze levým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. Na dálnici D5 z Rozvadova ve směru do Plzně spozorněte před sjezdem na Stříbro. Na 11,5 kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 44 mezi Mohelnicí a Zábřehem opatrně na výjezdu z Mohelnice. Srazila se tam dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlově. A v Praze řeší nehodu na magistrále. V Legerově se u muzea srazilo osobní auto s motorkou. Kolona se táhne od náměstí IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách a teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, tolik zprávy. A víkendový radiožurnál teď pokračuje s hostem Patricie Strouhalové.
9: A hostem vysílání víkendového radiožurnálu je Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovska. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Vy jste vystudovala hru na klavír na Pražské konzervatoři, hudební management na Akademii muzických umění v Praze. Taky jste působila jako manažerka symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Byla jste součástí týmu festivalu Euroart Praha. Pomáhala jste nastartovat kariéru některým českým hudebníkům. Tak jsem si říkala, jak se absolventka hry na klavír stane vlastně manažerkou mezinárodního festivalu.
10: No, byla to vlastně shoda náhod, ale už na škole, na Akademii muzických umění jsem intenzivně spolupracovala se Stamicovým kvartetem a s panem Vladimírem Leixnerem, což byl tehdejší violončelista a manažer souboru. A ten mě seznámil s panem Janem Školníkem, který je takovým hebatelem dění na Broumovsku. A Honza velmi dlouho stál a přemlouval mě už, když jsem byla vlastně manažerkou v symfonického orchestru FOK, ať tedy jdu pracovat za ním do regionu a že tam společně něco vymyslíme smysluplného. Já jsem dlouho odolávala, ale po dlouhých letech v symfonickém orchestru, které byly velmi příjemné, ale taky velmi náročné, protože hodně cestujete, hodně pracujete s lidmi, nejste často doma, tak jsem si řekla, že je potřeba trochu změny, ale zároveň jsem si řekla taky, že je důležitý, když jsem měla tak hezkou práci a poznala jsem celý svět, tak něco trošku té společnosti vrátit a pracovat v regionu.
9: Vy jste také vnučkou Milana Klímy, zakladatele klavírenské manufaktury. On vyráběl pianina a piana a pianiny a piány z jeho výroby je vybavená třeba celá konzervatoř v Reykjavíku. Tak máte doma pianino nebo piano značky Klíma, hrajete na něj?
10: Mám a je to, myslím, jedno asi ze dvou pianin, co jsou v České republice, protože naše manufaktura byla opravdu maličká. Dědeček pracoval za doby komunismu ve vývojovém oddělení, vedl vývojové oddělení firmy Petrov a moje babička tam pracovala v technologickém oddělení. No a když šli do důchodu, tak vlastně se rozhodli, ne, že tedy budou okopávat zahrádku, ale že si založí vlastní manufakturu. Děda si vzal velký úvěr, který v té době ještě byl možný si vzít a v takové letištní hale postavil malou manufakturu, která ale byla úžasná, úžasný lidi tam měl, velký odborníky a ty naše piana se opravdu dostaly do celého světa. Jsou v Německu, jak jste zmínila, na Islandu. My jsme jezdili do Frankfurtu na Music Messe nebo do Los Angeleského NAMU, což je takový velký výstavní veletrh a tam vždycky chodili technici od Stenwayů a okukovali ty naše nástroje, protože byli jsme na to pyšní. Byla to ruční výroba a byla to ta tradice, kterou v Čechách máme na výrobu klavíru.
9: A byla jste třeba i na té konzervatoři v Reykjavíku, která je celá vybavená těmi pianiny, které vyráběla?
10: Nebyla, zajímalo by mě to. Zajímalo by mě to a určitě to musí být hezký pocit a byla to taková hezká etapa našeho života.
9: Co vaše dcera hraje taky?
10: Hrála. Mojí dceři je už 20 let teď a teď se věnuje jachtingu. Je dokonce mistryně České republiky v jachtingu. Hrála, když byla malá, pro Český rozhlas má taky nějaké nahrávky, Milana Dvořáka, jazzový etýdy, na to jsme byli moc pyšní, ale vlastně jednu chvíli přišla a řekla, mami, já bych se chtěla věnovat něčemu jinému, a tak nebyla jsem úplně z toho nešťastná. Naopak jsem jí říkala, věnuj se něčemu, co tě baví, a je to krásný sport a děti jsou venku a je to skvělý.
1: Host Radiožurnálu.

0: Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovská ve vysílání Radiožurnálu. Novinkou toho letošního ročníku je propojení klasické hudby s oceňovanou herní hudbou. Tak proč? Proč ji chcete vlastně představit jako plnohodnotnou součást toho koncertního repertoáru?
1: Říkali jsme si, že ta herní hudba dneska není jenom takovým pouhým doprovodem k tomu vizuálnímu produktu, ale stala se takovou svébytnou kompoziční disciplínou, čerpá z klasiky, z klasické hudby, z klasické tradice, ale zároveň přináší nějaký současný prvky, současný jazyk a výrazový prostředky, takže proto.
0: Když jste říkala, že vychází z té klasiky, tak na co třeba navazuje, nebo co si třeba ani neuvědomujeme, když ji slyšíme?
1: Já myslím, že ty špičkoví skladatelé, všichni, protože tady třeba proběhl na začátku léta v Praze Composer Summit a sem se sjíždějí vlastně všichni důležití skladatelé právě herní filmové hudby z celého světa. A když posloucháte ty koncerty, i když posloucháte filmovou hudbu dobrou, tak samozřejmě vychází z klasické tradice a ty skladatelé samozřejmě mají klasické školení.
0: Mm-hmm. No a vy jste hrála někdy počítačové hry?
1: Já se přiznám, že vůbec ne.
0: A
1: dcera taky ne. Úplně jsme mimo tenhle ten žánr, ale hudbu k těm počítačovým hrám vlastně znám a letos jsme si vybrali právě skvělého autora Jana Valtu, který je rezidenčním skladatelem festivalu a který loni získal také ocenění OSA jako nejhranější skladatel. No představte si, že se té hry prostě prodá první den, když se to prodává, tak se prodá milion kusů.
0: No on je autorem hudby ke hře Kingdom Come.
1: Ano.
0: Proč tedy padla volba na něj, je jasné. A my bychom vlastně mohli říct, že jeho skladba Halali u vás zazní ve světové premiéře. Tak co posluchači čeká?
1: To jste spojila ještě vlastně dvě věci, protože my vedle festivalu pořádáme i letní hornové kurzy, což je největší evropská akce. Mm-hmm. Opravdu se na Broumovsko sjede více než stovka registrovaných účastníků, mladých hornistů, studentů lesního rohu a my vždycky oslovíme toho našeho rezidenčního skladatele, aby pro tento ansámbl, což znamená, že on píše třeba 4 hlasy, ta stovka těch hornistů se rozdělí na nějaké skupiny a zahrají společně Halali, což je takový znělkový úvod k koncertu účastníků letních hornových kurzů. Děje se to samozřejmě před kostelem, protože do kostela se moc teda v tomhle tom počtu nevejdeme. A ta krása, ta nádhera, to zlato, všechno se tam třpití. Je to prostě úžasný zážitek.
0: Posluchače můžeme pozvat, ale už na příští sobotu, na 8. srpna od 18 hodin Otovice kostel svaté Barbory. Tam právě bude ta komorní verze hudby ze hry Kingdom Come.
1: To bych ráda pozvala. Představí se tam osobně Jan Valta jako samozřejmě autor toho celého programu, ale zároveň také jako houslista a jeho partnerkami bude jeho manželka Daniela Valtová-Kosinová na varhany. Přivážíme tam vlastně do toho kostela, ačkoliv tam jsou už varhany, ale tam přivážíme extra varhaní portál, protože jsme chtěli, aby ty posluchači vlastně viděli na ty interprety, aby to byl i vizuální zážitek. Takže přivážíme tam varhaní stůl a ještě si s nimi zahraje vokalistka, perkusionistka Jarmila Vopatová.
0: No taky můžeme vlastně už teď v téhleté souvislosti zmínit ten závěrečný koncert. Ten bude 29. srpna v kostele svatého Vojtěcha, klášter Broumov. Je tam vlastně dirigentem také Jan Valta. Tam zazní i část z Mozartova Requiem. Tak co to bude?
1: My jsme právě chtěli akcentovat to spojení Mozart-Valta, Requiem a Requiem. Mozartovo Requiem samozřejmě všichni moc dobře znají, zazní jeho části, které jsou především tedy symfonicko-vokální, protože to bude se sborem, ale zároveň jsme chtěli ukázat to spojení s tím novým prvkem. Doufám, že to i naláká nové publikum, že to bude prostě zajímavé spojení. Chtěli jsme, aby to zapadlo do kostela, protože vždycky samozřejmě se bavíme, jak z diecézí. Máme letos záštitu pana biskupa Vokála Královéhradeckého. Bavíme se s naším panem farářem Martinem Langem o tom, jaká hudba do kostela se hodí. Takže myslím, že Requiem určitě ano.
0: A když jste řekla nové publikum, znamená to mladší publikum?
1: Doufáme taky v mladší publikum, protože ta přirozená cílová skupina klasické hudby je samozřejmě ročníky 50+, vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaní lidé a my cílíme v tuhletu chvíli nejen na ně, ale protože Bromsko je krásný region, tak cílíme i na turisty, mladé lidi, děti, protože máme i doprovodné programy rodinné a chceme otevřít vlastně ten náš program širšímu publiku. See?

0: Umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovská Tereza Kramplová je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když navážu na to, co jsme říkali před chvílí, proč by člověk vlastně měl přijet na takový festival, když třeba k té klasické hudbě nemá nějaký zvláštní vztah?
1: Já si myslím, že takovým hezkým příkladem jsou právě naši posluchači, kteří odcházejí z těch koncertů a vždycky se tam s nima zastavíme, pohovoříme s nima a oni se nám otevřou, že tam přijeli jako turisti třeba do toho regionu, že věděli, že Broumovsko je kraj pískovcových skal a barokních kostelů, ale že netušili, že se tam můžou vlastně setkat se špičkovými umělci mezinárodní úrovně. A já si myslím, že je strašně důležité dávat těm lidem nadstandard a vlastně kvalitu. Už od malička. Jak jsme hovořili o tom, že nová cílová skupina nebo mladí lidé, tak je strašně důležité ty mladé lidi vychovávat prostě v určité kvalitě, protože pokud dáte malým dětem dobré divadlo, chodí do dobré základní umělecké školy, tak potom mají prostě daleko jinou možnost vnímat svět a vnímat i třeba tu klasickou hudbu.
0: No a kteří umělci, kteří interpreti letos dorazili nebo ještě dorazí?
1: No, teď vlastně skončily letní hornové kurzy, kde jsme měli skvělé hornisty z celého světa, i teda špičkové hornisty z Čech, Zuzanu Zonkovou z Foku, Jana Vobořila z České filharmonie. Co já se moc těším, bude vlastně koncert rakouského dua Minerva. My spolupracujeme dlouhodobě s rakouským kulturním fórem. Ty Rakušani mají totiž program, který podporuje kulturu, jmenuje se NASOM a mají tam úžasný umělce, který takhle vlastně oni podporují a posílají do světa.
0: To bude koncert 15. srpna, jestli jsem se dívala správně, Šonov, kostel svaté Markéty, duo Minerva, klarineta a akordeon. V čem tohleto netradiční spojení dokáže být vtipné a zábavné?
1: Oni zaprvé to jsou mladí interpreti. Jedním z cílů festivalu je právě podpora mladé generace. A tyhle ty dva hrají vlastně klasická díla v netradičních úpravách a je to prostě ty úpravy jsou tak výborně udělané, že to je prostě obrovská zábava a je to i pro člověka, který třeba ke klasické hudbě si teprve hledá vztah nebo nemá žádný vztah, tak troufám si říct, že je to prostě krásný zážitek a krásně strávená hodinka. Zvlášť teda v tomhle kostele svaté Markéty, protože to je, přiznám se, jeden můj z nejoblíbenějších kostelů broumovské skupiny. Vy přijedete na kopec vlastně nad Šonov, tam je osamělý kostel, vedle vás se pasou krávy a když je ten koncert, tak oni přijdou tak blízko k tomu kostelu, nastraží uši a vlastně máte pocit, že taky poslouchají. A to vám právě z tohohle kostela mám úžasné zážitky i třeba, když se setmí a my tam třeba děláme nějaký koncerty s light designem, tak je to takový magický místo. A nejenom teda v Šonově.
0: Takže krávy tam vystřídají i netopíři?
1: Třeba nebo holuby. To taky jsme zažili, že jsme vyháněli holuba z kostela, aby během koncertu nás nerušil. Ale to jsou takový úsměvný.
0: No a čím ty broumovské kostely právě z hlediska toho koncertního zážitku jsou jiné, jedinečné? Jestli je jako rozdíl, když jsem na koncertě v barokním prostoru nebo na nějakém jiném sakrálním místě?
1: Určitě je to rozdíl. Nevím, jestli je rozdíl v barokním prostoru a v sakrálním místě, ale určitě je rozdíl v barokním prostoru, v barokním kostele a v nějakým tradičním koncertním sále. Protože co já si dovolím říct, jsem projezdila téměř celý svět, ty koncertní sály jsou nádherné, ale vlastně díky té špičkové dnes akustice unifikované a hodně máte pocit, že je to i předvídatelné. Ale v tom kostele barokním, broumovském, jakoby na vás dopadla ta krása té historie a vlastně toho, co se tam všechno událo za ty léta, a vy se úplně máte pocit, že jste propojená s tím interpretem. To třeba jsme zažili na koncertě Borise Gilburga, což je tady úžasný umělec, izraelsko-ruský klavírista, který třeba byl kurátorem Dvořákovy Prahy a je fantastický a přijel k nám na festival a hrál v Polici nad Metují Beethovena Hammersonátu a tam byste neslyšela spadnout špendlík, protože to bylo jak z CDčka.
0: Zapomenuté barokní kostely a špičkoví hudebníci i letos v létě rozeznívají Broumovský region. Mezinárodní festival za poklady Brounovska, který uživuje jedinečné Dizenhoferovy perly barokní architektury. I o tom budeme mluvit po zprávách.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adriánko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
3: Radiožurnál bylo 10:30. A dobré nedělní dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Laboratorní vzorky přes noc vyhodnotil Kochův institut v Berlíně. Pacientka, která se tento týden vrátila z Ugandy, začala mít vysoké horečky. Žádné další příznaky nemá. I tak zůstává v péči lékařů, kteří zjišťují přesnou diagnózu. Při izraelských útocích v pásmu Gazy zemřelo 8 lidí. Podle agentury AFP to uvedla tamní civilní ochrana, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamás. Dalších 8 obětí hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že mířil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy i přes příměří, které v oblasti platí od loňského října. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, a to kvůli hrozícímu pádu stromů. Uvedl to zástupce Národního parku. Teprve v pondělí začnou odklízecí práce. Ráten leží v části parku, která je vzdálenější od českých hranic. Poškozených je asi 25 hektarů lesa. A speciální prohlídky dnes pořádá hrad Valdštejn v Českém ráji. Památkou návštěvníky provede buď hrabě nebo hraběnka, kteří představují reálné postavy z historie hradu. Na dnešní prohlídku od 14:30 odpoledne se ještě dají pořídit vstupenky. Další takové prohlídky pak budou na Valdštejně ještě následující 4 neděle až do konce letních prázdnin.
4: Sport.
3: 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma na své webu uvedla, že s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Barát odehrál za Slovácko 19 prvoligových utkání. Za mládežnické reprezentace nastoupil v 7 zápasech, ve kterých vstřelil 2 branky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Kácova a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51,5 kilometru nám hlásíte porouchaný kamion ve stoupacím pruhu.
6: Je to pravý jízdní pruh, je to takový ten pruh pro pomalá vozidla. Je tam kamion a je to za zatáčkou pruh, je to přímo za otočívku.
5: Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na tahu 11 z Ostravy ve směru do Havířova dejte pozor za odbočkou na Radvanice. Řeší tam nehodu, tak je nepřehlédněte. A na silnici 207 mezi Toužimí a Pšovem opatrně před Radyní. Spadl tam strom a zůstal zavěšený na drátech vysokého napětí. Na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20. To byly zprávy. Teď už pokračuje víkendový Radiožurnál s hostem Patricie Strouhalové.
7: Povídáme si s Terezou Kramplovou, uměleckou ředitelkou festivalu Za poklady Broumovská. Když jsem zmínila ty Dizenhoferovy architektonické skvosty, tak část vlastně dobrovolného vstupného směřuje na obnovu památek. Podařilo se už třeba díky tomu udělat nějaké konkrétní opravy, protože vlastně pečujete tímhletím i o architektonické unikátní kostely, které se zrodily právě v té autorské dílně slavných architektů Dizenhoferových.
8: My jsme za dobu svého působení uspořádali přes 240 koncertů, na které přišlo více než 52 tisíc posluchačů. Samozřejmě to číslo vypadá, že je celkem fajn, ty kostely jsou maličké, takže jenom si musíme uvědomit, že mají určitou kapacitu, ale my vybereme na dobrovolném vstupném určitou sumu peněz, kterou dáváme farnostem na obnovu, opravu těch kostelů a vždycky vlastně se dozvíme, co z toho bylo opraveno a je to takový hezký feedback, který jako nás samozřejmě strašně moc těší, proto to děláme. Na druhou stranu si uvědomujeme, že peníze, které vlastně těm kostelům dáváme na opravu, nám chybí v tom našem rozpočtu a musíme pak se ohánět a schánět to po sponzorech a vysvětlovat tým, na co ty jejich peníze přijdou a že to má smysl v malém regionu, v mikroregionu dělat takovýhle festival. Ale to je naše práce, kterou máme rádi.
7: Třeba včera, 1. srpna od 18 hodin v Bezděkově nad Metují v kostele svatého Prokopa se klášter rozezněl hudbou skoro stovky lesních rohů. Ty letní hornové kurzy jsou v podstatě dnes největší akcí svého druhu v Evropě. Jak se vám podařilo vybudovat takhle rozsáhlou, velkou, významnou akci, protože divácky je to velmi, velmi oblíbené. Co se vlastně na tom těm lidem tolik líbí?
8: Jako na organizování takovéhle akce potřebujete tedy dobrou organizaci, ale potřebujete mít taky dobrého tahouna uměleckého šéfa, který prostě vás motivuje neustále a stojí vám za zády a dýchá vám na záda a furt říká, a je potřeba zlepšit, a je potřeba a tak. A v tomhle případě je to tedy solohornistka symfonického orchestru FOK, Zuzana Rzonková, která svým entuziasmem a svou energií prostě celý ten projekt vlastně nastartovala. My máme letos 12. ročník, takže před těmi 12 lety přišla za mnou a za panem školníkem a říkala, že by bylo docela prýma něco udělat v klášteře takovéhle edukativního, aby jsme se věnovali mladé generaci a že Česká hornová škola trošičku stagnuje a že si myslí, že tyhle kurzy, které by se udělaly na Bromovsku, by mohly mít potenciál to zase nějak nastartovat. No a nikdo nevěřil, že by se nám povedlo něco takového, protože v prvních ročnících jsme měli třeba 5 účastníků a to ještě byli ty studenti těch učitelů. Takže jsme jako na tom pracovali intenzivně a vlastně...
7: A jste přitáhli i ty třeba z Japonska.
8: Dneska to je akce, která je opravdu jako největší v Evropě, mezinárodní. Máme tradičně už japonské účastníky, Číňany, Američan tam bude letos, samozřejmě z okolních států Evropy, to je tady nebudu ani vyjmenovávat, to bychom tady byli dlouho. Reunion tam byl v minulých letech. Kanada, vlastně jsme strašně šťastní, že se to jméno šíří dál.
7: Pardon, ale mě zajímá, jestli ten lesní roh v těch místech, které jste zmínila, je taky tak populární, anebo naopak česká tradice inspiruje třeba právě ty japonské hudebníky, nebo hudebníky v Kanadě, nebo Reunion a lesní roh, to si nedovedu vůbec představit, to by mě nikdy nenapadlo to hledat dohromady.
8: Oni ty hudebníci samozřejmě z takhle vzdálených zemí, především teda z Asie, si těch českých hornistů velmi považují. Čeští hornisti jsou vyhledávaní třeba i na nahrávání filmové hudby. Američtí skladatelé, když sem jezdí, tak prostě touží po tomhle tom zvuku, protože každý ten národ má nějaký specifický zvuk těch žestů. A ten evropský tón je zase jakoby jiný než americký a naopak v Japonsku si hrozně cení všech českých muzikantů. Toho si pamatuju ještě z FOKu, kdy tam stály po koncertě opravdu fronty na podpis druhého klarinetu. To si je neuvěřitelný tady. A to jsem vždycky, mě plesalo srdce štěstím, že vlastně ta snaha nebo ten výsledek je nějak oceněný takhle.
7: A zkoušela jste někdy sama na lesní roh hrát?
8: Ano, zkoušela, ale řeknu vám, je to

0: Den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovska Tereza Kramplová dnes ve víkendovém radiožurnálu. Pojďme pozvat teď třeba na sobotu na 22. srpen kostel svaté Máří Magdalény Božanov Stabat Mater duo Kuhn a Eduard Šístek violončelo. Duo Kuhn už vlastně na Broumovském festivalu uvedlo v těch minulých letech audiovizuální projekty. Byly inspirované Danteho Božskou komedií. Bude tohle něco podobného a zase to bude doplněné živě tvořeným light designem, tedy kresbou světlem?
1: Kuhn duo se tentokrát přizvalo violončelistu Eduarda Šístka a je to stejně jako v těch minulých letech, také se jedná o koncert spojený s živě tvořeným light designem. Ale tentokrát představí Stabat Mater skladatele Marka Rozána, která je psaná přímo na tělo právě tomu pěveckému duo Kuhn a solovému violončelu Eduarda Šístka.
0: A to propojování hudby s tím vizuálem, je to jedna z dalších cest, jak oslovit tu mladší generaci?
1: Tak určitě spousta festivalů dělá koncerty s videomappingem. Tady i vemte si, jak třeba Signál Festival v Praze je navštěvovaný a milovaný lidmi. Je to jedna z cest, ale my třeba děláme koncerty při svíčkách,

0: což si myslím, že do toho kostela patří víc. Chceme vždycky respektovat to místo konání a jsme rádi, když to něčím můžeme oživit, protože dnes je ten svět tak zrychlený a vlastně těch podnětů je tolik, že mnohdy nestačí jenom jeden smysl napnout, ale zároveň vlastně toužíme potom, aby jsme se soustředili během toho koncertu třeba jenom na jeden věm.
1: No a když propojujete genialoci Broumovska s tím současným uměním, tak jak přemlouváte třeba české nebo zahraniční skladatelé k tomu, aby psali skladby přímo na objednávku festivalu?
0: My je moc nepřemlouváme. Oni, když přijde tahle nabídka z naší strany, tak vlastně se mi nestalo, že by někdo odmítnul. Naopak jsou velmi poctěni a jsou rádi, protože my máme
1: taky... Jaký to je pocit?
0: Je to hrozně hezký pocit, protože máme specifické zadání, že vlastně těmi skladbami by měli oslavovat to, ten region Broumovský, ten genius Loci Broumovská, architekturu, krajinu, pískovcové skály, všechno.
1: Jste řekla krajinu, tak pro někoho ta krajina je pořád drsná. Taková jako prostě drsná. Tak oslovuje, je to znát i v těch dílech?
0: No, to bych se musela zamyslet. Většinou to byly takové libozvučné skladby, co teda jsme dostali potom ve výsledku. Takže snad to léto působí trošku jinak, než když přijedete na Broumovsko na podzim nebo v zimě. Ale máte pravdu. Krajina drsná v šíré pustině, to už je někdy v benediktinských spisech psáno daleko. A mě vždycky fascinuje, jak ty benediktíni tam přišli do téhle drsné krajiny, kde bylo vlastně, kde nebylo vůbec nic a svou pílí a takovou urputností a chytrostí dokázali založit klášter, dát lidem práci, obdělat tam prostě pole a poradit si se zemědělstvím, zakládat školy. Úžasné postavit tam skupinu barokních kostelů.
1: Kolik jich tam vlastně je?
0: Ta skupina barokních kostelů má vlastně 10 barokních kostelů, ale plus tam jsou ještě Letohrádek, Hvězda, ještě něco dalšího se k ním přičítá. Je to národní kulturní památka.

0: was just like a song when we were young. Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovská ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy se hře na klavír věnujete od dětství. Co podle vás přináší dětem ta hra na hudební nástroj? A potom, co samotné může tomu dítěti dát jenom to, že tu hudbu poslouchá?
1: Já si myslím, že je hrozně důležité vlastně přivést děti k jakékoliv aktivitě. Jo, nejenom, aby si hráli doma na mobilu anebo na počítači, ale cokoliv dělají jiného, je strašně důležité. Ale ta hra samotná rozvíjí vlastně všechny možné dovednosti, které si dokážete představit, zapojuje hemisféry, to dítě, motoriku jemnou, paměť, hraje z not, musí si to spojit. Je to fantastické a nabízí to tomu dítěti, ale potom i tomu dospělému, který to ovládá, prostě spoustu jiných podnětů a nový svět. A je to odpočinek obrovský. Mm-hmm.
0: Vy prý odpočíváte u pečení, že jste vášnivá pekařka. Je to pravda?
1: Tak občas něco upeču, ale že vášnivá bych úplně neřekla, ale docela bych chtěla.
0: No, ono se totiž o vás říká, že o festivalové hosty pečujete jako o vlastní rodinu. Tak jsem si říkala, co to znamená, protože většinou rodina se schází u jednoho stolu, tam se jí, pije, povídá se, plánuje se, svěřuje se, někdy se tam člověk i pohádá, ale mě by zajímalo, jak to funguje u toho vašeho festivalu, jestli třeba taky se takhle sejdete a vy prostě něco donesete na stůl, něco upečete a tak.
1: Ale to je vlastně, to jste vystihla hezky. Jak tedy, když tvoříme program, tak samozřejmě se s těmi interprety musím potkat nejdřív. Ideálně jdu na jejich koncert, nebo je znám. Většinou ten výběr dramaturgický probíhá tak, že přijdu na ten koncert a řeknu ano, tohle to by se tam hodilo do toho prostoru, přesně to pasuje, ten koncert. Není to tak, že mě chodí na e-mail prostě desítky nabídek týdně, že bych si klikla a řekla, jo, super, dobrý Šonov, jo, dobrý Božanov. To teda určitě takhle nefunguje. Ale vlastně pak, když si to vyberu, ten program, tak se s těmi interprety potkáme a může to i u toho stolu probíhat tak, že asi se úplně nehádáme, ale spíš si tak v porozumění probíráme, co by se hodilo na koncert, co by bylo zajímavé, co mají třeba nového. A jako mě zajímá to, aby ten program na Broumovsku byl unikátní něčím. Aby to nebylo tak, že na jiném letním festivalu oni si zahrajou něco a pak jedou na Broumovsko si to zopáknout. Tak to taky vlastně nefunguje u nás.
0: A to, co zahrají na Broumovsku, tak si jedou zopáknout potom někam jinam.
1: To mě nevadí.
0: Procestovala jste skoro celý svět. Tak by mě zajímalo, co odkud jste si přivezla zásadního, co vás ovlivnilo, nebo s kým jste tam mluvila, kdo vás nějakým způsobem sformoval a nesete si to dodnes. I třeba z jiné kultury.
1: Já mám moc ráda Japonsko, tam jsem byla několikrát a tam a vlastně ale veškerá Asie. My jsme například byli loni se Zuzanou Rozonkovou v Číně, letos také, a ta Asie má obrovskou pokoru ke stáří. To se mi tam strašně líbilo, protože všichni vlastně se k těm starším lidem chovají s takovou jakoby péčí a láskou. To mě občas tady trošku chybí. A kdybych to měla vztáhnout na nějaký profesionální svět, tak zase ta Asie má obrovskou pokoru a lásku k české hudbě. Takže to je velká deviza, že se tomu vlastně můžu věnovat a kamkoliv tam člověk přijde, tak vlastně hned může navázat, protože oni o tom spoustu věcí vědí, mnohdy i víc než tady doma, že jo, jak se říká, pod svícnem, jo. Ale mají v lásce české hudebníky, české hudební skladatele a je to hrozně příjemný se s nimi vlastně povídat o tom, co člověk zná a objevovat, co znají oni a obohacovat se vzájemně.
0: Díky moc, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovská Tereza Kramplová byla naším hostem. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji vám za pozvání.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Týká se to tisíců lidí v Česku. Evropa si připomíná den romského holokaustu. Teplice vyhrály ve druhém kole šance ligy v Liberci 1-0. Domácí dohrávali v 9. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Vyškova do Brna na kilometru 197,5. A počasí neděle bude oblačná až polojasná, na horách může zapršet a teploty dnes většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí v Česku. Od zítřka už je ale nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, říká Čechová.
3: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
1: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes, 2. srpna, připomíná den romského holokaustu.
4: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 tisíc lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy evidují za první půlrok rekordní nárůst přijatých zvířat. Celkem jich bylo přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. Je to i kvůli letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Záchranné stanice ale často narážejí na hranici kapacity, jak kvůli personálu, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos jsou problémem i spožděné peníze od ministerstva životního prostředí. Proč to vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení rezortu.
5: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 000 000 korun na svůj provoz.
1: Podle ochránců přírody by ale na zajištění chodu záchranných stanic byl potřeba zhruba 4násobek, tedy 100 000 000.
6: Sport. Fotbalisté Teplic mají po dvou kolech šance ligy plný počet bodů. V Liberci zvítězili 1-0. Domácí přitom hráli už od prvního poločasu v oslabení. Po červených kartách museli předčasně do šaten Vasil Kušej a Petr Hodouš. O vítězný gol se v 61. minutě postaral Lukáš Mareček.
7: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznilo. Navíc Liberec potom vypracoval ke konci 5-10 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
6: Slavia zvítězila v Ostravě nad Baníkem 4-0, Slovácko remizovalo s nováčkem Artisem Brno 1-1 a stejným výsledkem skončilo také utkání Plzně se Zbrojovkou Brno. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou 3 další zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 před Brnem a překážka u Kácova. Na D1 je Zbyšková ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5 km. Zasahují tam u nehody dvou osobních aut, jsou v pravém pruhu, zdržení okolo půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51,5 km stojí kamion ve stoupacím pruhu, je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na D3 mezi Dolním Dvořištěm a Prahou opatrně na obchvatu Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka pracují silničáři mezi 135. a 136. kilometrem. V obou směrech se projíždí pouze pravým pruhem. A na tahu 152 mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi zpozorněte za Albeří. Srazily si tam dvě motorky a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. A teď už začíná víkendový radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
9: Klidnou neděli u poslechu dalších témat radiožurnálu. Za pár minut budeme například mluvit o dodávkách pitné vody přes hranice. Náchod poskytne vodu do Polska, naopak do českých Velenic poteče z Rakouska. Víc poví a taky vše vysvětlí naši reportéři. Dobrý poslech vám všem.
10: Víkendový radiožurnál
2: a Zuzana Burešová.

0: my jsme se teď sešli u dalšího tématu víkendového radiožurnálu. Vodovody a kanalizace na chod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska, konkrétně do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudova Zdroj. V té je totiž vody nedostatek. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí zhruba 11 000 kubíků ročně. Podrobnosti zná reportér Václav Plecháček, kterého zdravím. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. O možných dodávkách vody jedná česká a polská strana už několik let. Teď je všechno schválené, vodovodní přivaděč vede v Česku jen asi 40 metrů od hranice. Není problém udělat odbočení. Na té polské straně je hotová projektová dokumentace a čeká se na stavební povolení. Pokud jde o množství vody, tak Vak Náchod získává vodu z Polické křídové pánve, má povolení na téměř 10 milionů kubíků vody za rok a využívá jen asi polovinu. Do Polska má zatím dodávat jen zmíněných zhruba 11 000 kubíků ročně plus vodu na případné protipožární účely. Legislativa je prakticky stejná, podle ředitele Vaku Dušana Téra, tak nebude potřeba vodu nijak upravovat. Cena bude totožná, jako by náchodské vodárny dodávaly jiné české vodárně. No a v budoucnu je prý možné, že by z Česka teklo do Polska vody ještě víc.
0: Tak to byl reportér Václav Plecháček. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naopak pomoc od rakouských sousedů s dodávkami vody by mohli brzy využít v českých Velenicích na Jindřichohradecku. Řekne nám o tom reportér Michal Bělský, kterého taky zdravím. Dobrý den.
2: Hezký den. České Velenice by mohly začít odebírat pitnou vodu z rakouského Gmindu už příští rok. Nový zdroj hledají kvůli problémům s pískovnou Halámky, odkud dnes voda do města přitéká. V pískovně se zároveň těží štěrkopísek a při těžbě se do vody uvolňují jemné nečistoty. Těžba se má navíc rozšířit a kapacita současné úpravny už by na jejich odstranění nestačila. Halámky jsou od města poměrně daleko, zatímco České Velenice a rakouský Gmind tvoří prakticky jedno dvojměstí, rozdělené jen státní hranicí. A právě toho chtějí vodohospodáři využít. Technická studie potvrdila, že u bývalé celnice stačí dostavit krátký úsek potrubí. Vodu z Gmindu už přitom Velenice několikrát využili při výpadku proudu přes nouzový propoj. Nově by z Rakouska mohlo proudit asi 600 kubíků denně. Voda vyhovuje kvalitou, množstvím i tlakem. Doplnit je třeba jen její chlorování. A pokud se obě města dohodnou na ceně, zkušební provoz může začít už příští rok.
0: A takže jenom doplním, že tyto informace jsme se dozvěděli od reportéra Michala Bělského. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A na radiožurnálu ještě budeme o vodě mluvit. V Česku se totiž aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další 3 jen v některých úsecích. Detaily uslyšíte po půl jedné.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

Víte, že vysoké teploty můžou ovlivňovat účinnost léku, případně je můžou i znehodnotit. Právě proto bychom si v těchto horkých dnech měli projít lékárničku a podívat se, jestli některé přípravky přemístit na lepší, bezpečnější místo. My si o tom povíme za chvíli, než dojdete k té vaší lékárničce.

0: Jak už jsme si před chvílí na Radiožurnálu řekli, špatné skladování léku může ovlivnit i jejich účinnost. Podrobnosti se dozvíme od Davida Šalka z domácí redakce. Vítejte.
1: Pěkné dopoledne.
0: Takže na jaké léky se zaměřit? Jsou nějaké, řekněme, citlivější na vyšší teploty?
1: Takové ty běžné tvrdé tablety nějakou dobu horka vydrží, ale problém může být třeba u gelových kapslí. Můžou totiž prasknout a obsah z nich vytéct. Pak to jsou mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a nebudou tak konzistentní. No a ještě zmíním čípky, ty při vysokých teplotách taky trpí. Diabetici určitě vědí, ale inzulín je samozřejmě potřeba mít v lednici. Pokud tam není, postupně se v teple rozkládá a snižuje se mu účinnost. Pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: Na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách můžou podléhat třeba i nějaká antiepileptika.
0: A jak tedy léky správně skladovat během těchto horkých dnů?
1: Běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
2: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: A pokud máte léky v originální krabičce, nemusí být ve tmě, ale jestli je máte třeba v dávkovači, je lepší je dát třeba ještě do nějakého tmavého pytlíku. Co se týče skladování léků, které mají být v lednici, vyhněte se třeba dveřím, kde se při otevírání, byť tedy jen na chvilku, mění teplota, anebo zadní části lednice, která zase může namrzat. A pokud si objednáváte léky přes internet, vyhněte se doručení do výdejních boxů, protože nejsou klimatizované a uvnitř jsou poměrně vysoké teploty, které léky můžou poškodit, zvlášť když si třeba zásilku dva dny nevyzvednete. Ostatně, pokud máte delší cestu z lékárny domů a nebo vyzvedáváte ty citlivější léky, třeba inzulín, jak jsme zmiňovali, hodí se ještě určitě chladící taška. A určitě jakékoliv léky nenechávejte na přímém slunci a nebo třeba v rozpáleném autě.
0: No a co v případě, když jsme tohle všechno neudělali?
1: Tak léky radši neberte a kupte si nové. Podle lékárníků i lékařů se vám sice pravděpodobně nic nestane, každopádně ten lék nemusí fungovat na 100%, jak by měl, říká například Ludmila Bezdíčková.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
1: Bezdíčková ale ještě dodává, že pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, může dojít k jejich kontaminaci a naopak šíření infekce, než že by nám pomohly.
0: Takže co udělat s léky, které jsme prostě špatně skladovali?
1: Určitě je odnést do lékárny, tam je pak odborně zlikvidují. A na závěr ještě přidám jednu poznámku, na kterou upozorňuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud berete určité léky, nemusí se snášet se sluníčkem. Platí to třeba pro některá antibiotika, antidepresiva, ale nepříjemné reakce, třeba vyrážka, otok nebo zarudnutí může vyvolat taky třezalka, což je doplněk stravy.
0: Tolik David Šalek z domácí redakce, takže teď už můžete začít s kontrolou vaší lékárničky. Davide, vám poděkuji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: O výbuchu v centru Moskvy budeme mluvit ve zprávách a pak taky krátce po 11:30.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 11:30. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Taky obrázky a videa upravená nebo vygenerovaná umělou inteligencí budou muset být speciálně označená. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné. Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči záchranářů. Pražští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že příčinou požáru se teď zabývají vyšetřovatelé. Na místě zasahovalo několik jednotek, které oheň dostali pod kontrolu asi po 40 minutách. Předběžná škoda je asi 1 milion korun. Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést žena. Člen ostrahy jí v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC byla v restauraci v tu dobu soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. A autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova dopravy do Prahy na zastávku Rostyly. Spoj pojede do Prahy ve špičkách pracovních dnů každých 60 minut a cesta zabere necelé 2 hodiny. A nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Linka pojede přes Vlašim v pracovní dny ráno každou hodinu, po zbytek dne ve 2 hodinových intervalech.
3: Sport.
2: Tenista Dalibor Svrčina nezvládl závěrečné kolo kvalifikace kanadského turnaje Masters v Montrealu a v hlavní soutěži nenastoupí. Ostravský rodák podlehl Francouzovi Drogetovi 6-4, 3-6 a 4-6. V hlavní soutěži se představí trojice Čechů Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vít Kopřiva. Ženský turnaj letos hostí Toronto, kde bude startovat 8 českých tenistek. Jako první vstoupí do turnaje Sara Bejlek, která se už dnes večer utká s Číňankou Wang Xiu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Brnem a překážka u Kácova. Na D1 z Byškova ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, následná fronta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam zasahují u nehody 2 osobních aut, projíždí se pouze levým pruhem, celé je to na bezmála půl hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51,5. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy pozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru stojí osobní auto ve stoupacím pruhu, je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy velmi opatrně před sjezdem na Jíloviště. Na 10. kilometru leží plastová krabice v pravém pruhu. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice D3. Na 62. kilometru se zastavíte, pomaleji se jede až do Miličína, zdržení je okolo 10 minut. A silnice 152 mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi je za Albeří neprůjezdná. Odklízejí tam následky nehody 2 motorek. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: I dál bude oblačno až polojasno, ojediněle zaprší, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20. To byly zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál, moderuje Zuzana Burešová.
0: Dobrý den vám všem, my pro vás samozřejmě už chystáme taky hlavní zprávy, ty začnou za necelou půl hodinu. Dozvíte se například, že u ženy hospitalizované po návratu z Ugandy na Bulovce se nebezpečná nákaza neprokázala. Taky povíme o pomoci českých hasičů při rozsáhlém požáru v Řecku u Korinského zálivu a taky řekneme, že čeští vědci připravili výstavu o židovských knihách ukradených nacisty za druhé světové války.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdnu.

0: centru Moskvy večer po explozi u luxusní restaurace zemřeli 3 lidé. Dalších nejméně 21 je zraněných. Bombu na místo podle vyšetřovatelů přinesla neznámá žena. S podrobnostmi už je ve studiu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: A co přesně se u té moskevské restaurace stalo?
1: Zatím tedy nevíme, kdo byla ta neznámá žena, která právě tu údajně po domácku vyrobenou výbušninu přinesla. Podle zprávy ruského národního protiteroristického výboru je ale právě ona mezi třemi oběťmi. Vyšetřovatelé taky napsali, že se žena pokoušela výbušninu propašovat dovnitř. Mezi dalšími oběťmi je ještě člen ostrahy luxusní restaurace, který ženu údajně nepustil dovnitř, a taky jeden z návštěvníků.
0: A kde přesně se to stalo?
1: Ten podnik, to byla italská restaurace Balci Rossi, před kterými tedy ta bomba vybuchla. Byl v přízemí jedné z výškových budov. Třeba telegramový kanál Baza, který je napojený na ruské bezpečnostní složky, píše, že ta výbušnina explodovala na takové letní terase, nebo možná přesněji zimní.

0: parkovaných aut okolo té restaurace a podle ruského novináře Olega Kašina mohl být uvnitř restaurace generál Alexandr Čajko, velitel ruského letectva, a ruskojazyčný server BBC zároveň taky spekuluje o tom, že ta žena, která je jednou z obětí, nemusela vůbec tušit, že v nějakém balíčku přinesla do té restaurace bombu a že výbušninu mohl někdo odpálit na dálku.
1: A souvisí tento výbuch s válkou na Ukrajině?
0: Podle těch oficiálních zpráv to ruské úřady nějak nespojují, nicméně agentura Reuters připomíná, že ruská FSB právě po sérii atentátů na vysoké vojenské představitele významně posílila jejich ochranu. Z těch útoků zpravidla Moskva viní Kyjev. V tomhle případě tedy, pokud by se ale museli potvrdit ty spekulace, že uvnitř skutečně byl ten ruský generál Čajko, tak s tím ruským konfliktem je spojený právě dost silně jeho životopis. On je ve vedení ruského letectva od května, jsou na něj zároveň uvalené unijní sankce a navíc je považovaný za jednoho ze spolupachatelů masakru v Buči ze začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
1: V centru Moskvy večer po explozi u luxusní restaurace zemřeli 3 lidé, další jsou zranění. My jsme o tom na Radiožurnálu mluvili s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D6 u Hořoviček. Na D6 z Prahy ve směru do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Kněževes. Na 58. kilometru máme hlášený balík slámy v jízdním pruhu a proces se vybočuje. Opakuji, D6 z Prahy do Karlových Varů, 58. kilometr, balík slámy na vozovce. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A my si řekneme, co se stalo včera. Na okraji Pardubického kraje, kde se Železné hory setkávají se Žďárskými vrchy, se v sobotu odpoledne proháněl pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Tentokrát nebyl v kokpitu rychlého vozu, ale na kole. Postavil se totiž na start cyklistického závodu světové série Gravel Tour Hlinsko.
1: Až chvíli před začátkem závodu se na konci startovního pole objevil muž, na kterého do Hlinska dorazila většina fanoušků. V bílém dresu s modrým křížem se s nimi Valtteri Bottas ještě minutu nebo dvě před startem s úsměvem fotil a rozdával podpisy na všechny strany.
2: A pro vás, diváky a fanoušky, Valtteri Bottas se dostává do první řady.
1: Pak pořadatelé Bottase asi i trochu proti jeho vůli protáhli v uvozovkách na pole position, tedy do první startovní řady amatérské kategorie. V samotném 131 kilometrů dlouhém závodě, ale čelní pozice neatakoval. Skončil na 32. místě.
3: Nevím, jak vypadám, ale jsem trochu unavený. Byla to těžká trať, ale pěkný závod. Hezké cesty lesem. Užil jsem si to.
1: Prohlásil po dojezdu do cíle Valtteri Bottas. 36-letý pilot Formule 1 nejenže rád jezdí na kole, ale doma ve Finsku dokonce i sám pořádá gravelové závody.
3: Je to dobré na fyzičku, na vytrvalost, ale také na vyčištění hlavy. Je to pěkný koníček.
1: Bottas, stejně jako ostatní piloti, má aktuálně měsíční pauzu mezi závody šampionátu vozů Formule 1. Do Hlinska dorazil i s přítelkyní, profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou. I díky ní se zná třeba s Petrem Vakočem.
4: Shodou okolností jsme se potkali včera náhodou při vyzvedávání čísel. Byl jsem taky v kontaktu s jeho partnerkou, s tou se znám dobře vlastně z Canyonu, nebo ještě jsem závěl Alpecin, jsme se spotkali někde na soustředění v Kalifornii, takže jsem jim dával i nějaký tipy, ať už tady v Hlinsku, tak v Praze, kde bylo zůstávat.
1: Vyprávěl Petr Vakoč, který dojel v elitní kategorii třetí.
4: Myslím, že to je super, že to bylo všude ve zprávách, myslím, že dorazilo plno lidí i díky němu a myslím, že je skvělý, že organizátoři to myslím, dobře rozhlásili, určitě mu udělal radost, že mu dali jeho závodní číslo z formule a myslím si, že to je fajn a že k tomu přistoupili velmi dobře a že se z toho podařilo vytěžit pro všechny strany super zážitek.
1: Účast Valtteriho Bottase na Gravel Tour Hlinsko sice možná zastínila vítězství Dana Lindberga a Australanky Frejnové v elitních kategoriích, ale do Hlinska zase přilákala nejen fanoušky cyklistiky, ale i Formule 1.
5: Valtterimu jsem strašně vděčný, protože nám ten závod zpropagoval, nebo to jeho jméno zpropagovalo takovým stylem, že kdyby tady nestartoval, tak to možná bude poloviční, nebo já nevím, aspoň co se týče divácký kulisy, jako děkuju moc.
1: Prohlásil ředitel závodu Petr Svoboda. Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Hned, jak skončí hlavní zprávy, bude čas na témata publicistiky. Připravil je moderátor Tomáš Pancíř. Vítejte.
1: Dobrý den. Dnes začneme takzvanou superdávkou. Tu v srpnu, tedy v příštích dnech, poprvé dostane skoro 240 tisíc českých domácností, které dosud dostávaly právě staré dávky. Skoro polovina z těchto 240 tisíc českých domácností si přitom pohorší. Minimálně o 500 korun měsíčně bude dostávat méně. Kterých domácností se to takto negativně dotkne nejvíc, nebo jakého typu domácností, jak se výše superdávky potom změní od listopadu, kdy začnou platit změny v nastavení životního minima a také změny, které v tomto týdnu schválil Senát, tak to všechno proberu se sociologem Danielem Prokopem, který samozřejmě v našem společném projektu s agenturou PAK Research Život k nezaplacení dlouhodobě sleduje právě finanční situaci českých domácností. Maďarsko poprvé po skoro půl století odstavuje jadernou elektrárnu Paks, a to kvůli nedostatku vody v Dunaji. To bude téma pro odborníka na jadernou energetiku Andreje Žijarovského. A ode dneška platí také nová pravidla ohledně označování videí, obrázků a textů vytvořených umělou inteligencí. Zavádějí se také další pravidla ohledně využívání AI třeba v případě chatbotů anebo video rozhovorů, respektive audio rozhovorů a různých informačních linek. A o tom všem budu mluvit s Lukášem Benclem, ředitelem České asociace umělé inteligence.
0: A teď už si s Tomášem Pancířem neřekneme nic, protože tady skupina Linkin Park, a poslouchejte proto dál Radiožurnál. Za necelé 4 minuty uslyšíte hlavní zprávy a potom právě témata publicistiky. Tak Tomáši, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: U ženy hospitalizované na Bulovce po návratu z Ugandy se nebezpečná nákaza neprokázala. Trump zrušil plánovaný úder na Irán, přiměl ho k tomu telefonát se saudským korunním princem. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v lize na hřišti Bohemians. Olomouc bude hrát s Mladou Boleslaví. Pozor na pomalu jedoucí kolnu před Brnem z Vyškova od 201. kilometru. A počasí taky odpoledne bude oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami a teploměry ukážou až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Dobré nedělní poledne vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
4: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
3: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo, vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí dopravních nehod. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
5: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá taky tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
6: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neshořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus tyrkolka bude vyjíždět právě do té black zóny, dohršovat ohniska.
3: Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik desítek tisíc Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo skoro 70 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci povzbuzovali migranty k překročení hranice.
7: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci. Jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Národní knihovna otevírá novou výstavu s názvem Ze stínu ke světlu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisti. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
8: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
9: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
8: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
9: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
3: Oběti romského holokaustu dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou zájemci od 16 hodin navštívit přednášku archeologa Pavla Vařeky. Návštěvníkům na místě přiblíží minulost bývalého koncentračního tábora v Letech.
10: Přednáška Pavla Vařeky ukáže, jak odborníkům pomohly moderní technologie při hledání základů táborových budov. Zároveň představí drobné osobní předměty vězňů, kteří v něm pobývali. Setkání zakončí od 17 hodin a 15 minut pětní připomínka u nouzového pohřebiště. Z Letů u Písku Michal Bělský, Radiožurnál.
3: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a taky veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
11: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Radiožurnál.
0: Sport.
12: Fotbalisté Olomouce se ve druhém kole šance ligy utkají s Mladou Boleslaví. Hanáci budou bojovat o premiérové body v nové sezóně.
13: Sigma na úvod nejvyšší soutěže prohrála na hřišti Jablonce, kde ztratila vedení 1-0. Naopak Středočeši zahájili nový ligový ročník vítězstvím 4-2 v Brně nad Artisem. Duel Olomouc Mladá Boleslav začne v 15 hodin. V 17.30 má výkop souboj Bohemians Hradec Králové, ve kterém se Východočeši představí jen 3 dny po postupu do třetího předkola Evropské ligy. Podobně jako Jablonec, který prošel do stejné fáze kvalifikace konferenční ligy a ve 20 hodin ho přivítají Pardubice. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
12: Tenistka Daria Vidmanová si dnes večer zahraje o první titul na okruhu WTA. Ve finále se potká s teprve 16-letou Kristýnou Ljutovou z Ruska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 před Brnem a také u Šmejkalky. Na D1 z Vyškova směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh, celé je to na bezmála půl hodiny. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 24,5. kilometru se v omezení srazila dvě osobní auta v pravém pruhu, tvoří se kratší kolona. Na D5 z Rozvadova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 52. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu a vybočuje se do levého pruhu. A na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce teď velmi opatrně za sjezdem na Loštice. Na 237. kilometru leží kočárek v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20. K tomu fouká jen slabý, během dne místy, především na Moravě, mírný severovýchodní až východní vítr. To byly hlavní zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
15: Které domácnosti si od srpna pohorší kvůli zavedení tzv. Superdávky? Jaký dopad na energetickou síť by mohla mít úplná odstávka maďarské jaderné elektrárny Paks, první po téměř půl století? A jaký přínos mají mít nová ustanovení v rámci unijního nařízení o umělé inteligenci, která začínají platit od dnešního dne? 238 tisíc domácností dostane v příštích dnech poprvé takzvanou superdávku. Ta jim nahradí dosavadní příspěvky a doplatky na bydlení, přídavky na děti a příspěvky na živobytí. Skoro polovina těchto domácností si přitom pohorší minimálně o 500 korun měsíčně. Vyplývá to z dat, která poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Superdávku zavedla minulá vládní koalice od loňského října. Ti, kdo dostávali staré dávky a o superdávku požádali do konce loňského roku, ale dostávají dávky staru až do současné doby. Superdávka jim poprvé přijde až v srpnu. Ve vysílání teď vítám sociologa, zakladatele a šéfa agentury Pak Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Už jsem říkal, že skoro polovina, přesně 49% domácností, které přecházejí na superdávku z těch starých dávek, si pohorší, takže budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně méně. O jaké domácnosti typicky jde?
16: Tak rozdělil bych to asi na dvě skupiny. Jedné jako záměrné pohoršení, to je taková skupina, dejme tomu, domácnosti, které už nejsou úplně chudé, a ta dávka, předtím ty dávky, protože nebyly úplně dobře cílené, tak jim tu dávku sníží, protože oni více klesají ty dávky teďka s tím, jak se vám zvyšuje příjem, takže vlastně to sníží takové skupině, dejme tomu, lidí s nižším středním příjmem, osvědčují některým a podobně, takže tam jsou jakoby věci, které jsou záměrné. Zároveň o tu dávku hodně lidí, zhruba čtvrtina podle těch dat vlastně úplně přijde. To jsou lidé, kteří neprojdou tím majetkovým testem, že mají nějaký majetek a podobně. Tak tyhle věci jsou vlastně jako záměrné, lepší zacílení těch dávek. A potom tam je druhá skupina lidí, to jsou spíš chyby. A ty si pohorší, jakoby, protože ta dávka není úplně dobře nastavená. A to je zejména skupina malých domácností, které mají jenom jednoho člověka, k nímž je ta dávka velmi přísná. No a potom někteří lidé, kteří žijí ve městech, kde jsou relativně drahé nájmy, a ta dávka to špatně zohledňuje v nastavení té podpory bydlení. Takže to jsou dvě věci, které je potřeba opravit mimo jiné.
15: Jak velký problém to právě pro tyhle domácnosti může být?
16: Já si myslím, že většinou to je zhoršení, které se, protože tam bude novelizace od října, tak je to většinou zhoršení, které se 2 měsíce nebo 3 měsíce dá vydržet. Jo. Ale spíš to ukazuje, že v té dávce jsou problémy, že na ní je potřeba pracovat, aby fungovala dobře. Protože ona, když je dobře zacílená, tak samozřejmě může potom to ministerstvo se zaměřit na to, aby ji čerpali všichni. Protože problém té dávky, těch dávek předtím byl, že byly roztříštěné, musel jste žádat o 4 dávky a podobně, že nebyly úplně zacílené. A třetí věc, a to přetrvává dodnes, že to i mezi nejchudšími lidmi, ty dávky čerpá zhruba jenom polovina lidí oprávněných, jo. Takže ta složitost vede k tomu, že řada lidí prostě neví, že má nárok, nechce se doprošovat a podobně. Takže je třeba pracovat na jako zacílení té dávky dobrém, opravě těch chyb a potom na zvýšení toho takzvaného čerpání, toho take-upu. Protože největší problém těch dávek v Česku je, že díky té složitosti lidé nečerpají ani ty potřební.
15: Když se ještě vrátím k tomu negativnímu dopadu na některé domácnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že těm domácnostem, které se kvůli výraznému poklesu dávek dostanou do potíží, mohou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci. Tak z toho, co jste říkal, i s ohledem na to, že tedy výpočet té dávky se bude na podzim měnit, tak to považujete v tuto chvíli za dostatečné a adekvátní řešení?
16: No možná na 2 měsíce je to adekvátní, ale obecně ta dávka mimořádné okamžité pomoci, to Česko, ty české úřady nezvládají vydávat vůbec. Ani v případě nějakých velmi jako živelných katastrof a podobně. To je velmi složitá dávka administrativně. A není to řešení. Jo. Obecně v dávkách je otázka, jestli by vůbec neměli toho mechanismus, o kterém mluvíte, obsahovat jako sama ta superdávka. Ve smyslu, že má být na začátku vyšší, když třeba máte problém, jdete z nemocnice, z nějakého instituce nebo ztratíte bydlení, takže by mohla být na začátku vyšší a potom se třeba po 6 měsících nebo 12 snižovat. Jo, ono by dávalo smysl, aby ty dávky byly takhle trošku dynamičtější, aby dávaly větší podporu na začátku a potom třeba lidem, kteří můžou pracovat, aby se u nich mírně snížily.
15: Zatím mluvíme o polovině nebo skoro polovině domácností, kterým přechodem na superdávku ta výše peněz, které dostávají měsíčně, klesne. Podle dat ministerstva si naopak přechodem na superdávku polepší třetina domácností, pokud tedy tím polepšením bereme, že budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně více. Mm-hmm. To se týká jakých domácností typicky?
16: Ta dávka zavádí takzvanou zranitelnost, to znamená, že větší podporu v bydlení mají domácnosti, které nemůžou pracovat. Takže ty si občas polepší, jsou to třeba domácnosti seniorů, když tam žijí dva seniori nebo samoživitelka s dítětem do 7 let a podobně, takže většinou to jsou tyhle ty zranitelné domácnosti, které si polepší. Což je vlastně asi dobře, nicméně jako ani tam to není uděláno úplně optimálně prostě, jo, třeba domácnost, která má 4-5 členů, kteří nemůžou pracovat a jednoho, který může pracovat, tak je pořád považována za nezranitelnou a to se často pohorší naopak.
15: Vy už jste mluvil o tom, že od listopadu se výše superdávky opět změní. Za prvé se bude upravovat výše životního minima, navíc Senát v tomto týdnu schválil novelu, podle které se budou takzvané normativy, tedy stropy pro dávky na bydlení, nově počítat zvlášť pro jednotlivé okresy. Jak výrazně se tyhle ty změny projeví ve výši superdávky? Kdo na tom, když to řeknu jednoduše, kdo na tom nejvíc vydělá?
16: Tak jsou to úpravy, které my jsme navrhovali na základě analýzy dat od roku 2023 zhruba, jo. Takže jsem rád, že to po třech letech ministerstvo reflektuje. To životní minimum, tam je problém, že ono je velmi nízké u těch jednočlenných domácností a ta dávka hodně klesá, všechny ty její části klesají podle toho, jak vám roste příjem vyjádřený v násobcích toho životního minima. To znamená, že ona je dneska hodně tvrdá na jednočlenné domácnosti, včetně těch důchodců jednočlenných, jo. A potom druhý problém je v těch normativech, že v Česku ty stropy na to, co vám uznají jako nájem přijatelný, se řídí velikostí města. To znamená, že v Ostravě a v Ústí nad Labem vám uznají velký nájem a třeba v Mladé Boleslavi nebo u Prahy někde v Říčanech jenom malý nájem. Jo. Takže vlastně nereflektují ty reálné ceny vůbec normativy a to ministerstvo chce změnit a přejít na nějakou cenovou mapu. Takže to pomůže domácnostem. To první, ty životní minimum pomůže domácnostem těm menším, trošku opraví tu chybu, kterou jsem zmiňoval. A ty normativy, ty pomůžou domácnostem, který žijou, jsou chudé, ale žijou v regionech, kde to nájemné je relativně velké. Jo. Je to dobré proto, aby jsme nedělali systém, kde když jste chudý, tak se musíte ostěhovat v nějaké jako nejchudší oblasti Česka a tím pádem neposlovat to sociální vyloučení. Takže tyhle dvě úpravy jdou dobrým směrem.
15: Při zavádění superdávky se hodně debatovalo o takzvaném majetkovém testu. Kolik lidí kvůli němu přišlo o dávky a naznačuje ten výsledek, že ten majetkový test je nastavený správně?
16: No to se bohužel neví z těch dat ministerstva. Nám vycházelo, že přijde asi 10% ty dávky kvůli majetkovému testu a nějakých dalších 5% kvůli jako vyššímu příjmu a podobně. Takže nám vycházelo 15%, že přijde o dávku, ale teďka ministerstvo vychází asi 28%. Jo. Takže tam není vůbec jasné, na základě čeho je tam tolik těch ztrát té podpory. Já si myslím, že tam budou ztráty díky tomu, že ty lidi nebyli schopni to nějak doložit a že by ještě měla ministerstvo vyzvat. Jo. Jen takový problém je, že oni zavedou dávku od srpna a od října ji novelizují, ale vyřadili lidi, kteří by to od toho října dostali, jo, protože tam upravili to životní minimum a ty normativy. Takže to ministerstvo by mělo oslovit znovu ty lidi, které vyřadilo, díky tomu, že tam mělo chybu, tak by mělo podle mě znovu oslovit, aby mohlo čerpat ty dávky. Jo. Ale abych odpověděl na tu otázku, tím majetkovým testem bych to odhadoval 10-15%, že to zhruba vyřazuje, protože mají velké úspory nebo více nemovitostí a podobně.
15: Říká sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
16: Naslyšenou, díky.
15: Maďarsko dnes poprvé po téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Sdělil to v sobotu pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že tento krok je nezbytný vzhledem k dalšímu poklesu hladiny Dunaje po dlouhodobém období sucha a vlně veder. Maďarský vodohospodářský úřad očekává, že hladina Dunaje, odkud elektrárna Paks čerpá vodu pro chlazení, bude v příštích dnech dál klesat. Chod elektrárny, která zajišťuje zhruba polovinu maďarské spotřeby, má být obnoven až při nárůstu hladiny Dunaje. To se neočekává v nejbližší nejbližších týdnech. Premiér Maďar vyzval velké firmy v Maďarsku k energetickým úsporám a dnes předpolednem apeloval na obyvatele, aby v dalších dnech přistupovali ještě zodpovědněji ke spotřebě elektřiny. Pomoc s náhradou výpadku energie nabídlo Slovensko. A já už zdravím Andreje Žiarovského, odborníka v oblasti tepelné a jaderné energetiky, ředitele pro rozvoj a mezinárodní vztahy slovenské společnosti VUJE. Dobrý den.
17: Dobrý den, prajem.
15: Byl takovýto zásah nebo odstavení provozu jaderné elektrárny pakž opravdu nevyhnutelný?
17: Evidentně áno, protože pak čelí problému s hladinou Dunaja. Ono to nie je ani momentálně tou samotnou vodnatosťou toho Dunaja, ale tým, že ten tok Dunaja podomiela korito a fakticky tá hladina klesá už skutočne k tej úrovni vstupových zariadení pre chladiaci okruh. Dneska sa pohybujeme niekde na úrovni 120-125 cm pod vodočet. Tá kritická úroveň je na 134 cm. Takže ono sa pôvodne uvažovalo, že to bude v útorok. Dneska v tejto chvíli už je v prevádzke, len dá sa povedať, jedna turbína z týchto štyroch blokov a vyrába asi 175-177 MW. Ja by som len trošičku skorigoval ten pakš. Ten pakš vyrába polovicu maďarskej výroby elektrickej energie, leže Maďarsko je cirka štvrtinovo deficitné. Takže štvrtinu svojej energie dováža. Čiže keď to vzťahneme k tomto číslu, tak ono je to zhruba, ten pakš predstavuje asi 16 terawatt hodín ročne, je to asi tretina. 35% maďarské spotřeby.
15: Pořád je to ale samozřejmě zásadní zásah. Jak, když se ještě vrátím k tomu odstavení jaderné elektrárny, jak složitý proces to je?
17: Ono odstavenie to je štandardný prevádzkový režim, takže to nie je v zásade nič zložitého, zvlášť, že tu sa deje o postupné odstavovanie, takže fakticky v prevádzke už je len jeden blok, tie ostatné tri už sú odstavené a aj ten jeden blok ide, dá sa povedať, na menej ako polovicu svojho výkonu. Takže keď to poviem zjednodušene, prosto zasunú sa regulačné tyče do aktívnej zóny a v priebehu pár sekúnd, 2,5-3 sekúnd, jednoducho štiepná reakcia ustane. V tej chvíli na prevádzkovom personáli už je len zabezpečenie práve odvodu zbytkového tepla, to znamená to dodatočné chladenie a práve preto sa znižuje ten výkon, aby sa tá spotreba alebo potreba vody minimalizovala. V tom prípade už sa bavíme na začiatku toho procesu, sa bavíme o percentách nominálneho výkonu, ale to samozrejme s časom klesá.
15: Co odstavení jaderné elektrárny pakž znamená a bude znamenat pro maďarskou energetickou síť?
17: Ja už som to naznačil. V podstate Maďarsko alebo pakž tými svojimi 16 terawatt hodinami ročne predstavuje cirka tretinu maďarskej spotreby, takže jej výpadok sa okamžite musí nejakým spôsobom vykrývať. Takto cez deň, keď svieti slnko, sa to až tak nezdá ako problém, lebo Maďarsko má pomerne silný fotovoltický park aj v tejto chvíli. Do siete ide asi 3 gigawaty z fotovoltaik, ale ono je to strašne kolísavé. Ešte pred 20 minútami to bolo 3600, pretože mám online výstupy. Takže jednoducho je tu veľký nápor na flexibilitu, je to veľký nápor na vyrovnávanie odchýlok siete a tá kríza nastáva vždycky tak po 6, medzi 6 a 7 večer, keď to slnko sa začína skláňať k horizontu, vtedy fakticky to Maďarsko okamžite padá do mínusu, niekde až 3,5 gigawatu a ono je to potom spojené aj s cenou, ktorá z nuly zrazu skáče na 200 eur za megawatt hodinu. To hovoríme o spotových cenách. No a logicky v zástrčke to máte ešte krát 2, tá koncová cena. Takže je to vážne. Na zo Slovenska konkrétne v tejto chvíli posielame do Maďarska asi ekvivalent 470 megawattov, takže to je zhruba jeden blok, ale samozrejme my Slovensko je tranzitnou krajinou. Cez nás tečie elektrina do Maďarska na Balkán z Polska aj z Českej republiky a zase čas svojej energie Maďarsko distribuje do Chorvátska. Takže ono, toto je riadené fyzikálnymi zákony.
15: Vypovídá to, co se děje okolo elektrárny, pakž něco zásadnějšího o potenciální zranitelnosti jaderných elektráren za mimořádných klimatických nebo vodohospodářských podmínek?
17: Tento problém sa vyslovene týka iba jadrových elektrární s tzv. Prietočným chladením. To znamená elektrárne, ktoré si berú vodu z rieky a odvádzajú to zbytkové teplo alebo to odpadné teplo priamo do rieky. Tento problém sa netýka slovenských, ale ani českých elektrární jadrových. Pretože naše elektrárne sú chladené prostredníctvom chladiacich veží. To sú tie veľké hyperboloidy, ktoré vidíme vedľa elektrární s takouto parnou vlečkou. A tu sa teplo odvádza do atmosféry a potreba vody sa obmedzuje akurát na ten odpar, ktorý, keď to hodím do čísel, tak na jeden blok vychádza zhruba 1000 kubických metrov za hodinu. Keď vezmeme vodnatosť, váhu je 200 tisíc kubických metrů za hodinu, alebo vodná to z Hrona je 80-90 tisíc metrov kubických za hodinu v týchto suchých podmienkach. Takže pre slovenské a tým pádom ani pre české elektrárne tento problém nie je akútny a nie je na programe dňa. Jednoducho, naši predkovia to vymysleli správne. Naše chladenie je spočíva na chladiacich vežiach, nie na prietokovom chladení.
15: Říká odborník na teplnou a jadernou energetiku Andrej Žiarovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
17: Ďakujem pekne, do počutia.
15: Povinnost upozornit zákazníky, že s nimi na infolinkách nebo na internetu komunikuje místo člověka chatbot nebo jiný systém umělé inteligence, nebo povinnost označovat takzvané deepfakes, tedy obrázky, zvukové nahrávky nebo videa vytvořené nebo upravené pomocí umělé inteligence takovým způsobem, aby bylo jasné, že jde o výtvory AI. Tak to jsou novinky, které ode dneška platí v zemích Evropské unie. Právě dnes totiž vstupuje v účinnost další část takzvaného AI Actu, tedy nařízení Evropské unie o umělé inteligenci. A víc teď dodáme s Lukášem Benclem, ředitelem České asociace umělé inteligence. Dobrý den.
18: Dobrý den.
15: Cílem pravidel, která jsou ode dneška účinná, je zvýšit transparentnost ohledně využívání umělé inteligence. Kterou z těch změn považujete za nejdůležitější?
18: Podle mě jsou to dvě změny. Ta jedna je označování právě těch chatbotů a voicebotů, kdyby člověk, který komunikuje s AI systémem, doopravdy měl vědět, že na druhé straně je AI. A určitě musím zmínit i to označování obsahu, kdy toho AI generovaného obsahu je čím dál tím víc, je čím dál tím uvěřitelnější a proto by lidé měli být informováni, že se třeba nejedná o realitu.
15: Pokud jde o to povinné označování obrázků, zvuku nebo videí vytvořených umělou inteligencí, to se bude vztahovat úplně na všechny výtvory AI nebo jenom na nějakou část?
18: Rozhodně ne. Zaprvé je důležité zmínit, že se to nestahuje na soukromé použití, takže pokud si generujete třeba něco ze srandy pro své přátele, označovat to nemusíte, týká se to především komerčních subjektů a je zapotřebí označovat deepfakey, což je AI generovaný obsah, který se podobá existujícím osobám, objektům, místům nebo událostem a který by mohl někdo považovat za autentický nebo pravdivý.
15: Je stanoveno, jak to označení má vypadat?
18: Evropská unie doporučuje takové ikonky, na kterých je napsáno buď AI generated, AI generovaný obsah, nebo AI modified, AI modifikovaný obsah, ale není nutné je používat. Důležité je, aby to označení bylo jasné, rozlišitelné, aby bylo i hned na začátku prvního zobrazení toho obsahu, aby ho člověk dokázal vnímat. Ty ikonky jsou pouze takým doporučením.
15: Počítá se i s označováním v takzvaných metadatech, aby to bylo možné poznat i z hlediska toho, kdy ten obrázek se bude dál šířit, když třeba někdo ten obrázek, to označení, tak jak jste o něm mluvil, to viditelné umaže?
18: Je to tak, je tam i druhá vrstva toho označení, je to označení, které vidí především stroje, ale to označení jde především za tím poskytovatelem, za těmi velkými nástroji, jako je ChatGPT, Claude, ty musí zajistit, aby ten obsah měl i tuhle neviditelnou vrstvu, která je strojově čitelná.
15: Další novinkou je, že pokud někdo používá systém pro rozpoznávání emocí nebo biometrickou kategorizaci, tak musí osoby vystavené tomuto systému informovat o jeho provozu. Jak běžné takovéhle systémy jsou a kde na ně můžeme narazit?
18: Stávají se čím dál tím běžnější a takým příkladem je například obchod nebo supermarket, který z nějakého kamerového záznamu dokáže třeba rozpoznat vaše emoce nebo vás zařadit do nějaké kategorie podle věku a pak vám zobrazit relevantní reklamu. O tom doopravdy už od dnešního dne musíte být informováni.
15: Už v úvodu jsme oba mluvili o povinnosti informovat uživatele, že komunikují s chatbotem nebo voicebotem, tedy se systémem umělé inteligence. To nařízení myslí také na takzvané AI agenty, kteří uživateli vyřizují praktické záležitosti. Tam musí být zveřejněno nejenom, že jde o umělou inteligenci, ale i jaké jméno nebo kdo vlastně zadal nebo používá toho agenta, čím jejímž jménem jedná. Jak důležité je právě tohleto?
18: Za mě je to velmi důležité, protože právě ty agentní systémy se stávají čím dál tím běžnější a dostupnější a s velkou pravděpodobností každá firma bude mít v budoucnosti nějaké agenty, kteří za ně budou třeba nakupovat, vyřizovat nějakou konkrétní agendu a v ten moment je důležité, aby se ten agent identifikoval, aby řekl, kdo za ním stojí, kdo za ním má tu zodpovědnost a jakmile je prostě agent v interakci s člověkem, tak má být navržen tak, aby doopravdy oznamoval vždy, že je agentem a kdo za ním stojí.
15: Kdo to všechno, o čem mluvíme, bude kontrolovat?
18: Jsou tam dva základní orgány, které na to budou dohlížet v České republice. Je to Český telekomunikační úřad, který má tuhle agendu a dozor nad trhem ve své pravomoci. A pak je to AI Office, tedy Evropský AI úřad, ale v České republice je to ČTU.
15: Jaké hrozí tresty za porušení těchto pravidel?
18: Ty tresty budou pravděpodobně rozděleny do takových nějakých dvou kategorií. Jedno může být nějaké menší napomenutí, nicméně v těch nejhorších proviněních tak hrozí pokuta až 15 milionů eur nebo 3% celosvětového ročního obratu podle toho, co je vyšší. Takže rozhodně bych to nepodceňoval.
15: O změnách v pravidlech využívání umělé inteligence, které začínají v Česku i v dalších zemích Evropské unie platit právě dnes, jsme mluvili s ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benclem. Díky za to, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
15: A to už je z publicistické části poledních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 12:30 odpoledne. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou. Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily dnes v noci 8 lidí. Podle agentury AFP to uvedla tamní civilní obrana, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamas. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmu Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky, ale taky pokojské. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. 7 zemí sdružení OPEC se dnes znovu sejde na pravidelném měsíčním jednání, aby zhodnotili situaci na světovém trhu s ropou. Minule se dohodli, že od srpna navýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, míru dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. A České středohoří je podle přírodovědců rájem motýlů. Jak ukázal monitoring, v celé oblasti žije přes 2200 druhů tohoto hmyzu. Na jednom kopci třeba i několik set. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, jak upozorňuje Agentura ochrany přírody a krajiny. České středohoří je podle ní mimořádně bohatá oblast nejen díky reliéfu, ale i díky tomu, že jsou tam místa málo ovlivněná člověkem. Vysoká čísla pozorovaných motýlů nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky. Sport. Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda už zítra večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 před Brnem a překážka na D8 u Odoleny vody. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam likvidují následky nehody v pravém pruhu, zdržení okolo 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru stojí kus od sebe dvě osobní auta ve stoupacím pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 22. kilometru řeší nehodu, kolem se projíždí plynule. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice D3. Na 63. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až do Miličína, zdržení je asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objeví přehánk nebo slabý déšť a večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na severovýchodě Česka kolem 22 a naopak na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon víkendového radiožurnálu vrací Zuzana Burešová. Dobré odpoledne, jak jste slyšeli ve zprávách, České středohoří je rájem motýlů. Pokud se chcete dozvědět víc, můžete přijít na výstavu právě o motýlech do oblastního muzea v Chomutově. Ta výstava potrvá až do 13. září.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. Then the rainstorm came over me.

0: Vysoké teploty lákají lidi k vodě, ale taky na vodu. Jenže sucho mění plány. V Česku se aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další 3 pouze v některých úsecích. Vyplývá to z webu raft.cz. To, o čem jsem mluvila, ale není případ Jizery. Tam si letošní sezonu naopak chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a jezera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a 1 kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne. Ne,
4: jezdíme takhle každý rok.
2: Já ho poštrám.
3: Vždycky sem?
2: Ne. Byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
5: A máme stejný trička.
6: Máte všichni stejný trička?
5: Tam tyhle.
2: Nemáte jméno?
6: Nemám, no.
2: A palouka na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
7: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to. Asi dobrý, jo. Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
8: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Radiožurnál.

Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech Antukový Challenger v Liberci. 19-letý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzala Buena z Peru 6-3, 6-1 a navázal na triumfy Jiřího Lehečky z roku 2022 a Jiřího Veselého, který Swiany Open ovládl v premiérovém ročníku v roce 2013. Další sportovní zprávy uslyšíte na Radiožurnálu za chvíli. Tentokrát o zápasech, budeme mluvit o zápasech fotbalistů Hradce Králové a Jablonce, kteří musí zvládnout dokonce 4 utkání během 11 dnů. Na úvod nové ligové sezóny totiž vedle nejvyšší soutěže hrají i předkola evropských pohárů.

0: Dva české zástupce v pohárové Evropě dnes čeká druhé kolo fotbalové šance ligy. Hradec Králové nastoupí na hřišti Bohemians a Jablonec v Pardubicích. Už předtím se Olomouc střetne s Mladou Boleslaví. A my o tom teď budeme mluvit s Tadášem Skalickým ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jediné dva zatím 100% týmy po druhém kole jsou Slávie a Teplice. Které týmy je můžou dnes napodobit?
1: Třeba Hradec Králové, který dnes bude hrát už čtvrtý zápas za 11 dní. Východu Češi mají za sebou postup do třetího předkola Evropské ligy přes norské Tromze a taky výhru v úvodním ligovém kole v derby s Pardubicemi. A náročný program pro ně nekončí, protože dnes se od 17.30 představí na hřišti Bohemians a hned příští týden ve čtvrtek rozehrají další část kvalifikace Evropské ligy proti tureckému Bešiktaši Istanbul. O náročném programu mluví záložník Hradce Samuel Dancák.
2: Prepínanie medzi súťažami je pre mňa niečo nové. Nestíha sa toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede. Myslím si, že sme to chytili správnym koncom. Veríme, že vo forme, ktorej sa nachádzame, ho zvládneme.
1: Mimochodem, Hradec má za sebou zatím tři zápasy v nové sezóně a v každém se prosadil nizozemský útočník Mick van Biren.
0: Druhým českým klubem, který vstoupil úspěšně do pohárových předkol, je Jablonec. Jak se mu daří v lize?
1: Podobně jako Hradci, jablonečtí fotbalisté prošli do třetího předkola konferenční ligy přes chorvatský Varaždín a mezitím zvládli otočit a vyhrát duel úvodního kola nejvyšší domácí soutěže proti Olomouci. Dnes večer ve 20 hodin nastoupí na hřišti Pardubic a v týdnu budou pokračovat v Evropě proti lotyšskému týmu RFS Riga.
0: Už v 15 hodin nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi. To naopak nejsou celky, které by hrály v pohárech, jak tedy vstoupili do nového ligového ročníku.
1: Úvodní kolo se vydařilo Středočechům, kteří zvítězili na hřišti brněnského Artisu Vysoko 4-2. Oproti tomu Olomouc prohrála v Jablonci 1-2. I to dnešní utkání by mohlo být docela gólové, protože v minulých třech sezónách mají Olomouc s Mladou Boleslaví ve vzájemných soubojích průměr 4,5 branek na zápas.
0: Radiožurnál Sport nabídne všechny tři zápasy v přímých přenosech a Radiožurnál tedy v reportážních vstupech. Teď jsme vás, všechny naše posluchači, právě na závěr druhého kola šance ligy pozvali s kolegou Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
1: U žen ležící na Bulovce, která byla předtím v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii se už může vrátit domů. Fotbalisté Pardubic nastoupí v lize proti Jablonci. Na kolonu pozor před Brnem z Vyškova od 201. kilometru. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. A teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Laboratorní vzorky přes noc vyhodnotil Kochův institut v Berlíně. Pacientka, která se tento týden vrátila z Ugandy, začala mít vysoké horečky. Žádné další příznaky nemá. I tak zůstává v péči lékařů, kteří zjišťují přesnou diagnózu.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovaly kvůli ohňům přes 200 tisíc lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
4: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé pětitisícové město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vach na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Naprostá většina novorozenců, až 80%, je při propuštění z porodnice plně kojená. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Jak upozorňuje organizace UNICEF u příležitosti Světového týdne kojení, do půl roku života je plně kojených už jen 15 až 20% dětí.
5: Mezi ně patří i děti Silvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
6: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
5: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
7: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
5: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Sport. Pardubičtí fotbalisté se poprvé v nové sezóně Šance ligy představí doma. Ve 20 hodin nastoupí proti Jablonci. Východočeši v prvním kole nebodovali, když prohráli derby v Hradci Králové 1-2. Pardubický záložník Tomáš Jelínek upozorňuje na silné stránky soupeře.
9: Já si myslím, že to bude kvalitní utkání s obou stran. Na soupeře už se připravujeme, víme, že je hodně silný ve standardních situacích, takže víme, že na to se budeme muset extra soustředit a jak jsem říkal, věřím v to, že to bude dobrý utkání.
8: Dnešní program Šance ligy začne v 15 hodin soubojem Olomouc s Mladou Boleslaví. V 17.30 pak začne utkání Bohemian z Hradec Králové. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 před Brnem a kolony před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam stále řeší nehodu, dvou osobních aut jsou v pravém pruhu a zdržení okolo 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát mezi Prahou a Brnem, počítejte s obousměrným zdržením před Šmejkalkou na 24. kilometru. S obou strany to zhruba na 10 minut. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte s kolonou na konci D3. Na 63. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až do Miličína. Další zdržení je dál potom u Votic, tam se sune fronta před Olbramovice. A na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova, v obou směrech je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objevují přehánky nebo slabý déšť, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Teploměry ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam je to víc, i 32 stupňů. A ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, moderuje Zuzana Burešová. Dobré odpoledne, této půlhodině vám nabídneme prázdninovou autoškolu radiožurnálu, kterou určitě neposlouchal řidič osobního auta, který dnes havaroval nedaleko Hostomec na Berounsku. Vůz skončil v Rybníce, všichni tři lidé v autě, včetně jednoho nezletilého, utrpěli lehká zranění. Muž měl zakázáno řízení motorových vozidel a orientační test na omamné a psychotropní látky u něj vyšel pozitivně.
2: Víkendový radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Další téma víkendového radiožurnálu připravil náš berlínský zpravodaj. Ulice německého Hamburku včera zaplnilo 300 tisíc lidí. Přišli na pochod za práva queer lidí. A to jen týden poté, co na podobnou akci zaútočil v Berlíně příznivec takzvaného islámského státu a zabil jednu ženu. Atmosféra v Hamburku byla uvolněná a žádné incidenty se nestaly. Alespoň to uvedla policie, která na průvod dohlížela, a to ve zvýšeném počtu.
1: Hamburg Pride je v plném proudu, městem procházejí tisíce lidí, ale kromě nich jsou tady taky vozy, kamiony, na kterých se tančí a duní z nich hudba. Jeden kamion vypravil třeba hamburský spolek queer sportovců.
2: Máme víc než 1000 členů a nabízíme přes 20 sportů.
1: Říká jeho zástupkyně a z prezenční listiny vyškrtává jména přítomných a rozdává jim zelené pásky na ruku. Jednu mít a tancovat nahoře na kamionu mohli klidně i nečlenové, když si koupili lístek v předprodeji.
3: Primär Sichtbarkeit.
4: Jde především o to být vidět a v konečném důsledku etablovat to, že jsme tady. Zjednodušeně řečeno vládne patriarchát a v něm se považuje za normální jen vztah mezi mužem a ženou. Spousta lidí ale přitom žije v jiných než v heteronormativních vztazích a proto je důležité ukazovat i další pestré stránky naší existence.
3: Es ist halt wichtig, auch irgendwie andere bunte Facetten des Daseins zu zeigen.
1: Vysvětluje hamburská DJka Beck smysl akce, které se v Německu neřekne jinak než Christopher Street Day. To podle newyorské ulice, ve které policie na konci 60. let zaútočila na gay bar a tím vyvolala několikadenní protidemonstrace. Nenechat se zastrašit je podle Beck důležité i teď, po tom, co se stalo v Berlíně. Do hamburského průvodu o týden později se přihlásil rekordní počet organizací a pořadatelé očekávali až 250 000 lidí.
5: Já tyhle pochody posledních 20 nebo 30 let sledoval spíš zpovzdálí a vždycky jsem jim fandil, ale letos pro mě poprvé bylo důležité, abych se zúčastnil osobně. V Evropě je na vzestupu krajní pravice i se svými homofobními postoji. Rád bych vyjádřil solidaritu poté, co se stalo v Berlíně.
1: Říká hamburský senior Axel. Doposud opodál stojících, zpovzdálí fandících se včera v Hamburku zapojilo hodně. Už je tak zlé, že přišli i introverti. Stálo na transparentu jednoho z účastníků. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

spalovací auta nebo elektromobily, expert na elektromobilitu a autor videoblogu Akcelerace elektrik Radek Forman volí druhou variantu a říká, do auta se spalovacím motorem už dobrovolně nesednu. V rozhovoru pro Radiožurnál vyvrací mýty o elektromobilech, popisuje například, jak dlouho vydrží baterie a jak ji správně nabíjet a také proč u nás stále není rozvinutá infrastruktura nabíjecích stanic. Celý rozhovor najdete v aplikaci Můj rozhlas a za chvíli vám už nabídneme další díl našeho letního projektu Prázdninová autoškola Radiožurnálu.

0: Hodně posloucháte Radiožurnál při cestách v autě. I proto jsme pro vás v červenci vysílali sérii zvanou Prázdninová autoškola. A na sociálních sítích vzbudila ohlas epizoda o tom, kdy stačí vyplnit záznam o nehodě a kdy je naopak potřeba volat policii. Tak si to připomeneme.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Situace okolo nehody je vždy nepříjemná a často i stresová. V tu chvíli člověk řeší nejen samotné škody, ale i to, jestli musí volat policii. Vy víte, kdy stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě bez příjezdu policie? Přesné znění podmínek vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pokud je ta hmotná škoda menší než 200 tisíc, nikomu se nic nestalo, ty vozidla se střetly a nezůstane po nich žádný velký nepořádek, respektive jsou schopni sami účastníci ty vozidla odstavit na stranu, tak tu policii volat nemusím. Potom přichází na řadu to, že musím vyplnit ten společný formulář. Ten je buď v papírové podobě, anebo lze použít aplikaci Bouračka. To je aplikace České kanceláře pojistitelů, kde je všechno. Všechny údaje, které bych vyplnil papírově, tak vyplním přes mobil elektronicky a rovnou odchází na pojišťovnu.
2: Co byste upřednostnil vy?
3: Je lepší si to vyřídit sám. Je to určitě rychlejší. Nemusím čekat na hlídku a nedostanu pokutu. Mám možnost si to vyřídit úplně sám s tím druhým účastníkem a všechno jde jenom přes pojistku.
2: Jaký je poměr využití mezi aplikací a papírovou verzí formuláře?
3: Ta aplikace Bouračka, ona je to v podstatě webová stránka, je zatím využívána zhruba z 20%. Za mě je to určitě lepší způsob, než vyplňovat papírový formulář. Ta aplikace jde proti registrům, okamžitě ověřuje tu osobu, řidičský průkaz a tak dále. Samo si to načítá povinné ručení, to znamená, že ten účastník má i jistotu, že je zaplacené a že tu škodu v podstatě mu někdo uhradí.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s Dopravní policií České republiky.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Tady čínal větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tým mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Radiožurnál je 1:30 odpoledne. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí v Česku. Od zítřka už je nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana zničila v noci na dnešek přes 600 ukrajinských dronů. Vedení Saratovské oblasti na jihu Ruska tvrdí, že tam ukrajinský úder ze vzduchu zabil 2 lidi. Píše to agentura AFP. Ukrajinská protivzdušná obrana pak v noci na dnešek sestřelila 109 dronů, jak uvedlo ukrajinské letectvo. Za posledních 24 hodin zemřeli na Ukrajině podle místních médií 3 lidi a zhruba 50 se zranilo. Web státního zdravotního ústavu stále nefunguje. Včera večer ho napadli hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. A čerpací stanice MOL zavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku s prohlášením Teď se počítá každá kapka vody. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť taky odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Pakš, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Podle premiéra Petra Maďara by se mohl její provoz zastavit už během dneška. Sport. Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč podepsal se Sigmou víceletou smlouvu. A ještě jedna fotbalová zpráva. Podle agentury Reuters se neuskuteční plánované navýšení podílu Daniela Křetínského v anglickém West Hamu. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty zůstává vlastníkem 27% akcií klubu poté, co Vanessa Goldová oznámila, že prodá svůj podíl jinému investorovi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Ostrovačic a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Ostrovačice. Na 177. kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh, na místě už je policie. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 200,5 kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 197,5 kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh, zdržení je okolo čtvrt hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Na 29. kilometru se zastavuje, kolona nesouvisle pokračuje až na Šmejkalku, zdržení je okolo 15 minut. Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. A na tahu 194 mezi Vrbicí a Podbořanským Rohoscem dejte pozor za Valčí. Havarovala tam motorka, na místo právě jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Celé odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objeví taky přeháňky nebo slabý déšť, večer už pak ale bude oblačnosti ubývat. Teploměry dnes ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam je tepleji i 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová, posloucháte víkendový radiožurnál.
1: Dobré odpoledne. V Salzburku mají výstavu, která se doslova ztrácí před očima. Jenže tentokrát to není vůbec součást uměleckého konceptu. Turisté si podle policie z Mozartova rodného města odvážejí domů zlaté sošky slavného skladatele. Jak se vlastně může stát, že za necelé 3 týdny zmizí skoro polovina celé výstavy, tak probereme tohle přesně už za pár minut.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: A my si vlastně teď na Radiožurnálu řekneme, že snadné je i krást, hned to vysvětlím. Čím déle je tahle výstava, o kterém budeme mluvit, otevřená, tím méně je na ní exponátů a není to vůbec žádný umělecký záměr. V rakouském Salzburgu chtěli připomenout letošní 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta instalací stovek zlatých sošek slavného skladatele. Za necelé 3 týdny jich ale z veřejně přístupné výstavy zmizela přibližně polovina. Případem se zabývá policie a autor škodu odhaduje na více než 250 000 korun. Podrobnosti zná naše zpravodajka Bára Vránová, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Báro, o jaké sošky jde a čím jsou vlastně tak cenné, že je lidé hromadně kradou?
1: Můžeme si je představit vlastně jako zahradní trpaslíky. Je to taková malá soška, vysoká asi 50 cm, jen místo tedy té špičaté čepice, vousů a lopatky má typicky nakadeřenou Mozartovu paruku a zdobený kabát. Sošky jsou vyrobené z plastu se zlatou povrchovou úpravou. Celkem jich autor rozmístil po několika místech v Salzburgu 320, ta největší část ale stojí právě v zahradách zámku Mirabel, odkud také většina figur zmizela. Po skončení výstavy se měly prodávat za 90 eur, tedy přes 2000 korun v přepočtu za kus. Nejde tedy o nějak mimořádně cená umělecká díla a policie se proto domnívá, že si většina lidí odnesla jednu nebo dvě figurky spíš jako jakýsi netradiční suvenýr z Mozartova rodného města.
0: A to si vůbec nikdo nevšiml, že ty sošky mizí. Přece jen polovina za skoro 3 týdny není zrovna málo.
1: Všiml, jenže nešlo o jednu velkou krádež, sošky mizely postupně už od otevření té výstavy v polovině července. Někdy ráno chyběla jedna, jindy dvě, někdy dokonce 3. Nejčastěji po víkendech. Zahrady Mirabel se sice na noc zavírají, ale nejsou hlídané. Autor Otmar Hörl proto původně počítal s tím, že několik těch figur skutečně z výstavy zmizí, očekával ale maximálně 10% ztráty. Když jich začalo ubývat mnohem víc, podal trestní oznámení a policie teď žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Nadace Mozarteum proto návštěvníky vyzývá, aby ty zbývající sošky nechali na místě a vedení této organizace se dokonce vyjádřilo, cituji, byli bychom rádi, kdyby ještě nějaké Mozartovy sošky v zahradách našli i návštěvníci, kteří přijedou v srpnu.
0: Nevím, jestli tahle výzva vůbec bude stačit. Jsou v plánu, ale přece jenom nějaká opatření.
1: Autor už jedno opatření udělal, ty zbývající Mozarty nechal v zahradách postavit blíž k sobě, aby bylo snažší si všimnout, když některá soška zmizí. Každá je navíc označená tak, aby bylo možné poznat, že pochází právě z této výstavy. Po jejím skončení by totiž měly být otvory po šroubech zakryté a figurky taky podepsané autorem. Pokud tedy má soška otvory stále odkryté a podpis chybí, jde podle autora o ukradený kus. Organizátoři ale výstavu předčasně ukončit nechtějí. Oni doufají, že ten apel zabere a že návštěvníci zbývající Mozarty nechají na místě.
0: Tak o tom bych si s vámi, Báru, zase za čas ráda popovídala, jak to dopadne. Takže o výstavě, kde mizí exponáty, mluvila naše zpravodajka Bára Vránová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Letošní filmový a hudební festival v Litomyšli provázely tropické teploty, které ale návštěvníky neodradily. Přes den si užili promítání filmu v klimatizovaných sálech a večer zase koncerty na rozpáleném zámeckém nádvoří. Tohle všechno zažila i naše reportérka, za chvíli se s ní spojíme.

0: 13. ročník Litomyšl Festu dnes skončí, i přesto mají návštěvníci pořád z čeho vybírat. V Litomyšli máme reportérku Pavlu Kuchtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak dnes se tedy konečně trochu ochladilo a tak se dá i v Litomyšli zažít odpolední koncert v zámeckém parku bez propoceného trička přilepeného na tělo. I když možná Tony Ducháček s kapelou Garáž nebo The Prostitutes roztančí návštěvníky natolik, že se zase spotí. Ale ochladit se pak můžou v 7 klimatizovaných sálech při projekci filmů. Na výběr mají třeba ještě Svirákův nový snímek Pět švestek, dokument o Petru Geislerovi Dvě deci tuše nebo snímek režiséra Miroslava Ondruše 6 gramů. No a v 6:30 večer vyhlásí pořadatelé festivalu, manželé Ondřej a Bára Trojanovi, cenu diváků, což je jediné ocenění, které se na Litomyšl Festu uděluje. A oceněný film hned potom lidé uvidí v kině Sokol.
0: Filmový a hudební festival se do Litomyšle přestěhoval loni z jihočeských Slavonic. Jak se ve městě zabydlel?
1: Myslím, že velice dobře. Po loňském ročníku, který byl takovým vzájemným oťukáváním, se letos festival v Litomyšli zcela usadil a bylo to znát taky na dramaturgii, která byla velkorysejší než loni. Festival uvedl několik filmových distribučních předpremiér. Úplně poprvé tady mohli diváci vidět minisérii Na tělo, kterou pro Českou televizi natočil Jan Hřebejk. Taky delegace tvůrců a herců byly daleko početnější a lidé měli o debaty opravdu velký zájem, i když probíhaly venku v 35-stupňovém vedru. Zaujatě diskutovali třeba s Aňou Geislerovou po filmu Pramen nebo s Bárou Basikovou a režisérkou Helenou Třeštíkovou po projekci jejího dokumentu o Báře.
0: Protože festival ještě není úplně u konce, takže samozřejmě přesná čísla návštěvnosti pořadatelé neznají. Dá se ale přece jen usuzovat podle předchozích let, jaký byl letos zájem lidí?
1: Ano, mnohé se dá vyčíst z festivalové aplikace, která ukazuje obsazenost sálů, no ale když se třeba podívám na včerejšek, tak svítila červená, to znamená úplně obsazeno u 8 projekcí. Dneska v 10 hodin ráno byla úplně zaplněná zámecká jízdárna právě na dokument o Báře Basikové. No a vzhledem k tomu, že festival sleduji od prvního ročníku ve Slavonicích, tak můžu srovnávat. A zcela určitě tenhle bude patřit mezi rekordní, což mi ostatně potvrdili i Trojanovi. Znát to bylo hodně na večerních koncertech kapel Tři sestry, Tata Boys nebo Stromboli, kdy bylo opravdu těžké vůbec projít přes zaplněné zámecké nádvoří.
0: 13. ročník Litomyšl Festu skončil, řekla nám o něm reportérka Pavla Kuchtová. Jaký bude ten 14. vám povíme s Pavlou zase za rok. Takže Pavlu, díky a naslyšenou.
1: Těším se, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D35 před Olomoucí. Na dálnici D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce velmi opatrně za sjezdem na náměstí na Hané. Na 255. kilometru zastavilo osobní auto, zasahuje do pravého pruhu a náhle se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
3: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. A taky zprávy s Anou Horáčkovou. Na silnicích v Česku včera zemřelo 5 lidí, byl to druhý nejtragičtější letošní den. Žena v restauraci v Moskvě odpalila po domácku vyrobenou výbušninu. Zemřeli 3 lidé, dalších 21 je zraněných. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou poslední 3 zápasy. Hradec Králové bude chtít navázat na postup v evropské lize. S Kolonou počítejte na D1 před Brnem z Vyškova mezi 201. a 197. kilometrem. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně s přehánkami a teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí dopravních nehod. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale i lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
4: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být pak jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC byla v restauraci tou dobou soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Dnes večer po 7:30 začne několika měsíční výluka vlaku mezi Krnovem a Jeseníkem. Je to kvůli rekonstrukci trati. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník Mikulovice Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
6: Sport. Druhé kolo fotbalové šance ligy dnes nabídne závěrečné 3 zápasy. V 15 hodin se na hřišti Olomouce představí Mladá Boleslav. Od 17:30 nastoupí v Dělíčku proti Bohemians Hradec Králové. Ten bude chtít navázat na povedený vstup do sezóny jen 3 dny po postupu do třetího předkola Evropské ligy přes norské Tromsø. Od 20 hodin pak Pardubice přivítají Jablonec, který ve čtvrtek postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Všechna utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál přinese pravidelné vstupy z jednotlivých stadionů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem a také před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný stále pravý pruh, zdržení okolo čtvrt hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 33. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, celé je to zhruba na půl hodiny. Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce zpomalte za sjezdem na Náměšť na Hané. Na 255. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, částečně zasahuje i do pravého pruhu, na místě už je šipka silničářů, kolem se projíždí plynule. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem od Votic až za Olbramovice a také v okolí Benešova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ideál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se k tomu objeví přehánky nebo slabý déšť, večer už by pak mělo oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy i 32, na horách se ta maxima zastavují většinou kolem 20 a k tomu fouká jen slabý během dne místy, především na Moravě, severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy. A teď už nabízíme reprízu rozhovoru Jana Pokorného s flétnistou Alexandrem Šupaničem.
8: Jako nedávno v případě wimbledonské vítězky Lindy Noskové, tak i dnes je důvod upravit program radiožurnálu. Do České republiky se totiž vrátil nový mistr světa v šermu Alexander Šupenič. Teď má čas a je tu. Dobrý den, jsem rád,
9: krásný,
8: že jste přišel.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A je tu s medailí, kterou má položenou na stole. Ta září novotou, září zlatem. Jak je těžká?
9: Je docela těžká, je vlastně jako taková bytelná, kvalitní, takže jako super, jsem spokojený, je velmi hezká a mám z ní radost.
8: Vidíte v ní těch 23 let neuvěřitelného úsilí, práce?
9: Není to tak, že to vidím v medaili, ale cítím to jako v sobě a vlastně... Je to tak, že spousta lidí právě vidí finálový zápas nebo vidí to, že nějaký titulek, že jsem vyhrál mistrovství světa, nebo přesně vidí tu medaili, ale já jsem si to jako prožil a ty moji nejbližší si to taky se mnou prožili vlastně tu dlouhou cestu a vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nejenom, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru. A vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti. A bylo to skvělý a vlastně mě to jako dojímá doteď.
8: Alexi, ano, dojímá, teď jste řekl to slovo. Je někdo z vašich nejbližších, kdo po tom finále nebrečel?
9: No, myslím si, že moc takových lidí není vlastně. Celý můj tým, vlastně můj trenér, fyzioterapeut Patrik, předseda svazu pan Kubišta, všichni moji blízcí, jako všichni jsme brečeli. A pak mě to jako dojímalo i jako druhý den a tak, takže já si nemyslím, že to je špatně, já si myslím, že to prostě jako ty emoce k tomu patří a vlastně kvůli těm emocím to člověk nakonec vlastně dělá.
8: Váš trenér před tím prvním soubojem vám prý řekl, musíš si to celé prožít. Co to vlastně znamená?
9: No, já jsem to pochopil v tu chvíli tak, že ono často jako ten tlak je obrovský na to mistrovství světa a vlastně, když jsem šel na první zápas, tak jsem byl hodně nervózní, i ten zápas jako nebyl úplně ideální, ale podařilo se mi ho vyhrát a potom, když jsme vycházeli z toho kórumu, tak on mě řekl, abych si to prožil, abych vlastně si to zažil tu situaci, protože to je to, proč to děláme. Všechny ty tréninky, všechny to cestování, to kam jdeme, je vlastně kvůli tomu přijít na tu největší stage a vlastně ten pocit tam si užívat, prožívat ho. Neužívat si to v tom smyslu, já jako znám tisíc jiných věcí, které jsou lepší na užívání, ale prožít si to, vlastně být přítomnej tomu a být komfortní v té dané situaci. A myslím, že se mi to povedlo a pak každý ten zápas jsem se vlastně na něho těšil. A i mě bylo dobře v tom zápase, takže to bylo super.
8: To znamená, i to finále byla taková show? Přece nemáte čas myslet na to, abyste šermoval pro lidi. Ne?
9: Finále rozhodně nebyla show, finále byla jako dokonalá disciplína z mé strany, jo. Protože já jsem vlastně našel skulinu a do té skuliny jsem prostě sázel jeden zásah za druhým a dařilo se mi vlastně měnit nějakým způsobem vzdálenost, tempo, ale byl jsem velmi disciplinovaný, protože... často se stává, i mně se to stává, že když člověk třeba vede 6-1 nebo 6-0, to je jedno, tak chce udělat něco, že trošku se dostane, jakoby to ego dostane takový boost, že má chuť udělat nějakou parádu nebo něco, a já jsem tady vůbec takový pocity nezažíval a jenom jsem opravdu pracoval na každý ten jeden zásah. Vždycky nahlas jsem si pod maskou říkal, vybojuj tuhle akci, další sekvenci absolutně naplno. A pak jsem už ani nevěděl, jaký je stav, a jenom jsem, já kdyby jsme tam byli, tak já tam
8: 15-2 to bylo, víte to.
9: To vím, ale jako kdyby to bylo do 30, tak v tu chvíli jsem měl pocit, že takhle můžu jet prostě nekonečno.
0: Host Radiožurnálu.

0: Alexander Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, prvním českým mistrem světa. Váš finálový soupeř to nesl těžce, jak to? Je to profík, ne? Taky má něco za sebou.
1: Má toho za sebou hodně, je to aktuálně, nebo byl světová čtyřka, vlastně je to stříbrný z Paříže, z olympiády, 2 měsíce zpátky vyhrál světový pohár. Je to jeden z nejlepších šermířů světa, ale tohle se asi vlastně nikdy ve finále mistrovství světa nestalo. A i ty 2 zásahy, co dal, tak byly ne po jeho nějaký aktivitě, ale po mý malý chybě jako technický, takže si myslím, že to bylo nepříjemný a je těžký jako to v tu chvíli přijmout, ale on mě druhý den napsal, že se jako omlouvá za to, že ta jeho reakce jako nebyla úplně sportovní, ale že vlastně, že jsem si zasloužil vyhrát a že mě gratuluje a že pro něj byla čest se mnou v tom finále být.
0: Na rozdíl od čtvrtfinále, kde jste prohrával, ale prý jste v jednu chvíli říkal trenérovi, ať nemá obavy, že vy víte, co má dělat, co máte vy dělat. Nemá to říkat spíš trenér vám?
1: Ne, no, jako on mě to samozřejmě taky říkal a on byl velmi celý den velmi jako sterilní v tom smyslu, že i za toho třeba, když ještě se vrátím do toho finále, za toho stavu 13-1, kdy byla pauza, tak dalo by se říct, že to je opravdu skoro vyhraný zápas a ta rada od trenéra by mohla být, já nevím, běž si užít poslední 2 body, prostě to, ale jeho rady vlastně byly velmi, jako přesně co mám dělat, jakože mi radil, kdyby ten stav byl 7-7, jo, jakože vůbec nebral ohled na to, že to je 13-1. No a tam v tom zápase, já ještě, když trošku odbočím, já jsem měsíc zpátky začal opravdu když jsem jako cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se. Byl jsem kuriózní najít, jak vyřešit tady tuhle hádanku, jak toho soupeře porazit. A vlastně pak jsem snížil na 9-6, pak byla nějaká pauza a já jsem vlastně v té pauze trenérovi říkal, hele, to dáme, to prostě bude dobrý. No a pak jsem najednou ucítil, že on se o ten výsledek začíná bát. No a to vám samozřejmě vlije benzínek do žil a už toho soupeře, už máte pocit, že už ho máte jako na lopatě. No.
0: A když se teď, Alexi, podíváte dopředu, vidíte tam změny, které tenhle titul přinese?
1: No to je zajímavý, to je právě takový, že ten mozek, ta hlava vás pouští, nebo mě aspoň, já nevím jak vás, ale mě, já jsem si představoval jednoho dne.
0: Já jsem nic nevyhrál.
1: No ne, ale jako, když si jako představujete nějaký hezký věci v životě, tak já jsem si tam krom ostatních hezkých věcí představoval, že jednoho dne se stanu třeba světovou jedničkou nebo vyhraju nějaký takový jako velký turnaj mistrovství světa a vlastně nic dál jsem jako tam v té hlavě jako zatím neměl. A teď jsem se vlastně ocitl v takovém meziprostoru, že něco dál si tam musím vytvořit. A myslím si, že to nějakou dobu bude trvat a je v pořádku si myslím nějakým způsobem si to prožít. Ty emoce teďka jsou takový, že já ještě pořád, vy jste říkal, že vypadám dobře, že vypadám vyspaně. Já si myslím, že jedu jako dost na adrenalinu ještě, ale určitě pak přijde nějaký spát, nějaký pád jako v tom smyslu, že emocionálním. A tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, já stále v to věřím, že to nejlepší nás čeká. Takže uvidíme, co bude a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali a nějakým způsobem si to prožít.
0: Možná jsem trochu taky mířil tou otázkou tam, jestli technicky se pro vás něco mění. Jestli v tom vašem sportu mistr světa má nějaké jiné zacházení, má třeba jinou šatnu nebo jiné nasazení jako do turnaje.
1: Jo, tak nasazený budu jako první do příštího turnaje, věřím, že i do druhého a mění se to, že mám jistotu toho, že budu jít první zápas ten nejdřívější, což je dost velká nevýhoda, já to nemám rád moc, ale zacházení určitě. Ty soupeři to začnou vnímat jinak. Jo, i s každým jako tím výsledkem ty soupeři k vám dávají nějaký příběh a teďka u mě je příběh, že jsem mistr světa a vlastně to je něco, co je na celý život. To nemizí, takže v očích mých soupeřů určitě budu ten, koho oni budou chtít porazit.

0: Alexander Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Jaký je vlastně tým mistra světa Alexandra Šupeniče?
1: Úplně skvělý. Součástí toho jsou úplně skvělí lidé, kteří jsou v první řadě opravdu jako skvělí, jak jsem říkal, lidé, ale i skvělí profesionálové v tom, co dělají. Takže já bych jako určitě chtěl poděkovat svým trenérovi, který je naprostý genius, Giovanni Bortolazzo. Pak moje kondiční trenérka, taky italka Analýza Kltorty, můj fyzioterapeut Patrik Grossman, předseda svazu, který je skvělý, pan Kubišta, Veronika, která mě zase jako pomáhá jako z té mentální části, a samozřejmě moje rodina, která mě jako bezmezně miluje a podporuje a přeje mi všechno jako nejlepší, protože oni to jsou lidi, kteří opravdu jako prožili jako velkou část té mý kariéry a oni ví, co všechno zatím je, kolik je zatím práce. Takže jim jako opravdu od srdce děkuju.
0: Co když nás poslouchá Bára?
1: Tak já jsem mluvil o rodině.
0: To už je rodina, Bára už je
1: rodinu. Vnímám jako rodinu a jako velmi blízký.
0: Tady jenom mluvíme o partnerce Alexandra Šupeniče, plavkyni, výborné plavkyni, Barboře Sémanové. V tom vašem týmu jsou tedy dva Italové. Mm-hmm. Hodilo se to v tom finále?
1: No, očividně ano, ale myslím si, že jako nejenom ve finále, ono se to hodí jako celkově, že jsou fakt jako dobří v tom, co dělají. Ten trenér je úžasný a kondiční trenérka taky. A myslím, že i pro ně je to takový jako trénujou proti Italovi, jo, takže je tam takový trošku spicy ten, že to jako chtějí dokázat, proti Italové. Bylo krásně, když jsem nastupoval, ten komentátor říkal, Alexander Šupenič může dokázat první zlato pro historii, pro Českou republiku, anebo Filippo Macchi může se postavit k těm stovkám mistrů světa, co oni mají, takže v tom jako my jsme opravdu malá země a historicky jako se nám nic zatím do té doby nepovedlo a těm Italům se velmi jako daří v tom sportu.
0: Ono by se chtělo říct, že byste se s tím trenérem hledali, protože na první pohled je to taky perfekcionista. On jde oslavit, ale pak ještě do 6 do rána sleduje analýzy těch zápasů.
1: To je blázen úplně. To je úplnej blázen, jako já Giovanniho miluju v tomhle. On fakt, my jsme přišli z večeře z oslavy ve 3 ráno, šel jsem spát a v 5 ráno mě bliká SMSka od Giovanniho. Koukám na ty zápasy, bylo to skvělý, tady jsi dělal to. Já říkám, Giovanni, nech mě bejt, jako super, já jsem spokojený a chvilku mě nech. A on říká, jo, máš pravdu, ale já se na to dívám, proč nechci, aby ten den skončil, protože vlastně ty emoce z toho jsou tak velký, ten sport přináší tak jako, díky tomu, co člověk jako prožije za tu kariéru, tak je to pak strašně hezký.

0: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Poslechněte si zprávy s Anou Horáčkovou.
1: V úterý bude mimořádná schůzka evropských ministrů vnitra kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta. Svolávají Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii. Do španělské Ceuty na severu Afriky se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za incident. Vyzvali proto, aby událost, při které zemřelo podle nové bilance úřadu 72 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali. Vysoké teploty můžou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé taky čípky nebo masti. Málo sněhu, teplé jaro a taky dlouhotrvající vedro zhorší podmínky pro horolezce v Alpách. S odkazem na švýcarský alpský klub o tom informovala agentura DPA. Horolezci se stále častěji setkávají s úseky s holým ledem, sněhové mosty přes ledovcové trhliny se hroutí a okrajové trhliny jsou čím dál větší. Horko taky rozmrazuje permafrost. Ten ve vysokých nadmořských horách funguje jako lepidlo, které drží pohromadě kameny a kusy skal. Pokud ale rozmrzne, hrozí skalní sesuvy. Podle odhadů ústavu pro výzkum sněhu a lavin v Davosu klimatická změna rapidně mění alpské prostředí. V Alpách uprostřed Evropy podle něj rostou teploty dvakrát rychleji, než je globální průměr. A záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos přijali rekordní počet pacientů. Za první pololetí ošetřili přes 22 tisíc zvířat, což je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné s letošními vysokými teplotami a zároveň upozorňují, že stanice dlouhodobě trápí nedostatek peněz i personálu. Sport. Tenistka Sara Bejlek dnes nastoupí v prvním kole kanadského turnaje Masters v Torontu. Od 6:30 večer našeho času se utká s Číňankou Wang Shiu. V dalších dnech do turnaje nastoupí taky Karolína Plíšková nebo úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde se v hlavní soutěži představí trojce českých tenistů. Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a také před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam je stále po nehodě blokovaný pravý pruh, zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 32. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, tam je to zhruba na 20 minut. D1 směrem do Brna opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na 112. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 114. kilometr. Tam se před malou chvílí podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na D1 naposledy z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Před malou chvílí se na 183. kilometru srazily 4 osobní auta. Blokují levý pruh a začíná se tvořit kolona. A na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s překážkou za obchvatem Slaného. U Třebíze stojí nepojízdné vozidlo, projíždí se kyvadlově, zdržíte se 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnešní odpoledne je a taky dál bude oblačné až polojasné, místy až zatažené, ojediněle se k tomu přidávají přehánky nebo slabý déšť, večer už by pak mělo oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam čekejte i 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje repríza rozhovoru Jana Pokorného se šermířem Alexandrem Šupeničem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je mistr světa v šermu, nejlepší šermíř minimálně tohoto roku, Alexander Šupenič. A teď pojďme dolů. Příští týden máte kemp s dětmi. Znovu.
1: Je to od soboty vlastně.
0: Ano. Je to od soboty. No. Už je vyprodáno?
1: Jo, to už bylo dávno, ale...
0: Nerozšíříte to teď?
1: Nejde to. Já se, jako už i tak, jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt. Ale samozřejmě máme skvělý trenérský zázemí a skvělý manažerský zázemí a už to začíná v sobotu, je to vlastně od soboty do pátku. Já musím trošku ještě doléčit, protože mám lehce tady natržený biceps, ale vlastně byl jsem už u doktorky a nějakým způsobem se to hojí. Ale těším se na to moc, je to hodně jako práce a hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit. No a pak to samozřejmě vrcholí příští pátek na Jakubském náměstí v 7 večer v Brně, no v 7:30, kde vlastně nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exhibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně a diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se z medailí se mnou a zažít zábavu.
0: Člověk občas vydává, řekněme, tenisové exhibice nebo exhibice v jiných sportech. Co je půvabného na šermířské exhibici?
1: Je to úplně udělaný jinak. My postavíme na Jakubském náměstí stage, která bude jako dost zajímavá, interaktivní, zároveň celý ten zápas bude zhudebněn, jo? Že tam bude hudební podkres, nebude to tak sterilní, bude to jako zajímavý. Každý tým bude mít svého kapitána. Myslím, že kapitán českého mužstva bude Viktor Pulpán, vlastně brněnský basketbalista kapitán. Takže ty kapitáni mají mikrofony, mluví do toho, je to velmi interaktivní. Lidi z davu si můžou zašermovat o velkou cenu, což je jako zajímavý. Přijdete v pátek jako na pivko na Jakubák a najednou máte možnost prostě se objevit na stage a dělat sport, který jste nikdy nedělali, o nějakou velkou cenu. Takže myslím si, že to bude zábava. Všichni zvu, dorazte, bude to skvělý.
0: Takže 7. srpna,
1: Jakubské náměstí v Brně.
0: Tak 19:30, když přijdete dřív, vůbec nic se nestane.

0: Alexander Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Vy, Alexi, máte tady sebou tu zlatou medaili ze světového šampionátu. Co bude s tím fleretem, kterým jste...
1: Já ani nevím vlastně, který to je. Já jsem,
0: nevíte, který to
1: ne,
0: je?
1: Ne, já jich mám pět a vlastně upřímně si nepamatuju, který z nich to přesně byl. Takže můžeme to hrát na to, že to byly všechny a všechny můžou mít svůj highlight.
0: Podle čeho vy si vlastně vybíráte fleret? Jaký musí být, aby vám...
1: Já se snažím mít všechny jako dost podobný, dost podobně, jako jsem na to velký pedant, tam každý milimetr řeším jako toho výhybu, nebo jak je to vyhlíta čepela, tak. Takže flerety mám dost podobný a i tu tvrdost těch čepelí mám trošku měkčí, protože vlastně jsem měl zraněný předloktí a nebo zápěstí, takže potřebuji ty čepele měkčí. A teď vzhledem jako k situaci, která je ve světě a že se všude válčí a tak dále, tak jako není tolik materiálu, aby se vyráběli. Tak doufám, že ještě jako to začnou zase vyrábět, no.
0: Kolik je tak potřeba toho materiálu, té oceli?
1: No, no to já nevím, ale jelikož k tomu, co se ve světě děje, tak asi z toho materiálu se vyrábí něco, co dokážou prodat dráž. A tím pádem těch čepelí je méně, no.
0: Z čeho ono to vlastně je? To není normální ocel.
1: Pružná ocel.
0: A kdo to vyrábí? Němci, Francouzi?
1: To opravdu nevím. Jako těch firm je hodně, který to vyrábí, ale vlastně kde se to vyrábí, podle mě se to vyrábí jako všechno v Číně. No. Těžko říct. Já nevím. Já fakt nevím.
0: Tak tam budou asi možná jiné zbraně, jako sečné, než fleret, ne?
1: Nevím.
0: A to nevadí, Ten fleret musí být nějak speciálně vyvážený, ne? Tak aby to dobře drželo.
1: Jo, přesně tak, jako já jsem fakt na to říkám pedant, aby to bylo jako dobrý, aby ta špička byla jako lehčí, aby ta veškerá váha byla jako zase u té ruky a tak dále, aby ta čepa se přesně ohýbala a tak, takže, ale každý to má jinak, jsou lidi, kteří to vůbec neřeší, jsou naopak lidi, co chtějí tvrdý čepele, to pak dostávat taky rány tady na hrudník,
0: že to fakt bolí,
1: no, že máte jako, když dostanete na klíční kost, tak tady máte modráka, tady vidíte, jsem dostal tady, taky mám modráka, a, no, aha. Takže to jsou jako nepříjemné rány, ale každý to má jinak. I ten výhyb jako tý čepele, tak u hokejek, někdo to má víc, někdo míň.
0: Alexander Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem radiožurnálu. Byl jste na prvních letních olympijských hrách ve 22 letech?
1: Je to tak, je to přesně 10 let zpátky, no.
0: Kam vás ta zkušenost nasměrovala? Byla to pro vás nějaká změna?
1: No, to bylo jako skvělá zkušenost, jako já jsem za to strašně rád, já jsem byl na 3 olympiádách a každá mě posunula jako někam dál, ta první byla samozřejmě o tom se rozkoukat a vlastně jako zažít, jaká ta velká akce je a taky mě nastavila to, co já potřebuji. Já jsem v průběhu těch let pochopil, že já třeba nemůžu, v Riu jsme tehdy přijeli si týden předtím, vlastně možná i 10 dní předtím, strašně dlouhá doba. Já jsem teďka jel do Hongkongu v podstatě 3 noci jenom před tím turnajem. Samozřejmě je to risk vůči jetlagu a tak, vůči tomu recovery, ale já potřebuji, pro mě začíná turnaj ve chvíli, kdy vyjdu z domu. A já to nedokážu udržet po dobu 10 dní. Já potřebuji být pořád stimulovaný a vlastně soustředěný. A to soustředění člověk nemůže udržet tak dlouhou dobu. Takže já se snažím vyjet co nejblíž před turnajem. Proto miluji turné v Evropě, kde můžu vyjet den předem a vlastně je to v pohodě. Ale jako ty zkušenosti z těch olympiád byly velmi zásadní a určitě mi pomohly.
0: Je tohle nastavení dobrá dispozice pro partnerský život?
1: Jako,
0: když vyjdete z toho domu a už nevidíte, neslyšíte, respektive vidíte jenom ten cíl, za kterým jdete.
1: No, zatím
0: aso, no.
1: Já spíš, to bylo to nastavení jako...

0: Samozřejmě, že člověk vidí ten cíl, ale spíš bylo to, že je velmi jako, že už se naladí na ten turnaj, že už jako cítí prostě tady takový jako motýlky v břiše, že už je ten turnaj a ve chvíli, kdy tam na tom místě je dlouho, tak vlastně toto se ztrácí. Toto už mu to přijde normální, už je na tom turnaji, už to jako, a já potřebuji, aby mě to stimulovalo. Ale pro partnerský život jsem jako furt jako pořádně jako dobrý podle mě, takže i jako tři dny, no, i
1: týden. Vy jste dobrý turnajem v tom sportu, tak já na vás hledám nějakou mouchu a ta nepřilétá.
0: Jo, no tak je určitě jako těch věcí je spousta, ale snažím se být dobrým partnerem kdykoliv.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o

0: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je mistr světa v šermu, nejlepší šermíř minimálně tohoto roku, Alexander Šupenič. Už jsme o tom mluvili, že jste vyhrál celkové hodnocení světového poháru, což jsou všechny závody za ten celý rok. Co se to stalo? Něco jste změnil? Vyzrál jste?
1: Tak určitě se stalo to, že dříve jsem měl, pořád jsem jezdil do zahraničí, zlepšoval jsem se, pořád jsem jezdil, byl jsem schopený jet 1000 kilometrů autem, abych přijel za nějakým trenérem a na něco se ho zeptal, jo. Pořád jsem se snažil zlepšovat a určitě mě formovaly i ty 3 olympiády, všechny ty turnaje, nějakým způsobem jsem dostal ty zkušenosti. No a poslední 2 roky tady mám trenéra Giovanniho Bortola, za který je přímo v Praze a ty podmínky máme takový, že tady můžeme trénovat. Hodně tady času jako trávíme, samozřejmě jezdíme pořád na soustředění za těma lidma a tak dále, jezdíme po turnajích po celém světě, ale už hodně času trávím tady a vlastně se to ustálilo nějakým způsobem, se mi ustálil i život a ten trenér je opravdu skvělý a minulý rok jsme měli do té doby nejlepší sezónu, ale nepovedlo se nám mistrovství světa a poučili jsme se z toho a tenhle rok jsme ještě k těm světovým pohárům přidali ještě to mistrovství světa.
0: A řekněte mi, co stálo za tím rozhodnutím vzít ten sportovní život do vlastních rukou? Nebýt pod nějakou agenturou nebo pod nějakou společností, která by vás zastupovala?
1: Myslím si, že člověk v mém případě aspoň, tak já vím sám, co nejvíc chci a sám dokážu jako za sebe nejvíc bojovat, protože, nebo aspoň minimálně i ty lidi kolem mě, ale když člověk sám jako nejvíc, já jsem si prošel opravdu tím životem v podstatě hodně sám v tom, že jsem od 15 jezdil do zahraničí a pořád jsem hledal, jak vystoupit z té komfortní zóny, kde najít ty lepší trenéry, ty sparring partnery, kde se dozvědět o tom, jak trénujete, proč jste dobří. Já jsem nikdy v životě neměl pocit, že bych si řekl, jo, tam to mají takhle, škoda, že to tady tak nemám. Pro mě to vždycky bylo, tam to mají takhle, proč, co dělají, pojedu tam, zjistím to a chci to taky tak mít. Jako vlastně jsem se těch lidí ptal, já jsem přišel za mistrem světa a ptal jsem se ho, proč jsi mistr světa, proč, jako, jak jsi to udělal, jak co děláš, co trénuješ, co jíš, jak spíš. Jo, jako velmi jsem vždycky se snažil dozvědět o těch lidech, no a to všechno se jako nakumulovalo a vlastně teďka se to vyplatilo, no.
0: Co je vlastně na vašem sportu, pokud si musíte nebo musíte, chcete sám hledat i sponzory a nějakou marketingovou spolupráci, co je pro ten biznis zajímavé?
1: Tak jako je to bojový sport, je velmi atraktivní, je velmi rozšířený v zahraničí, jako dělá ho strašně moc lidí jako po celém světě, strašně moc zemí a je vizuálně velmi krásný, je to gentlemanský, je to férový sport, což si myslím, že se trošku z naší společnosti vytrácí a ale pořád je to ta kombinace toho, že to je bojový sport a zároveň je to nějaký to gentlemanství a nějaká ta férovost tom je, takže si myslím, že to je krásný sport, všichni by se ho měli vyzkoušet, aby ho poznali a říkám, je vizuálně velmi, velmi atraktivní.
0: Co potřebuje český šerm?
1: Potřebuje v první řadě zájem společnosti, potřebuje trenéry, který budou profesionální a který budou se o ty děti starat, protože já vnímám sport jako extrémně důležitou věc společnosti, že ten člověk, který sportuje, nemusí být mistr světa, ale má přesah do jiný práce, může ty hodnoty, které se naučí v tom sportu a ty principy a návyky, tak mu pak můžou posloužit biznisu, v čemkoliv vlastně dělá. Samozřejmě je to zdravotní benefit, ne v mém případě už, to je zdravotní nebenefit, ale v případě jako mladých lidí, kteří sportují, je to velmi jako zdravotní benefit. Takže a je potřeba, aby ale ty lidi, kteří se o ty děcka starají, byli profesionálové. Takže si myslím, že investovat do trenérů, do kvalitních trenérů, do edukace trenérů je strašně důležitý. No a pak samozřejmě zázemí mít jako kde ten sport dělat, ale v první řadě bych řekl, že musíte mít s kým ten sport dělat a musí vás ho někdo naučit.
0: Alexander Šupenič už říkal v tomhle speciálním rozhovoru Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, co ho čeká v příštích dnech, je to tedy ten tradiční kemp v Brně, potom oslavy spojené nejenom s tím kempem, ale i se ziskem titulu 7. srpna. A pak jedete do Paříže na mistrovství Evropy v plavání?
1: Pak jedu do Paříže, sezona pokračuje, sezona naší rodiny nekončí a my dál jako držíme soustředění a těším se na to, že budu v roli fanouška a podporovatele.
0: V jakém rozpoložení je teď vaše partnerka Bára Semanová?
1: To byste si museli zeptat jí, můžete jí zavolat, ale já si myslím, že ve skvělém. Určitě ne. A připravuje se souprave z reprezentací na soustředění v Šamoríně a mají tréninkový kemp, takže myslím si, že dělá maximum pro to, aby byla co nejlépe připravená.
0: jste dva sportovci vedle sebe, to znamená, že chcete vyhrávat, máte touhu po vítězství. Myslíte si, že vaše vítězství bude i motivací pro Báru?
1: Pevně v to věřím, protože pro mě by to tak bylo. Takže pro mě jako výsledky a celkově jako Bára jako mě velmi jako inspiruje a motivuje to, jaký má přístup, protože my jsme velmi jako v něčem podobní a zase v něčem jiný, takže se jako od sebe jako navzájem učíme. A ona je skvělá sportovkyně a věřím, že ona se učí ode mě, inspiruje se mnou a stejně tak já to mám učit.
0: Ať vám to takhle vyjde třeba na celý život.
1: Děkuju moc.
0: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport byl nejlepší šermíč tohoto roku, mistr světa z Hongkongu Alexander Šupeniča.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: U Češky, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza ebolou ani žádnou další nebezpečnou tropickou nemocí. Španělská levice viní vzniknutí 10 000 migrantů do španělské severoafrické exklávy marocké pohraničníky. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v šancelize proti Olomouci. Pozor na nehodu na D1 z Prahy do Brna na 183. kilometru. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. A teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik 10 000 Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo podle nové bilance úřadu 72 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times totiž tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali.
3: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci. Jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Tento týden se totiž vrátila z Ugandy a začaly u ní zdravotní problémy. Laboratorní vzorky dnes v noci vyhodnotil Kochův institut v Berlíně, říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová.
4: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Dnes je den romského holokaustu, připomíná tragickou noc ze 2. na 3. srpna 1944, kdy nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březince a zavraždili tam přes 4200 lidí. V památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku uctí oběti dnes večer vzpomínkovým koncertem. Začne v 19 hodin. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová na něm společně s cymbalistou Petrem Pavlincem zahrají zapomenuté písně Romů z Horňácka. Projekt s názvem Zingarika přibližuje právě Iva Bitová.
5: Ty písně jsou o hladu, o smrti, o lásce, takové ty základní věmy, které prožívá každý. Takže my se vracíme k tomu materiálu, který samozřejmě uchopíme po svém, aranžujeme, upravujeme a oživujeme zapomenuté písně.
6: Sport. Fotbalisté Olomouce hrají ve 2. kole šance ligy proti Mladé Boleslavi. Zápas vidí Adam Kodet.
7: Nepovedlo. 3 minuty jsou odehrány s utkání 2. kola mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Zatím je to 0-0, ale před malou chvílí obrovskou šanci spálil Dominik Janošek, kterého vychytal tváří v tvář brankář Jiří Floder, takže je to nadále 0-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
6: 2. kolo dnes ještě pokračuje zápasem Bohemians proti Hradci Králové, který má výkop v 17:30 a od 8 hodin večer začíná duel Pardubice Jablonec. A novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Kývalky a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 182. kilometr, tam vyšetřují nehodu 4 osobních aut v levém pruhu s držiní okolo 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Prahy, zpozorněte před sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje nesouvisle až na 20. čtvrtý kilometr. Tam nám navíc v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, hlásíte překážku.
9: Odstavené osobní auto částečně zasahuje do pravého pruhu a proto nápaďáky autobusy zpomalují.
8: Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce zpomalte za sjezdem na náměšť na Hané. Na 255. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, částečně ale zasahuje do pravého pruhu, na místě je šipka silničářů a zpomaluje se. A na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem za Benešovem a také od Čerčan k nájezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se přidávají přehánky nebo slabý déšť, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka jen kolem 22, naopak na jihu Moravy tam čekejte i 32 stupňů Celsia a na horách se ta maxima zastavují většinou kolem 20. K tomu fouká jen slabý během dne místy, především na Moravě, mírný severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního radiožurnálu vrací Zuzana Burešová. Vrátila jsem se a hned vám popřeji klidné nedělní odpoledne a hned představím další téma. Spojené státy a Japonsko se společně snaží zachránit japonskou měnu jen před pádem. Poslední podobný zásah se přitom stal před 30 lety a to je právě to téma, které za chvíli probereme s naší washingtonskou zpravodajkou.
2: Víkendový radiožurnál a Zuzana Burešová. Must have been a year since

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Auto v protisměru na D7 u Žatce. Velmi opatrně teď na dálnici D7, pokud jedete z Chomutova do Prahy. Zbystřete za exitem na Hrušovany. Před chvílí tam bylo zaznamenáno auto jedoucí proti správnému směru jízdy, konkrétně kolem kilometru 68. Opakujeme D7 směr Praha. Za sjezdem na Hrušovany 68. kilometr. Pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Americké ministerstvo financí se společně s japonskou vládou snaží zastavit pád japonské měny. Jen se totiž propadl na nejslabší úroveň k dolaru za poslední 40 let. Dohoda o společné intervenci Spojených států a Japonska je velmi výjimečná. Co tak k bezprecedentnímu kroku Trumpovu administrativu vedlo a jaký dopad to může mít na českou ekonomiku, to už probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou, kterou zdravím. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den.
0: Co přesně tedy americké ministerstvo financí udělalo a proč se do zásahu zapojilo právě teď?
1: Japonský jen začal klesat a Spojené státy a japonská vláda se dohodly, že společně intervenují. Mají totiž na tom obě země společný zájem. Nejdřív nakoupilo Japonsko jeny ve čtvrtek a pak se přidalo americké ministerstvo financí v pátek, kdy newyorská pobočka centrální banky nakoupila jeny v hodnotě za miliardy dolarů, jednotky miliardy dolarů. A je to, v čem je to výjimečné, je to proto, že to je vůbec první případ za 30 let, za 3 dekády, kdy Spojené státy takhle s Japonskem přímo zasáhly ve prospěch jenu. Japonská vláda zasahuje ve prospěch jenu, tak to se snaží intervenovat častěji určitě, ale společně se takhle s Američany na té intervenci podíleli vlastně poprvé za těch posledních 30 let. A tehdy to bylo proti posílení jenu po zemětřesení. Teď je to vlastně reakce na ten stav jeho hodnoty.
0: I když už jste to jenom naznačila, proč vlastně slabý jen vadí Spojeným státům?
1: Je to z jednoduchého důvodu. Japonsko totiž drží velkou část svých devizových rezerv v amerických státních dluhopisech. A pokud kvůli tomu, že má jeho jen nízkou hodnotu a ono potřebuje ubránit tu nízkou hodnotu, a aby se už dále neklesala, pokud začne prodávat tyhle státní dluhopisy, tak to může ty americké výnosy tlačit dlouhodobě nahoru. To znamená prodražovat americký dluh a ten je obrovský. Takže pro Spojené státy by bylo velmi drahé a ještě dražší dlužit ty peníze, které teď dluží. A tím pádem analytici teď varují, že by se to mohlo rozkymácet vlastně i ty trhy, i ten americký akciový trh, a proto tomu se vlastně ta americká strana snaží tímto zabránit.
0: A jakou roli v tom všem, o čem právě teď mluvíme, hraje válka s Íránem?
1: Poměrně výraznou, protože Japonsko dováží prakticky veškerou energii a platí za ní v dolarech, takže když kvůli válce s Íránem mezi Spojenými státy a Íránem rostou ceny ropy, tak japonské firmy zkrátka potřebují víc dolarů a tím pádem se zbavují jenu. A proto vlastně klesá ta jeho hodnota. K tomu se ještě přidává vysoký rozdíl v úrokových sazbách mezi Japonskem a Spojenými státy, celkově silný dolar, takže válka s Íránem není jediným důvodem pádu jenu, ale je jedním z několika faktorů.
0: Tolik naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: A jenom připomenu, že krátce po 16. hodině se spojíme s naší blízkovýchodní zpravodajkou. Mluvit budeme o tom, že Spojené státy a Izrael odkládají chystané údery na energetickou infrastrukturu v Iránu. Oznámil to americký prezident Trump s tím, že podmínkou je brzké dosažení dohody a otevření Hormuzského průlivu.

0: Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. V dalších měsících se ale situace výrazně mění. Podle organizace UNICEF zůstává v prvním půlroce života výlučně kojených jen 15 až 20% dětí. A právě na důležitost mateřského mléka teď upozorňuje Světový týden kojení.
1: Je to hrozně hezký a je super, že jak to dítě má zacpanou pusu, tak prostě nemůže mluvit a nemůže křičet, takže je to i takovej okamžik jako sklidnění, no, celkově.
2: Říká Silva z Prahy, která s kojením nikdy velké problémy neměla. Teď kojí svou druhou dceru.
1: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
2: V mateřském mléku dítě dostává všechny podstatné živiny a chrání ho taky před různými infekcemi. Vysvětluje přínosy kojení předseda neonatologické společnosti Jan Malý.
3: A mezi další nezanedbatelné benefity kojení patří samozřejmě dlouhodobá ochrana proti některým civilizačním chorobám, proti alergiím.
2: U kojených dětí se snižuje i riziko astmatu, ekzému nebo taky obezity. A to nejspíš díky hormonům v mateřském mléku, které ovlivňují metabolismus. Ne všem ženám ale kojit jde, i když chtějí. Příčiny podle laktační poradkyně Lucie Páté mnoho. Velkou roli hraje psychická pohoda matky.
4: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
2: Proto by se ženy kvůli kojení neměly podle ní stresovat.
4: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity, ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
2: Pro předčasně narozené děti je ale mateřské mléko doslova životně důležité. Chrání totiž před závažným zánětem střev, na který umírá až polovina extrémně nedonošených dětí. Takové děti dostávají i mléko z mléčných bank. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: V Evropské unii platí ode dneška nová pravidla, která se týkají umělé inteligence. Nově budou muset chatboty a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Taky videa a obrázky upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti věrně vypadajícím, ale falešným zprávám, takzvaným deepfakes. Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi do gastroprovozu. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto i agenturní pracovníky nebo brigádníky. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, a to kvůli hrozícímu pádu stromu. Uvedl to zástupce Národního parku. Teprve zítra tam začnou odklízecí práce. Ráten leží v části parku, která je vzdálenější od českých hranic. Poškozených je asi 25 hektarů lesa. A v Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy.
0: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce přivítali ve druhém kole šance ligy Mladou Boleslav. Utkání sleduje Adam Kodet.
3: Rafiát, ale zpátky na popačky hráčů Sigmy. Teď ho má na začátku 32. minuty Lurving. Lurving posouvá na Berana, který zatím nevidí cestu, jak se dostat vpřed s balónem, tak volí zpětnou přihrávku na Lurvinka a pak i přihrávku do strany na dalšího svého spoluhráče. Barát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmykalkou a také u Kývalky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 24. kilometr, celé je to na zhruba půl hodiny. V opačném směru, tedy do Brna, navíc na 24. kilometru teď stojí dodávka a osobní auto v pravém pruhu v omezení a začíná se tvořit kratší kolona. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, zpomalte před sjezdem na Rosice. Na 177. kilometru se zastavuje, fronta se pomalu sune až na 184. kilometr, tam řeší nehodu 4 osobních aut, zdržení asi 20 minut. A na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy čekejte zdržení za Olbramovicemi a také za Benešovem a popojíždí se také už od bočky na 4 k nájezdu na D1. A na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova, v obou směrech je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Ideál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo a ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Teploměry dnes ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy i 32 stupňů. To byly zprávy. Teď už pokračuje víkendový Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Mám pro vás zprávu z našeho serveru. Historické vinice v Itálii jsou v ohrožení. Pochutnává si na nich listokas japonský, který se do Evropy poprvé dostal před 12 lety. Takový listokas se rojí po sadech a vinicích a zanechává za sebou listy s vykousanými mřížkami, což oslabuje rostliny a snižuje úrodu. Detaily si už sami přečtěte na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I opravdu.

0: Ve víkendovém radiožurnálu samozřejmě mluvíme taky s našimi zpravodaji. Za hodinu uslyšíte z Francie Marcela Faltise, který bude mluvit o tom, že se lidé na jihozápadě Francie po rozsáhlých požárech už vrací domů. A za chvíli se spojíme s naším berlínským zpravodajem. Řeč bude o bakteriích v Baltském moři. Téma si poslechněte zvláště vy, kteří k Baltu míříte.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Češi v posledních letech míří čím dál častěji k Baltskému moři. Už dva lidé se tam ale letos nakazili bakteriemi z rodu Vibrio a následně jim taky podlehli. Bakteriím nepřesně označovaným jako masožravé se v teplých měsících velmi dobře daří. Řekneme si o tom s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, je to pravda, ta vyšší teplota těm bakteriím druhu Vibrio vulnificus hodně prospívá. Tyto bakterie se vyskytují v mírně slané vodě přirozeně, a to nejenom na Baltu, ale třeba taky v Černém moři, bývají taky v takzvaných brakických vodách, tedy v místech, kde se stýká mořská voda se slanou, nebo jsou taky hlášené výskyty z Floridy. Ale při těch vyšších teplotách, zejména nad 18, nebo nad 20 stupňů, ještě když se ta voda moc nehýbe, tak se můžou ideálně rozmnožovat a je potřeba říct, že takové teploto je letos i na Baltu pohodlně skoro pořád a čím víc se vlastně bude oteplovat nebo čím víc teploty porostou, tak tím víc taky těch bakterií se dá očekávat, že bude přibývat.
0: A jak se může člověk nakazit a jaké to má v důsledku má následky?
1: Ty způsoby onemocnění se uvádí v zásadě dva. První z nich je konzumace nějak tepelně

0: zmocnění úřady v německé spolkové zemi Mecklenbursko přední Pomořansko za posledních 5 let detekovali 28 případů infekce, z toho 4 s následkem smrti, ale letos už přece jenom vidíme, že s těmi rostoucími teplotami sezóna těchto bakterií začíná dřív. Německý institut Roberta Kocha už teď mluví o 17 případech, z toho 2 jsou mrtví od minulého týdne, přičemž určitě se dá říci, že takovým přitěžujícím faktorem je věk, stáří a taky oslabená imunita.
1: Ale co s tím? Dá se proti té epidemii bakterií rodu Vibrio něco dělat?
0: Existují takové nápady, o jednom z nich informuje severoněmecký rozhlas, tam jde o nasazení dronů a taky umělé inteligence, pracuje s tím Leibnizův institut pro výzkum Baltského moře ve městě Warneminde, ten vychází z takové souvislosti mezi synicemi a těmito bakteriemi rodu Vibrio, a to v tom smyslu, že když synice odkvetou a vlastně vytvoří takovou obrovskou hnící masu, což je věc, která se v tom Baltském moři taky docela často děje, mimo jiné v souvislosti nejenom s těmi vysokými teplotami, ale i s přehnojováním, tak ty bakterie se potom na té hnící mase dobře mohou živit a ten institut vlastně vysílá teď nad pobřežní vody drony s hyperspektrálními kamerami, které sbírají data, zaznamenávají je a potom je poměřuje zároveň s dalšími měřeními a nechává je zpracovávat právě umělou inteligencí v naději, že vlastně z toho bude možné vyvozovat, kde zrovna ty bakterie jsou, anebo kde výhledově budou, a tak to vznikne jakýsi preventivní varovný systém.
1: O bakteriích rodu Vibrio v Baltském moři mluvil náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Díky a naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.

Dnešní program fotbalové šance ligy začal v Olomouci, kde domácí Sigma přivítala Mladou Boleslav. Nahanou vás ve víkendovém radiožurnálu vezmeme už za malou chvíli. A ta chvíle bude patřit skupině Coldplay.

0: Olomoučtí fotbalisté hrají o první body v této sezóně šance ligy. Hanáci ve druhém kole nejvyšší soutěže hostí Mladou Boleslav a na Andrově stadionu se taky dívá a komentuje reportér Adam Kudet.
1: Před pár minutami skončil první poločas, který skončil výsledkem 1-1, i když Sigma Olomouc dala dva góly, ale jeden z nich byl po hlavice Václava Sejka z offsideu, takže ten platit nemohl, ale jinak tady sledujeme poměrně ofenzivně laděné utkání. Velmi dobře Sigma začala, měla několik příležitostí, včetně jedné opravdu obrovské Dominika Janoška, který byl úplně sám na zadní tyči, ale vychytal ho skvěle gólman Jiří Floder. No a potom z první šance odpověděla Mladá Boleslav po úniku Solomona Johna, který předčil běžecky vracejícího se obránce Lurvinka a poslal balon za záda Jana Koutného v rance Sigmy a bylo to tedy v 10. minutě 1-0 pro Boleslav. Solomon John to velmi pěkně oslavil několika salty a přemety, tak jak je jeho zvykem. Sigma ale nakonec přeci jenom odpověděla a tu svoji ofenzivní aktivitu a množství šancí dokázala přetavit i ve vstřelený gól. Ve 34. minutě to byl David Tkáč, který převzal ze vzduchu centru od Dominika Janoška v pokutovém území. Dostal se přesně mezi dva bránící hráče Mladé Boleslavě a skóroval. Takže od 34. minuty je to 1-1, množství šancí na obou stranách a myslím si, že pro diváky je to pohledný zápas a přímý přenos z něj nadále můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Z Olomouce Adam Kudet, radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Cimerman dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho uchyla viděla.
4: Mám tip. Na tu sledku někoho seženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
2: A je jednoznačně na naše síly.
6: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
6: Docent. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Felixi, potřebuji nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
8: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
7: Fakt? A kdy zjistím víc?
8: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
9: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
10: Dobré odpoledne, je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
11: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Týká se to tisíců Čechů. Nedaleko Aten se při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Záchranáři v Řecku spustili pátrací akci. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají ve druhém kole šance ligy v Olomouci. S kolonami počítejte na D1 mezi Prahou a Brnem před Šmejkalkou, a to v obou směrech. A počasí zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami, teploty až 39 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je sice můžou po skončení platnosti, před riziky ale varuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
13: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
11: V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Aten. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katimeriny informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech ale pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr. Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 9 lidí, uvedli to zdravotníci v pásmu Gazy. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmu Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. V noci na pátek americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rada míru, která dohlíží na jeho plnění, dohodla na odzbrojení Hamásu i dalších palestinských skupin v Gaze. Po odzbrojení by se podle Trumpa měl Izrael z oblasti stáhnout. Hamás s návrhem souhlasil, Izrael k němu má výhrady. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva, obsahuje ale i jiné materiály a taky, že část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla, shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
14: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
11: České středohoří je podle přírodovědců rájem motýlu. Jak ukázal monitoring, v celé oblasti žije přes 2200 druhů tohoto hmyzu. Na jednom kopci třeba i tisícovka. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, jak upozorňuje Agentura ochrany přírody a krajiny. České středohoří je podle ní mimořádně bohatá oblast nejen díky reliéfu, ale i díky tomu, že jsou tam místa málo ovlivněná lidmi. Vysoká čísla pozorovaných motýlů nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky.
15: Sport. Ve druhém kole šance ligy vyzvali fotbalisté Olomouce Mladou Boleslav a utkání sleduje Adam Kodec.
16: Ve 47. minutě je to 1-1, protože v první půli skóroval jako první Solomon John na straně Mladé Boleslavy, na druhé straně odpověděl v 34. minutě David Tkáč, takže stav je srovnán mezi Sigmou Olomoucí a Mladou Boleslaví 1-1. Z Olomouce Adam Kodec, Radiožurnál.
15: Zhruba za hodinu a půl se ještě střetnou fotbalisté Bohemians s Hradcem Králové. Od 8 večer pak začne zápas mezi Pardubicemi a Jabloncem.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 před Šmykalkou a také u Kývalky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Sázavu. Na 36. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta nesouvisle pokračuje až na 24. kilometr, celé je to na asi půl hodiny. V opačném směru se zastavuje za sjezdem na Benešov na 22. kilometru. Kolona pokračuje na 24. kilometr. Tam už se podařilo odklidit dodávku z pravého pruhu. Kolona se tak bude pomalu rozjíždět. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Brna. Pozorněte u sjezdu na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na 184. kilometr. Tam řeší nehodu 4 osobních aut, zdržení je asi 15 minut. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se zdržením. Od odbočky na 4 koli za Senohraby je to na asi 20 minut. A omezení brzdí provoz na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelřimovém, a to u Vystrkova. V obou směrech je to na asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy. A teď už má ve víkendovém Radiožurnálu slovo Jiří Štefl.
10: Nedělní odpoledne, 6 minut po 16. I v téhle hodině se vydáme do světa. Zajímají nás požáry ve Francii a také aktuální vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa k bojům proti Íránu. Od našich zpravodajů, v tomhle případě od jedné zpravodajky a jednoho zpravodaje, se dozvíte podrobnosti. Teď přeju dobré odpoledne.
12: Víkendový Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Plánované bombardování iránské energetické infrastruktury se prozatím ruší. Tuhle zprávu dnes zveřejnil americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Je to tak další změna v pětiměsíčním konfliktu, který měl skončit už v červnu. Podle tehdejšího memoranda mezi Washingtonem a Tehránem mělo platit příměří na vyjádření dlouhodobého urovnání konfliktu. Spojené státy a Irán se ale poslední měsíc opět ostřelují. Na aktuální dění se teď podíváme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, zdravím tě, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak není to poprvé, co americký prezident Trump vyhrožoval Teheránu rozsáhlými údery, ze kterých ale nakonec sešlo. Co za změnu rétoriky nejspíš stojí?
1: Tak Donald Trump to v tom příspěvku zdůvodnil tím, že o to prý požádal Tehrán a další země regionu. Podle iránských médií, to je ale lež, americká média ten posun spojují taky s telefonátem mezi Trumpem a saúdsko-arabským korunním princem Mohammedem bin Salmánem. Ten se měl snažit zabránit rozšíření konfliktu a podpořit vyjednávání. A média se vrací taky ke zprávám o údajně nižších zásobách raket do protivzdušných systémů, které chrání americké vojáky v regionu. Americká CNN k tomu přidává i třeba snižující se strategické zásoby paliv v Americe. A třeba ve vyjádřeních iránských představitelů v některých iránských médiích k těm výhruškám amerického prezidenta zaznívá i pohled, že z Trumpovy strany je to možná jen psychologická válka.
0: Teherán tvrdí, že zůstává v pohotovosti. Zároveň varoval, že kdyby Spojené státy a Izrael opravdu udeřili, tak bude následovat odveta. Jano, čím tehdy hrozil Irán a teď?
1: Některá iránská média zmiňují, že jakékoliv americké útoky na tu iránskou energetickou infrastrukturu by Tehrán potom přiměly k útokům na ropná pole v Saudské Arábii, Spojených arabských emirátech a taky na zařízení na těžbu plynu v Kataru a Izraeli. A já připomenu, že ty opakované Trumpovy výhrušky zmiňovaly útoky na energetickou infrastrukturu, včetně iránských elektráren. A když v dubnu Trump hrozil podobným scénářem, tak na to tehdy reagoval vysoký představitel organizace Spojených národů pro lidská práva Volker Türk upozorněním, že podle mezinárodního práva je úmyslný útok na civilisty a civilní infrastrukturu válečným zločinem.
0: Podle Trumpa obrysy té údajné dohody obsahují taky okamžité a úplné uzavření Hormuzského průlivu. Naznačuje něco tomu, že by se úžina nebo alespoň jednání okolo ní mohly nějak rozhýbat, Jano?
1: Tak podle útržku vyjádření ministerstva zahraničí a ministerstev zahraničí diplomatů v regionu to vypadá, že se teď diskutuje nějaký systém sdíleného managementu úžiny mezi Iránem a Ománem. Izraelská média třeba přišla se zprávou, že vyjednavači Kataru a Spojených států údajně navrhli, aby lodě vpluly do zálivu na straně kontrolované Iránem a vypluly přes ománskou stranu. Iránská tisková agentura Fars ale s odkazem na iránského člena vyjednávacího týmu napsala, že zpráva izraelských médií je nepravdivá. A minimálně navenek se Tehrán snaží udržet tu pozici, kdy požaduje plnou kontrolu nad dopravou právě v Hormuzském průlivu.
0: Spojené státy a Izrael odkládají chystané údery na energetickou infrastrukturu v Iránu. Aktualizaci tohoto konfliktu pro nás měla blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová. Jana, děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Zdravíme vás taky na silnice. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se zdržením od odbočky na Čtyřkolím, za Senohrabím se zdržíte zhruba 20 minut. Dispečing Zelené vlny 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu. Zelená vlna radiožurnálu každou půl hodinu anebo kdykoliv, kdy to bude potřeba. No a za chvíli se vydáme do Francie. Lidé na jihozápadě Francie se po rozsáhlých požárech vrací domů. Detaily pro vás budeme mít od našeho zpravodaje do 4 minut.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu a tohle byl Phil Collins. Další aktuální téma: do oblasti Gironde na jihozápadě Francie se vrací obyvatelé. Zpět tak jsou lidé, kteří se museli evakuovat kvůli rozsáhlým požárům. Kdo ale chybí, tak to jsou turisti. Na poloostrově Cap Ferrem, vyhlášeném prázdninovém letovisku, je náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne ti přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to tedy teď na poloostrově Cap Ferre vypadá?
1: Přímo sem na Cap Ferre se lidé, kteří byli evakuovaní, zatím vrátit nemohli. Asi tedy 10 000 lidí z tohoto poloostrova si na povolení k návratu ještě musí počkat, protože riziko požáru tady je stále vysoké. Dalších zhruba ale 210 000, kteří byli v oblasti Gironde evakuováni, se už mohli vrátit domů. Já byl dnes natáčet třeba ve městečku Ares, kam už se lidé postupně vrací. Byl jsem třeba v jedné restauraci, která měla dnes první den otevřen. No a během půl hodiny bylo úplně plno. Byli to ale jenom místní, protože nikdo jiný, kromě tedy nás novinářů, se sem dostat nemůže. Vězdy hlídají policisté, dálnice jsou uzavřené a mě kontrolovali minimálně 5krát, než jsem se sem dostal. A to, že tu nejsou turisté, jak třeba v tom Ares nebo tady na Cap Ferre, je pro místní ekonomiku doslova pohroma, protože tento region je závislý na turismu a teď by měl být vrchol turistické sezóny, je uprostřed léta, jsou vysoké teploty a místo toho je tu prázdno, je tu, nejsou tu lidé, jsou prázdné restaurace, obchody. Jiná situace je třeba v Bordeaux, kde člověk vlastně ani nepozná, že tu byly nějaké rozsáhlé požáry a kde ti turisté jsou.
0: No, ty seš v oblasti právě nedaleko Bordeaux, která je proslavená svým vínem. Marceli, jaké budou mít požáry vliv právě na produkci vína?
1: Vinaři už teď sčítají škody, ale ono to není tak úplně kvůli požárům, ono to není o tom, že by tu ty ohně sežehly nějaké velké plochy vinné révy, ale problém je zejména to dlouhotrvající sucho a už čtvrtá vlna veder, které taky právě můžou za ty požáry. Mnoho vinařství tady v Bordeaux zkrátka nemá tolik vody na to, aby mohli zavlažovat celé svoje vinohrady a podle předpovědi nemá v následujících týdnech ani pršet a vinařům tak možná nezbude nic jiného, než že budou muset nechat ty hrozny uschnout a když se k tomu ještě připočte klesající spotřeba vína, zejména třeba u mladé generace, tak to bude mít pro vinaře spolu s tím suchem a taky požáry obrovské ekonomické škody.
0: To jsou cikády, co za tebou slyšíme?
1: Přesně tak, já jsem teď úplně na výběžku toho poloostrova Cap Ferre, kousek ode mě je oceán, kde je taky prázdná pláž, nejsou tam žádný surfaři, kteří by tady normálně byli a společnost mě tu dělají právě jenom cikády.
0: Nový zpravodaj radiožurnálu ve Francii Marcel Faltis a jeho první dny právě na tomto postu. Tak Marceli, díky za tvoje informace, ať se ti daří. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: 7 minut a bude půl páté, i dál posloucháte víkendový radiožurnál, za chvíli další zprávy.

0: Ve víkendovém radiožurnálu z hudby taky Robbie Williams, za chvíli Dua Lipa nebo taky Snow Patrol. Dobré odpoledne. Je 16:30. Přehled zpráv má Ondřej Látal.
1: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Nevyplývá to z policejních statistik. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin. Informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Čerpací stanice MOL zabírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť taky odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které se za druhé světové války ukradly nacisté. Expozice s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začne v pražském Klementinu v úterý a potrvá až do října. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají ve druhém kole šance ligy v Olomouci. Je u toho Adam Kodet.
2: V 75. minutě hraje Sigma Olomouc Mladou Boleslaví nerozhodně 1-1. Obě branky padly už v první půli, kdy skórovali v 10. minutě Solomon John a ve 34. minutě David Tkáč, který už na hřišti není a který teď z lavičky sledoval rohový kop Michala Berana, který ale gólem nekončí, takže v 75. minutě je to 1-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nehoda u Divišova. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Divišov. Na 40. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, celé je to na zhruba 40 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru se srazila 2 osobní auta, jsou v levém pruhu, kolem se pohybuje posádka vozidel a tvoří se kratší kolona. Na silnici 13 mezi Chomutovem a Kadaní dejte pozor v Málkově. Srazila se tam 2 osobní auta a nákladní. Projíždí se kyvadlově, tvoří se kolony, větší zdržení čekejte směrem do Kadaně. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavuje u odbočky na 4 koly. Kolona se táhne až k nájezdu na D1, celé je to na zhruba půl hodiny. A na tahu 332 mezi Lysou nad Labem a Nymburkem dejte pozor před Krchleby. Osobní auto tam narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 9 až 14 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 20. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo i bouřky, teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 a k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 4:05, dobré odpoledne. V Brně se stále kouří z některých značek. Je to takový místní fenomén, jde o výduchy z parovodního potrubí. Jak dlouho se ze značek v Brně bude ještě kouřet? To se dozvíte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Podívejte se.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Situace ve španělské africké enklávě Ceuta se uklidnila, exklávě Ceuta. V posledních dnech tam pronikly desítky tisíc imigrantů. Zemřelo přitom přes 70 lidí, kteří se utopili nebo zahynuli v davu. Jak to teď ve městě vypadá, tak to zjistíme od našeho zvláštního zpravodaje Dominika Tesára, který je na místě, a to za pár minut.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude 3:45. Migrační krize ve španělské Ceutě na pobřeží severní Afriky má nejméně 72 obětí. Oznámila to španělská vláda. Podle ní se téměř všichni lidé z přibližně 60 tisíc příchozích vrátili do Maroka. Ve španělské africké exklávě ale zůstává armáda v pohotovosti. V Ceutě je náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesár. Dominiku, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak to ve městě vypadá? Opravdu tam už ti migranti téměř nejsou?
1: Jsou. V ulicích je to pořád znát, že tu jsou, ale už to není extrémní jako v pátek, kdy policie doporučila lidem nevycházet, všechny obchody byly zavřené. Popisovala mi to jedna místní Maria.
2: V ulicích bylo spousty lidí, chodili tam a zpět. Viděla jsem, jak chtěli vzít mému sousedovi tašku, chtěli z ní nějaké jídlo. Ale bylo to, jak to říct, chtěli vzít, ale současně jako by se za to omlouvali. Byli prostě zoufalí. Nakonec mu nic neukradli.
1: Přeplněné byly ulice, parky, pláže, to už teď není, takže drtivá většina opravdu asi odešla, ale pořád jich tu zůstalo dost. Člověk migranty vidí často mimo centrum města, někteří jsou bosí, jsou vyčerpaní, na projíždějící auta třeba gestikulují a prosí o vodu nebo o jídlo. Občas vojáci nebo policisté nějakou skupinku zadrží a odvážejí je nejspíš k hranici. Občas je nechávají být nebo s nimi jen mluví, dávají jim vodu. Viděl jsem i vojáky, kteří umí arabsky. U zcela přeplněného centra pro migranty ve městě je příchozích lidí plná pláž, chtějí dovnitř, kdyby se jim dostalo pomoci, ale je beznadějně plno. A tam je očividně tedy taky mnohem víc imigrantů ze subsaharské Afriky, kteří na rozdíl od Maročanů nemají návratem do Maroka co získat a častěji chtějí žádat o azyl.
0: Dominikou, co si o celé situaci vlastně myslí místní?
1: Jsou nejčastěji, řekl bych, naštvaní, že jsou stejně jako ti příchozí obě.

ale rozumím.

Novinka skupiny Tata Boys uměla ve víkendovém radiožurnálu v 16.48, možná je to čas, kdy jste za volantem, tak stále se zdržíte na D1 z Brna do Prahy, nesouvislá kolona jede od 41. kilometru a popojíždět budete zhruba půl hodinu. Dejte nám vědět, jak se vám jede dneska odpoledne 800 553 553, šťastnou cestu.

0: Ve fotbalové šancelize jsou dnes na programu zbylé tři zápasy druhého kola nové sezóny. V tom úvodním proti sobě nastoupili Olomouc a Mladá Boleslav a aktuální informace vidí na stadionu přímo náš reportér Adam Kodet.
1: V Olomouci už je dohráno, protože to utkání se ubíralo velmi rychle, tak rozhodčí nastavili jenom 3 minuty na konci a v poločase vlastně vůbec nic. Výsledek zápasu je 2-2 mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví. Velmi ofenzivně laděné utkání přineslo spoustu šancí na obou stranách, přineslo gól první už v 10. minutě, kdy z první akce Mladé Boleslavy a z rychlého protiútoku Nigerijce Solomona Johna padla první branka, protože Hurving ho nestihl ubránit. Sigma reagovala ve 34. minutě, kdy dlouhý balon Dominika Janoška si krásně na jeden dotek zpracoval v pokutovém území David Tkáč a velmi rychle vypálil a překvapil možná golmana Jana Floreda, který jinak předvedl skvělý výkon. Pochytal, myslím si, že minimálně 4 přímé a velmi nebezpečné střely soupeře, ale nakonec nedosáhl na ránu z přímého kopu v 87. minutě od Václava Sejka, který v tu chvíli vyrovnal na 2-2, protože ještě před ním po přihrávce Solomona Johna skóroval z pokutové území ranou z otočky střídající Martin Schubert. Takže to je výčet všech 4 střelců. Mladá Boleslav buduje i po druhé nové sezóně na hřišti soupeřů, tentokrát tedy jednobodovým ziskem za remízu 2-2. A ani Sigma Olomouc už není na nule. Myslím si, že předvedla ofenzivně velmi dobrý výkon, potřebovala by ale dát více gólů, aby dnes získala větší počet bodů než jeden, takže remizovala nakonec Mladou Boleslaví na vlastním hřišti 2-2. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jaké bude počasí, i to se dozvíte z vysílání víkendového radiožurnálu v dalších zprávách za půl minuty.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
0: Je 17 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejška nefunguje, napadli ho hackři. Americký prezident Trump zrušil plánovaný úder na Irán, přiměl ho k tomu telefonát se saúdským korunním princem. Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali s Olomoucí. Kolonu čekejte na D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou. A zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jenom pár hodin potom, co Trumpovi v sobotu telefonoval saúdský korunní princ Mohammed bin Salman. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
5: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Vokovicích 110 kg medu. Je to skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
7: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali ve druhém kole šanceligy s Olomoucí 2-2. A už zhruba za půl hodiny vyzvou fotbalisté Bohemians Hradec Králové. Ten před týdnem zvládl utkání prvního ligového kola proti Pardubicím a ve čtvrtek vyřadil v odvetě předkola Evropské ligy norské Tromze. Pokračuje záložník Samuel Dancák.
8: Prepínanie medzi súťažami je pre mňa niečo nové. Nestíha sa toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede. Myslím si, že sme to chytili správnym koncom. Veríme, že vo forme, ktorý sa nachádzame, ho zvládneme.
7: V 8 hodin večer pak začne utkání Pardubice Jablonec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a také u Divišova. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na 24. kilometr, celé je to na zhruba půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát směrem z Prahy do Brna, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou, výraznější zdržení nenaberete. Na tahu 13. mezi Chomutovem a Karaní řeší nehodu v Málkově. Srazila se tam dvě osobní auta a nákladní. Projíždí se Kyvadlově, zdržení čekejte z obou stran. A na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavíte u odbočky na čtyřkoli. Kolona pokračuje až na D1, zdržení je tam asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 20, na horách většinou kolem 17 stupňů. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo i bouřky, teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27. A k tomu bude foukat jen slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál, je s vámi Jiří Štefl.
0: Stále přeju dobré nedělní odpoledne, 17 hodin 5,5 minuty. No, přidáme jeden takový rozhlasový inzerát, protože lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců. Nejhůř jsou na tom regiony u hranic. Personál chybí v podstatě na všech pozicích. Více řekneme v reportáži.
1: Víkendový radiožurnál
10: a Jiří Štefa. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Teď o tom podrobně. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, bez všech brigádníků by to bylo těžké, a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
2: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
3: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit úrusy, když jsou špinavé.
2: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
3: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, takže o víkendech chodím vypomáhat.
2: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky.
2: Je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí, a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
2: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
2: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízení, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Christina Aguilera. Tady je vysílání víkendového radiožurnálu 17:45 půl minuty k tomu, kde se vzali první hadi. To už je dlouho jedna z evolučních záhad. Až teď se vědci přiblížili k odpovědi. No a my vám o tom řekneme víc.

0: dovolená Xindlicks. 17 hodin 19 minut. Různé druhy prvních pravěkých hadů žily v různém prostředí. Takový je stručný závěr studie v časopise Nature. Její autoři vyvrátili přes 100 let starou hypotézu, že první hadi žili buď na souši, nebo na vodě, nebo pod zemí. Detaily má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdy se vlastně objevily první hadi?
1: No, bylo to v době dinosaurů, tedy někdy v té době některým plazům zanikly končetiny a tělo se jim protáhlo. Ale proč? Tak to je pořád záhada, protože těch hadích fosílií je málo, ani ne 10. Podle vědců tohle nejspíš souviselo s prostředím, kde ti dávní hadi žili. Tohle teď upřesnila ta nová studie. Nežili buď tam nebo tam, ale možná všude možně na zemi, pod zemí, ve vodě. O tom píše web The Conversation.
0: Nové poznatky umožnil nedávný nález fosílie v Brazílii. Jak ten prahat, jestli to tak můžu říct, vypadal?
1: On byl poměrně drobný, dlouhý tak 40 cm a žil před 80 miliony lety. Jeho velmi zachovalou fosílii našli před 6 lety v lomu v brazilském státu São Paulo. Autoři studie mu dali název Tametara Mirim. To jsou výrazy z tamního domorodého jazyka.
0: No a jak právě tahle fosílie vědcům pomohla, Jirko?
1: Protože je tak zachovalá, má původní uspořádání kostí. Vědci s pomocí CT zrekonstruovali stavbu nervového systému toho hada a zjistili, že špatně viděl. Stejně jako někteří dnešní podzemní hadi, měl rozšířenou strukturu vnitřního ucha a tvrdou lebku, takže nejspíš žil pod zemí a dělal si lebkou nory.
0: Jak si můžou být autoři studie jistí, že různé druhy hadů tehdy žili opravdu v různých prostředích?
1: Oni tvrdí, že to je podle srovnání lebek dvou nejstarších známých druhů pravěkých hadů. Stejnou analýzu pak provedli u druhu Dinilicia patagonica, to byl asi tedy dvoumetrový had, který žil před 90 miliony lety v dnešní Argentině. A ten měl úplně jiný mozek, dokonale uspůsobený k životu na povrchu, například velmi dobře viděl. Podle autorů z toho taky vyplývá, že evoluce hadů, ta cesta k těm dnešním byla velmi složitá a spletitá.
0: No a dodejme ještě na závěr, kolik je dnes na světě druhů hadů, možná budeme překvapeni, kolik.
1: Těch známých jsou přes 4000, jsou malí, velcí, všemožní, žijí všude kromě Antarktidy a několika zemí. Ty země jsou tedy, kde nežijí tam, kde je opravdu chladno, v Grónsku a na Islandu a v Novém Zélandu a v Irsku. A tam to asi tedy nebude kvůli svatému Patrikovi, který by je vyhnal, ale právě taky kvůli chladu. Had je totiž chladnokrevný živočich.
0: No, ani pravěcí, ani současný hadí u mě moc nepochodí. Co u tobě, Jirko?
1: No, není to úplně moje oblíbené zvíře.
0: Tak každý podle svého gusta. Jiří Kordík byl ve studiu. Díky za tuhle informaci. Naslyšenou.
1: 17.22
0: zprávy za chvíli.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: víkendového radiožurnálu taky Gary Moore. Teď se teploty drží na většině místech pod 30 stupni, zítra už ale zase tropy. Tady jsou další zprávy. Hodin 30 minut. Ve studiu u mikrofonu Ondřej Látal.
1: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 13 lidí, uvedli to zdravotníci v pásmu Gazy. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období loni. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na personální i finanční kapacity. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rathen je pořád život nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku. A v Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden zprovoznili sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun. Sport. Fotbalisté Bohemians hrají ve druhém kole šance ligy proti Hradci Králové. Je u toho Pavel Tilšar.
2: Zápas před malým momentem začal, polovina první minuty Bohemians Hradec Králové 0-0. V sestavě domácích nechybí Václav Pilař, který v létě přestoupil z Hradce Králové právě do Bohemians. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Kroměříže a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Kroměříž západ. Na 258. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 255. kilometr, tam nahlásíte nehodu a blokovaný pravý pruh.
5: Auto vyletělo ze silnice do toho pešunku, vrátilo se zpátky ke krajnici, je tam nějaké zranění.
4: Na D1 z Brna směrem do Prahy zpozorněte u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje, kolona nesouvisle pokračuje až na 24. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy do Brna, opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru odtahují osobní auto po nehodě z levého pruhu. Na tahu 13. mezi Chomutovem a Karení řeší nehodu v Málkově, tvoří se kolony z obou stran, s větším zpožděním počítejte směrem do Kadaně. A na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavuje u odbočky na čtyřkoly. Kolona pokračuje až na D1, zdržení asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 19 až 14, na jihu Moravy kolem 20 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky anebo i bouřky. Teploty zítra vysoko, 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27, k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zpráv. Tady je víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A stále ten nedělní 4 minuty po půl šesté. Dobré odpoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: 15.
1: V Litomyšli dnes končí druhý ročník Litomyšl Festu. Večer se tam bude ještě promítat nový snímek o Báře Basikové. Chystáme pro vás už v Radiožurnálu taky hlavní nedělní zprávy. Uslyšíte je v 18 hodin. Do té doby nás bude zajímat třeba ještě to, že ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně pomocí CT vyšetřili sošku, která je stará 700 let. O co jde, o jakou sošku jde, uslyšíte za pár minut. Uslyšíte samozřejmě i o tom, jaký je výsledek.

0: Skupina Queen se taky vešla do playlistu dnešního odpoledního radiožurnálu. Za chvíli bude 6:15. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyšetřili jednu z nejstarších pacientek. Pomocí počítačové tomografie naskenovali sošku žarošické Madony starou víc než 700 let. Je zobrazená jako královna nebes držící Ježíška. Farníci ze Žarošic na Kyjovsku se o gotické sošce chtějí dozvědět co nejvíc informací.
1: Socha žarošické Madony položená na stole pomalu vjela do otvoru přístroje s počítačovou tomografií. Podle radiologického asistenta Radima Slobody má socha přes 140 cm a snímky jí vytvoří takzvaně od hlavy až k patě.
2: V podstatě tak, jak snímkujeme lidi, akorát bez kontrastní látky a z těch snímků, které jsou nasnímkovaný, zhruba po půl milimetru se pak dají vytvářet různé rekonstrukce.
1: Skenování trvá několik minut a potom už se s lékařem Vladimírem Červeňákem na počítači díváme na jednotlivé vrstvy.
3: Tady je zajímavý, tady je vidět kontura toho dřeva. Je tam spousta takových drážek a takových tunýlků a takových defektů, které asi jsou způsobené tím červotočem, ale zároveň jsou tam do toho zavzaté kovové materiály, takže tady například je zavedený nějaký šroub.
1: Soška je z lipového dřeva. Podle struktur zjistili, že je téměř celá z jednoho kusu.
3: Tam jsou poměrně dobře vidět letokruhy. Tyhle ty obloučky, ty linie, tak to opravdu by odpovídalo těm letokruhům.
1: Na CT vyšetření sošku přivezli, protože na podobném průzkumu ještě nebyla a znají o ní jen informace z literatury. Přibližuje opat a bývalý žarošický farář Marián Rudolf Kosík.
4: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
1: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně už zkoumali například sochu Krista z brněnského kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z paláce Šlechtičen. Hana Novotná, Radiožurnál.

Fotbalisté Hradce Králové ve čtvrtek slavili postup do třetího předkola Evropské ligy. Dnes už v domácí nejvyšší soutěži nastoupili na hřišti Bohemians. Na úvod utkání vás ve víkendovém radiožurnálu vezmeme, stihneme to ještě v čase do 18. hodiny.

0: Nedávno vystoupil na festivalu Colors of Ostrava, tohle byl americký zpěvák opravdu s nezaměnitelným hlasem Teddy Swims, no a příští rok se opět vrátí do Česka, jestli jsme vás teď nalákali, tak na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz s ním najdete rozhovor. 10 minut a bude 18 hodin, fotbalisté Olomouce ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2, už se hraje taky ve Vršovickém Dělíčku, kde Bohemians nastoupili proti Hradci Králové. No a je u toho reportér Radiožurnálu Pavel Tilšar.
1: V polovině 19. minuty Bohemians hrají s Hradcem Králové stále 0-0, i protože zatím tady v Dělíčku příliš velkých šancí k vidění nebylo. Jednu jedinou měl útočník Praž.

0: Žanů Ladislav Almáši. Je to, když domácí získali balon při rozehrávce Hradce Králové. Od půlící čáry z pravé strany letěl balon před pokutové území, kde si ho získal Václav Pilář. Chtěl vypálit, naznačil střelu, ale ještě poslal balon vedle sebe stojícímu Almášimu a ten z úrovně velkého vápna chtěl tedy překvapit Zadražila střelou spíš doprostřed branky. Zadražil byl ale připravený a vytěsnil ten Almášiho pokus na rohový kop. Zatím je to vyrovnaný zápas v posledních minutách, možná mírně aktivnější Bohemians i proto, že se tu píše jeden mini příběh. Václav Pilař odešel v létě z Hradce Králové právě do Dělíčku a nebyl to přestup úplně v rukavičkách, a tak má dnes velkou motivaci ukázat se svému bývalému zaměstnavateli. Teď ale bude útočit Hradec Králové po pasu na Mihálika, jenže útočník Hradce Králové si nepohlídal svoje postavení za obranou Bohemians, tak tedy bude pokračovat zápas. Zastavu 0-0 na to na konci 20. minuty. My dál vysíláme toto druhé utkání nebo utkání druhého ligového kola mezi Bohemians a Hradcem Králové na Radiožurnálu Sport. Případně si náš přenos můžete naladit třeba taky na webu i rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: host Radiožurnálu.
1: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Jak se tehdy pracovalo se značkou Radiožurnál? Jak v minulém století vedle sebe žili rozhlasy v Praze a Bratislavě? Hostem Radiožurnálu bude slovenský rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj. Svého času byl i generálním ředitelem slovenského rozhlasu a televize. Probereme historické milníky a tedy i legendární pořad Pozor zákruta. No a promluvíme o tom, v jaké kondici je slovenský rozhlas po 100 letech.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: I dál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu Vedra. Nebudou příští týden jenom v Česku, ale i v Maďarsku. Detaily v hlavních zprávách začnou za necelou minutu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1, série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2, městečko ohrožované bandity, přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Je 18 hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
3: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní. Krizový štáb rozhoduje o omezení spotřeby elektřiny pro velké podniky. Ve Francii se po rozsáhlých požárech vracejí domů 100 000 lidí. Fotbalisté Olomouce remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Na nehodu pozor na D1 z Brna do Prahy na 16,5 kilometru. A zítra bude převážně slunečno, výjimečně s bouřkami, teploty až 39 stupňů. Je neděle, 2. srpna, vysíláme hlavní zprávy. Zdraví vás u nich Ondřej Látala.
4: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje je používaná k jejímu chlazení. Podle premiéra Petera Maďara na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes taky rozhoduje, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky.
5: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
6: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
5: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se může vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
7: Z více než 220 000 evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Žiron, který spustošil přes 42 000 hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferret, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferret Marcel Valtis, Radiožurnál.
3: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity personální i finanční.
8: A tohle je malý rýs.
9: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
10: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
9: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
10: Jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc než v loňském roce.
9: Propočítává Marta Kroča Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála 2 zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Na českých silnicích včera zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v Újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí.
11: Mezi ně patří i děti Sylvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
12: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
11: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
13: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
11: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: A to už bylo další téma. Při propouštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, a to až 80%. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. A připomíná to Světový týden kojení.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes připomíná Den romského holokaustu.
14: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 tisíc lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: V Litomyšli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadu více než 22 tisíc diváků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál podruhé. V předchozích 11 letech působil v jeho českých Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo už podruhé našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
15: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
16: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
17: Program je super. Viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
16: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
18: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
16: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
19: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
16: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
4: Sport.
20: Olomouc remizovala ve druhém kole fotbalové šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. Středočeši sice dvakrát vedli, domácí Sigma ale pokaždé dokázala srovnat. Teď se hraje v pražském Dělíčku, kde fotbalisté Bohemians vyzvali Hradec Králové a je u toho Pavel Tilšar.
21: Začíná 38. minuta utkání Bohemians Hradec Králové 0-0. Aktivnější jsou domácí Pražané, kteří už dvakrát zaměstnali golmana Zadražila, ale střelecké pokusy Almášiho i Mirvalda Zadražil zlikvidoval. Přímý přenos dál pokračuje ve vysílání digitálního Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
20: Od 8 hodin večer pak ještě Pardubice nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Jablonci. A tenistka Darja Vidmanová se dnes poprvé v kariéře představí ve finále turnaje WTA. Už zhruba za hodinu a půl nastoupí v Memphisu proti 16-leté Rusce Jutovové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D1 u Kroměříže a také před Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Kroměříže západ. Na 258. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 255. kilometr, tam se po nehodě osobního auta projíždí pouze levým pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se přijíždí do kolony, ta pokračuje až na 24. kilometr, celé je to na asi půl hodiny. A D1 naposledy z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 16,5 kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, tvoří se kolona už od 20. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, ochladí se na 19 až 14 stupňů Celsia. A zítra má být jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky anebo i bouřky, teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: 18 hodin 10 minut, hlavní zprávy v 10 minutách za námi, před námi poslední hodiny neděle 2. srpna 2026. Jestli se vracíte teď z víkendových cest domů, tak stále s vámi jede i naše zelená vlna. Jak se vám jede? 800 553 553. Dobře dojďte, šťastnou cestu.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Jiří

0: Alanis Morissette nám dělala chvíli společnost. Jestli budete mít cestu do Ameriky, tak nad tím můžete vyrazit na americké turné. Tady je víkendový radiožurnál 18 hodin 18 minut. Celých 84 let se perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku ani nepohnuli. Teď se ale opět točí. Bílovecké muzeum opravilo složitý systém soukolí a lan. Do perutí se tak může znovu opřít vítr a vy o tom uslyšíte v reportáži ještě do půl sedmé.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Po 84 letech se můžou perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. Teď už jen musí foukat ten správný vítr, no a nebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
2: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
3: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
2: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
4: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
2: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo sevře.
4: Vlastně hlavní soukolí vína, kde se sype zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát.
2: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
4: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úhlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná.
2: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janišková.

0: Z hudby víkendového radiožurnálu Natalie Imbruli a máme pro vás další přehled zpráv včetně aktuální zelené vlny. Ve studiu je taky Ondřej Látal.
1: Na pražských Vinohradech zasahovali policisté. V bytě v ulici Čáslavská se zabarikádoval psychicky nemocný muž a odmítal ho opustit. Zásahové jednotce asistovali taky hasiči. Muž nakonec po naléhání policejního vyjednavače dveře otevřel. Policisté ho následně předali do péče záchranářů. Nikomu se nic nestalo. Některým lázním v Česku chybí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky třeba číšníky nebo servítky a další lidi do gastroprovozů. Nejhorší situace je podle svazu léčebních lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisti budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i 2 zastávky městské hromadné dopravy. Sport. Fotbalisté Hradce Králové hrají ve 2. kole šance ligy v pražském Dolíčku proti Bohemians. Je u toho i Pavel Tilšar.
2: Za chvíli začne 2. poločas, potom prvním je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Pražané měli 2 šance, Almáši ani Mirvald, ale golmana Zadražila nepřekonali. Přímý přenos 2. poločasu můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Z Dolíčku Pavel Tilšar, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Kroměříže a také u Stránčic. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kroměříži západ. Na 258. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 255. kilometr, tam odklízejí následky nehody, v pravém pruhu zdržení asi 10 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Prahy, zpozorněte u sjezdu na Sázavu. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, pomaluji se pak jede dál až na 16,5. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky z levého pruhu do odstavného, zdržení asi okolo 15 minut. Na D35 z Vysokého Mýta směrem do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Opatovice nad Labem. Na 130. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až na 127,5. kilometr, tam vyšetřují nehodu. A silnice 245 mezi Lázněmi Toušení a Mochovem je neprůjezdná. Na obchvatu Čelákovic zasahují u požáru osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes v noci čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout ty přehánky. Teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky anebo i bouřky. Teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39, na horách většinou kolem 27. A k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: A jestli máte rádi Stinga, tak za chvíli se dočkáte. Teď z hudby víkendového radiožurnálu Niko Santos. Dobrý večer.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Původně jich z brněnských ulic trčelo 105, dnes jsou jich poslední dvě desítky. Za pár let nezůstanou téměř žádné. Jsou to výduchy z parního potrubí, které si turisté často fotí a místní obyvatelé jim neřeknou jinak než kouřící značky. Do Brna se proto za chvíli vydáme.

0: Vyšel nový díl našeho zpravodajského podcastu Brněnská jedenáctka. Poslechnout si ho můžete na můjrozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. No a jeden z brněnských fenoménů do pár let téměř zmizí z ulic. Jde o výduchy z parovodního potrubí, kterým místní obyvatelé přezdívají kouřící značky. Teplárny Brno brzy dokončí jejich výměnu za úspornější horkovody. Pár trubek ale chtějí zachovat.
1: Kulatá červená značka Zákaz vjezdu stojí před nejvyšším správním soudem, chrlí páru a ze správného úhlu to vypadá jako výduch z podzemní továrny na mraky. Často tu vídám turisty, jak si úkaz fotí. Dnes jsem ale nenarazil na žádného, tak se za jednoho vydávám a zjišťuju, jestli Brňané vědí, co je tahle kouřící značka zač.
2: Excuse me, do you know what it is?
3: Tím se ohřívá voda nebo se vytápí domy. Nebojte, žádný oheň pod zemí.
1: Tahle značka přestane kouřit zřejmě příští rok. A tím bude takřka dokonaná výměna parovodů za horkovody, která začala v roce 2010 a vyjde na asi 3 miliardy korun. Zrovna teď dělníci pracují mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím u hotelu Grand. Doplňuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
4: Vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů.
1: Potrubní síť se zároveň smrskne asi o třetinu a z původních 105 výduchů zůstane jen pár na odhadem 3-kilometrové trase mezi spalovnou odpadu a teplárenským kotlem nedaleko centra města. Pára tam pohání turbínu.
4: A pak je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky.
1: Přestože období brněnské páry zdánlivě končí, ne tak docela. Když loni teplárny vyměnili potrubí v blízkosti fakultní nemocnice u svaté Anny, musel si tam špitál postavit vlastní zdroj páry. Zdůvodňuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
5: Technickou páru si vyrábíme sami a používáme ji zejména pro sterilizaci a vlhčení vzduchu.
1: Čas od času taky některá trubka přibude, i když jenom dočasně. Naposledy to bylo posledních pár měsíců na dvoře místodržitelského paláce Moravské galerie, říká její mluvčí Eva Kadlčáková.
6: Loni na podzim došlo k havárii parovodu uprostřed místodržitelského paláce na jeho nádvoří, což významně ovlivnilo provoz celého paláce a i expozice umění do kapsy.
1: Parovod, který ale do pár let zanikne, už je opravený. Do expozice galerie se tak lidé po parní havárii dostanou znovu od příštího čtvrtka. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.

Fotbalisté Bohemians hrají ve druhém kole šance ligy s Hradcem Králové. Pro podrobnosti zamíříme do vršovického Dělíčku za pár minut. Teď ve vysílání víkendového radiožurnálu stále toho nedělního ve 3:15 k tomu hudebníka zpěvák Sting, Englishman in New York.

0: A teď pojďme na chvíli za sportem. Fotbalisté Olomouce hráli ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemians nastoupili proti Hradci Králové. No a ve vršovickém pražském Dělíčku je i reportér Pavel Tilšár. Pavle.
1: Začíná 60. minuta, Bohemians Hradec Králové 0-0 v době, kdy se vrací zpátky na hrací plochu hradecký stoper Čihák, takže už hra bude pokračovat 11-11. Komplikace pro Hradec Králové ve druhém poločase. Tomáš Petrášek, jeden ze tří stoperů, musel střídat po souboji s Almášem, když se oba dva střetli hlavami, tak byl Petrášek tím smutnějším v tomto souboji, protože jednak mu obvázali hlavu a druhák poté, co to chvilku zkusil trávníku, tak musel ze hřiště, protože byl otřesený, a teď tedy další stoper Čihák ošetřovaný, ale

0: Hák bude schopný pokračovat v zápase, který je zatím hodně vyrovnaný. Za 60 minut tedy gól nepadl tady v Dělíčku. Ve druhém poločase měli k brance blíž Východočeši, a to poté, co z takový pokus spoza 16 brankář Freewald vypustil ze svých rukavic, čehož málem využil obránce Hradce Králové Daniel Horák, který spěchal za balónem a ten vypadnutý míč z ostrého úhlu se snažil propasírovat do odkryté branky, ale byl tam ještě jeden z bránících hráčů Bohemians, který tečoval Horákův pokus na tyčku. To byla tedy největší šance Hradce Králové v celém utkání a protože šlo o pokus do brankové konstrukce, tak Východočeši stále čekají na pokus. Mezi tři tyče Freewaldovy branky to Bohemians v prvním poločase zakončovali dvakrát. Na golmana Zadražila, ten ani jednou tedy nepustil střelu, ať už Almášiho nebo Mirvalda za svá záda. A tak je to stále 0-0 v zápase druhého ligového kola mezi Bohemians a Hradcem Králové v utkání, které dál vysíláme v přímém přenosu na digitálním radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 19 hodin. Večerní zprávy má Ondřej Látal.
6: V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Maďarsko podle jeho premiéra čekají těžké dny kvůli odstavení jaderné elektrárny Paks. Hradec Králové hraje v Praze proti Bohemians. Kolona se táhne na D1 z Brna do Prahy mezi 27. a 16. kilometrem. A zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo. Potvrdil to mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
7: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je zpátky záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
6: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
8: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
6: Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu chlazení. Podle předsedy vlády Petra Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Maďar tak vyzval obyvatele k tomu, aby od zítřka během večerních špiček šetřili elektřinu.
9: Je před námi 5 zásadních dnů. Elektrárna Paks nebude vyrábět elektřinu a zároveň očekáváme nejteplejší dny s teplotami okolo 40 stupňů. Celá elektrická síť, naše veřejné služby i my sami budeme vystaveni obrovské zátěži.
6: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zlaminátované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moc používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
10: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
11: Sport. Kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2, a to i přesto, že Středočeši dvakrát vedli. Teď se hraje zápas Bohemians Hradec Králové a podrobnosti z něj dodá reportér Pavel Tilšar.
12: V 73. minutě hrají Bohemians s Hradcem Králové stále 0-0. I přesto, že hradečtí fotbalisté trefili tyč po změně stran po chybě golmana Frivalda. Byl to hráč, který z ostrého úhlu nedokázal zakončit do poloodkryté branky. Šance měli taky Van Biren a Umar, tedy dva střídající hradečtí fotbalisté, ale góly nedali. Tak tedy 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové teď střídá Václav Pilař, bývalý hradecký fotbalista, aktuálně křídelník Bohemians. Z Dolíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
11: Už zhruba za hodinu začne poslední duel druhého kola, v něm Pardubice vyzvou Jablonec.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 u Kroměříže a také u Mirošovic. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Kroměříže západ. Na 258. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až na 255. kilometr. Tam se po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Celé je to na asi čtvrt hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na 16. kilometr. Zdržení je okolo půl hodiny. Na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy počítejte s kolonou od odbočky na čtyřkoly. K nájezdu na D1 zdržení je tam asi 15 minut. A v Praze počítejte s kolonou v Novopatské směrem do Letňan, a to od sjezdu z okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra nás čeká jasný až polojasný den, odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky a teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy naměří i 39, na horách většinou kolem 27 a k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a dál je s vámi Jiří Štefl.
5: 19 hodin 5,5 minuty, tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Přeju vám dobrý večer, stále v kalendáři neděle 2. srpna. Zprávy kdykoliv máme také na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. No a v našem vysílání další hudba, tohle je skupina Banners. Ať se vám dobře poslouchá.
13: Víkendový radiožurnál.

0: 19 hodin 9 minut. Záchranné stanice letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich mají zhruba o 20% víc než za stejné období v loni. Je to hlavně teď kvůli horku. Ochranářům už docházejí kapacity, kam zvířata umístit, a taky peníze.
1: Teďka dostali kaši. Raz, dva, tři, čtyři, pět, rechku, tři vrabčáci a tyhle jsou trošku větší. A tohle je malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
2: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
1: Ještě?
3: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů, právě rolísů.
2: Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
3: To nich hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím kolik, 60 stupňů, třeba možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopni vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutekly.
2: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
3: Máme dva malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
2: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
3: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
2: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
3: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
2: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
4: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
2: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
4: Někde se stává, že ty stanice si musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
2: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
5: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
2: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Z víkendového radiožurnálu vás zdravíme také na silnice, na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se silným provozem za sjezdem na Sázavu. Na 29. kilometru se zastavuje, pomalu se jede až na 16. kilometr, celé je to asi na zhruba 20 minut. Přejeme šťastnou cestu, jak se jede vám, volejte dispečing zelené vlny 800 553 553. No a za chvíli se opět vydáme na fotbal.

0: Hledali, až jsme našli sport. Fotbalisté Olomouce remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. Další výsledek možná přidáme už za chvíli. Ve vršovickém Dělíčku v Praze pomalu končí duel mezi Bohemians a Hradcem Králové. Přímý přenos komentuje na Radiožurnálu Sport reportér Pavel Tilšar.
1: V 89. minutě je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Pražané teď v útoku, konkrétně střídající křídelník Černý se snaží dostat do 16, ale nedaří se mu to přes dvojici Horák Darida. Ještě ale dokázal Černý předat míč Valovi, který centruje a před bližší tyčí Čech dokázal srazit ten balón na autové vhazování pro Bohemians. Tou začíná 90. minuta utkání, které nabídlo spoustu šancí na obou stranách, ale zatím nejvíc vynikají ze všech tedy brankáři. Na domácí straně Tomáš Frivald, na druhé straně Adam Zadražil, který třeba po změně stran musel vytěsnit nepříjemnou střelu Vojtěcha Smrže zpoza pokutového území. Na druhé straně Frivald zase pokusy Fan Birena a nebo Umara, který se před chvílí řítil sám na branku Bohemians, když přesprintoval zkušeného Milana Havla, ale už ne zase tolik rychlého. Umar je hodně mladý a navíc byl čelem k brance. Havel se musel otáčet a tak se tedy dostal do úniku z levé strany, ale v ostrém úhlu zakončoval špičkou kopačky vedle Frivaldovy branky. Jsme už v posledních sekundách 90. minuty. Čtvrtý rozhodčí ukáže fanouškům tady v Dělíčku, kterých přišlo na zápas druhého kola šance ligy mezi domácími a Hradcem Králové je přes 6 000. To, že se budou nastavovat ještě 4 minuty nad rámec celého utkání a ty můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Konečný výsledek pro posluchače Radiožurnálu tedy budeme mít ve zprávách těsně po 7:30. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Pavle, děkuju a ještě dodám, že od 8 hodin, tedy za zhruba půl hodiny, k tomu ještě 10 minut přidejme, nastoupí Pardubice proti Jablonci. I o tomhle zápasu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu v reportážních vstupech. Na Radiožurnálu Sport pak nabídneme přímý přenos. Poslouchejte nás i dál, tohle už je Michael Jackson, za chvíli taky Go Go Dolls, pak přidáme další aktuální zprávy. Dobrý večer, přeju.

0: 19 hodin 30 minut. Ve studiu Ondřej Látal, tady jsou zprávy.
1: Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidi. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti jsou v pořádku. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin. Informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruské státní televize výbuch v luxusní italské restauraci zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Expozice s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začne v pražském Klementinu v úterý a potrvá až do října. Sport. Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Roberta Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Šechrom a také u Kroměříže. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se silným provozem za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, pomalej se jede nesouvisle až na 16. kilometr, celé je to na zhruba 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Ostravy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Kroměříž západ. Na 257. a půltém kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 255. kilometr. Tam po nehodě osobního auta je průjezdný pouze levý pruh, zdržení okolo čtvrt hodiny. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy dejte pozor na průtahu Benešovem. Před odbočkou na Konopiště řeší nehodu a tvoří se kolona. Další zdržení čekejte dál před D1 a to od sjezdu na čtyřkoly. Na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova. V obou směrech je to zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty 19 až 14 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 20. A zítra má být jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36. Na jihu Moravy až 39 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a Jiřího Štefa.
0: Bude vedro. Přeju vám dobrý večer. 4 minuty po půl osmé. Příští týden v pátek vystoupí na Letné Marek Ztracený. Teď vám ho taky zahrajeme.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

I do českých kin můžete v těchto dnech zajít na nový příběh o Spider-Manovi. Jen za včerejšek ho vidělo přes 40 tisíc českých diváků. V amerických kinech tenhle víkend utržel 335 milionů dolarů, no a tím se zařadil mezi vůbec nejúspěšnější americké premiéry v historii.

0: Vydejte se s námi taky na Žďársko. Řemeslníci můžou pokračovat na opravách zříceniny hradu Pišolec. Studna u památky je totiž opět plná vody, kterou potřebovali na míchání malty. Dopravili ji tam hasiči z Víru. Museli překonat 30-metrové převýšení a použili přitom 16 hadic.
1: Tak srovnáme to.
2: Člen hasičského sboru Vír, Radovan Žák. Můžu se vám dívat pod ruce?
1: Natahujeme řád, vlastně hadice, se napojí ten řád na tu cisternu a bude se dopravovat voda vlastně tam přímo na tu zříceninu do té studny.
2: Myslíte, že to bude fungovat hned na poprvé?
1: To se uvidí, to poznáme, no. Je pravda, že to nějaké převýšení tam je, ale auto má určitě ten výkon, takže to se pozná, no.
2: Ha, ale studna úplně prázdná, nebo trošku na dně něco.
3: 7 metrů hloubka.
2: Nakláníme se starostou Víru, Ladislavem Stalmachem za Piráty.
4: Tak kdysi to byl jediný zdroj vody pro obyvatele hradu a geniální, protože pravděpodobně té vody měli dost, ale teď ji používáme na ty stavební práce, všechny ty zdiva byly, veškerá ta malta byla namíchána z vody tady z cisterny.
2: Viděla jsem, že turisté můžou nosit kýble s pískem. Vodu jste po nich nechtěli, aby tahali.
4: Byla to taky varianta, ale nevěděli jsme, jak by to dopadlo a potřebovali jsme to rychle, takže naši hasiči, když jsem ve středu zavolal, tak vlastně v sobotu už počkáme ještě, jak to všechno dopadne, ale vypadá to, že už tady tlačí vodu a pevně věřím, že dostane až sem.
5: Už jde voda?
2: Už jde voda. Běžím. Rychle.
1: Voda.
2: Tak se to podařilo. Tak krásný, za 50 minut včetně přípravy. Docela rychlá akce.
1: Není, při požáru to musí být rychlejší.
2: Hasiči se musí s cisternou otočit ještě zhruba 4x, než studnu úplně naplní. Od Víru Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožur.

0: 10 minut a bude 20 hodin. Aktuálně zelená vlna Milan Glista.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý večer, aktuálně zde 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta a směr Hradec Králové. Dálnice neprůjezdná na kilometru 166 u sjezdu na Mýto a Choceň. Zasahují hasiči, mělo by to být u požáru osobního auta. Na kamerách vidíme, že auto teď nehoří, dálnice stojí, kolona má před uzavírkou zhruba kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jezdíte opatrně, přejeme šťastnou cestu po 20. hodině už v našem vysílání, slovenské vysílání Stretnutě. Těší se na vás moderátor Gabriel Sedlák. Do té doby ještě jedno téma. V tropických dnech jsou k nezaplacení vzrostlé aleje. Pod jejich korunami lidé nacházejí stín i úlevu od rozpálených ulic. Bohumín své nejstarší lipové stromořadí chrání ozdravnými ořezy, které pomáhají předcházet napadení skůdci a chorobami.
3: Je to v podstatě jediná oboustranná lipová alej v tomto věku, kterou v Bohumíně máme.
4: Bohumín podle mluvčí Jany Končítkové musí provést ozdravné ořezy.
3: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
4: Když je horko, tak lidé vyhledávají ten stín. Vy o ně takhle bojujete, aby zůstaly zdravé ty lípy.
3: V podstatě každým rokem o ty stromy bojujeme. Když se podíváte naproti té cesty, vidíte tady dva stromy, které už tou odbornou

0: větší prošly.
1: Aha, tady vidím ty ořezy, ano. Uh-huh.
0: Ono je potřeba opravdu každoročně ty stromy hlídat a kontrolovat, tak aby nám ty stromy vydržely co nejdéle.
1: Teď už se blíží poledne a je cítit, jak se to slunce opírá. To slunce je opravdu intenzivní.
0: Fungují jako čistička vzduchu a tím, že jsou vlastně ty stromy vedle toho parku našeho největšího dohromady, ta zóna opravdu tvoří takovou zelenou plíci toho Bohumína.
2: Já bydlím tu v tom baraku.
1: Aha.
2: Za prvé mi to tlumí ty auta, aha, ty stromy, a mám pozadu otevřené okna.
1: Senior Jiří Guňa. Právě teď tady pod korunami těch vzrostlých stromů hledá milosrdný stín opřený o své kolo.
2: Jsem na slunku. Uh-huh. Jsem ve stínu, vzduch tu je dobrý. No, bydlím tu od roku 68. Jak jsem se nastěhoval, byly to, no, poloviční ty stromy.
1: Zrají sláma.
2: Zrají.
1: Město už ve dvou lokalitách nechalo vysadit další stromy pro nové parky. Z Bohumína, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
1: Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hackři. Ve Francii se po rozsáhlých požárech vrací domů 100 000 lidí. Fotbalisté Bohemians remizovali s Hradcem Králové a zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně i bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Hackři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
3: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
1: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se může vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Pabr. Příznivá je podle hasičů taky situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
4: Z více než 220 000 evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Gironde, který spustošil přes 42 000 hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferré, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferré Marcel Valtis, Radiožurnál.
1: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva. Obsahuje ale taky jiné materiály a část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla. Shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
6: Sport. V posledním zápase druhého kola fotbalové šance ligy hrají Pardubice doma proti Jablonci a je u toho Otagu Tvirt.
7: Čtvrtá minuta zápasu a zatím jsme neviděli ani šanci, ani gól. Pardubice hrají s Jabloncem v tom závěrečném zápasu druhého kola šance ligy bez branek 0-0 a platí to i teď, když se Pardubiští dostali směrem k 16, ale o míč přišli. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
6: Olomouc doma remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení po nehodě na D35 u Vysokého Mýta a velké komplikace v Ostravě v Rudné ulici. Dálnice D35 z Litomyšle do Vysokého Mýta a Hradce Králové byla chvíli neprůjezdná. Na kilometru 166 u sjezdu na Mýto a Choceň zasahují hasiči u nehody osobního auta. Zhruba kilometrová kolona se vepředu rychle rozjíždí, možná už celá rozjela. U sjezdu opatrně, stále tam jsou záchranáři a policie. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Tasov na Vysočině možné nebezpečí. Mezi kilometry 152 až 150 jede pomalu nákladní auto s defektem.
9: Jel pomaloučku a měl určitě prasklou přední levou gumu.
8: V Ostravě velké komplikace v Rudné ulici, novém omezení mezi Porubou a odbočkou na jih. V opravovaném úseku, kde se jede jen jedním pruhem, nehoda se zraněním, kolony jsou v obou směrech, delší je ve směru do centra, úseku se pokud možno vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo i bouřky a teploty zítra 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů, na horách většinou kolem 27. A k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a začíná Střetnutí. Je s vámi Gabriel Sedlák.
10: Dobrý večer. Prvý rozhlasový prenos na Slovensku se uskutočnil už v decembri 1925. Šlo o pokusné vysielanie z Hanisky pri Košiciach. S pravidelným vysielaním ale prišla až o niekoľko mesiacov neskôr Bratislava. V dnešnom stretnutí si pripomenieme túto storočnicu, ktorá pripadá na zajtra 3. augusta. Okrem toho sa zoznámime s akademikom a chemikom Milanom Vrábelom a predstavíme si film, ktorý sa volá 33 krokov. S ešte väčšími diaľkami prichádza na úvod Katarína Knechtová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Radiožurnál.
11: Každý deň s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Na hodinách je 8:30. Zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 15 lidí, uvedli to zdravotníci v pásmu Gazy. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období loni. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na personální i finanční kapacity. Po silné páteční bouřce zůstává uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Uvedl to zástupce národního parku. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je podle něj pořád životu nebezpečný. Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostily. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem.
0: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce hrají v posledním zápase druhého kola šance ligy v Pardubicích. Utkání sleduje Ota Gutwirth.
4: 32. minuta utkání a Pardubice prohrávají s Jabloncem poměrem 0-1. Ten jediný gól, který jsme viděli, padl v 19. minutě a byl to vlastní gól od pardubického Marka Ichy, od kterého se balon odrazil za gólmana Šeráka. Takže Pardubičtí ve 32. minutě prohrávají s Jabloncem poměrem 0-1. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na dálnici D35 u sjezdu na Vysoké Mýto. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Prahy je hlášená překážka na vozovce. Kilometry 72 až 71 měl by to být předmět D5 u Plzně směr Praha. Na dálnici D35 z Litomyšle do Vysokého Mýta a Hradce Králové narazilo osobní auto do značení. Kilometr 166 u sjezdu na Mýto a Choceň. Nehoda je v omezení na konci dálnice, obě se dá plynule přestavili tam značení. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž už následky nehody provoz nezdržují, kilometr 255 vše je na krajnici označené. A v Ostravě v Rudné ulici novém omezení mezi Porubou a odbočkou na jih se srazilo auto s motorkou. Nehoda je za dálnici D1 v úseku s průjezdným jedním pruhem v obou směrech. Na místě hasiči kolony se rozjeli. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Na horách většinou kolem 27. A k tomu má foukat jenom slabý východní, na Moravě během nemírný jižní vítr, v bouřkách bude přechodně zesilovat. To byly zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Jiřím Steflem.
2: Ondřej Látal, zprávy a taky předpověď počasí na nový den. Zdravím vás, přeju dobrý večer z hudby, teď pro vás Ed Sheeran, Happier, ať se vám dobře poslouchá.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

Loděnice na Jizeře hlásí díky vysokým teplotám výbornou sezónu. Ne všechny řeky jsou ale na tom podobně. Většinu totiž trápí suchom a splouvat se dají jen obtížně. Tak i do Loděnice na Jizeře se vydáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli, teď se ještě chvíli budeme hrát. Skupina Divokej byl a známá píseň, která se jmenuje Malování. Radiožurnál, dobrý večer.

0: Česku se aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další 3 jen v některých úsecích. Vyplývá to z webu raft.cz. To ale není případ Jizery, tam si letošní sezónu chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a jezera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a jeden kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne. Ne,
4: jezdíme takhle každý rok.
5: Já ho poslám
3: po sedmi. Vždycky sem?
5: Ne.
2: Byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
5: A máme stejný trička.
3: Máte všichni stejný trička?
5: Tyhle.
2: Nemáte jméno?
3: Nemám, no.
2: A palouka na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
6: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to. Asi dobrý, jo. Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
7: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Na konci světa zpěvačka Miley Cyrus. My jsme skoro na závěr dnešního dne, na závěru je 8:45. Přeju hezkou neděli stále 2. srpna. Za chvíli sport. Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek slavili postup do 3. předkola konferenční ligy. Dnes už zase v domácí nejvyšší soutěži nastoupili na hřišti Pardubic. Podrobnosti ze stadionu přidáme za pár minut.

0: Skupina AHA ve vysílání víkendového radiožurnálu Pojďme na chvíli za sportem na zhruba minutu a půl. Fotbalisté Olomouce ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2, Bohemians hráli nerozhodně 0-0 s Hradcem Králové, no a Pardubice hostí Jablonec a je u toho náš reportér Ota Gutwir. Dobrý večer.
1: Hezký večer tady z Pardubic, který ale není moc hezký pro pardubické fanoušky, kteří tady sledovali první poločas a po něm jejich hráči, tedy jejich domácí tým, prohrává s Jabloncem poměrem 0-2. Přitom pardubičtí stoupili do toho zápasu velmi aktivně a už v 10. minutě byl Abdullah Tanko sám před jabloneckou brankou a v podstatě mohl zakončovat úplně do prázdné, ale ten míč si ukopl a vůbec se netrefil mezi tři tyče. O 9 minut později už bylo pro pardubické mnohem hůře, protože snad poprvé se hosté dostali na útočnou polovinu. Byl to Daniel Souček, který si zpracoval volon po pravé straně a chtěl přihrávat na střet, jenže se do toho připletl domácí Marek Icha a od něj se odrazil ten míč do sítě, takže pardubičtí po vlastním gólu prohrávali poměrem 0-1. Potom měl další skvělou příležitost vyrovnat pardubický Jelínek, jenže hostující golman Mihalak mu do té střely skočil a dokázali zabránit. Ještě ve 43. minutě pak další velkou příležitost měl pardubický kapitán Patrák, i jeho šanci ale Mihalak dokázal zlikvidovat. No a když už to vypadalo, že jablonečtí si odnesou jednobrankový náskok, tak nakonec se dokázali ve druhé minutě nastaveného času prosadit, protože Jan Suchan si všiml dobře postaveného Jana Chramosty, ten dostal ideální přihrávku a pál ke vzdálenější tyči a dokázal dát druhý gól, takže Jablonec tady po 45 minutách, tedy po prvním poločasu, vede nad Pardubicemi 2-0 a Východočeši to budou mít hodně složité, pokud chtějí pomýšlet na nějaký bodový zisk z tohoto zápasu, protože ztrácejí dva góly. Z Pardubic, Ota Gutwir, Radiožurnál.
0: Tak díky za tyhle informace, my se na tenhle zápas také ještě vrátíme, no a připomínám, že přímý přenos vysíláme na naší digitální stanici Radiožurnál Sport. 20 hodin 50.

dvě minuty, ideálně s vámi večerní Radiožurnál, za chvíli třeba taky další aktuální zprávy. A jestli nás posloucháte na cestách za volantem, tak dejte vědět, jak se jede. 800 553 553 dispatching zelené vlny. Dobře dojeďte, hezký nedělní večer, šťastnou cestu.

0: Radiožurnálu.
1: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Jak se tehdy pracovalo se značkou Radiožurnál? Jak v minulém století vedle sebe žili rozhlasy v Praze a Bratislavě? Hostem Radiožurnálu bude slovenský rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj. Svého času byl i generálním ředitelem Slovenského rozhlasu a televize. Probereme historické milníky a tedy i legendární pořad Pozor zákruta. No a promluvíme o tom, v jaké kondici je slovenský rozhlas po 100 letech.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 21 hodin. Večerní zprávy má Ondřej Látal.
1: U ženy v nemocnici na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Na severu Pákistánu zemřelo 14 lidí po útoku sebevražedného atentátníka. Pardubice hrají v posledním zápase fotbalové šance ligy proti Jablonci. A zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Chatová.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Česku za první půl rok evidují rekordní nárůst zvířat. Celkem jich přijali přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. A to kvůli i letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Často ale narážejí na kapacity jak kvůli dostatku lidí, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos se zpožděním musí počítat i se státními penězi z Ministerstva životního prostředí. Proč, to vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení.
4: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 milionů korun na svůj provoz.
1: Podle ochranářů by ale na zajištění chodu záchranných stanic byl potřeba asi 4násobek. Sebevražedný atentátník na severu Pákistánu zabil nejméně 14 lidí, včetně 5 policistů. Agentura AP informovala, že se odpálil u policejní stanice. Před útokem se na místě shromáždil dav lidí, kteří křičeli protivojenské slogany a volali po míru. Policie podle agentury AFP uvedla, že 20 lidí je zraněných, někteří vážně. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. V Litomyšli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadu více než 22 tisíc diváků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál už podruhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo už podruhé našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
5: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
6: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
7: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
6: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
8: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítalo energie vzduchem.
6: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
9: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
6: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
10: Sport. Olmoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2 a utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Teď hrají Pardubice proti Jablonci a je u toho Otagu Twirt.
11: Začal právě teď druhý poločas za pro Pardubice nepříznivého stavu. Pardubičtí prohrávají 0-2. Marek Icha si dal vlastní gól a v druhé nastavené minutě první půle využil chyby v defenzivě Pardubic Jan Chramosta. Takže na začátku druhého poločasu Jablonec vede tady v Pardubicích ve druhém kole šance ligy 2-0. Z Pardubic Otagu Twirt, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na silnici 26 na Plzeňsku a následky nehody na D35 u Vysokého Mýta. Na silnici 26 z Plzně do Domažlice pohybuje chodec. Pozorně projíždějte mezi Chotěšovem a Stodem. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové před 8 hodinou narazilo osobní auto do značení. Nehoda je na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto v omezení na konci dálnice. Změnili tam značení a následky nehody objedete plynule. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž šetří nebo odklízí následky nehody. Kilometr 255 je tam zavřená jen krajnice. V Ostravě v Rudné ulici mezi Porubou a odbočkou na jih omezují průjezd následky střetu auta s motorkou. Je to za dálnici D1 v opravovaném úseku s průjezdným jedním pruhem. Zavřená je část připojovacího pruhu z dálnice a kolona se v místě netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra nás čeká jasný až polojasný den, odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky a teploty zítra 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový večerní radiožurnál a Jiřího Štefla.
13: A to nedlouho po 9. hodině večer. Přeju hezkou neděli stále. Tenhle týden jsme si připomněli Světový den a Světový týden kojení. Lékaři v téhle souvislosti upozorňují hlavně na zdravotní benefity mateřského mléka. Přesto je v prvním půlroce výlučně kojená jen část dětí. Proč tomu tak je, i to řekneme.
2: Víkendový radiožurnál
14: a Jiří Štefl.

0: Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%, vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. V dalších měsících se ale situace výrazně mění. Podle organizace UNICEF zůstává v prvním půlroce života výlučně kojených jen 15 až 20% dětí. No a právě na důležitost mateřského mléka upozornil Světový týden kojení.
1: Je to hrozně hezký a je super, že jak to dítě má zacpanou pusu, tak prostě nemůže mluvit a nemůže křičet, takže je to i takovej okamžik jako sklidnění, no, celkově.
2: Říká Silva z Prahy, která s kojením nikdy velké problémy neměla. Teď kojí svou druhou dceru.
1: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
2: V mateřském mléku dítě dostává všechny podstatné živiny a chrání ho taky před různými infekcemi. Vysvětluje přínosy kojení předseda neonatologické společnosti Jan Malý.
3: A mezi další nezanedbatelné benefity kojení patří samozřejmě dlouhodobá ochrana proti některým civilizačním chorobám, proti alergiím.
2: U kojených dětí se snižuje i riziko astmatu, ekzému nebo taky obezity. A to nejspíš díky hormonům v mateřském mléku, které ovlivňují metabolismus. Ne všem ženám ale kojit jde, i když chtějí. Příčiny podle laktační poradkyně Lucie Páté mnoho. Velkou roli hraje psychická pohoda matky.
4: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
2: Proto by se ženy kvůli kojení neměly podle ní stresovat.
4: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity, ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
2: Pro předčasně narozené děti je ale mateřské mléko doslova životně důležité. Chrání totiž před závažným zánětem střev, na který umírá až polovina extrémně nedonošených dětí. Takové děti dostávají i mléko z mléčných bank. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov nebezpečí. Na kilometru 208 se pohybují chodci. Je to kousek před Rohlenkou.
7: Můžu asi pruhu, jo? Je to tam hodně nepřehledné, už je včera, nemají žádné osvětlení ani čelovky a jdou prej.
6: Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Aktuální světová popová hudba, tohle byl Miles Smith ve vysílání víkendového radiožurnálu. Nás teď bude zajímat, jak zní arabský rock nebo elektronická arabská hudba. Zavítáme totiž na tradiční umělecký festival, který se odehrává v kulisách starého jordánského města Jerash.
1: Písnička Kajarty v překladu Změnila ses, která má na internetu několik milionů přehrání, teď rozeznívá antický amfiteátr. Jsme nové příběhy, jsme nová současnost. To zpívá palestinsko-jordánský písničkář a rapper El Faraj. Horké letní slunce už zašlo, profukuje tady příjemný vítr a antický amfiteátr starý přes 2000 let a zhruba 1000 z toho skrytý pod pískem se potkává se současnou jordánskou hudbou. Na ní sem přišla i skupina studentů jedné z amánských univerzit. Hned na okraji u schodů sedí Tulín.
2: Baví mě to tady, je to dobře organizované. Jsou tady zajímaví prodejci.
1: Kromě staré antické ulice, do které se teď vrátili místní hlavně obchodnice s jídlem i suvenýry, a tohoto severního divadla je v Jerashi ještě několik pódií. Koncerty těch největších hvězd, spíše tradiční arabské hudby, jsou v jižním divadle na druhém konci areálu dostatečně daleko, takže kytara hudebníka El Faraje je vůbec neruší.
2: Jako hudebník má široký záběr, pomalé akustické písně i rap a ví, jak to kombinovat. Líbí se
1: mi. El Faraj je ale jen předskokanem vlastně své dřívější kapele El Moraba. Ta o sobě píše, že spojuje indie a rock a taky experimentuje s elektronickou hudbou a hlavně právě teď přichází na pódium.
2: Jsou to jedny z mých nejoblíbenějších hudebních skupin. Jsou to místní jordánští hudebníci a jsou skvělí. Baví mě jejich texty, poselství a tu směs elektronické hudby, rocku, něčeho měkčího. Hodně to podněcuje k přemýšlení.
1: Ještě mě zajímá, co teď mladí jordánci poslouchají a odpovědi, jak to vidím, se teď ujme o kousek dál sedící May.
3: Mladé dost zajímají nové věci, jako je arabský rock. Všichni o tom mluví. Netřeba konkrétně o skupině El Moraba, ale třeba o místních kapelách Žadal nebo Autostrad. Já osobně mám ale taky hodně ráda starší hudbu z 90. a 80. let. Třeba starší saudskou muziku.
1: Teď se na chvíli kapela El Moraba vrátila do své dřívější podoby a Tulín s kamarády to zdvihlo ze sedadel, respektive tedy kamenných hlavic.
2: Je to skvělé, chce se mi z toho brečet. Je to asi nejlepší koncert, který jsem viděla. Osvětlení, akustika, hudba, ten dav lidí, všechno.
1: A teď už se ke zpěvu přidalo opravdu skoro celé publikum. Koncert tady ve starořímském amfiteátru má ještě jednu nespornou výhodu toho, že i když jste v zadních řadách, tak máte stále skvělý výhled na pódium a v tomto případě taky na zdobené sloupy znovu objeveného antického města. Z jordánského Jerashe, Jana Karasová, Radiožurnál.

0: 21 hodin 30 minut. Ondřej Látal přináší zprávy.
1: Web Státního zdravotního ústavu napadli hackři. Od včerejšího večera nefunguje. Ústav o tom informoval na síti X. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani data o provozu instituce neunikla. Potvrdila to jeho mluvčí Štěpánka Čechová. Hackerský útok teď vyšetřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu ochlazení. Podle předsedy vlády Petra Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010, hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim. Sport. Fotbalisté Pardubic hrají na domácím trávníku proti Jablonci. Závěrečné utkání druhého kola šance ligy sleduje reportér Ota Gutwirth.
2: 73. minuta zápasu a od stavu prvního poločasu se tady nic nezměnilo. Pardubice stále dohánějí ztrátu, prohrávají totiž s Jabloncem v závěrečném zápasu druhého kola šance ligy poměrem 0-2. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na dálnici D1 u Brna a za zvěř u dálnice D5 u Rozvadova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna i teď pozorně za sjezdem na Slavkov mezi kilometry 208 až 207 u Rohlenky hlásil náš zpravodaj dva chodce neoznačené na krajnici. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž zřejmě už odklízí následky podvečerní nehody. Kilometr 255 v místě před chvílí zavřeli kromě krajnice i pravý pruh. Auta vybočují vlevo, kolona se netvoří. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové narazilo osobní auto do značení. Nehoda je na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto v omezení na konci dálnice. Je za značením, kolem projedete plynule. A na D5 z Německa do Plzně za hranicemi pozor, řidiči hlásí zvěř u vozovky, kilometr 145. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. A zítřek bude jasný až polojasný, odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách nejčastěji kolem 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Tady je víkendový Radiožurnál. Je s vámi Jiří Štefl.
0: Ano, ještě hodinu a půl tady budu, teď vám přeju dobrý večer, 4 minuty po půl desáté.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdně.

Asi byste těžko v Česku hledali žhavější místo. V rožnovském skanzenu kováři k vedru přidali taky vlastní výhně a stáli u nich celý den. Byli jsme u toho, vypravíme se za nimi ještě do 10:15.

0: Kladiva, žhavé železo, kouř a k tomu pořádné letní vedro. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm hořely na dny řemesel kovářské výhně. Sešli se tam podkováři, mistři kováři i lidé, kteří taví železo ještě starou slovanskou metodou.
1: Už jsme něco nakoupili málo.
2: No, já sbírám nože, takže u mě je to jasné. Já se pohlížím po nějakém pěkném noži do sbírky, takže to bude určitě můj suvenýr.
3: Vedro, nevedro, půjdete hledat.
2: Ano, přesně tak.
3: Říká Martin, ono se dlouho u těch výhní nedá postávat a pozorovat.
2: No, to je velký žár a je moc horko na to dneska. V zimě by to bylo lepší.
3: A zatímco návštěvníci mají na vybranou, tak úplně jinak jsou na tom kováři. Miroslav Žitník teď tady vyrábí hřebíček. Já stojím velmi blízko u jeho výhně, je tady docela horko. Vy máte zástěru, máte tričko s dlouhým rukavem.
4: Když mám triko s krátkým rukávem, tak se spálí moc slunka. To radši budu spocený a budu smrdět.
3: Od výhně, u které pracuje Miroslav Žitník a která je hned u vchodu do dřevěného městečka, se přesunuju k fojctví. Tady jsou hned dvě výhně, pracuje u nich mistr kovář David Mokrý. Je to pořádné horko, vy sám máte taky hrubou zástěru.
5: Ta zástěra mě hlavně cloní to teplo. Jo, kdybych ji neměl, tak by mě u té výhně bylo mnohem větší vedro a horko.
3: Vidíme, že tady pracuje taky podkovář.
5: Pan podkovář předvádí ukázku a mění vždycky jednu nohu u jednoho koně.
3: Pomocník drží nohu koně. A pan kovář má v ruce velkou rašpu, to je opravdu obrovská. Jak dlouho vám trvá, než takto okujete koně?
6: Tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
3: Tak vy jste teď úplně splavený.
6: Každou hodinu jedna noha.
3: Dřevěným městečkem se přesunuju k rozpálené šachtové peci, ze které sála obrovské teplo. Jak vlastně vypadá tavení železa starou slovanskou metodou, tady návštěvníkům ukazuje geoložka Andrea Dovicová.
7: V podstatě v té spodní části, v té nístěji, se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
3: Gabriela Hickl, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

Skupina Linkin Park ve vysílání nedělního večerního radiožurnálu, taky se zpěvačkou Emily Armstrong. 10:15 k tomu fotbalisté Jablonce ve čtvrtek postoupili do třetího předkola konferenční ligy, teď ale bojují o ligové body na hřišti Pardubic. Na závěr utkání vás vezmeme živě

0: Pohled za nedělním fotbalem. Fotbalisté Bohemians remizovali ve druhém kole šance ligy s Hradcem Králové 0-0. Olomouc hrála s Mladou Boleslaví 2-2. No a celý závěr utkání Pardubice Jablonec komentuje i pro nás na Radiožurnálu reportér Otaku Tvrd.
1: Běží už druhá nastavená minuta druhého poločasu. Nastavovat by se celkově měli tři a s pardubickými šancemi to vůbec nevypadá dobře, protože stále prohrávají o dva góly. Oba dva dostali v prvním poločasu. Nejprve si dal vlastní Marek Icha a v nastavení první půle se prosadil Jan Chramosta. Pardubičtí měli ve druhém poločasu také jednu skvělou a velkou příležitost, jenže Tanko nepochopitelně už po druhé v dnešním zápasu selhal a proto Pardubice 0-2 prohrávají. Teď v samotném závěru zkusili centr do vymezeného území. Samuel tam zpracoval a balon dává na Šimka. Šimek obchází jabloneckou obranu, zkusil nacentrovat, ale nakonec toho bude jenom odkop. Jablonečtí srdnatě brání ty poslední náznaky šancí Pardubice na vítězskorigování tohoto zápasu. Slovenský golman Mihelak nechává znovu rozehru na Tekijaškyho. Absolvoval tam jablonecký golman jeden ze soubojů, po kterém se držel za nohu, takže odkopávání teď od své branky nechává na svých spoluhráčích. Javo otřel teď míč o trédla, ideální situace pro jablonecké, kteří budou hazovat aut na polovině hřiště a za malou chvíli asi už dojde k ukončení zápasu, protože nastavují se 3 minuty a už běží právě ta třetí nastavená minuta. Jablonečtí se drží svého plánu, to znamená dostávat ten míč co nejdál od své branky, což se teď taky děje. Javo tam zůstává ležet, v bolestivé grimase rozhodčí si ho ale nevšímá a tak pardubičtí mohou pokračovat, teď přechází na útočnou polovinu, ale je to hodně pomalý přechod. Bamenc tam zpracovává míč na půlící čáře, přetažený míč na Tanka, Tanko zpracovává a posouvá pod sebe na Šimka. Pomalu se stahují pardubičtí k 16, jenže zatím k ohrožení branky to nevedlo. Tanko dostal nahrávku na pravou stranu a bude centrovat, nebude centrovat, přihrává na Šimka. Šimek si vybírá na středu hřiště Jelínka. Je to jenom taková bezubá kombinace ze strany pardubického celku. Teď tam přichází rána, ale je to ze strany Pardubic málo a teď dokázali jablonečtí odkopnout ten balon až ke golmanovi Šerákovi a ten je poslední, který se v tomto zápasu dotkl balónu. Zápas druhého kola šance ligy mezi Pardubicemi a Jabloncem končí. Pardubičtí zůstávají bez bodu. Naopak Jablonec 100% v lize úspěšný. Tady v Pardubicích vítězí 2-0. Z Pardubic Otaku Tvrd, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Dobrý večer. Teď Ondřej Látal a zprávy.
3: Maďarsko podle jeho premiéra čekají těžké dny kvůli odstavení jaderné elektrárny Paks. Je světový týden kojení, lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. Tenistka Vidmanová nestačila ve finále turnaje WTA na Rusku Ljutovovou. A zítra bude převážně slunečno, výjimečně bouřky, teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu chlazení. Podle předsedy vlády Petra Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Maďar taky vyzval obyvatele k tomu, aby od zítřka během večerních špiček šetřili elektřinu.
4: Je před námi 5 zásadních dnů. Elektrárna Paks nebude vyrábět elektřinu a zároveň očekáváme nejteplejší dny s teplotami okolo 40 stupňů. Celá elektrická síť, naše veřejné služby i my sami budeme vystaveni obrovské zátěži.
3: Je světový týden kojení. Podle lékařů má mateřské mléko pro dítě mnoho benefitů. Snižuje třeba riziko alergií, astmatu anebo obezity. Dál přínosy kojení vysvětluje předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.
5: Kojení se přizpůsobuje potřebám dítěte v závislosti na jeho věku. Dodává dítěti spoustu obranných látek, které tomu novorozenci chybí. Jsou to různé imunoaktivní látky v mléku, které ho chrání proti infekcím.
3: Až 80% českých novorozenců je při propouštění z porodnice plně kojených, ukazují to data Ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle agentury UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rátén je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku.
6: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rátn leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že téměř celá je vyrobená z jednoho kusu dřeva, obsahuje ale taky jiné materiály a část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla. Shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
7: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
0: Sport.
3: Tenistka Darja Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu přesto dosáhla na nejlepší výsledek kariéry. Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
8: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět i ty tři body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
3: V dalších utkáních pak Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a Bohemians remizovali s Hradcem Králové 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D4 na Příbramsku a chodec na silnici 26 u Plzně. Na dálnici D4 z Příbramy do Prahy za sjezdem na Voznici je hlášená sražená zvěř. Kilometr 22,5. Na silnici 26 z Plzně do Domažlic stále pohybuje chodec a teď v úseku mezi Stodem a Holíšovem. Na D35 se z Litomyšle do Hradce Králové večer narazil osobní auto do značení. Následky nehody čekejte na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto. Vše je zaznačením v omezení na konci dálnice. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova narazilo auto do svodidel. Nehoda je mezi Ostrovem a Stráží poblíž odbočky k Hornímu Hradu. Na místě policie místo teď průjezdné, naopak neprůjezdná by měla být každou chvíli D3 u Českých Budějovic. Tunel mezi kilometry 135 až 136 obousměrně ruší tam omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. A dál pokračuje víkendový večerní radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: Přeju vám dobrý večer, tak je pravda, že už je po 22. hodině, takže bych klidně mohl, ale stejně ta legendární hláška dědy Komárka z filmu Na samotě u lesa vyzní nejlépe právě od něj. O víkendu několikrát zazněla taky v Obdějnicích na Příbramsku, kde se film natáčel a kde slavili 50 let od premiéry. Byli jsme u toho.
0: Víkendový radiožurnál.

0: Dali se dohromady v Berlíně v roce 2010, no a fungují dodnes. Důkazem toho je i koncert skupiny Mighty Oaks letos v prosinci v Praze v Meet Factory. Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Pojďme do světa filmu. Komedie Jiřího Mencla Na samotě u lesa slaví letos 50 let. Výročí si připomněli v Obděnicích na Příbramsku, kde se film natáčel. Na setkání nechyběli ani někteří z tvůrců a herců.
1: Když je tam voda, on se víc bojí.
2: No počkejte, to snad přece...
3: Dům, kde se natáčela tato scéna, je dnes skoro k nepoznání. Má omítku a chybí mu příkop s lávkou. Je to první ze stanovišť na procházce po filmových místech v okolí Obděnic. Na výpravu vyrazila i Veronika s rodinou.
4: Máme rádi ten film, je to prostě česká klasika.
3: Teď se teda koukáme na jedno z těch filmových míst. Poznáváte to místo vlastně?
4: Ano, změnilo se to, ale když tady jsou vidět ty
3: fotky,
4: tak je to poznat, no.
5: Ale ty neznáte dědoušku.
6: Ty vypadají.
3: Když filmaři v Radešicích natáčeli scény posvícení u rodiny Miroslava Bardy, byl mu tehdy 14 let.
7: Tam vlezla do dvora slepice a začala tam kdákat, že? No a oni z toho přenosového vozu mu volali, jo, bylo to dobrý, akorát tý slepici, ty, tu musíte vyhnat. To tam to ruší. No, tak vyhnali slepici, jo, zatáčeli to po druhý. Teď pan Tříska nelenil, začal chodit po dvoře a začal kdákat jako za slepice.
8: Dostavadu! Rychle! Už je to vardí!
3: Na film zejména na Josefa Kemra zavzpomínal i Zdeněk Svěrák.
9: Při tom natáčení jsem byl řidičem pana Kemra a jak jsme tak vedle sebe seděli, tak jsem si všiml, že při každém spatření boží chmuk se pokřižoval. A taky si vždycky vzpomenu, když po něm na Barandově chtěli nějakou brigádnickou činnost, tak on řekl, no já mám, já jsem nabílil boží muka.
10: Že bych ještě skvědil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasejí.
3: Pro návštěvníky pořadatelé taky připravili malou výstavu, říká Petr Čihák.
11: Tady se nám podařilo zapůjčit si originál původní sekiru z filmu, kterou pan Svěrák chtěl původně porazit švestku.
3: Film Na samotě u lesa lidé podle něj v Obděnicích a v okolí prožívají dodnes.
11: V tom filmu si zahrála řada místních lidí a i pomáhali hercům a pomáhali štábu. Rádi na to vzpomínají.
3: Snímek měl premiéru v září roku 1976. Z Obděnic Laura Hájková, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Španělské rytmy ve vysílání víkendového radiožurnálu Alvaro Soler. Pojďme za sportem. Mladá Boleslav remizovala ve druhém kole šance ligy s Olomoucí 2-2. Středočeši sice dvakrát vedli, domácí Sigma ale dokázala pokaždé srovnat. Utkání Bohemians proti Hradci Králové skončilo bez gólu a Jablonec před chvílí porazil Pardubice 2-0. Víc už nám řekne nejen o dnešních fotbalových zápasech ve sportovním přehledu František Kuna. Vítej, dobrý
1: večer.
0: Večer.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nenavázali na výhru nad Pardubicemi. Ve druhém kole šance ligy remizovali v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a křídelník Bohemians.
2: Vašek je můj kamarád, takže to bylo takový zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád a jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že bude hrát dobrý zápas. A jemu jako přeju jenom to nejlepší.
1: Další utkání čeká Hradec Králové už ve čtvrtek. Na úvod třetího předkola Evropské ligy nastoupí doma proti Bešiktaši Istanbul. Bod získali také fotbalisté Mladé Boleslavy, když na hřišti Olomouce remizovali 2-2. V zápase sice dvakrát vedli, ale Sigma dokázala pokaždé srovnat. V desáté minutě otevřel skóre po úniku Solomon John a v 81. minutě z otočky zvýšil na 2-1 Martin Schubert. Úroveň utkání plného ofenzivních akcí si pochvaloval i brankář Středočechů Jiří Floder.
3: Jak pro golmany, tak i pro diváky je to určitě zajímavější než 90 minut, že se nic neděje. I víc je golman jako vstažený do toho zápasu, do toho průběhu té hry. Mě osobně se chytá takhle, když té práce je víc, líp určitě. Ty zápasy, které tam ty práce moc není, tak jsou daleko těžší na koncentraci, protože kdykoliv může přijít nějaká ta jedna šance a tam vždycky se může ten chleba lámat.
1: V posledním utkání druhého kola zvítězili fotbalisté Jablonce na hřišti Pardubic 2-0. Nejprve si dal vlastní gól Marek Icha a na konci prvního poločasu ještě skóroval jablonecký útočník Jan Chramosta. 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma dnes na webu uvedla, že s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Barát je odchovancem Slovácka, za které hrál v 19 prvoligových zápasech. Na kontě má taky 7 reprezentačních startů, 2 za výběr do 18 let a 5 za tým do 20 let. Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou Ruskou Ljutovovou prohrála 6-1, 1-6 a 3-6. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda v pondělí večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro. A golfistka Sára Kousková vylepšila konečným 12. místem české maximum na turnajích kategorie Major. V závěrečném čtvrtém kole British Open předvedla nejlepší výkon dne. Vítězství vybojovala Japonka Shiho Kuwakiová.
0: Tak právě golfem závěrem, já už nevím, co říkat, v závěru máme golf a zakončili jsme tím sportovním přehled. Ve studiu byl se mnou František Kuna. Děkuju, naslyšenou.
1: Hezký večer.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 22 hodin 30 minut. Monika Chmilová a zprávy.
1: Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti přežili. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin, informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Na českých silnicích v sobotu zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí. A nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Expozice s názvem Ze stínů ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začne v pražském Klementinu v úterý a potrvá až do října. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole šance ligy na hřišti Pardubice 2-0. V dalších utkáních pak Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a zápas Bohemians proti Hradci Králové skončil bez branek. A golfistka Sára Kousková na British Open vylepšila české maximum na turnaji nejvyšší kategorie Major. V závěrečném čtvrtém kole předvedla nejlepší výkon a skončila 12. Vyhrála Japonka Shiho Kuwakiová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D3 u Českých Budějovic a další na dálnici D1 u sjezdů na Kroměříž. Dálnice D3 u Českých Budějovic byla zhruba 10 minut neprůjezdná. V obou směrech tunel Pohůrka mezi kilometry 135 až 136 měnili, stavěli tam omezení. Nově se jezdí obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. S tím souvisí uzavírka sjezdu z exitu 136 směr jízdy Rakousko. Objíždí se otočením na dalším exitu, ten je číslo 141. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž stojí osobní auto. Kilometr 256 na krajnici, dobře označené Šipkou a Kužely. A na D35 z Litomyšle do Hradce Králové se stále objíždí následky večerní nehody. Kilometr 166 u sjezdu na Vysoké Mýto, vše je zaznačením v omezení na konci dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Přeju vám dobrý večer. Za chvíli nabídneme další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát si připomeneme, kdy je k dopravní nehodě potřeba volat policii a kdy stačí jen vyplnit formulář a poslat ho pojišťovně. Tak i proto zůstaňte s námi dnes večer dál.

0: Tina Turner ve vysílání víkendového radiožurnálu Pohled na hodiny. Za pár minut bude 10:45. Dobrý večer. Asi nás i teď večer mnozí z vás posloucháte za volantem, tak dobře dojeďte, jede s vámi zelená vlna, můžete se zapojit 800 553 553. No a s celou posádkou si teď taky můžete zopakovat autoškolu.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Situace okolo nehody je vždy nepříjemná a často i stresová. V tu chvíli člověk řeší nejen samotné škody, ale i to, jestli musí volat policii. Vy víte, kdy stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě bez příjezdu policie? Přesné znění podmínek vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pokud je ta hmotná škoda menší než 200 tisíc, nikomu se nic nestalo, ty vozidla se střetly a nezůstane po nich žádný velký nepořádek, respektive jsou schopni sami účastníci ty vozidla odstavit na stranu, tak tu policii volat nemusím. Potom přichází na řadu to, že musím vyplnit ten společný formulář. Ten je buď v papírové podobě, anebo lze použít aplikaci Bouračka. To je aplikace České kanceláře pojistitelů, kde je všechny údaje, které bych vyplnil papírově, tak vyplním přes mobil elektronicky a rovnou odchází na pojišťovnu.
2: Co byste upřednostnil vy?
3: Je lepší si to vyřídit sám. Je to určitě rychlejší. Nemusím čekat na hlídku a nedostanu pokutu. Mám možnost si to vyřídit úplně sám s tím druhým účastníkem a všechno jde jenom přes pojistku.
2: Jaký je poměr využití mezi aplikací a papírovou verzí formuláře?
3: Ta aplikace Bouračka, ona je to v podstatě webová stránka, je zatím využívána zhruba z 20%. Za mě je to určitě lepší způsob, než vyplňovat papírový formulář. Ta aplikace jde proti registrům, okamžitě ověřuje tu osobu, řidičský průkaz a tak dále. Samo si to načítá povinné ručení, to znamená, že ten účastník má i jistotu, že je zaplacené a že tu škodu v podstatě mu někdo uhradí.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Vždycky toto bylo novinka Ondřeje Rumla ve vysílání víkendového radiožurnálu. No, hodně zvláštního pacienta měli ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Pomocí CTčka tam vyšetřili sošku žarošické Madony starou 700 let. Byli jsme u toho reportáž za pár minut. No, I can't take one more step towards you.

0: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyšetřili jednu z nejstarších pacientek. Pomocí počítačové tomografie skenovali sošku žarošické Madony starou víc než 700 let. Je zobrazená jako královna nebes držící Ježíška. Farníci ze Žarošic na Kyjovsku se o gotické sošce chtějí pomocí neinvazivní metody dozvědět co nejvíc informací.
1: Můžete dýchat.
2: Socha žarošické Madony, položená na stole, pomalu vjela do otvoru přístroje s počítačovou tomografií. Podle radiologického asistenta Radima Slobody má socha přes 140 cm a snímky jí vytvoří takzvaně od hlavy až k patě.
3: V podstatě tak, jak snímkujeme lidi, akorát bez kontrastní látky a z těch snímků, které jsou nasnímkované, zhruba po půl milimetru se pak dají vytvářet různé rekonstrukce.
2: Skenování trvá několik minut a potom už se s lékařem Vladimírem Červeňákem na počítači díváme na jednotlivé vrstvy.
4: Tady je zajímavý, tady je vidět kontura toho dřeva. Je tam spousta takových drážek a takových tunýlků a takových defektů, které asi jsou způsobené tím červotočem, ale zároveň jsou tam do toho zavzaté kovové materiály, takže tady například je zavedený nějaký šroub.
2: Soška je z lipového dřeva. Podle struktur zjistili, že je téměř celá z jednoho kusu.
4: Tam jsou poměrně dobře vidět letokruhy. Tyhle ty obloučky, ty linie, tak to opravdu by odpovídalo těm letokruhům.
2: Na CT vyšetření sošku přivezli, protože na podobném průzkumu ještě nebyla a znají o ní jen informace z literatury. Přibližuje opat a bývalý žarošický farář Marián Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
2: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně už zkoumali například sochu Krista z brněnského kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z paláce Šlechtičen. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Ve víkendovém radiožurnálu pro vás taky skupina Kors. Neděle 2. srpna má před sebou poslední hodinu. Po zprávách si poslechněte také reprízu dopoledního hosta Patricie Strouhalové. A Jiří Štefel přeje příjemný start do nového týdne. Je 23 hodin. Teď Monika Chmilová a zprávy.
1: Za migrační krizi v Soutě můžou podle marocké vlády pašeráci a dezinformace na sociálních sítích. K nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Fotbalisté Jablonce vyhráli i ve druhém kole a mají plný počet bodů stejně jako Slavia a Teplice. A zítra bude převážně slunečno a taky horko, výjimečně s bouřkami. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde vůbec o první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Marocké ministerstvo vnitra tvrdí, že španělská čísla jsou pravdivá. Do Ceuty se podle něj dostalo asi o 10 tisíc migrantů méně. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, jak říká mluvčí resortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: Na Pražských Vinohradech dnes zasahovali policisté. V bytě v ulici Čáslavská se zabarikádoval psychicky nemocný muž a odmítal ho opustit. Zásahové jednotce asistovali i hasiči. Muž nakonec po naléhání policejního vyjednavače dveře otevřel. Policisté ho následně předali do péče záchranářů, kteří ho převezli do nemocnice na vyšetření. Nikomu se nic nestalo. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
4: Prostor nebude sloužit pouze souboru městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
1: Díla populárního provokativního britského umělce Banksyho představuje nová kniha, jejíž česká verze se v těchto dnech objevila v knihkupectvích. Publikaci s názvem Banksy, nekonvenční průvodce, vydalo nakladatelství Grada. Nabízí fotografie pouličních maleb, které kombinují humor umělce se záhadnou identitou s vážným poselstvím. Jeho street artové umění se objevuje ve městech od Londýna až po Gazu nebo Ukrajinu. Sport. Fotbalová šance liga má po druhém kole tři týmy, které nestratily ani bod. Ke Slavii a Teplicím se přidal Jablonec po výhře 2-0 v Pardubicích. Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. A tenistka Darja Vidibanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety.
5: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než dvou hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici D4 u Dobříše, další na silnici 13 na Karlovarsku. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za prvním sjezdem na Dobříš na kilometru 30,5 na výjezdu s omezení se zúženými pruhy. Kolona se v místě teď netvoří. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové se už několik hodin objíždí následky večerní nehody. Na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto zaznačením v omezení na konci dálnice stojí osobní auto a jsou tam taky hasiči. Místem projedete plynule. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova před více než hodinou narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří poblíž odbočky k Hornímu Hradu. Šetří policie a místo je teď s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Patricie Strouhalové.
7: A hostem vysílání víkendového radiožurnálu je Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Brumovska. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
7: Vy jste vystudovala hru na klavír na Pražské konzervatoři, hudební management na Akademii muzických umění v Praze. Taky jste působila jako manažerka symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Byla jste součástí týmu festivalu Euroart Praha. Pomáhala jste nastartovat kariéru některým českým hudebníkům. Tak jsem si říkala, jak se absolventka hry na klavír stane vlastně manažerkou mezinárodního festivalu.
8: No, byla to vlastně shoda náhod, ale už na škole, na Akademii muzických umění jsem intenzivně spolupracovala se Stamicovým kvartetem a s panem Vladimírem Leixnerem, což byl tehdejší violončelista a manažer souboru. A ten mě seznámil s panem Janem Školníkem, který je takovým hebatelem dění na Broumovsku. A Honza velmi dlouho stál a přemlouval mě už, když jsem byla vlastně manažerkou v symfonického orchestru FOK, ať tedy jdu pracovat za ním do regionu a že tam společně něco vymyslíme smysluplného. Já jsem dlouho odolávala, ale po dlouhých letech v symfonickém orchestru, které byly velmi příjemné, ale taky velmi náročné, protože hodně cestujete, hodně pracujete s lidmi, nejste často doma, tak jsem si řekla, že je potřeba trochu změny, ale zároveň jsem si řekla taky, že je důležitý, když jsem měla tak hezkou práci a poznala jsem celý svět, tak něco trošku té společnosti vrátit a pracovat v regionu.
7: Vy jste také vnučkou Milana Klímy, zakladatele klavírenské manufaktury. On vyráběl pianina a piana a pianiny a piany z jeho výroby je vybavená třeba celá konzervatoř v Reykjavíku. Tak máte doma pianino nebo piano značky Klíma, hrajete na něj?
8: Mám a je to, myslím, jedno asi ze dvou pianin, co jsou v České republice, protože naše manufaktura byla opravdu maličká. Dědeček pracoval za doby komunismu ve vývojovém oddělení, vedl vývojové oddělení firmy Petrov a moje babička tam pracovala v technologickém oddělení. No a když šli do důchodu, tak vlastně se rozhodli, ne, že tedy budou okopávat zahrádku, ale že si založí vlastní manufakturu. Děda si vzal velký úvěr, který v té době ještě byl možný si vzít a v takové letištní hale postavil malou manufakturu, která ale byla úžasná, úžasný lidi tam měl, velký odborníky a ty naše piana se opravdu dostaly do celého světa. Jsou v Německu, jak se zmínila, na Islandu. My jsme jezdili do Frankfurtu na Musikmesse nebo do Los Angeleského NAMU, což je takový velký výstavní veletrh a tam vždycky chodili technici od Stenwayů a ukukovali ty naše nástroje, protože byli jsme na to pyšní. Byla to ruční výroba a byla to ta tradice, kterou v Čechách máme na výrobu klavíru.
7: A byla jste třeba i na té konzervatoři v Reykjavíku, která je celá vybavená těmi pianiny, které vyráběla?
8: Nebyla, zajímalo by mě to. Zajímalo by mě to a určitě to musí být hezký pocit a byla to taková hezká etapa našeho života.
7: Co vaše dcera hraje taky?
8: Hrála. Mojí dceři je už 20 let teď a teď se věnuje jachtingu. Je dokonce mistryně České republiky v jachtingu. Hrála, když byla malá, pro Český rozhlas má taky nějaké nahrávky Milana Dvořáka, jazzový etýdy. Na to jsme byli moc pyšní, ale vlastně jednu chvíli přišla a řekla mami, já bych se chtěla věnovat něčemu jinému. A tak nebyla jsem úplně z toho nešťastná. Naopak jsem jí říkala, věnuj se něčemu, co tě baví, a je to krásný sport a děti jsou venku a je to skvělý.
2: Host Radiožurnálu.

0: Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovská ve vysílání Radiožurnálu. Novinkou toho letošního ročníku je propojení klasické hudby s oceňovanou herní hudbou. Tak proč? Proč ji chcete vlastně představit jako plnohodnotnou součást toho koncertního repertoáru?
1: Říkali jsme si, že ta herní hudba dneska není jenom takovým pouhým doprovodem k tomu vizuálnímu produktu, ale stala se takovou svébytnou kompoziční disciplínou, čerpá z klasiky, z klasické hudby, z klasické tradice, ale zároveň přináší nějaký současný prvky, současný jazyk a výrazový prostředky, takže proto.
0: Když jste říkala, že vychází z té klasiky, tak na co třeba navazuje, nebo co si třeba ani neuvědomujeme, když ji slyšíme?
1: Já myslím, že ty špičkoví skladatelé, všichni, protože tady třeba proběhl na začátku léta v Praze Composer Summit a sem se sjíždějí vlastně všichni důležití skladatelé právě herní filmové hudby z celého světa. A když posloucháte ty koncerty, i když posloucháte filmovou hudbu dobrou, tak samozřejmě vychází z klasické tradice a ty skladatelé samozřejmě mají klasické školení.
0: Uh-huh. No a vy jste hrála někdy počítačové hry?
1: Já se přiznám, že vůbec ne.
0: A dcera?
1: A dcera taky ne. Taky ne. Úplně jsme mimo tenhle ten žánr, ale hudbu k těm počítačovým hrám vlastně znám a letos jsme si vybrali právě skvělého autora Jana Valtu, který je rezidenčním skladatelem festivalu a který loni získal také ocenění OSA jako nejhranější skladatel. No představte si, že se té hry prostě prodá první den, když se to prodává, tak se prodá milion kusů.
0: No on je autorem hudby ke hře Kingdom Come.
1: Ano.
0: Proč tedy padla volba na něj, je jasné. A my bychom vlastně mohli říct, že jeho skladba Halali u vás zazní ve světové premiéře. Tak co posluchače čeká?
1: To jste spojila ještě vlastně dvě věci, protože my vedle festivalu pořádáme i letní hornové kurzy, což je největší evropská akce. Mm-hmm. Opravdu se na Broumovsko sjede více než stovka registrovaných účastníků, mladých hornistů, studentů lesního rohu a my vždycky oslovíme toho našeho rezidenčního skladatele, aby pro tento ansámbl, což znamená, že on píše třeba 4 hlasy, ta stovka těch hornistů se rozdělí na nějaké skupiny a zahrají společně Halali, což je takový znělkový úvod k koncertu účastníků letních hornových kurzů. Děje se to samozřejmě před kostelem, protože do kostela se moc teda v tomhle tom počtu nevejdeme. A ta krása, ta nádhera, to zlato, všechno se tam třpití. Je to prostě úžasný zážitek.
0: Posluchače můžeme pozvat ale už na příští sobotu, na 8. srpna od 18 hodin Otovice kostel svaté Barbory. Tam právě bude ta komorní verze hudby ze hry Kingdom Come.
1: To bych ráda pozvala. Představí se tam osobně Jan Valta jako samozřejmě autor toho celého programu, ale zároveň také jako houslista a jeho partnerkami bude jeho manželka Daniela Valtová-Kosinová na varhany. Přivážíme tam vlastně do toho kostela, ačkoliv tam jsou už varhany, ale tam přivážíme extra varhaní portál, protože jsme chtěli, aby ty posluchači vlastně viděli na ty interprety, aby to byl i vizuální zážitek. Takže přivážíme tam varhaní stůl a ještě si s nimi zahraje vokalistka, perkusionistka Jarmila Vopatová.
0: No taky můžeme vlastně už teď v téhleté souvislosti zmínit ten závěrečný koncert. Ten bude 29. srpna v kostele svatého Vojtěcha, klášter Broumov. Je tam vlastně dirigentem také Jan Valta. Tam zazní i část z Mozartova Requiem. Tak co to bude?
1: My jsme právě chtěli akcentovat to spojení Mozart-Valta, Requiem a Requiem. Mozartovo Requiem samozřejmě všichni moc dobře znají, zazní jeho části, které jsou především tedy symfonicko-vokální, protože to bude se sborem, ale zároveň jsme chtěli ukázat to spojení s tím novým prvkem. Doufám, že to i naláká nové publikum, že to bude prostě zajímavé spojení. Chtěli jsme, aby to zapadlo do kostela, protože vždycky samozřejmě se bavíme, jak z diecézí. Máme letos záštitu pana biskupa Vokála královéhradeckého. Bavíme se s naším panem farářem Martinem Langim o tom, jaká hudba do kostela se hodí. Takže myslím, že Requiem určitě ano.
0: A když jste řekla nové publikum, znamená to mladší publikum?
1: Doufáme taky v mladší publikum, protože ta přirozená cílová skupina klasické hudby je samozřejmě ročníky 50+, vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaní lidé a my cílíme v tuhletu chvíli nejen na ně, ale protože Bromsko je krásný region, tak cílíme i na turisty, mladé lidi, děti, protože máme i doprovodné programy rodinné a chceme otevřít vlastně ten náš program širšímu publiku. Thank you.

0: Umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovská Tereza Kramplová je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když navážu na to, co jsme říkali před chvílí, proč by člověk vlastně měl přijet na takový festival, když třeba k té klasické hudbě nemá nějaký zvláštní vztah?
1: Já si myslím, že takovým hezkým příkladem jsou právě naši posluchači, kteří odcházejí z těch koncertů a vždycky se tam s nima zastavíme, pohovoříme s nima a oni se nám otevřou, že tam přijeli jako turisti třeba do toho regionu, že věděli, že Broumovsko je kraj pískovcových skal a barokních kostelů, ale že netušili, že se tam můžou vlastně setkat se špičkovými umělci mezinárodní úrovně. A já si myslím, že je strašně důležité dávat těm lidem nadstandard a vlastně kvalitu. Už od malička. Jak jsme hovořili o tom, že nová cílová skupina nebo mladí lidé, tak je strašně důležité ty mladé lidi vychovávat prostě v určité kvalitě. Protože pokud dáte malým dětem dobré divadlo, chodí do dobré základní umělecké školy, tak potom mají prostě daleko jinou možnost vnímat svět a vnímat i třeba tu klasickou hudbu.
0: No a kteří umělci, kteří interpreti letos dorazili nebo ještě dorazí?
1: No, teď vlastně skončily letní hornové kurzy, kde jsme měli skvělé hornisty z celého světa, i teda špičkové hornisty z Čech, Zuzanu Zonkovou z Foku, Jana Vobořila z České filharmonie. Co já se moc těším, bude vlastně koncert rakouského dua Minerva. My spolupracujeme dlouhodobě s rakouským kulturním fórem. Ty Rakušani mají totiž program, který podporuje kulturu, jmenuje se NASOM a mají tam úžasný umělce, který takhle vlastně oni podporují a posílají do světa.
0: To bude koncert 15. srpna, jestli jsem se dívala správně, Šonov, kostel svaté Markéty, duo Minerva, klarineta a akordeon. V čem tohleto netradiční spojení dokáže být vtipné a zábavné?
1: Oni zaprvé to jsou mladí interpreti. Jedním z cílů festivalu je právě podpora mladé generace. A tyhle ty dva hrají vlastně klasická díla v netradičních úpravách a je to prostě ty úpravy jsou tak výborně udělané, že to je prostě obrovská zábava a je to i pro člověka, který třeba ke klasické hudbě si teprve hledá vztah nebo nemá žádný vztah, tak troufám si říct, že je to prostě krásný zážitek a krásně strávená hodinka. Zvlášť teda v tomhle kostele svaté Markéty, protože to je, přiznám se, jeden můj z nejoblíbenějších kostelů broumovské skupiny. Vy přijedete na kopec vlastně nad Šonov, tam je osamělý kostel, vedle vás se pasou krávy a když je ten koncert, tak oni přijdou tak blízko k tomu kostelu, nastražejí uši a vlastně máte pocit, že taky poslouchají. A to vám právě z tohohle kostela mám úžasné zážitky i třeba, když se setmí a my tam třeba děláme nějaký koncerty s light designem, tak je to takový magický místo. A nejenom teda v Šonově.
0: Takže krávy tam vystřídají i netopíři?
1: Třeba nebo holuby. To taky jsme zažili, že jsme vyháněli holuba z kostela, aby během koncertu nás nerušil. Ale to jsou takový úsměvný
0: detaily. No a čím ty broumovské kostely právě z hlediska toho koncertního zážitku jsou jiné, jedinečné? Jestli je jako rozdíl, když jsem na koncertě v barokním prostoru nebo na nějakém jiném sakrálním místě?
1: Určitě je to rozdíl. Nevím, jestli je rozdíl v barokním prostoru a v sakrálním místě, ale určitě je rozdíl v barokním prostoru, v barokním kostele a v nějakým tradičním koncertním sále. Protože co já si dovolím říct, jsem projezdila téměř celý svět, ty koncertní sály jsou nádherné, ale vlastně díky té špičkové dnes akustice unifikované a hodně máte pocit, že je to i předvídatelné. Ale v tom kostele barokním, broumovském, jakoby na vás dopadla ta krása té historie a vlastně toho, co se tam všechno událo za ty léta a vy se úplně máte pocit, že jste propojená s tím interpretem. To třeba jsme zažili na koncertě Borise Gildburga, což je tady úžasný umělec, izraelsko-ruský klavírista, který třeba byl kurátorem Dvořákovy Prahy a je fantastický a přijel k nám na festival a hrál v Polici nad Metují Beethovena Hammersonátu a tam byste neslyšela spadnout špendlík, protože to bylo jak z CDčka.
0: Zapomenuté barokní kostely a špičkoví hudebníci i letos v létě rozeznívají Broumovský region. Mezinárodní festival za poklady Broumovska, který oživuje jedinečné Dizenhoferovy perly barokní architektury. I o tom budeme mluvit po zprávách.
2: Host Radiožurnálu.
3: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Jak se tehdy pracovalo se značkou Radiožurnál? Jak v minulém století vedle sebe žili rozhlasy v Praze a Bratislavě? Hostem Radiožurnálu bude slovenský rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj. Svého času byl i generálním ředitelem slovenského rozhlasu a televize. Probereme historické milníky a tedy i legendární pořad Pozor zákruta. No a promluvíme o tom, v jaké kondici je slovenský rozhlas po 100 letech.
2: Radiožurnálu.
4: Poslouchejte zítra
2: po 9. hodině.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: Krátké zprávy a Monika Chmilová. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Sebevražedný atentátník na severu Pákistánu zabil nejméně 14 lidí, včetně 5 policistů. Agentura AP informovala, že se odpálil u policejní stanice. Před útokem se na místě shromáždil dav lidí, kteří křičeli protivojenské slogany a volali po míru. Policie podle agentury AFP uvedla, že 20 lidí je zraněných, někteří vážně. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost, případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě. Pokud léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky, masti nebo gelové kapsle. A v Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i zastávky městské hromadné dopravy.
4: Sport.
5: Fotbalisté Pardubic jsou i po druhém kole šance ligy bez bodu. Prohráli 0-2 s Jabloncem, který má naopak plný počet bodů. Další dva zápasy skončily remízou. Bohemians Praha hráli s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda na silnici 52 na Břeclavsku. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy stojí porouchaná dodávka. U nájezdu ze Svitav na kilometru 203 vpravo na Krajnici. Posádka je u svodidel. Na silnici 52 z Brna do Mikulova za Pohořelicemi srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je kousek za vodní nádrží Nové Mlýny poblíže odbočka na Horní Věstonice. Čekejte omezený průjezd. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové na kilometru 166 odklidili následky večerní nehody osobního auta a v omezení už taky srovnali i značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
0: Povídáme si s Terezou Kramplovou, uměleckou ředitelkou festivalu Za poklady Broumovská. Když jsem zmínila ty Dizenhoferovy architektonické skvosty, tak část vlastně dobrovolného vstupného směřuje na obnovu památek. Podařilo se už třeba díky tomu udělat nějaké konkrétní opravy, protože vlastně pečujete tímhletím i o architektonické unikátní kostely, které se zrodily právě v té autorské dílně slavných architektů Dizenhoferových.
1: My jsme za dobu svého působení uspořádali přes 240 koncertů, na které přišlo více než 52 tisíc posluchačů. Samozřejmě to číslo vypadá, že je celkem fajn, ty kostely jsou maličké, takže jenom si musíme uvědomit, že mají určitou kapacitu, ale my vybereme na dobrovolném vstupném určitou sumu peněz, kterou dáváme farnostem na obnovu, opravu těch kostelů a vždycky vlastně se dozvíme, co z toho bylo opraveno a je to takový hezký feedback, který jako nás samozřejmě strašně moc těší, proto to děláme. Na druhou stranu si uvědomujeme, že peníze, které vlastně těm kostelům dáváme na opravu, nám chybí v tom našem rozpočtu a musíme pak se ohánět a schánět to po sponzorech a vysvětlovat tým, na co ty jejich peníze přijdou a že to má smysl v malém regionu, v mikroregionu dělat takovýhle festival. Ale to je naše práce, kterou máme rádi.
0: Třeba včera, 1. srpna od 18 hodin v Bezděkově nad Metují v kostele svatého Prokopa se klášter rozezněl hudbou skoro stovky lesních rohů. Ty letní hornové kurzy jsou v podstatě dnes největší akcí svého druhu v Evropě. Jak se vám podařilo vybudovat takhle rozsáhlou, velkou, významnou akci, protože divácky je to velmi, velmi oblíbené. Co se vlastně na tom těm lidem tolik líbí?
1: Jako na organizování takovéhle akce potřebujete tedy dobrou organizaci, ale potřebujete mít taky dobrého tahouna uměleckého šéfa, který prostě vás motivuje neustále a stojí vám za zády a dýchá vám na záda a furt říká, a je potřeba zlepšit, a je potřeba a tak. A v tomhle případě je to tedy solohornická symfonického orchestru FOK Zuzana Rzonková, která svým entuziasmem a svou energií prostě celý ten projekt vlastně nastartovala. My máme letos 12. ročník, takže před těmi 12 lety přišla za mnou a za panem školníkem a říkala, že by bylo docela prýma něco udělat v klášteře takovéhle edukativního, aby jsme se věnovali mladé generaci a že Česká hornová škola trošičku stagnuje a že si myslí, že tyhle kurzy, které by se udělaly na Broumovsku, by mohly mít potenciál to zase nějak nastartovat. No a nikdo nevěřil, že by se nám povedlo něco takového, protože v prvních ročnících jsme měli třeba 5 účastníků a to ještě byli ty studenti těch učitelů. Takže jsme jako na tom pracovali intenzivně a vlastně...
0: A jste přitáhli i ty třeba z Japonska.
1: Dneska to je akce, která je opravdu jako největší v Evropě, mezinárodní. Máme tradičně už japonské účastníky, Číňany, Američan tam bude letos, samozřejmě z okolních států Evropy, to je tady nebudu ani vyjmenovávat, to bychom tady byli dlouho. Reunion tam byl v minulých letech. Kanada, vlastně jsme strašně šťastní, že se to jméno šíří dál.
0: Pardon, ale mě zajímá, jestli ten lesní roh v těch místech, které jste zmínila, je taky tak populární, anebo naopak česká tradice inspiruje třeba právě ty japonské hudebníky, nebo hudebníky v Kanadě, nebo Reunion a lesní roh, to si nedovedu vůbec představit, to by mě nikdy nenapadlo to hledat dohromady.
1: Oni ty hudebníci samozřejmě z takhle vzdálených zemí, především teda z Asie, si těch českých hornistů velmi považují. Čeští hornisti jsou vyhledávaní třeba i na nahrávání filmové hudby. Američtí skladatelé, když sem jezdí, tak prostě touží po tomhle tom zvuku, protože každý ten národ má nějaký specifický zvuk těch žestů. A ten evropský tón je zase jakoby jiný než americký a naopak v Japonsku si hrozně cení všech českých muzikantů. To si pamatuju ještě z Foku, kdy tam stály po koncertě opravdu fronty na podpis druhého klarinetu. To si je neuvěřitelný tady. A to jsem vždycky, mě plesalo srdce štěstím, že vlastně ta snaha nebo ten výsledek je nějak oceněný takhle.
0: A zkoušela jste někdy sama na Lesní roh hrát?
1: Ano, zkoušela, ale řeknu vám, je to hrozně těžké. Nepodařilo se mi z toho ani málem vyloudit tón. Je to, já je obdivuju, protože i ty malý prcky, který začínají v 5 letech, 6 letech, který tam taky máme, protože letní hornové kurzy jsou primárně tady určené pro studenty konzervatoří a vysokých škol, ale vůbec se nebráníme tomu a jsme naopak family friendly, když přijede rodič s tím dítětem. Máme tam i specialisty na takhle malinký dětičky a to si myslím, že je i naše poslání, jo? Nějakým způsobem motivovat ty malé děti, aby byly v té komunitě těch už dospělejších, který už na ten nástroj umějí hrát a namotivovali by je a inspirovali.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovska Tereza Kramplová dnes ve víkendovém radiožurnálu. Pojďme pozvat teď třeba na sobotu na 22. srpen kostel svaté Máří Magdalény Bužanov Stabat Mater duo Kuhn a Eduard Šístek violončelo. Duo Kuhn už vlastně na Broumovském festivalu uvedlo v těch minulých letech audiovizuální projekty. Byly inspirované Danteho Božskou komedií. Bude tohle něco podobného a zase to bude doplněné živě tvořeným light designem, tedy kresbou světlem?
1: Kundo se tentokrát přizvalo violončelistu Eduarda Šístka a je to stejně jako v těch minulých letech, také se jedná o koncert spojený s živě tvořeným light designem. Ale tentokrát představí Stabat Mater skladatele Marka Rozána, která je psaná přímo na tělo právě tomu pěveckému duo Kuhn a solovému violončelu Eduarda Šístka.
0: A to propojování hudby s tím vizuálem, je to jedna z dalších cest, jak oslovit tu mladší generaci?
1: Tak určitě spousta festivalů dělá koncerty s videomappingem. Tady i vemte si, jak třeba Signál Festival v Praze je navštěvovaný a milovaný lidmi. Je to jedna z cest, ale my třeba děláme koncerty při svíčkách, což si myslím, že do toho kostela patří víc. Chceme vždycky respektovat to místo konání a jsme rádi, když to něčím můžeme oživit, protože dnes je ten svět tak zrychlený a vlastně těch podnětů je tolik, že mnohdy nestačí jenom jeden smysl napnout, ale zároveň vlastně toužíme potom, aby jsme se soustředili během toho koncertu třeba jenom na jeden věm.
0: No a když propojujete genialoci Broumovska s tím současným uměním, tak jak přemlouváte třeba české nebo zahraniční skladatelé k tomu, aby psali skladby přímo na objednávku festivalu?
1: My je moc nepřemlouváme. Oni, když přijde tahle nabídka z naší strany, tak vlastně se mi nestalo, že by někdo odmítnul. Naopak jsou velmi poctění a jsou rádi, protože my máme
0: jaký to je pocit?
1: Je to hrozně hezký pocit, protože máme specifické zadání, že vlastně těmi skladbami by měli oslavovat to, ten region broumovský, ten genius Loci Broumovská, architekturu, krajinu, pískovcové skály, všechno.
0: Jste řekla krajinu, tak pro někoho ta krajina je pořád drsná. Taková jako prostě drsná. Tak oslovuje, je to znát i v těch dílech?
1: No, to bych se musela zamyslet. Většinou to byly takové libozvučné skladby, co teda jsme dostali potom ve výsledku. Takže snad to léto působí trošku jinak, než když přijedete na Broumovsko na podzim nebo v zimě, ale máte pravdu. Krajina drsná v Šíré pustině, to už je někdy v benediktinských spisech psáno daleko. A mě vždycky fascinuje, jak ty benediktíni tam přišli do téhle drsné krajiny, kde bylo vlastně, kde nebylo vůbec nic a svou pílí a takovou urputností a chytrostí dokázali založit klášter, dát lidem práci, obdělat tam prostě pole a poradit si se zemědělstvím, zakládat školy. Úžasné postavit tam skupinu barokních kostelů.
0: Kolik jich tam vlastně je?
1: Ta skupina barokních kostelů má vlastně 10 barokních kostelů, ale plus tam jsou ještě Letohrádek, Hvězda, ještě něco dalšího se k ním přičítá. Je to národní kulturní památka.

0: Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovská ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy se hře na klavír věnujete od dětství. Co podle vás přináší dětem ta hra na hudební nástroj? A potom, co samotné může tomu dítěti dát jenom to, že tu hudbu poslouchá?
1: Já si myslím, že je hrozně důležité vlastně přivést děti k jakékoliv aktivitě. Jo, nejenom, aby si hráli doma na mobilu anebo na počítači, ale cokoliv dělají jiného, je strašně důležité. Ale ta hra samotná rozvíjí vlastně všechny možné dovednosti, které si dokážete představit, zapojuje hemisféry, to dítě, motoriku jemnou, paměť, hraje z not, musí si to spojit. Je to fantastické a nabízí to tomu dítěti, ale potom i tomu dospělému, který to ovládá, prostě spoustu jiných podnětů a nový svět. A je to odpočinek obrovský. Mm-hmm.
0: Vy prý odpočíváte u pečení, že jste vášnivá pekařka. Je to pravda?
1: Tak občas něco upeču, ale že vášnivá bych úplně neřekla, ale docela bych chtěla.
0: No, ono se totiž o vás říká, že o festivalové hosty pečujete jako o vlastní rodinu. Tak jsem si říkala, co to znamená, protože většinou rodina se schází u jednoho stolu, tam se jí, pije, povídá se, plánuje se, svěřuje se, někdy se tam člověk i pohádá, ale mě by zajímalo, jak to funguje u toho vašeho festivalu, jestli třeba taky se takhle sejdete a vy prostě něco donesete na stůl, něco upečete a tak.
1: Ale to je vlastně, to jste vystihla hezky. Jak tedy, když tvoříme program, tak samozřejmě se s těmi interprety musím potkat nejdřív, ideálně jdu na jejich koncert, nebo je znám. Většinou ten výběr dramaturgický probíhá tak, že přijdu na ten koncert a řeknu ano, tohle by se tam hodilo do toho prostoru, přesně to pasuje, ten koncert. Není to tak, že mě chodí na e-mail prostě desítky nabídek týdně, že bych si klikla a řekla, jo, super, dobrý Šonov, jo, dobrý Božanov. To teda určitě takhle nefunguje. Ale vlastně pak, když si to vyberu, ten program, tak se s těmi interprety potkáme a může to i u toho stolu probíhat tak, že asi se úplně nehádáme, ale spíš si tak v porozumění probíráme, co by se hodilo na koncert, co by bylo zajímavé, co mají třeba nového. A jako mě zajímá to, aby ten program na Broumovsku byl unikátní něčím. Aby to nebylo tak, že na jiném letním festivalu oni si zahrajou něco a pak jedou na Broumovsko si to zopáknout. Tak to taky vlastně nefunguje u nás.
0: A to, co zahrají na Broumovsku, tak si jedou zopáknout potom někam jinam.
1: To mě nevadí.
0: Procestovala jste skoro celý svět. Tak by mě zajímalo, co odkud jste si přivezla zásadního, co vás ovlivnilo, nebo s kým jste tam mluvila, kdo vás nějakým způsobem sformoval a nesete si to dodnes. I třeba z jiné kultury.
1: Já mám moc ráda Japonsko, tam jsem byla několikrát a tam a vlastně ale veškerá Asie. My jsme například byli loni se Zuzanou Rozonkovou v Číně, letos také, a ta Asie má obrovskou pokoru ke stáří. To se mi tam strašně líbilo, protože všichni vlastně se k těm starším lidem chovají s takovou jakoby péčí a láskou. To mě občas tady trošku chybí. A kdybych to měla vztáhnout na nějaký profesionální svět, tak zase ta Asie má obrovskou pokoru a lásku k české hudbě. Takže to je velká deviza, že se tomu vlastně můžu věnovat a kamkoliv tam člověk přijde, tak vlastně hned může navázat, protože oni o tom spoustu věcí vědí, mnohdy i víc než tady doma, že jo, jak se říká pod svícnem, jo. Ale mají v lásce české hudebníky, české hudební skladatele,

0: a je to hrozně příjemný se s ním vlastně povídat o tom, co člověk zná a objevovat, co znají oni a obohacovat se vzájemně.
1: Díky moc, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovska Tereza Kramplová byla naším hostem. Mějte se moc hezky.
0: Děkuju vám za pozvání.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili.
3: A bylo to tak příjemné, jak je to v té písni.
4: No, myslím, úplně že... tak jako příjemně to zase tak bylo.
0: Vzdělali nebo překvapili.
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
7: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní. Země bude zřejmě muset odstavit i jadernou elektrárnu. U ženy hospitalizované po návratu z Ugandy na Bulovce se nebezpečná nákaza neprokázala. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s Ruskou Ljutovovou a dnes bude převážně slunečno a horko, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů. Je pondělí 3. srpna, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení podle premiéra Pétera Maďara, na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory.
8: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
9: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
8: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2,5 tisíce evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
10: Z více než 220 tisíc evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Gironde, který spustošil přes 42 tisíc hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferret, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferret Marcel Valtis, Radiožurnál.
7: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od sobotního odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně, dodává Chatová.
11: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
7: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich mají zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity, personální i finanční.
12: A tohle je malý rýs.
13: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
14: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
13: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
14: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
13: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
15: Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Připomněl to Světový týden kojení.
16: Mezi ně patří i děti Sylvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
17: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
16: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
18: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
16: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
15: V Litomyšli v neděli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadů více než 22 tisíce diváků. Litomyšl Fest se ve městě konal podruhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
19: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
20: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
21: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
20: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
22: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
20: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
23: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
20: Festival skončil, příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
15: V hlavním městě dnes začne lidskoprávní festival Prague Pride. Už 15. rokem se snaží o změnu postavení LGBT plus lidí. Až do neděle organizátoři připravili na 200 akcí, přednášky, filmové projekce nebo divadelní vystoupení. Tématem letošního ročníku je heslo Časy se mění, vysvětluje za organizátory Nikola Páleníčková.
24: Reaguje na to, jak rychle se dnes proměňuje politická mapa, legislativa, jazyk i společenská pravidla, a to platí i uvnitř queer komunity. Ten klíčový vzkaz za nás je, že změna není dobrá ani špatná, prostě se děje. Queer lidé mají se změnou bohatou historickou zkušenost. Po generace se učí přizpůsobovat, vzdorovat a vytvářet nové způsoby soužití.
15: V sobotu projde Prahou tradiční duhový průvod. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu to pro ní byl i tak nejlepší výsledek kariéry. A fotbalisté Jablonce jsou v šancelize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemians Praha vybojovali první bod. S Hradcem Králové remizovali 0-0. V základní sestavě Pražanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do Bohemians vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a tak je znovu rád za českou šatnu.
25: Jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy stojí dodávka. Na jezdu ze Svitav na kilometru 203 vpravo na krajnici. Už je tam šipka a podél vozidla kužely. V Ostravě porubě v Opavské ulici se střetlo auto s chodcem. Nehoda je na křižovatce u vozovny. Blokuje pravý pruh směr Globus Opava. Záchranáři odjeli, na místě je policie. Kolem se projet dá. Na D3 u Českých Budějovic je jenom z půlky průjezdný tunel Pohůrka. Kilometry 135 až 136 nově se jezdí. Obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zasilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Tomášem Pancířem.
2: Které domácnosti si od srpna pohorší kvůli zavedení takzvané superdávky? Jaký dopad na energetickou síť by mohla mít úplná odstávka maďarské jaderné elektrárny Paks, první po téměř půl století? A jaký přínos mají mít nová ustanovení v rámci unijního nařízení o umělé inteligenci, která začínají platit od dnešního dne? 238 tisíc domácností dostane v příštích dnech poprvé takzvanou superdávku. Ta jim nahradí dosavadní příspěvky a doplatky na bydlení, přídavky na děti a příspěvky na živobytí. Skoro polovina těchto domácností si přitom pohorší minimálně o 500 korun měsíčně. Vyplývá to z dat, která poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Superdávku zavedla minulá vládní koalice od loňského října. Ti, kdo dostávali staré dávky a o superdávku požádali do konce loňského roku, ale dostávají dávky staru až do současné doby. Superdávka jim poprvé přijde až v srpnu. Ve vysílání teď vítám sociologa, zakladatele a šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už jsem říkal, že skoro polovina, přesně 49% domácností, které přecházejí na superdávku z těch starých dávek, si pohorší, takže budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně méně. O jaké domácnosti typicky jde?
3: Tak rozdělil bych to asi na dvě skupiny. Jedné jako záměrné pohoršení, to je taková skupina, dejme tomu, domácnosti, které už nejsou úplně chudé a ta dávka, předtím ty dávky, protože nebyly úplně dobře cílené, tak jim tu dávku sníží, protože oni více klesají ty dávky teďka s tím, jak se vám zvyšuje příjem, takže vlastně to sníží takové skupině, dejme tomu, lidí s nižším středním příjmem, osiločů některým a podobně, takže tam jsou jakoby věci, které jsou záměrné. Zároveň o tu dávku hodně lidí, zhruba čtvrtina podle těch dat vlastně úplně přijde. To jsou lidé, kteří neprojdou tím majetkovým testem, že mají nějaký majetek a podobně. Tak tyhle věci jsou vlastně jako záměrné, lepší zacílení těch dávek. A potom tam je druhá skupina lidí, to jsou spíš chyby. A ty si pohorší, jakoby, protože ta dávka není úplně dobře nastavená. A to je zejména skupina malých domácností, které mají jenom jednoho člověka, k nímž je ta dávka velmi přísná. No a potom někteří lidé, kteří žijí ve městech, kde jsou relativně drahé nájmy a ta dávka to špatně zohledňuje v nastavení té podpory bydlení. Takže to jsou dvě věci, které je potřeba opravit mimo jiné.
2: Jak velký problém to právě pro tyhle domácnosti může být?
3: Já si myslím, že většinou to je zhoršení, které se, protože tam bude novelizace od října, tak je to většinou zhoršení, které se 2 měsíce nebo 3 měsíce dá vydržet. Jo. Ale spíš to ukazuje, že v té dávce jsou problémy, že na ní je potřeba pracovat, aby fungovala dobře. Protože ona, když je dobře zacílená, tak samozřejmě může potom to ministerstvo se zaměřit na to, aby ji čerpali všichni. Protože problém té dávky, těch dávek předtím byl, že byly roztříštěné, musel jste žádat o 4 dávky a podobně, že nebyly úplně zacílené. A třetí věc, a to přetrvává dodnes, že to i mezi nejchudšími lidmi, ty dávky čerpá zhruba jenom polovina lidí oprávněných. Jo. Takže ta složitost vede k tomu, že řada lidí prostě neví, že má nárok, nechce se doprošovat a podobně. Takže je třeba pracovat na jako zacílení té dávky dobrém úpravě těch chyb a potom na zvýšení toho takzvaného čerpání, toho take-upu. Protože největší problém těch dávek v Česku je, že díky té složitosti lidé nečerpají ani ty potřební.
2: Když se ještě vrátím k tomu negativnímu dopadu na některé domácnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že těm domácnostem, které se kvůli výraznému poklesu dávek dostanou do potíží, mohou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci. Tak z toho, co jste říkal, i s ohledem na to, že tedy výpočet té dávky se bude na podzim měnit, tak to považujete v tuto chvíli za dostatečné a adekvátní řešení?
3: No možná na 2 měsíce je to adekvátní, ale obecně ta dávka mimořádné okamžité pomoci to Česko, ty české úřady nezvládají vydávat vůbec. Ani v případě nějakých velmi jako živelných katastrof a podobně. To je velmi složitá dávka administrativně. A není to řešení. Jo. Obecně je otázka, jestli by vůbec neměli toho mechanismus, o kterém mluvíte, obsahovat jako sama ta superdávka. Ve smyslu, že má být na začátku vyšší, když třeba máte problém, jdete z nemocnice, z nějakého instituce nebo ztratíte bydlení, takže by mohla být na začátku vyšší a potom se třeba po 6 měsících nebo 12 snižovat. Jo, ono by dávalo smysl, aby ty dávky byly takhle trošku dynamičtější, aby dávaly větší podporu na začátku a potom třeba lidem, kteří můžou pracovat, aby se o nich mírně snížily.
2: Zatím mluvíme o polovině nebo skoro polovině domácností, kterým přechodem na superdávku ta výše peněz, které dostávají měsíčně, klesne. Podle dat ministerstva si naopak přechodem na superdávku polepší třetina domácností, pokud tedy tím polepšením bereme, že budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně více. To se týká jakých domácností typicky?
3: Ta dávka zavádí takzvanou zranitelnost, to znamená, že větší podporu v bydlení mají domácnosti, které nemůžou pracovat. Takže ty si občas polepší, jsou to třeba domácnosti seniorů, když tam žijí 2 seniori nebo samoživitelka s dítětem do 7 let a podobně, takže většinou to jsou tyhle ty zranitelné domácnosti, které si polepší. Což je vlastně asi dobře, nicméně jako ani tam to není uděláno úplně optimálně prostě, jo, třeba domácnost, která má 4-5 členů, kteří nemůžou pracovat a jednoho, který může pracovat, tak je pořád považována za nezranitelnou a to se často pohorší naopak.
2: Vy jste mluvil o tom, že od listopadu se výše superdávky opět změní. Zaprvé se bude upravovat výše životního minima, navíc Senát v tomto týdnu schválil novelu, podle které se budou takzvané normativy, tedy stropy pro dávky na bydlení, nově počítat zvlášť pro jednotlivé okresy. Jak výrazně se tyhle ty změny projeví ve výši superdávky? Kdo na tom, když to řeknu jednoduše, kdo na tom nejvíc vydělá?
3: Tak jsou to úpravy, které my jsme navrhovali na základě analýzy dat od roku 2023 zhruba. Jo. Takže jsem rád, že to po 3 letech ministerstvo reflektuje. To životní minimum, tam je problém, že on je velmi nízké u těch jednočlenných domácností. A ta dávka hodně klesá. Všechny ty její části klesají podle toho, jak vám roste příjem vyjádřený v násobcích toho životního minima. To znamená, že ona je dneska hodně tvrdá na jednočlenné domácnosti, včetně těch důchodců jednočlenných. Jo. A potom druhý problém je v těch normativech, že v Česku ty stropy na to, co vám uznají jako nájem přijatelný, se řídí velikostí města. To znamená, že v Ostravě a v Ústí nad Labem vám uznají velký nájem a třeba v Mladé Boleslavi nebo u Prahy někde v Říčanech jenom malý nájem. Jo. Takže vlastně nereflektují ty reálné ceny vůbec normativy a to ministerstvo chce změnit a přejít na nějakou cenovou mapu. Takže to pomůže domácnostem. To první, ty životní minimum pomůže domácnostem těm menším, trošku opraví tu chybu, kterou jsem zmiňoval. A ty normativy, ty pomůžou domácnostem, který žijou, jsou chudé, ale žijou v regionech, kde to nájemné je relativně velké. Jo. Je to dobré proto, aby jsme nedělali systém, kde když jste chudý, tak se musíte ostěhovat v nějaké jako nejchudší oblasti Česka a tím pádem neposlovali to sociální vyloučení. Takže tyhle ty dvě úpravy jdou dobrým směrem.
2: Při zavádění superdávky se hodně debatovalo o takzvaném majetkovém testu. Kolik lidí kvůli němu přišlo o dávky a naznačuje ten výsledek, že ten majetkový test je nastavený správně?
3: No to se bohužel neví z těch dat ministerstva. Nám vycházelo, že přijde asi 10% ty dávky kvůli majetkovému testu a nějakých dalších 5% kvůli jako vyššímu příjmu a podobně. Takže nám vycházelo 15%, že přijde o dávku, ale teďka ministerstvo vychází asi 28%. Jo. Takže tam není vůbec jasné, na základě čeho je tam tolik těch ztrát té podpory. Já si myslím, že tam budou ztráty díky tomu, že ty lidi nebyli schopni to nějak doložit a že by ještě měla ministerstvo vyzvat. Jo. Jen takový problém je, že oni zavedou dávku od srpna a od října ji novelizují, ale vyřadili lidi, kteří by to od toho října dostali, jo, protože tam upravili to životní minimum a ty normativy. Takže to ministerstvo by mělo oslovit znova ty lidi, které vyřadilo, díky tomu, že tam mělo chybu, tak by mělo podle mě znova oslovit, aby mohlo čerpat ty dávky. Jo. Ale abych odpověděl na tu otázku, tím majetkovým testem bych to odhadoval 10-15%, že to zhruba vyřazuje. Protože mají velké úspory nebo více nemovitostí a podobně.
2: Říká sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, díky.
2: Maďarsko dnes poprvé po téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Sdělil to v sobotu pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že tento krok je nezbytný vzhledem k dalšímu poklesu hladiny Dunaje po dlouhodobém období sucha a vlně veder. Maďarský vodohospodářský úřad očekává, že hladina Dunaje, odkud elektrárna Paks čerpá vodu pro chlazení, bude v příštích dnech dál klesat. Chod elektrárny, která zajišťuje zhruba polovinu maďarské spotřeby, má být obnoven až při nárůstu hladiny Dunaje. To se neočekává v nejbližších týdnech. Premiér Maďar vyzval velké firmy v Maďarsku k energetickým úsporám a dnes předpolednem apeloval na obyvatele, aby v dalších dnech přistupovali ještě zodpovědněji ke spotřebě elektřiny. Pomoc s náhradou výpadku energie nabídlo Slovensko. A já už zdravím Andreje Žiarovského, odborníka v oblasti tepelné a jaderné energetiky, ředitele pro rozvoj a mezinárodní vztahy slovenské společnosti VUJE. Dobrý den.
4: Dobrý den, prajem.
2: Byl takovýto zásah nebo odstavení provozu jaderné elektrárny pakž opravdu nevyhnutelný?
4: Evidentně áno, protože pak čelí problému s hladinou Dunaja. Ono to nie je ani momentálně tou samotnou vodnatosťou toho Dunaja, ale tým, že ten tok Dunaja podomiela korito a fakticky tá hladina klesá už skutočne k tej úrovni vstupových zariadení pre chladiací okruh. Dneska sa pohybujeme niekde na úrovni 120-125 cm pod vodočet. Tá kritická úroveň je na 134 cm. Takže ono sa pôvodne uvažovalo, že to bude v útorok. Dneska v tejto chvíli už je v prevádzke, len dá sa povedať, jedna turbína z týchto štyroch blokov a vyrába asi 175-177 MW. Ja by som len trošičku skorigoval ten Paks. Ten Paks vyrába polovicu maďarskej výroby elektrickej energie, leže Maďarsko je cirka štvrtinovo deficitné. Takže štvrtinu, až štvrtinu svojej energie dováža. Čiže keď to vzťahneme k tomuto číslu, tak ono je to zhruba, ten Paks predstavuje asi 16 terawatt hodín ročne, je to asi tretina. 35% maďarské spotřeby.
2: Pořád je to ale samozřejmě zásadní zásah. Jak, když se ještě vrátím k tomu odstavení jaderné elektrárny, jak složitý proces to je?
4: Ono, odstavenie to je štandardný prevádzkový režim, takže to nie je v zásade nič zložitého, zvlášť, že tu sa deje o postupné odstavovanie, takže fakticky v prevádzke už je len jeden blok, tie ostatné tri už sú odstavené a aj ten jeden blok ide, dá sa povedať, na menej ako polovicu svojho výkonu. Takže keď to poviem zjednodušene, prosto zasunú sa regulačné tyče do aktívnej zóny a v priebehu pár sekúnd, 2,5-3 sekúnd, jednoducho štiepna reakcia ustane. V tej chvíli na prevádzkovom personáli už je len zabezpečenie práve odvodu zbytkového tepla, to znamená to dodatočné chladenie a práve preto sa znižuje ten výkon, aby sa tá spotreba alebo potreba vody minimalizovala. V tom prípade už sa bavíme na začiatku toho procesu, sa bavíme o percentách nominálneho výkonu, ale to samozrejme s časom klesá.
2: Co odstavení jaderné elektrárny Paks znamená a bude znamenat pro maďarskou energetickou síť?
4: Ja už som to naznačil. V podstate Maďarsko alebo Paks tými svojimi 16 terawatt hodinami ročne predstavuje cirka tretinu maďarskej spotreby, takže jej výpadok sa okamžite musí nejakým spôsobom vykrývať. Takto cez deň, keď svieti slnko, sa to až tak nezdá ako problém, lebo Maďarsko má pomerne silný fotovoltický park aj v tejto chvíli. Do siete ide asi 3 gigawaty z fotovoldy, ale ono je to strašne kolísavé. Ešte pred 20 minútami to bolo 3600, pretože mám online výstupy. Takže jednoducho je to veľký nápor na flexibilitu, je to veľký nápor na vyrovnávanie odchýlok siete a tá kríza nastáva vždycky tak po 6, medzi 6 a 7 večer, keď to slnko sa začína skláňať k horizontu, vtedy fakticky to Maďarsko okamžite padá do mínusu, niekde až 3,5 gigawatu a ono je to potom spojené aj s cenou, ktorá z nuly zrazu skáče na 200 eur za megawatt hodinu. To hovoríme o spotových cenách. No a logicky v zástrčke to máte ešte krát dva, tá koncová cena. Takže je to vážne. Na zo Slovenska konkrétne v tejto chvíli posielame do Maďarska asi ekvivalent 470 megawattov, takže to je zhruba jeden blok, ale samozrejme my Slovensko je tranzitnou krajinou. Cez nás tečie elektrina do Maďarska, na Balkán, z Polska a i z České republiky a zase čas svoje energie Maďarsko distribuje do Chorvátska, takže ono, toto je riadené fyzikálnymi zákony.
2: Vypovídá to, co se děje okolo elektrárny, pak něco zásadnějšího o potenciální zranitelnosti jaderných elektráren za mimořádných klimatických nebo vodohospodářských podmínek?
4: Tento problém sa vyslovene týka iba jadrových elektrární s tzv. Prietočným chladením. To znamená elektrárne, ktoré si berú vodu z rieky a odvádzajú to zbytkové teplo alebo to odpadné teplo priamo do rieky. Tento problém sa netýka slovenských, ale ani českých elektrární jadrových. Pretože naše elektrárne sú chladené prostredníctvom chladiacich veží. To sú tie veľké hyperboloidy, ktoré vidíme vedľa elektrární s takouto parnou vlečkou. A tu sa teplo odvádza do atmosféry a potreba vody sa obmedzuje akurát na ten odpar, ktorý, keď to hodím do čísel, tak na jeden blok vychádza zhruba 1000 kubických metrov za hodinu. Keď vezmeme vodnatosť váhu, je 200 tisíc kubických metrov za hodinu, alebo vodnatosť hrona je 80-90 tisíc metrov kubických za hodinu v týchto suchých podmienkach. Takže pre slovenské a tým pádom ani pre české elektrárne tento problém nie je akútny a nie je na programe dňa. Jednoducho, naši predkovia to vymysleli správne. Naše chladenie spočíva na chladiacich vežiach, nie na prietokovom chladení.
2: Říká odborník na tepelnú a jadernú energetiku Andrej Žiarovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Povinnost upozornit zákazníky, že s nimi na infolinkách nebo na internetu komunikuje místo člověka chatbot nebo jiný systém umělé inteligence, nebo povinnost označovat takzvané deepfakes, tedy obrázky, zvukové nahrávky nebo videa vytvořené nebo upravené pomocí umělé inteligence takovým způsobem, aby bylo jasné, že jde o výtvory AI. Tak to jsou novinky, které ode dneška platí v zemích Evropské unie. Právě dnes totiž vstupuje v účinnost další část takzvaného AI Actu, tedy nařízení Evropské unie o umělé inteligenci. A víc teď dodáme s Lukášem Benclem, ředitelem České asociace umělé inteligence. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Cílem pravidel, která jsou ode dneška účinná, je zvýšit transparentnost ohledně využívání umělé inteligence. Kterou z těch změn považujete za nejdůležitější?
5: Podle mě jsou to dvě změny. Ta jedna je označování právě těch chatbotů a voicebotů, kdyby člověk, který komunikuje s AI systémem, doopravdy měl vědět, že na druhé straně je AI. A určitě musím zmínit i to označování obsahu, kdy toho AI generovaného obsahu je čím dál tím víc, je čím dál tím uvěřitelnější a proto by lidé měli být informováni, že se třeba nejedná o realitu.
2: Pokud jde o to povinné označování obrázků, zvuku nebo videí vytvořených umělou inteligencí, to se bude vztahovat úplně na všechny výtvory AI nebo jenom na nějakou část?
5: Rozhodně ne. Zaprvé je důležité zmínit, že se to nestahuje na soukromé použití, takže pokud si generujete třeba něco ze srandy pro své přátele, označovat to nemusíte, týká se to především komerčních subjektů a je zapotřebí označovat deepfakey, což je AI generovaný obsah, který se podobá existujícím osobám, objektům, místům nebo událostem a který by mohl někdo považovat za autentický nebo pravdivý.
2: Je stanoveno, jak to označení má vypadat?
5: Evropská unie doporučuje takové ikonky, na kterých je napsáno buď AI generated, AI generovaný obsah, nebo AI modified, AI modifikovaný obsah, ale není nutné je používat. Důležité je, aby to označení bylo jasné, rozlišitelné, aby bylo i hned na začátku prvního zobrazení toho obsahu, aby ho člověk dokázal vnímat. Ty ikonky jsou pouze takým doporučením.
2: Počítá se i s označováním v takzvaných metadatech, aby to bylo možné poznat i z hlediska toho, kdy ten obrázek se bude dál šířit, když třeba někdo ten obrázek, to označení, tak jak jste o něm mluvil, to viditelné umaže?
5: Je to tak, je tam i druhá vrstva toho označení, je to označení, které vidí především stroje, ale to označení jde především za tím poskytovatelem, za těmi velkými nástroji, jako je ChatGPT, Claude, ty musí zajistit, aby ten obsah měl i tuhle neviditelnou vrstvu, která je strojově čitelná.
2: Další novinkou je, že pokud někdo používá systém pro rozpoznávání emocí nebo biometrickou kategorizaci, tak musí osoby vystavené tomuto systému informovat o jeho provozu. Jak běžné takovéhle systémy jsou a kde na ně můžeme narazit?
5: Stávají se čím dál tím běžnější a takým příkladem je například obchod nebo supermarket, který z nějakého kamerového záznamu dokáže třeba rozpoznat vaše emoce nebo vás zařadit do nějaké kategorie podle věku a pak vám zobrazit relevantní reklamu. O tom doopravdy už od dnešního dne musíte být informováni.
2: Už v úvodu jsme oba mluvili o povinnosti informovat uživatele, že komunikují s chatbotem nebo voicebotem, tedy se systémem umělé inteligence. To nařízení myslí také na takzvané AI agenty, kteří uživateli vyřizují praktické záležitosti. Tam musí být zveřejněno nejenom, že jde o umělou inteligenci, ale i její, jaké jméno nebo kdo vlastně zadal nebo používá toho agenta, čím jejímž jménem jedná. Jak důležité je právě tohleto?
5: Za mě je to velmi důležité, protože právě ty agentní systémy se stávají čím dál tím běžnější a dostupnější a s velkou pravděpodobností každá firma bude mít v budoucnosti nějaké agenty, kteří za ně budou třeba nakupovat, vyřizovat nějakou konkrétní agendu a v ten moment je důležité, aby se ten agent identifikoval, aby řekl, kdo za ním stojí, kdo za ním má tu zodpovědnost a jakmile je prostě agent v interakci s člověkem, tak má být navržen tak, aby doopravdy oznamoval vždy, že je agentem a kdo za ním stojí.
2: Kdo to všechno, o čem mluvíme, bude kontrolovat?
5: Jsou tam dva základní orgány, které na to budou dohlížet v České republice. Je to Český telekomunikační úřad, který má tuhle agendu a dozor nad trhem ve své pravomoci. A pak je to AI Office, tedy Evropský AI úřad, ale v České republice je to ČTU.
2: Jaké hrozí tresty za porušení těchto pravidel?
5: Ty tresty budou pravděpodobně rozděleny do takových nějakých dvou kategorií. Jedno může být nějaké menší napomenutí, nicméně v těch nejhorších proviněních tak hrozí pokuta až 15 milionů eur nebo 3% celosvětového ročního obratu podle toho, co je vyšší. Takže rozhodně bych to nepodceňoval.
2: O změnách v pravidlech využívání umělé inteligence, které začínají v Česku i v dalších zemích Evropské unie platit právě dnes, jsme mluvili s ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benclem. Díky za to, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: A to už je z publicistické části poledních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
6: Skončila repríza polední publicistiky Radiožurnálu s hosty Tomáše Pancíře a právě teď máme půl minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
8: Izraelská armáda v pásmu Gazy v neděli zabila dalších nejméně 15 Palestinců. Uvedli to tamní zdravotníci. Podle nich útoky zasáhly i stany, ve kterých žijí obyvatelé vysídlení válkou. Mezi oběťmi je i 9leté dítě. Už v sobotu zemřelo při izraelských úderech v pásmu Gazy 8 lidí. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní a že armáda přitom zabila 3 teroristy. Izrael dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Web státního zdravotního ústavu napadli hackři. Od sobotního večera nefunguje. Ústav o tom informoval na síti X. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani data o provozu instituce neunikla. Potvrdila to jeho mluvčí Štěpánka Čechová. Hackerský útok vyšetřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle Čechové kvůli forenzní analýze web pravděpodobně nebude fungovat minimálně do úterý. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim. A začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce rekonstruuje trať. Až do 12. prosince jsou proto zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku. České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu. Osobní vlaky na trase Jeseník-Mikulovice-Zlaté hory jedou bez omezení. Sport. Golfistka Sára Kousková vylepšila konečným 12. místem české maximum na turnajích kategorie Major. V závěrečném 4. kole British Open předvedla nejlepší výkon dne. Vítězství vybojovala Japonka Shiho Kovakijová. Dosavadním nejlepším českým výkonem bylo 50. místo Kláry Davidson-Spilkové z roku 2018.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Odstavená auta na D1 u Brna a nehoda u Domažlic, další v Ostravě. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov uvízla dodávka. Kilometr 211, je to v omezení se dvěma pruhy. Blokuje jeden z nich, kolona se v místě teď netvoří. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy je další porouchaná dodávka. Stojí u nájezdu ze Svitav na kilometru 203 vpravo na Krajnici. Místo je dobře označené. Na silnici 20 z Plzně do Domažlic srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu taky omezený průjezd čekejte kousek za Staňkovem. A v Ostravě Porubě v Opavské ulici se střetlo auto s chodcem. Nehoda je na křižovatce u vozovny a blokuje pravý pruh směr Globus Opava. Na místě je policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
10: 4 minuty po půl jedné začíná noční radiožurnál a také pracovní týden, tak snad jste během víkendu stihli vše, co jste měli v plánu, i odpočinek třeba někde u vody a dobili jste si baterky pro následujících 5 pracovních dní. Já vám přeji příjemný poslech nočního vysílání a hned pojďme na první téma. Lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců. Nejhůř jsou na tom regiony u hranic, personál chybí v podstatě na všech pozicích. Mluvit o tom budeme v nočním radiožurnálu už za pár minut.
0: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají tam proto agenturní pracovníky nebo také brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
2: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
3: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
2: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
3: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, takže o víkendech chodím vypomáhat.
2: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky.
2: Je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
2: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
2: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: John Legend v nočním radiožurnálu s datem 3. srpna. Slyšeli jste píseň All of Me. V tropických dnech jsou k nezaplacení vzrostlé aleje. Pod jejich korunami lidé nacházejí stín i úlevu od rozpálených ulic. Bohumín své nejstarší lipové stromořadí chrání ozdravnými ořezy, které pomáhají předcházet napadení škůdci a předchází i chorobám.
1: Je to v podstatě jediná oboustranná lipová alej v tomto věku, kterou v Bohumíně máme.
2: Bohumín podle mluvčí Jany Končítkové musí provést ozdravné ořezy.
1: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
2: Když je horko, tak lidé vyhledávají ten stín. Vy o ně takhle bojujete, aby zůstaly zdravé ty lípy.
1: V podstatě každým rokem o ty stromy bojujeme. Když se podíváte naproti té cesty, vidíte tady dva stromy, které už tou odbornou péčí prošly.
2: Aha, tady vidím ty ořezy, ano. Mm-hmm.
1: Ono je potřeba opravdu každoročně ty stromy hlídat a kontrolovat, tak aby nám ty stromy vydržely co nejdéle.
2: Teď už se blíží poledne a je cítit, jak se to slunce opírá. To slunce je opravdu intenzivní.
1: Fungují jako čistička vzduchu a tím, že jsou vlastně ty stromy vedle toho parku našeho největšího dohromady, ta zóna opravdu tvoří takovou zelenou plíci toho Bohumína.
3: Já bydlím tu v tom baraku.
2: Aha.
3: Zaprvé mi to tlumí ty auta, ty stromy, a mám pořád otevřené okna.
2: Senior Jiří Guňa. Právě teď tady pod korunami těch vzrostlých stromů hledá milosrdný stín opřený o své kolo.
3: Jsem na slunku, jsem ve stínu, vzduch tu je dobrý, no bydlím tu od roku 68. Jak jsem se nastěhoval, byly to, no, poloviční ty stromy.
2: Zrají s váma.
3: Zrají.
4: Město už ve dvou lokalitách nechalo vysadit další stromy pro nové parky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled přináší Monika Chmilová.
1: ČES ode dneška začíná vyplácet dividendu z loňského zisku. Stát dostane asi 16 miliard korun. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. Hokejisty Litvínova bude v příští sezóně trénovat Robert Reichl. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Skupina ČES ode dneška začíná vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii to bude 42 koruny. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliardy korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun.
3: Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla jednu nebo dvě figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, ne téměř polovina. Instalace vznikla u příležitosti letošního 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Po jejím skončení se měly všechny sošky prodávat za 90 eur. Každá je proto speciálně označena. Pokud chybí autorův podpis a figurka má stále otvory po šroubech, jde podle vyšetřovatelů o ukradený kus. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři minulý týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy i veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhé utkání v sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. V dalších zápasech druhého kola šance ligy remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0. A hokejisty Litvínova bude trénovat Robert Reichl. Olympijský vítěz z Nagana tak navazuje na závěr minulé sezóny, kdy šéfoval realizačnímu týmu.
5: Litvínov povedou v nové sezóně muži, kteří za klub hráli. Reichl se do role hlavního kouče vrací po 15 letech. Mezitím byl i jako asistent nebo u mládeže. Dalším mužem na střídačce bude Jakub Petružálek, který byl jako hráč u jediného klubového titulu v roce 2015. Přidá se k němu Slovák Ivan Švarný. Ten hrál na severu Čech přes 3 sezony. U brankářů zůstává Zdeněk Orst. Litvínov se v minulé sezóně udržel v extralize. V baráži porazil Jihlavu 4-1 na zápasy. Nová extraligová sezona začne Litvínovu 16. září domácím zápasem proti Brnu. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda na silnici 20 na Domažlicku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov blokuje pruh odstavená dodávka. Kilometr 211 v omezení blokuje jeden ze dvou pruhů. Kolona se tam teď netvoří. Průjezd omezují střety se zvěří. Na silnici 20 z Plzně do Domažlic za Staňkovem a na silnici 52 z Brna do Mikulova za Pohořelicemi, vodní nádrží Nové Mlýny. Na obou místech čekejte omezený průjezd, kolony se tam netvoří. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka, kilometry 135 až 136. Nově se jezdí obousměrně jen tím na Benešov a Prahu. S omezením souvisí i uzavírka sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Uzavírka se dá obět otočením na vedlejším exitu 141. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 5,5 minuty po jedné pokračuje noční radiožurnál a celých 84 let se perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku ani nepohnuli. Teď se ale opět mohou točit. Bílovecké muzeum opravilo složitý systém soukolí a lan a k dřevěnému mlýnu z roku 1870 vás zavedeme v následující reportáži už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Po 84 letech se můžou perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. Teď už jenom musí foukat správný vítr, anebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
1: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
2: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
1: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
3: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
1: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo sevře.
4: Vlastně hlavní soukolí vína, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát.
1: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
3: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úhlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná.
1: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janišková.

0: Ray Dalton a píseň Blood Running s vámi byla v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný noční poslech. Leckdo by si mohl myslet, že zahrádkářské kolonie jsou něco specificky českého. Zdaleka tomu tak ale není. Tento fenomén je typický pro řadu evropských zemí a měst. Dlouhou tradici má i ve Velké Británii. Kdysi se tam zrodil z nutnosti a stejně jako v Česku i v Británii měly zahrádkářské kolonie v jednu chvíli na kahánku. Dnes ale zažívají renesanci, jako například v severním Londýně.
1: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
2: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhonků. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip chodí na zahrádku každý den.
1: Snažím se pěstovat ovoce, které nepotřebuje moc zalévat. Angrešt, rybíz, ten v obchodě nekoupíš, a když, tak za strašné peníze. Pěstuju rebarboru, ostružiny a taky květiny.
2: Kdysi byly zahrádkářské kolonie zdrojem ovoce a zeleniny. Téměř vlastenecký rozměr získaly záhumenky během druhé světové války, kdy se nacisté snažili odříznout Británii od zásobování. Britská vláda vyhlásila kampaň Dig for Victory, tedy kopejte nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Zahrádky leží většinou na městských pozemcích. Nájem není vysoký, pravidla jsou ale přísná.
3: 70% of your allotment should be productive.
1: Musí být vidět, že zahradničíš. 70% pozemku musí být využito pro pěstování zeleniny nebo ovoce. Jinak dostaneš výstrahu, potom druhou a pak už následuje výpověď.
2: Zahrádkářské kolonie se často rozkládají na krásných místech. Například z pozemku paní Jill je nádherný výhled na půl Londýna. Tržní ceny takových pozemků by byly astronomické a developeři samozřejmě krouží kolem. Zahrádkářské kolonie jsou však v Británii chráněny zákonem a pokud by je místní zastupitelstvo chtělo změnit na stavební parcely, muselo by získat vládní souhlas. Před 30 lety to vypadalo, že o městské zahradničení už nebude zájem. Dnes se na záhumenky čeká roky.
1: Já sama čekala na tento záhumenek dlouhých 11 let. Seznam čekatelů na pozemek v naší kolonii je momentálně uzavřený. Je na něm přes 200 lidí, což znamená, že na většinu z nich se nikdy nedostane.
2: Hodnotí paní Jill z londýnské čtvrti Muswell Hill Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2,5 tisíce evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Plameny v oblasti sežehly 1800 hektarů půdy. Žena hospitalizovaná v nemocnici Bulovka není nakažená nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Pacientku na Bulovce přijali v sobotu odpoledne kvůli zdravotním potížím po návratu z Ugandy. Laboratorní výsledky z Kochova institutu v Berlíně následně vyloučily nákazu ebolou i jinými nebezpečnými nemocemi. Podle Chatové je žena i dál v péči lékařů v Praze. A autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj vede i mezi Prahou a Pacovem. Sport. Skokan na lyžích Roman Koudelka byl i ve druhém závodě letní Grand Prix v nejlepší desítce. Ve Visle byl sedmý, předtím pátý, což bylo jeho nejlepší umístění v tomto seriálu od roku 2018. Jiný Čech v Polsku neskákal. Oba závody vyhrál Japonec Naoki Nakamura. V seriálu nestartuje kompletní světová špička.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Odstavené auto na D1 u Brna a nové omezení v Ostravě. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov podle policie stojí dodávka. 211. kilometr v omezení, blokuje jeden ze dvou pruhů. Kolona se v místě netvoří. Na silnici 26 z Plzně do Domažlic se objíždí noční střed auta se zvěří. Pozorněji za Staňkovem. V Ostravě v Rudné ulici zřejmě bude během dne komplikovat brzdit provoz nové omezení. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce Rudné. Obousměrně jedním pruhem omezení kvůli opravám vozovky potrvá 20 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Dnes je pondělí 3. srpna a v nočním radiožurnálu budeme pokračovat ve společnosti Meta Simonce. Zazní píseň Catch and Release.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Loděnice na jezeře hlásí díky vysokým teplotám výbornou sezónu. Ne všechny řeky jsou ale na tom podobně. Většinu řek totiž trápí sucho a splouvat se dají jen obtížně. My se k tématu vrátíme podrobněji za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď asi nepotěším vodáky, co teprve plánují vyrazit na vodu. V Česku se aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další 3 jsou pouze v některých úsecích splavné. Vyplývá to z webu raft.cz. To ale není případ Jizery, tam si letošní sezónu chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a jezera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a jeden kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne. Ne,
4: jezdíme takhle každý rok.
2: Já
3: vždycky sem?
2: Ne. Jsme byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
5: A máme stejný trička.
3: Máte všichni stejný trička?
5: Mám tyhle.
2: Nemáte jméno?
3: Nemám, no.
2: A palouka na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
6: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to? Asi dobrý, jo? Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
7: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
3: Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Brazilská strana pracujících oficiálně nominovala do prezidentských voleb stávající hlavu státu Lulu da Silvu. Fotbalisté Jablonce vyhráli v Šancelize i druhý zápas v Pardubicích 2:0. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Pravidla vycházejí ze článku 50 evropského nařízení AI Act. Uživatelé by měli také poznat, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem a ne se živým člověkem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
4: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci.